0: Krát ve Wembley z Anglií 0-3. Základní skupinu soutěže zakončí národní tým v listopadu duely se Španělskem a Chorvatskem. Tenista Jiří Lehečka prohrál finále v Tokiu se Španělem Alcarazem ve dvou sadách. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Pekingu do čtvrtfinále, ve kterém nastoupí proti sobě. Bartuňková přehrála Rakušanku Krauzovou 2-1 na sety a Muchová zdolala stejným poměrem Japonku Osakovou. Letos proti ní hrála Muchová po třetí a pokaždé uspěla.
1: Vždycky očekávám těžký zápas, ještě hlavně potom vlastně to 2-0 to bylo před tady tímhle zápasem pro mě, tak jsem čekala, že do toho půjde naplno a bylo to tak, byl to fakt těžký zápas. Myslím, že to mohlo jít na obě strany a už i ten výsledek třetí set tomu napovídá, bylo to fakt o dva míče. Možná jsem měla i trošku víc štěstí.
0: V Pekingu skončila Linda Nosková, která podlehla Rusce Alexandrovové 0-2 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D5 za Berounem a uzavřené tunely v Praze a Brně. Na dálnici D5 opatrně mezi Královým dvorem a Zdicemi. Na kilometru 24,5 teď silničáři opravují svodidla. Jak na Prahu, tak na Plzeň jsou uzavřené levé pruhy. Na D11 z Hradce Králové do Prahy už naopak skončilo omezení za Poděbrady. Mezi 41. a 25. kilometrem se jezdí opět oběma pruhy. Upozorňujeme ale, že na 25. kilometru je uzavřený sjezd na Sadskou a Český Brod a nedá se tam ani na dálnici najet. V Praze pokračuje noční uzavírka tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete směrem od Barandovského mostu na Smíchov. Do 5 ráno je v plánu také čištění Pisáreckého tunelu v Brně. A ten je uzavřený směrem k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Noc je jasná až polojasná, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu a teď je čas na soutěž. Máme 5,5 minuty po 14:00 a dnes tu pro vás mám právě vyšlou knihu Severský román Lesní sny. Vy se ocitnete v opuštěném kempu uprostřed hlubokých švédských lesů, kde hlavní hrdiny odřízne bouře od zbytku světa a na povrch začne vyplouvat skryté tajemství. Máte-li rádi napětí, tajemství a mysteriózní atmosféru, tak s námi rozhodně soutěžte a to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Goo Goo Dolls v nočním radiožurnálu a před námi je teď soutěž.
1: Ať se vaše sny nepromění v noční můru. Poznejte díky radiožurnálu osamělý kemp uprostřed švédských lesů, sledujte bouři, která se přežene nad krajinou a místo odřízne od okolí. Na povrch začne vyplouvat něco, co mělo zůstat dávno pohřbené. Vzpomínky na dávnou tragédii a zlo, o němž není jisté, zda patří pouze do světa živých. Severský thriller Lesní sny od klasika švédské krimi Johana Theorina dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Výhru tedy známe, pojďme si představit, kdo z vás je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu? Láďo, mám tady pro vás připravenou soutěžní otázku, tři možnosti, hledáme správnou odpověď. Toliko k pravidlům, je to takhle srozumitelné?
2: Je.
0: Tak jdeme na to. Johan Theorin je známý jako spisovatel severské krimi po celém světě, ale kromě psaní knih se věnuje i mnoha dalším profesím a nás dneska zajímá, kterému z níže uvedených zaměstnání se také věnuje. Za A může být novinář, za B dětský lékař, za C učitel.
2: No, tak tohle to musím typovat, já řeknu učitel.
0: Říkáte učitel. Tak bohužel dneska vás nepotěším. Není to správná odpověď, je mi to líto, ale určitě to zkuste třeba hned zítra.
2: Děkuji, dobrou noc.
0: Díky, také naslyšenou. Tak pojďme zkusit dalšího z vás. Haló, slyšíme se?
3: Ano, dobré ráno.
0: Dobré ráno, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Lubomíre,
0: vám tam už zbyly pouze dvě možnosti, tedy pokud jste slyšel otázku a možnosti, mohu to zopakovat.
3: Já bych typoval Ačko, novinář.
0: Novinář, překladatel, scénárista a také novinář. Přesně tak, to jsou další profese Johana Theorina. Gratuluji, správná odpověď.
3: Děkuji.
0: Není vůbec zač a jenom vás tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Ano.
0: Díky moc. A vy ostatní tím pádem budete mít příležitost zase zítra v tradičním čase v nočním radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny. Tu na vás samozřejmě čeká soutěž a budeme opět soutěžit o právě vyšlou knihu Lesní sny od Johana Theorina.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Nejpřekládanější česká kniha a kultovní literární fenomén. To je Švejk. Novou adaptaci románu Jaroslava Haška od včerejška uvádí Vršovické divadlo Mana v Praze. V inscenaci Tak nám zabili Švejka hrají titulní roli hned dva herci a dvě herečky současně.
1: Tak nám zabili Švejka!
2: Švejk je český Forrest Gump.
3: Přirovnává Švejka k Forrestu Gumpovi herec Antonín Holub. Podobně jako on si všichni tři ostatní herci na scéně zahrají hlavní postavu zdánlivě prostoduchého vojáka, včetně dvou hereček, a tedy i Denisy Pfauserové.
4: My jsme vlastně do poslední chvíle nevěděli, kdo toho Švejka hraje, ani jaký je ten koncept, protože pan režisér to pojal tak, že jsme vlastně se všechno dozvěděli až na první čtení. A je to koncipováno tak, že tam jsme dvě herečky, dva herci a všichni hrajeme všechno. A všichni se i vystřídáme na tom Švejkovi.
5: Švejku! Pane oberlejtnant, chtějí na mě svalit vinu za zastavení vlaku do Českých Budějovic.
6: Táboře, už na vás čekám přednost na stanice!
5: Táboře, ale já nejedu do tábora, já jedu tady s panem oberlejtnantem Lukášem do Českých Budějovic.
7: Trochu kalkulujeme s tím, že je to prostě kniha ikonická, kterou většina lidí zná, nebo by přinejmenším znát měla, a že epizody, o kterých se letmo zmiňujeme, tak jsou natolik známé, že je samozřejmě nemusíme vyprávět od začátku do konce.
3: Některé situace jsou tudíž jen naznačeny. Inscenace se tak podle dramaturgyně Věry Maškové snaží spíš zamýšlet nad tím, kdo vlastně Švejk byl a co je švejkovství.
7: No tak švejkovství si myslím, že není nic, jo? Že to je prostě jenom taková legenda nebo takové veliké zjednodušení téhle knihy.
5: Od kterého regimentu jste utekl, vojáku? Jak jste přišel v uniformě, vojáku?
7: A kdo je Švejk, to je taky velká otázka, protože já si myslím, že to je veliká záhada. Stejně jako je záhadný život Jaroslava Haška, tak i tahle ta jeho veliká kniha, která se svým způsobem velmi liší od jeho předválečné tvorby.
3: Švejk se zrodil už před první světovou válkou a objevil se v několika povídkách. Poté, co Jaroslav Hašek strávil za války 4 roky v Rusku a bojoval i v řadách Rudé armády, stvořil nového Švejka.
7: Postavu proměnlivou, do které se promítají jednotlivé události a jednotlivá setkání, jakoby na pozadí vlastně jeho příběhu, se zjevovalo něco, co je podle mě českou povahou daleko víc než Švejk. Švejk je jenom zrcadlo.
3: Dodává Věra Mašková, inscenace tak možná prozradí, kým je tento voják pro lidi dnes po 105 letech od prvního vydání Osudů dobrého vojáka Švejka. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po půl jedenácté dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Pavel Prouza připravil stručné zprávy.
3: Za provozování nelegálního domova pro seniory skončí žena z Ivančic na Brněnsku na půl roku ve vězení. Krajský soud v Brně zamítl její odvolání. Za poskytování neregistrovaných sociálních služeb dostala už dřív podmínku. Obžalovaná trvá na tom, že lidem pomáhala a nic protiprávního neudělala. Lidé ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku dostali desítky špatných volebních lístků, zjistil to Radiožurnál. Na jedné straně jsou kandidující strany ze Staré Vsi, na druhé ale volební uskupení z opavských Kobeřic. Radnice už zajistila, aby ve všech volebních místnostech měli voliči k dispozici správné lístky. Španělská vláda znovu schválila dva dekrety na řešení bytové krize. Zamítnutí předchozích návrhů parlamentem vedlo premiéra Pedra Sancheze k vyhlášení předčasných voleb. Opatření zahrnují například zastropování nájemného, dočasný zákaz vystěhování nebo omezení firemních nákupů rezidenčních nemovitostí. Před rokem zemřela jaderná fyzička Dana Drábová. Ode dneška ji připomíná nová výstava v budově Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na pražském Senovážném náměstí. Expozice mapuje 40-letou kariéru Drábové v jaderné energetice. Lidé si výstavu budou moct prohlédnout každý den do konce listopadu. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v Anglii 0-3. Vlastní gól si dal Vladimír Coufal, dvakrát skóroval Harry Kane. Tenista Novak Djokovic vyhrál po sedmé v kariéře turnaj v Pekingu. Alex de Minaur v finále za stavu 7-6 a 0-1 pro srbského hráče kvůli zranění vzdal.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 před Brnem i v tunelech na D8. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy čekejte omezení před Brnem. U sjezdu na Svitavy na kilometru 204 silničáři opravují vodorovné značení. Pravý pruh je uzavřený, projíždí se plynule. Na D8 je omezený průjezd v tunelech Panenská a Libouchec. Mezi 83. a 87. kilometrem je ve směru do Prahy převedený provoz do protisměru a jezdí se tak obousměrně v tubusech na Drážďany. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem na Smíchov. Naplánovaná údržba je v plánu také v Brně v Pisáreckém tunelu, který je zavřený ve směru k dálnici D1. A provoz mají obnovit v obou případech do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teď v noci je jasno až polojasno, od jihozápadu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: 3 minuty po půl třetí si v nočním Radiožurnálu pustíme australskou zpěvačku, která má české kořeny díky otci, jazzovému muzikantovi Jiřímu Křipačovi. Říká si jednoduše Lenka a zazní její píseň Everything at Once.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: As sly as a fox, as strong as an ox,

0: Dnes předpolednem se dozvíme jména letošního laureáta nebo letošních laureátů Nobelovy ceny za chemii. A za chvíli si v nočním radiožurnálu také připomeneme, kdo a za jaký objev dostane cenu za fyziku. Jméno vědce oznámila Švédská královská akademie věd včera.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pokračuje noční radiožurnál a třetí vědeckou cenou pokračuje i tradiční týden vyhlašování Nobelových cen. Dnes oznámí Švédská královská akademie věd jméno nebo jména laureátů za chemii. Který z užitečných objevů a vynálezů to bude, to se dozvíme předpolednem.
1: Is it too soon for gene editing?
2: Method for making carbon nitrogen bonds.
1: Molecules that build surfaces all by themselves.
3: Editování genů, nový způsob navazování uhlíku a dusíku nebo materiály, které si sami poskládají povrch. To jsou jen některé typy vědců a popularizátorů vědy z internetu. O skutečné Nobelově ceně rozhodne výbor ve Stockholmu a důvody, proč tak rozhodne, si dlouho nechá ještě pro sebe. Od úterý ale víme, že letošní Nobelovu cenu za fyziku dostane jediný vědec. Oznámila to nová tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Munsová.
4: Nobelpreis i fyzik. Till Francis Hulsen.
3: Částicový fyzik Francis Hulsen, Belgičan v současnosti žijící v Americe, vymyslel observatoř k pozorování neutrín, tajemných, skoro nepolapitelných kosmických částic.
4: Ghostly messengers from space.
3: Ellen Munsová je nazvala přízračními posly z vesmíru. Neutrína jsou velmi lehké částice, které prolétávají skrz hmotu, jako kdyby přízraky procházely skrz zeď. Natáhněte ruku a zkuste si to představit, předvedl na vyhlašovacím ceremoniálu Mark Pierce z Nobelova výboru.
5: More than 1 billion neutrinos are passing through my hand every second.
3: Každou sekundu skrz ruku proniknou miliardy neutrín z vesmíru. Vědce ale mezi nimi zajímají vzácná vysokoenergetická neutrína. Ta totiž můžou ukázat cestu k zajímavým vesmírným tělesům, doplnila Eva Ulsonová z Nobelova výboru.
4: Distance galaxies and exploding stars.
3: Třeba ke vzdáleným aktivním galaxiím, vybuchujícím hvězdám nebo černým dírám. Neutrino totiž letí přímo skrz veškeré překážky, nikde se neodráží ani neuhýbá. To nedokáže žádné jiné záření ani částice. Kdybychom sledovali trasu, po které neutrino letí, nasměruje nás jako ukazovátko ke svému zdroji. Jenže jak neutrína zobrazit, nad tím si vědci dlouho lámali hlavu.
5: I have postulated a particle which cannot be detected.
3: Mark Pierce cituje objevitele neutrin Wolfganga Pauliho. Ten si postižoval, že vypočítal částici, kterou nejde detekovat. Naštěstí neměl pravdu. Vědci později zachytili stopy neutrín ve vodě a Francise Hulsena napadlo využít kilometrovou vrstvu ledu v Antarktidě. Ani on zpočátku nevěděl, jestli to půjde, přiznal se na vyhlašovacím ceremoniálu.
6: Když jsme s ním začínali, každý uznával, že to je možná dobrý nápad. Ale jen málo kdo věřil, že to bude skutečně fungovat, včetně mě. Bylo to svým způsobem dobrodružství. Úspěch nebyl zaručený, ale nakonec jsme měli štěstí. Podařilo se to částečně díky talentu mých spolupracovníků a částečně jen díky štěstí.
3: Nedaleko jižního pólu vědci navrtali do 2-kilometrové hloubky ledu tisíce detektorů světla. Když totiž vysokoenergetické neutrino proletí skrz jádro atomu, slabounce ho rozsvítí. A tahle stopa je v průzračném ledu vidět. Observatoř stavěli přes 20 let.
6: Největší riziko bylo, jestli krychlový kilometr ledu bude dostatečně velký k objevování neutrin pocházejících z vesmíru spoza naší atmosféry. To bylo naše největší štěstí. Trvalo nám jenom 2 roky, než jsme je detekovali.
3: Ledová observatoř zaznamená průměrně 1 neutrino denně. Těch vědecky zajímavých detekovala za první 2 roky provozu 28. Vědci proto musí trpělivě sbírat data, než s jistotou potvrdí, jestli je zdrojem neutrín například aktivní galaxie M77 v souhvězdí velryby. Martin Srb, Radiožurnál.

0: Život k nezaplacení.
1: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
0: Život k nezaplacení.
1: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Rushdieho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Zpravodajský souhrn má Pavel Prouza.
2: Přehrada Husinec v jižních Čechách téměř vyschla jako první v Česku. Ve Francii podle organizátorů demonstrovalo skoro 500 000 lidí. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s domácí Anglií 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Přehrada u Husince na Prachaticku jako první v Česku téměř vyschla. Informuje o tom Povodí Vltavy. Kvůli extrémnímu suchu bude hráz jen vypouštět přítok. V nejbližších dnech přestane vypomáhat průtoku v řece Blanici. V zásobním prostoru je 30 000 kubíků vody, to je setina běžného objemu přehrady. Hladina je o 7 metrů níž, než je běžné. Povodí Vltavy taky sníží kvůli suchu preventivně odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Přehrada pitnou vodou zásobuje velkou část kraje. Ministerstvo zdravotnictví připravuje skupinovou definici pro syntetické kanabinoidy. Řekl to policejní prezident Martin Vondrášek při zahájení mezinárodní konference Interpolu k boji proti nelegálním drogám. Český stát teď na seznam zakázaných látek přidává sloučeniny ze skupiny kanabinoidů jednotlivě. Když ale zakáže jednu, rychle se objeví jiná podobná. To podle Vondráška stěžuje boj s drogovým obchodem.
4: Nemůžeme jít pořád o krok pozadu za výrobci syntetických kanabinoidů v Ázii. My potřebujeme tyto látky definovat skupinově a bojovat proti ním od okamžiku, kdy se dostanou na naše území.
2: Studentských demonstrací ve Francii se podle organizátorů zúčastnilo asi 450 tisíc lidí, přibližně čtvrtina z toho v Paříži. Ministerstvo vnitra počty odhaduje zhruba na polovinu. Informovala o tom agentura AFP. Protesty ve francouzské metropoli doprovázely střety s policií. Větší demonstrace se konaly i mimo Paříž, například v Toulouse, Nîmes, Rennes nebo v Marseille. Studentům vadí nedostatek učitelů a špatný stav škol. K protestům se připojila i část učitelů a středoškoláky podpořili i univerzitní studenti nebo zaměstnanci státní správy. Přes 120 tisíc lidí využilo 2 neděle s bezplatným vstupem na vybrané státní památky. Národní památkový ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. To slíbilo kompenzaci za nevybrané vstupné.
5: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
6: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
5: Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
6: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
5: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
6: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale z hlediska prezentace to jistě své důvody má.
5: Valeria Oros, Radiožurnál. Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v Anglii 0-3 a po 4 zápasech Ligy národů stále čekají na první bod. Hokejisté Liberce udělali důležitý krok k postupu do play-off Ligy mistrů. V 5. kole základní části porazili obhájce titulu ze švédské Frölundy doma 3-2 v prodloužení. Góly Severočechů dali Lenz, Kalvas a Sandberg. Autor první liberecké branky, útočník Radan Lenz, ocenil výhru nad nejlepším evropským týmem minulé sezóny.
7: Ta hra byla dobrá a na pohled si myslím, že to bylo taky dobrý a jsme rádi, že jsme vyhráli a trošku lehká pachuť, protože si myslím, že jsme mohli vyhrát za 3, tam byla si lehká chybička v komunikaci, takže to mě osobně mrzí, ale myslím si, že to je ohromně cenný.
2: V hokejové lize mistrů se dařilo také Plzni, která porazila švédský celek Skellefteå 4-2. Ve 2015 v elitní evropské soutěži nastoupí čeští šampioni z Pardubic a to na ledě francouzského Bordeaux.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na pražském okruhu u Barandova a překážka na silnici 39 na Prachaticku. Na pražském okruhu počítejte s omezením mezi Barandovem a Ořechem na kilometru 16,5. Silničáři opravují něco na mostě. V obou směrech jsou uzavřené levé pruhy, projíždějte opatrně. Na Prachaticku očekejte komplikace na silnici 39 z Volar do Horní Plané. U Pěkné směrem na Záhvozdí na vozovku spadl strom. Na místo jedou hasiči, průjezd teď může být i výrazněji omezený. Na silnici 3 z Tábora do Soběvzchlavy zpomalte při průjezdu Planou nad Lužnicí. Silničáři tam teď malují nové vodorovné značení. Jeden pruh je uzavřený. A v Praze zůstává zavřený tunel Mrázovka směrem z Dobřížské ulice na Smíchov. Jde o plánovanou noční údržbu. V Brně ze stejného důvodu neprojedete Pisáreckým tunelem směrem k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami, odpoledne od jeho západu bude oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
9: Noční radiožurnál je s vámi i 6 minut po 3 hodině a tak trochu navážu na zelenou vlnu, která před chvílí zazněla a teď se budeme věnovat dopravě. Kilometrové kolony a skoro hodinové zdržení. Tak vypadala cesta našeho reportéra od hranic se Slovenskem Jablunkovským průsmykem. Silničáři tam začali s opravami silnice 1/68. Je to jeden z hlavních tahů na Slovensko. Reportáž uslyšíte za pár minut.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Silničáři začali opravovat silnice 1/68 přes Jablunkovský průsmyk. Řidiči se musí na jednom z hlavních tahů na Slovensko připravit na zdržení a kolony. Jak si to vyzkoušel náš reportér, cesta se může protáhnout i o hodinu.
1: Myslím si, že teď už bude kolona až do tunelu před Kruháč, před dálnicí a uvidíme, no. Není to dobré. Není to dobré.
2: Odhad řidiče kamionu Martina byl správný. Kolona se na slovenské straně hranice táhne až za tunel ke kruhovému objezdu ve Švrčinovci. Jen prvních 5 kilometrů od státní hranice po ski areál v Mostech u Jablunkova vyšel na asi půl hodiny. Další čekání a první projevy netrpělivosti. Celkem vyšlo zdržení na asi 7 kilometrech na necelou hodinu. Jablunkovský průsmyk využívají kamiony zásobující automobilky v Nošovicích nebo u Žiliny na Slovensku. Když jsou na trase problémy, často jezdí řidiči po silnici 1/56 okolo přehrady Šance. Tam v posledních letech pravidelně od listopadu do konce března platí zákaz vjezdu pro vozidla nad 12 tun.
3: Policisté, tak jako v předchozích letech, se zaměří na dodržování zákazových dopravních značek na silnici číslo 1/56 Ostravice Bílá.
2: Říká mluvčí moravskoslezských policistů Petr Linzer. Práce podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla potrvají do jara příštího roku.
4: Ovšem, do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
2: Stavbaři budou kromě výměny asfaltu taky zpevňovat podloží a opravovat odvodnění a svodidla. Rekonstrukce silnice vyjde na zhruba 157 milionů korun. Z Jablunkovska František Kuča, Radiožurnál.

0: 5 AM s touto písní, tu byl německý zpěvák Michael Schulte a přeji i nadále příjemný noční poslech nočního radiožurnálu. Úředníci olomouckého magistrátu začali s rozvozem vybavení a také techniky do volebních místností. Ve městě jich bude bezmála 100. Mezi potřebnými věcmi jsou nejen urny a zástěny, ale také koberce nebo dlouhý seznam kancelářských potřeb.
1: No a to položí, to nastačí tobě.
2: Pracovníci balí velké zástěny a nakládají už do téměř plného nákladního auta. Velitelka vozu Ludmila Děcka s předstihem volá školníkovi do první cílové školy, budoucí volební místnosti.
3: Dobrý den, magistrát města Olomouc. Máme k vám namířeno, mohli bychom u vás být tak za 10 minut. Děkuji moc, takže my vyrážíme.
2: Krampě už najíždí další auto a tak se ptám Vladislavy Maškové, která má přípravu volebních místností na starosti, na co všechno nesmí zapomenout.
4: Dovážíme urny přenosné, urny velké, volební zástěny samozřejmě, znaky České republiky, nábytek, koberce, kde je potřeba nástěnky pro vzory hlasovacích lístků, orientační nápisy,
5: nůž,
4: přesně tak, děrovačky, kancelářský papír.
2: Seznamy jsou dlouhé a vše se musí pečlivě kontrolovat. Tým Vladislavy Maškové bude v pohotovosti i v době voleb.
4: Čekáme, kdo zavolá, co by potřebovali, že jim dochází lístky, nebo že by potřebovali ještě jednu zástěnu, že je tam spoustu voličů čekajících ve frontě a tak dále. Takže my vlastně jsme ve službě v pátek do 22. hodiny a v sobotu do 14. hodiny.
2: Zatímco pro většinu lidí končí volby v sobotu ve 14 hodin, pro Vladislavu Maškovou až začátkem listopadu.
4: Protože musíme všechno svést, rozstřídit, zrevidovat, odvést do sběrového dvora, uložit, vyčistit, takže pro nás to ještě chviličku bude pokračovat.
2: Volební místnosti pro komunální a senátní volby se otevřou v pátek ve 14 hodin. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
2: Stalo se něco?
3: No ale nic, nemůžou najít kluka.
4: Hlavně klid, on se objeví.
1: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
3: Budou se tu rojit.
5: Kdo?
1: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
4: A letos ji konečně nakrmím já.
1: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Pavel Prouza.
7: Ministr školství Robert Plaga za ANO kritizuje hranici 180 dětí a žáků nastavenou pro případné slučování škol. Chce proto změnit školský zákon. Mateřské a základní školy, které letos nebo v následujících dvou letech hranice pravděpodobně nedosáhnou, se ale už podle současného zákona na možné sloučení připravují. Týkat se to může stovek škol. Jak chce ministerstvo pravidla upravit a kdy změnu předloží, zatím není jasné. Česká televize se příští rok nezúčastní Eurovize. Důvodem jsou podle oznámení na síti X úpravy rozpočtu a náročnost celého projektu. Televize kvůli nejistotě kolem budoucího financování chystá úspory za 350 milionů korun. Omezí investice, zruší některé pořady a počítá i s propouštěním. Švédsko nasadí ve východním Polsku systémy protiraketové obrany Patriot, oznámil to premiér Ulf Kristersson. Švédské Patrioty pomohou ochránit logistické centrum Severoatlantické aliance, přes které proudí dodávky na Ukrajinu. Nahradí tam obranné systémy zapůjčené z Nizozemska. Výměna začne v prosinci. Izraelské buldozery zbourali v okupovaném východním Jeruzalémě dům, ve kterém žilo 70 Palestinců. Podle izraelských úřadů pětipatrová budova neměla stavební povolení. Palestinská správa demolici označila za nebezpečnou eskalaci politiky nuceného přesídlování.
8: Sport.
7: Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů domácí Anglii 0-3. Seriál mistrovství světa vozů Formule 1 by se mohl v roce 2030 vrátit do Afriky. Podle serveru Racing News 365 bude hostitelem Rwanda.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D2 před Hustopečemi a omezení na pražském okruhu u Barandova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy pozor na překážku za Židlochovicemi. Na 20. kilometru stojí porouchané vozidlo, projíždíte opatrně, některá auta v místě vybočují. Na pražském okruhu se pracuje mezi Barandovem a Ořechem. Na kilometru 16,5 silničáři opravují most v obou směrech, jsou tam potom zavřené levé pruhy. Většinou se jede plynule, nárazově se tvoří kolony. V Praze pokračuje noční uzavírka tunelu Mrázovka. Kvůli údržbě neprojedete ve směru od Barandovského mostu na Smíchov. Do 5 ráno je v plánu také čištění Pisáreckého tunelu v Brně. Uzavřený je ve směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Noc je jasná až polojasná, od jeho západu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
10: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
11: Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok.
12: Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem.
13: Fly Dubai buffet si
14: že s letadlem společnosti Fly Dubai hodlal havarovat do budovy letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
11: Cestující a část posádky ho přemohli.
15: Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saudské Arábii.
16: Únos letadla, podle prokuratury terorismus, pár minut totální drama, pak heroická záchrana všech více než 170 cestujících. Let Fly Dubai 1073, co přesně se stalo v oblacích? Ptám se Zdeňka Nováka, editora Českého rozhlasu Plus, se zaměřením na Blízký východ. Dnes je středa 7. října.

0: Ahoj Zdeňku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
1: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
0: Zabránil indický pilot Boeingu 737 Max Smith Machar teroristickému činu podobnému tomu z 11. září 2001, teď před pár dny na tom letu Fly Dubai 1073?
1: Tak určité podobnosti tam rozhodně jsou. Já bych k tomu primárně řekl, že vlastně to, co mě napadá, ta podobnost s 11. zářím, tak je hlavně ten let 93, kde vlastně ti cestující přemohli ty atentátníky.
0: Ten, dalo který potom říct, spadl do Pensylvánie.
1: Přesně tak, přesně tak. Ale rozhodně podle toho, co víme teda samozřejmě, tak to vypadá, že minimálně něco podobného ten útočník, který se snažil vlastně to letadlo unést, tak minimálně něco takového zamýšlel.
0: Hmm. Generální prokuratura Spojených arabských emirátů přímo mluví o teroristickém činu, právě ta prokuratura to teď vyšetřuje.
1: Je to tak, vlastně v podstatě ten emirátský generální prokurátor, tak on i to vlastně zmínil, že je to vlastně neobvyklé, že v této fázi vyšetřování o tom takhle mluví, ale opravdu otevřeně mluví o tom, že to považují za terorismus a tak to i vlastně vyšetřují.
0: To dopravní, velké dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami, měl nabořit do Ben Gurionova letiště v Tel Avivu, píše izraelský kanál 12. Jak to, že máme tolik detailů?
1: Tak částečně to víme z toho vyšetřování, částečně z různých jeho příspěvků na sociálních sítích, ale vlastně izraelská média se do toho samozřejmě vložila, protože v Izraeli to teďko obrovské téma a to, na čem se vlastně shodnou ty různé zdroje a ty různé linky toho vyšetřování, tak opravdu cílem bylo letiště Davida Ben Guriona u Tel Avivu. Hmm. Objevují se různé informace, že chtěl trefit některou z těch budov nebo tu hlavní budovu toho letiště, že jeho záměrem bylo narazit do nějakého jiného letadla.
0: A jednal sám nebo byl součástí nějaké teroristické skupiny? O tom už vyšetřovatelé mluví otevřeně?
1: Teď se objevily informace o tom, že izraelští vyšetřovatelé, kteří se na tom podílejí taky na tom aktuálním vyšetřování, tak po té, co mluvili se členy posádky, tak v podstatě řekli, viděl jsem to na serveru Times of Israel, že si nemyslí, že by jednal v koordinaci s někým, rozhodně ne tedy s někým z posádky. Zároveň ale samozřejmě se víceméně od začátku spekuluje o tom, jestli náhodou do toho nebyl někdo za je tu veřejně zmíněná domněnka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zmínil, že se tedy myslí, že s tím je spojený Irán ve větší či menší míře. To naznačují i izraelští vládní politici, ale přiznám se, že podle toho, co jsem se díval, tak jsem nenarazil na žádnou informaci, která by naznačovala nějaké jakoby vnější zapojení. Spíš to opravdu zatím musím to zdůraznit, že opravdu jsme v rané fázi toho vyšetřování, tak to vypadá, že opravdu asi jednal spíš tady sám.
0: Bavíme se o tom, co se stalo 30. září na trase z Dubaje do Tel Avivu, o tom únosu letu Fly Dubai 1073. 2 hodiny byl klid, stroj letěl podle plánu a pak se to ve vzdušném prostoru Saudské Arábie stalo. The captain can be seen in this video covered in blood.
1: Podle toho, co víme, tak zhruba ve 9:45 místního času první důstojník nebo kopilot, se o něm někdy mluví, tak si u kapitána vyžádal čas na modlitbu. Kapitán Smith Machar mu ten prostor na to dal. On sám vlastně potom i v těch rozhovorech, které poskytl, tak zmínil, že to považoval za cosi normálního na Blízkém východě, že chtějí čas na modlitbu. Takže on v tu chvíli vlastně opustil to svoje místo, pravděpodobně tedy pokleknul. No a jak se později ukázalo, tak víme, že v té kabině někde je sekirka, bezpečnostní sekirka a i jakoby s její pomocí, tedy na toho kapitána zautočil. Jsou vidět na sociálních sítích videa, která ukazují, že je vlastně zakrvavený. V každém případě povedlo se tomu prvnímu důstojníkovi převzít nějakým způsobem kontrolu nad tím letadlem, ale ten kapitán, ten indický kapitán Smith Machar, nějakým způsobem vlastně přežil.
0: Nějakým zázrakem přežil, on dostal ránu do hlavy, podle těch informací, které jsem taky načetl, začal křičet.
1: Začal křičet a to je vlastně asi klíčový moment toho, proč se to tomu útočníkovi nezdařilo a proč to dopadlo nakonec dobře tedy. Tak vlastně ten jeho křik i nějaké náznaky boje slyšela jedna z těch cestujících, která shodou okolností v ten moment čekala na svoji dceru, která byla na toaletě, která je hned vedle toho kokpitu nebo poblíž toho kokpitu a vlastně tohle to slyšela, řekla to svému manželovi a muži, který byl na těch předních sedadlech, oni se tedy snažili do toho nějak zasáhnout, ale tady je další rozhodující moment a to je, že vlastně my víme, po 11. září se zabezpečily ty kokpity tak, že se vlastně nedá dostat dovnitř. A tady znovu se hrál klíčovou roli ten kapitán, kterému navzdory tomu svému zranění se mu povedlo, nebo podle všeho ne na poprvé, ale povedlo se mu otevřít ty dveře
0: ty
1: zevnitř.
0: Velké, ty velké pancéřované, neprůstřelné dveře jenom na kód, který když nemáš, tak se tam nedostaneš, tak on je otevřel zevnitř.
1: Otevřel to zevnitř, zásadní je, oni se dostali dovnitř, ti cestující. Jeden z nich, podle všeho izraelský instalatér, tak měl nakoukané letecké katastrofy, takže věděl zhruba, co se děje, takže oni zároveň se snažili tedy přemoct toho prvního důstojníka a vlastně sebrat mu řízení nad tím letadlem. A během té rvačky se vlastně on začal, ten první důstojník, ten únosce, vlastně začal realizovat záložní plán.
0: Záložní plán.
1: Havarovat s tím letadlem někam do pouště. Jemu došlo, že vlastně asi už to nezvládne doletět až do toho Tel Avivu, protože pořád byli na hranici mezi Saudskou Arábií a Jordánskem.
0: Takže poslal takže to letadlo, poslal to letadlo v zemi.
1: V podstatě střemhlav, bylo to nějakých 40 stupňů, což je vlastně poměrně ostrý úhel. To letadlo v podstatě letělo potom na hranici svých možností a vlastně důležité je, že ono během několika desítek sekund kleslo z nějaké výšky 10 kilometrů zhruba do něco přes 5000 metrů, takže vlastně to letadlo začalo velice prudce klesat. V tu chvíli se do toho snažili zapojit i další cestující a právě ten instalatér Janif Hajun, tak on vlastně to letadlo navedl tak, aby začalo stoupat, aby znovu nabíralo výšku. A to je ten moment, kdy určitě víme, že tam vlastně do toho kokpitu se dostali dva další muži.
0: Aha.
1: Jejichž identitu na rozdíl od všech těch ostatních vlastně neznáme. To letadlo definitivně vlastně stabilizovali. A teď, aby jsme si to představili, tak v tom kokpitu vlastně asi v ten moment byli čtyři Izraelci, kteří přemohli toho prvního důstojníka, toho únosce, ten kapitán, kterého vlastně taky dali stranou, jeden z těch Izraelců ho ošetřoval, byl to zubař, poskytl mu nějakou první pomoc, zachránil ho, všude tam bylo spoustu krve a ti dva muži vlastně se chopili řízení, vyklidili ten kokpit a vlastně se tam zamkli. Potom jeden z těch dalších cestujících, který do toho boje vlastně nebyl zapojený, tak on to popisoval, takže vlastně oni se sami báli, že i potom je vlastně mohli ti dva někam unést, ale to, co víme, je, že se to nestalo.
0: Ono se ukázalo, že to je záložní posádka, která ukázalo se, byla. Co tam dělala?
1: Ty Aerolinky Fly Dubai to podávají tak, že to měla být záložní posádka, která měla s tím letadlem letět zpátky z Tel Avivu zase do Dubaje.
0: Mm-hmm. A tyhle ti dva muži, kteří se teda chopili řízení, tak měli navést letadlo v klidu na přestání v Tel Avivu, což ale nakonec jim nebylo umožněno, protože oni vysílali, to se tak dělá, samozřejmě standardně nouzové signály, mimo jiné ten signál 7500, který hlásí únos.
1: Je to tak, oni vlastně nejdřív byl vyslán signál 7700, což byl vlastně ten prvotní alarm a potom právě oni, přesně jak říkáš, vydali ten druhý kód, což byl únos. V tu chvíli se zalarmovalo izraelské vojenské letectvo, to letadlo bylo pořád pod saudským letovým provozem, tak ho vlastně navedli do Saudské Arábie, do letiště v Tabuku, což je na severozápadě Saudské Arábie, řekněme nejbližší asi letiště k Izraeli a k Jordánsku a tam vlastně další asi hodinu to letadlo letělo. Ten let byl, píše se o tom, že to bylo relativně stabilizované, ale určité výkyvy tam byly, protože to letadlo během toho divokého manévrování, které jsme tady snad nějak popsali, tak během toho divokého manévrování se snad ulomil kus ocasu. Takže
0: myslím,
1: bylo
0: že směrovka, že byl, částečně bylo poškozený.
1: Přesně tak, takže vlastně s tím určitě bylo složitější manévrovat, nicméně těm záložním pilotům se tedy povedlo to letadlo navést do toho saudsko-arabského Tabuku a tam vlastně si všichni mohli konečně oddychnout a byli zachráněni.
0: Kapitán je ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
2: Namaste.
3: Namaste, sir.
0: protože je indické národnosti, tak s ním už přes videohovor stihl mluvit indický premiér Modi a označil ho za národního hrdinu. Mačar v rozhovoru říkal, že si po útoku sekerou sám k sobě řekl, co když už nevstanu z té země, nepomůžu nikomu, ale nemohl jsem nechat nikoho umřít.
1: Vlastně ten kapitán byl jediný, kdo z toho vyšel s nějakým zraněním. Všichni ostatní vlastně byli nakonec v pořádku. Pro ty pasažéry poté vlastně přiletělo letadlo z Izraele. Bylo tam několika hodinové jednání právě mezi saúdskými a izraelskými úřady, ale dopadlo to tak, že tedy pro ty pasažéry doletělo letadlo, dopravilo je do Izraele a kapitán a ten první důstojník, ten únosce, vlastně byli posléze, byli dopraveni do Spojených arabských emirátů, ten kapitán na ošetření a ten únosce kvůli vyšetřování.
0: Mm-hmm. To vyšetřování teď vedou Spojené arabské emiráty. Už zjistili, co byla, nebo jaká byla přesně motivace toho útočníka, toho únosce? Proč vůbec chtěl udělat to, co plánoval udělat?
1: To je ta zásadní otázka samozřejmě, na kterou čekají všichni ti vyšetřovatelé. Nutno říct, Spojené arabské emiráty to vyšetřování vedou, ale do toho vyšetřování jsou zapojení i Izrael, konkrétně tajná služba Mossad, zároveň izraelští letečtí důstojníci, kvůli tomu, že vlastně to letadlo bylo vyrobené ve Spojených státech, tak i americké vlastně bezpečnostní a letecké složky a zároveň Saudská Arábie a vlastně zpravodajské služby z Ománu. K té motivaci, oni procházeli například, nebo objevil se účet z LinkedInu toho prvního důstojníka, který uváděl primárně jeho pracovní minulost, ale byla tam i dvě videa, z nichž na tom prvním vlastně byla mimo jiné fotka Ajmana Zawahiriho, tedy někdejšího šéfa Al-Káidy, nástupce Usámy bin Ládina. Pak tam byla ještě fotka dalšího islamistického radikála, který podnikl sebevražedný atentát v Afghánistánu a zabil při něm mimo jiné i agenty CIA. Potom se prověřovaly vlastně jeho účty na dalších sociálních sítích a samozřejmě zjišťují se další vyšetřovatelé, zjišťují ještě další informace o jeho rodině a podobně. A co o něm vlastně víme je, že je to silně nábožensky založený člověk, 29-letý, je to vlastně syn ománského otce a syrské matky, který se narodil v Emirátech, vyrůstal v Emirátech nebo několik let tam žil, studoval mimo jiné v Austrálii a ví se o tom, že byl silně nábožensky založený, byl misogynní, ten jeho psychologický profil víceméně odpovídá těm jiným útočníkům, o kterých víme z, jak nejen z islámského světa, ale vlastně i z těch našich podmínek.
0: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přímo mluví o tom, že Hamámího indoktrinovali radikální islamisté. Což se mimochodem teď právě vyšetřuje i třeba i na Novém Zélandě a v Austrálii, kde studoval, jestli tam k tomu mohlo teda dojít nebo ne.
1: Přesně, tam to prověřují, nicméně spousta těchhlech lidí k těmhle myšlenkám vlastně dost často, dalo by se říct, dojde tak nějak sama skrze internet. To, že vlastně Netanyahu zmiňuje tu indoktrinaci tím radikálním islamismem, to v tuhle chvíli vyloučit nemůžeme, ale žádné nějaké ty vnější vlivy, že by ho někdo vysloveně lapil do nějaké sítě, tak to právě v tuhle chvíli, a musím to zdůraznit, v tuhle chvíli, proto ty důkazy nemáme. To, že ty sklony tam byly, to je na druhou stranu mimo jakoukoliv pochybnost.
0: Americká CNN se taky podivuje nad tím, že letadlo mířící do Izraele, s většinově teda izraelskými cestujícími, kopilotoval muž s ománským občanstvím. Přitom teda s Ománem nemá Izrael diplomatické vztahy. To znamená, to Tel Aviv vynucuje běžně?
1: Podle všeho Izrael má dohody, uzavírá dohody, ať už s těmi aerolinkami, které lítají do Izraele, nebo s těmi zeměmi, odkud se do Izraele lítá. A je to tak, že vlastně Izrael požaduje, aby ti členové posádky na těch letech do Izraele nepocházeli ze zemí nebo neměli občanství zemí, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy, což se vztahuje právě i na Omán. A musím říct, že tohle je jedna z informací, které rozhodně zajímají izraelská média, jak se něco takového mohlo stát, protože ten pilot několikrát do Izraele letěl. Hmm. Víme o tom, že vlastně už v červnu, pravděpodobně i v červenci, do Izraele letěl tenhle člověk, který tedy má ománské občanství.
0: On taky v minulosti létal pro ománské aerolinky.
1: No, oni na ty jeho radikální sklony přišli, oni ho vyřadili vlastně z toho palubního personálu, byl zařazen do toho personálu pozemního, tuším, že to byla nějaká kancelářská pozice. Potom v těch aerolinkách skončil. Problém je v tom, že vlastně ty ománské aerolinky tyhle informace o těch jeho radikálních sklonech, na které přišli, tak to nikam dál vlastně neposlali. Mm-hmm. On poté pracoval pro marocké aerolinky, to bylo někdy na konci roku 2025 a na začátku letošního roku i tam skončil. No a každopádně on podle těch informací, co máme z vyšetřování, tak když si vybíral potom ty další aerolinky, tak už si je vybíral právě s tím vědomím, aby to byly aerolinky, které létají do Izraele. Takže minimálně na začátku tohoto roku už nějaký takovýhle útok nebo něco takového rozhodně plánoval.
0: Samozřejmě to může být teďka velký reputační problém pro společnost Fly Dubai, a ty už si říkal taky, že v Izraeli je to velké téma, oni tam budou volby. Samozřejmě tam byli ti izraelští pasažéři a to letadlo mířilo na Tel Aviv.
1: Pro Izrael je to naprosto zásadní téma. Nebo jedno ze zásadních témat, zároveň přesně jak říkáš, ono to vstupuje do té předvolební kampaně jen pár týdnů před volbami a vlastně teď je to v izraelských médiích, nebo v tom uplynulém týdnu to bylo jednoznačně téma číslo jedna, řeší to vlastně všichni, řeší to samozřejmě premiér Netanyahu, on všechny ty cestující, kteří se zapojili do toho boje na té palubě, tak všechny si je pozval. On i izraelská média, vlastně všichni mluví o jejich hrdinství, vyzvěhují to, jak vlastně zachránili sebe i všechny ostatní, jak se chovali prostě nesobecky, hrdinsky, v půdu sebezáchovy chránili vlastně sebe i ostatní Izraelce. Na druhou stranu izraelská opozice poukazuje na to a kritizuje premiéra Netanyahu, že on to vlastně zneužívá ve svůj prospěch. Mimochodem podobný argument používají i třeba úřady ve Spojených arabských emirátech, které obvinují Izrael z toho, nebo respektive izraelskou vládu, vládní politiky, že to využívají ve svůj prospěch ve volbách. Na druhou stranu ta opozice izraelská poukazuje ještě na další věci, jsou tam prostě zjevná selhání na straně těch izraelských bezpečnostních složek nebo bezpečnostního aparátu nebo úřadů i politických, protože vlastně z toho, co se stalo, se teď obvinují vzájemně Shin Bet na jedné straně a izraelské ministerstvo dopravy. Dokonce se objevila informace, že Izraelci ani neměli seznam těch cestujících, což si upřímně řečeno nedokážu představit, že by Izrael pustil na Ben Gurionovo letiště nebo směrem na Ben Gurionovo letiště stroj, o jehož posádce by nevěděli, kdo jsou členové té posádky.
0: No, nejde o první případ, kdy pilot nebo kopilot převzal řízení. Asi ten nejznámější byl let Germanwings 9525 v roce 2015, při kterém se kopilot zamkl v kokpitu a pak s letadlem naboural do horského masivu v Alpách. Teďka se objevují samozřejmě i otázky týkající se přísnějších bezpečnostních opatření do budoucna na těch letadlech. Nejenom ty pancéřované nepropustné dveře, ale i to, jak řešit, když to nebezpečí nepřichází z trupu letadla nebo z toho prostoru pro pasažéry, ale přímo z toho kokpitu jako takového. Tomu únosci teď hrozí co? Až trest smrti?
1: Vlastně úřady ve Spojených arabských emirátech vlastně deklarovali, že přesně tohleto je ten případ, za který hrozí trest smrti. Samozřejmě říkají současně, že jsme teprve na začátku toho vyšetřování, že se to musí důkladně vyšetřit. Nicméně ten trest smrti tomu únosci hrozí jednoznačně.
0: Dobrá, tak jo. Tak díky, Zdendo, že jsi sledoval ten příběh, že jsi přišel do Vinohradské 12 ho odvyprávět.
1: Rádo se stalo, díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou Zdeněk Novák, editor Českého rozhlasu Plus a někdejší dlouholetý člen zahraniční redakce Českého rozhlasu se zaměřením na Blízký východ. Odvyprávěl příběh únosu a záchrany letu Fly Dubai 1073. V pátek a v sobotu jsou komunální a senátní volby. My budeme mimořádně už v neděli analyzovat, jak dopadly. Nezapomeňte si nás pustit a na volby se pak dostane určitě i v pondělní epizodě. Pokud budete chtít aktuální a živé informace už v sobotu při sčítání výsledků, tak kolegové z vysílání chystají jako vždy speciální volební maraton a není nic snazšího, než si je naladit. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský servis přináší Pavel Prouza.
1: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Ukrajina rozmístuje v reakci na ruské útoky protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Teploty do 23 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
3: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatele. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
1: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Ukrajinci začali instalovat protidronové sítě na mosty v Kyjevě. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na své zdroje na místě. Ukrajinská média zveřejnila video, na kterém je vidět instalace sítí na kyjevském severním mostě. Podobná opatření Ukrajina používá už delší dobu blízko frontové linie na východě a jihu země. Protidronové sítě chrání například ulice jeho ukrajinského Chersonu. Rusko v uplynulých dnech začalo útočit na některé důležité mosty, které vedou přes řeku Dněpr v ukrajinské metropoli. Jde hlavně o severní a jižní most. Kyjevský starosta Vitalij Kličko v pátek uvedl, že ve městě je kvůli zesíleným ruským útokům velmi napjatá situace. Letošní Nobelovu cenu za fyziku obdrží Belgičan Francis Halsen, oznámila to švédská královská akademie věd. Oceněný je za speciální observatoř hluboko v antarktickém ledu.
4: Ledová laboratoř 2 kilometry pod povrchem detekuje neutrína z vesmíru, vysvětlila při vyhlašování cen Eva Ulsonová z Nobelova výboru. Neutrína prolétávají přímo skrz veškerou hmotu. Směr, odkud letí, vědcům pomůže vyhledávat vysokoenergetická kosmická tělesa. Například vzdálené aktivní galaxie nebo vybuchující hvězdy. Ve středu předpolednem ohlásí švédská akademie věd, kdo dostane Nobelovu cenu za chemii. Martin Srb, Radiožurnál. Sport.
1: Čeští fotbalisté podlehli Anglii ve Wembley 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. Dvakrát skóroval Harry Kane. Útočník domácích nastoupil v reprezentačním dresu po 125. a tím vyrovnal anglický rekord Petra Shiltona. Skóre otevřel ve 27. minutě vlastní gól Vladimíra Coufala, který si do branky srazil centr soupeře. I o tom mluvil po utkání jiný český obránce Martin Vitík.
5: Tyhle situace kort s tou Anglií jsou strašně rychlí, takže na to vyhodnocení těch situací je fakt malá setinka. To je fotbal a bohužel takovýhle situace se stává. Já si nemyslím, že nás to ovlivnilo, že by to ovlivnilo zápas.
1: Fotbalista Lionel Messi odehrál poslední zápas za argentinskou reprezentaci. Při vítězství v přátelském utkání 3-0 nad Beninem se v Buenos Aires rozloučil gólem a dvěma asistencemi. S Argentinou Messi vyhrál mistrovství světa a dvakrát Copu America.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D8 neprůjezdné tunely a chodec za Budyní. Na dálnici D8 je opět zastavený provoz v tunelech Panenská a Libouchec. Do omezení v tunelu mezi 83. a 87. kilometrem vjelo nadměrně velké vozidlo. Čeká se na příjezd policie. Je to zatím neprůjezdné v obou směrech. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy opatrně za Doksany. Na 30. kilometru jde odstavným pruhem chodec a není dobře vidět.
7: Má na sobě vestu, ale jde nějak tlačí nějaký vozejík. Jde směrem na Prahu zhruba 30. kilometr, ne?
6: A v Praze je opět průjezdný tunel Mrázovka, skončila tam noční údržba a jde tak projet i ve směru na Smíchov. V Brně ale dál pokračuje úklid Pisáreckého tunelu, zavřený je ve směru k dálnici D1. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Je jasno až polojasno, od jeho západu místy oblačno až zataženo, v Čechách ojediněle mlhy, teploty 11 až 6 stupňů, při malé oblačnosti a slabém větru místy kolem 4 a lokálně přízemní mrazíky, na horách kolem 7. Přes den má být oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno, zejména v Čechách, ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Společnost vám dělá noční radiožurnál 5,5 minuty po 16:15 a přeji příjemné probuzení. Je tu polovina pracovního týdne, středa 7. října. Místo do tělocvičny zamířili včera Sokolové darovat krev. V pražském Tyršově domě se do projektu Sokolská kapka krve zapojili pravidelní dárci i ti, kteří přišli úplně poprvé. Jak takové sokolské darování vypadalo, tak to uslyšíte v nočním radiožurnálu už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Místo cvičení darování krve. Tyršův dům na pražské Malé Straně, kde se běžně scházejí a cvičí sokolové, včera posloužil jako odběrové místo. Sokolové tam hromadně darovali krev. Za uplynulých 11 let projektu Sokolská kapka krve odevzdali tisíce litrů a každoročně se jim daří přilákat nové dárce.
1: Dobrý den, tak tady si vyplníte dotazník, je oboustranný, až to budete mít vyplněné, tak si dáte tamhle kolečko a zdravotníci vám řeknou, jestli jste způsobila darovat krev.
2: Jakou jste navštívila cizinu v tomto roce? To máte nějaké tetování nebo piercing? Projevila se u vás během posledního měsíce nějaké infekční onemocnění?
3: Na takové otázky lékaře odpovídala i členka Sokola Marcela Kuglerová. Na Malou Stranu přijela ze Spořilova a krev daruje po třetí.
4: Darování přijde jako úžasná věc, protože to není za peníze a je to skutečně jakoby z dobrý myšlenky a ty lidi, co tu jsou, to nedělají kvůli ničemu jinému, jenom protože je to prostě dobrá věc.
3: Přišel třeba i Ondřej Novotný z Podolí.
5: Nevím, kdy to třeba budu potřebovat já nebo někdo z blízkých a když máme tu možnost, jsme zdraví, tak proč bychom nechodili, že ať chodíš.
3: Akce připomíná památný den sokolstva, který připadá na 8. října, říká místostarostka České obce Sokolské Kamila Šolcová.
6: Je to krásná akce, má podle mě neuvěřitelný jako dosah a rozsah, protože si připomínáme sílu neboja bratrů a sester v protinacistickém hnutí a myslím si, že právě i to darování jistým způsobem ta nebojácnost, solidarita, pomoc, prostě to propojení tam je ohromné.
3: Sokolové hromadně darují krev dvakrát ročně. Za 11 let to bylo přes 3000 litrů. Cílem akce je přilákat prvodárce. Podle přednosti Ústavu laboratorní medicíny Ústřední vojenské nemocnice Miloše Bohuňka se to daří.
7: Protože je to kolektivní akce, která je promovaná v rámci nějaké organizace a přijdou v rámci té organizace noví dárci.
3: Letos poprvé se do hromadného odběru zapojila také iniciativa Aktivní sněmovna, podporující sport a zdravý životní styl u poslanců a zaměstnanců dolní komory parlamentu. Z Tyršova domu, Richard Webs, Radiožurnál.

0: Dvě neděle zdarma vyšly Národní památkový ústav na víc než 18 milionů korun. Na hrady a zámky přilákali přes 120 tisíc lidí, tisíce dalších si ale místo rezervovali a nepřišli. Památkáři proto chtějí příště pravidla změnit. Jak, tak nejen to, uslyšíte za chvíli v nočním radiožurnálu s datem 7. října.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Punkrockový The Clash vás probouzeli v nočním radiožurnálu při dobré časné ráno 18 minut po čtvrté. Státní hrady, zámky a také další památky letos navštívili necelé 4 miliony lidí, podobně jako loni. Na vstupném ale Národní památkový ústav vybral o 7 milionů korun víc, přes 580 milionů. Dvě neděle s bezplatným vstupem ho naopak stály zhruba 18 milionů korun. Část výpadků má nahradit Ministerstvo kultury. Akci chtějí památkáři příští rok zopakovat, plánují ale upravit systém rezervací.
1: My jsme ve spolupráci s ministerstvem zorganizovali dva dny s volnými vstupy na památky ve správě Národního památkového ústavu. Byly to dvě neděle, jedna v závěru srpna, ta druhá v závěru září.
2: V obou dnech památky navštívilo přes 120 tisíc návštěvníků. Pokračuje generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goričková.
1: Překvapila nás ta velká účast, nicméně samozřejmě byly s tím spojené velké organizační problémy, museli jsme zajistit dostatečný počet průvodců, zvýšit počet prohlídek v rámci toho dne na jednotlivých trasách.
2: Lidé se museli na památky předem registrovat. Ne všichni ale dorazili.
1: Bohužel mnoho lidí se zaregistrovalo na několik prohlídek na různých památkových objektech v jeden čas. Pak samozřejmě přijeli jen na jeden a ty druhé nezrušili, takže tím zablokovali volná místa pro jiné zájemce. Zhruba 20% rezervací nebylo naplněno.
2: Výpadek ze vstupného vyčíslil Národní památkový ústav na 18,5 milionu korun.
1: A v téhle chvíli jednáme s ministerstvem o kompenzaci a ten příslib, že nám budou tyto ztráty kompenzovány ze strany zřizovatele je.
2: Říká Naďa Goričková.
1: Nevím, jestli celou částku, hovoří se teď o 15 milionech, což i to pro nás bude velmi přínosné. Samozřejmě, pokud by to byla celá částka, byli bychom rádi.
2: Kompenzaci by měl Národní památkový ústav podle generální ředitelky obdržet nejpozději do konce roku.
1: Z finančního hlediska se to rozhodně nevyplatilo, jsou to vstupy zdarma, ale musím říct, že z hlediska prezentace to jistě své důvody má a já jsem ráda, že vlastně se v tyto dny dostávají na památku i lidé, kteří by normálně na památkový objekt nepřišli.
2: Podobnou akci chystají památkáři i v příští sezóně, ve kterých dnech ještě není jasné. Chtějí ale předejít propadlým rezervacím.
1: A toto bychom pro příští sezónu rádi nějakým způsobem vyřešili. Přemýšlíme o tom, jak, jestli třeba spoplatněním rezervace, drobným spoplatněním, které přece jenom víc zavazuje pak už k tomu přemýšlet o tom, kam půjdu a kam nepůjdu.
2: Výnosy ze vstupného za uplynulou sezónu zhruba odpovídají loňskému výdělku, a to téměř 580 milionů korun. Valeria Oros, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám.

0: Krátké zprávy připravila Jana Utendorská.
1: Česko dostalo první platbu z unijního obranného programu SAFE, informuje o tom Evropská komise. Zatím dorazilo asi 7,5 miliardy korun, tedy zhruba 15% ze schváleného úvěru. Půjčku má stát využít na pořízení nových tanků Leopard a vozů Tatra T-815. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším masivním útokem ze strany Ruska. Odvolává se na aktuální informace od ukrajinské rozvědky. Po poslední vlně útoků na civilní infrastrukturu začala kyjevská správa umisťovat protidronové sítě na některé důležité objekty, jako jsou třeba mosty přes Dněpr. Britská policie zadržela dalšího podezřelého z přípravy teroristického útoku. Zatčení 22-letého Brita má mít spojitost s vyšetřováním incidentu u letecké základny Fairford. Tu používali Spojené státy k útokům na Irán. Američané už všechny své bombardéry z letiště na západě Anglie stáhli na domovskou základnu ve Spojených státech. A Národní památkový ústav stály dvě neděle s bezplatným vstupem na vybrané památky přes 18 milionů korun. Ústav je zpřístupnil ve spolupráci s Ministerstvem kultury. Nabídku využilo během obou dnů více než 120 tisíc lidí. Rezort kultury slíbil, že Národnímu památkovému ústavu část výpadku ze vstupného nahradí. Sport. Čeští fotbalisté dál čekají v Lize národů na první bod, prohráli i po čtvrté, tentokrát v Anglii 0-3. A tenista Tomáš Macháč dnes vstoupí do turnaje v Šanghaji duelem s Číňanem Zhangem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Neprůjezdná D8 v tunelech a překážka na silnici 54 za Níškovicemi. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan jsou obousměrně neprůjezdné tunely Panenská a Libouchec. A v obousměrném provozu havarovalo nákladní auto a zatím provoz stojí v obou směrech. Na D8 z Ústí nad Drážďany je také nehoda za odbočkou na Děčín. Stala se na kilometru 80,5 v koloně před uzavřeným tunelem. Na místě už je policie. A na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova pozor na překážku za Níškovicemi. V zatáčkách v lesním úseku leží na vozovce sražený srnec. Je to na rozhraní okresů Vyškov a Hodonín.
4: Těch serpentinách v lesním úseku je taky tam sražený srnec v jízdním pruhu. Kdo neživí ještě, no, já mám polamané nohy.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno zejména v Čechách ojediněle s mlhami. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. A teploty stejné jako včera. 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Letos je to 30 let, co šli Češi poprvé volit své senátory. Od té doby v horní komoře usedlo přes 300 lidí a voliči o dalších rozhodnou už za pár dní. Jaké má vlastně senát pravomoci a čím se liší od sněmovny? I to probereme v našem volebním průvodci už za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Schvaluje zákony a mezinárodní smlouvy, ale také třeba kontroluje prezidenta. Senát bývá často označovaný za pojistku demokracie. Jak mohou jeho složení ovlivnit letošní volby? A co potřebujete vědět, pokud se k ním chystáte? Poslechněte si další díl volebního průvodce.
1: Trutnov, Hradec Králové nebo třeba pražské Holešovice. Tam všude budou voliči v pátek a v sobotu vybírat nové senátory.
2: V horní komoře jich sedí celkem 180. Složení se mění každé dva roky a to vždy po třetinách, popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
3: Senátní volby se uskuteční v celkem 27 obvodech, tedy v jedné třetině z celkových 180 senátních obvodů. Voliči své senátory vybírají jednou za 6 let.
1: Jestli se volby letos týkají i vás, si můžete ověřit na webu Senátu. Nebo stačí zkontrolovat, jestli vám do schránky dorazily volební lístky.
2: Od komunálních kandidátek je poznáte podle barvy, radí ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Budou šedivé pro komunální volby, pro senátní volby ta sada je žlutá a bude se vkládat do žluté úřední obálky.
2: Své křeslo letos určitě opustí jen 5 senátorů. I přesto se zájem o kandidaturu snižuje. Letos se chce do Senátu dostat 154 lidí. To je o 80 míň, než bylo ve stejných obvodech před 6 lety.
1: Mezi kandidáty taky ubývá žen. Letos tvoří přibližně pětinu, pokračuje místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
5: Třem nejstarším kandidátům je shodně 75 let, naopak třem nejmladším 40 let, což je minimální možný věk pro zvolení senátorem.
2: Mezi Čechy o senátní volby moc velký zájem není. Účast se v posledních letech drží kolem 30-40%. Ve druhém kole dokonce nejde nad 20.
1: Pokud se chystáte dorazit, volební místnosti se otevřou tento pátek od 14 do 22 hodin. V sobotu pak od 8 do 14 hodin. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Běžci na lyžích se připravují na novou sezónu a mezi nimi i český sprinter Jiří Tuš. 21letý reprezentant skončil pátý na letošních olympijských hrách a sezónu pak zakončil životním druhým místem ve sprintu světového poháru v norském Drammenu. Proč se chystá vynechat letošní Tour desky? Tak nejen to od něj za chvíli uslyšíte v poslední dnešní noční reportáži Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Faith No More a píseň Easy jste poslouchali stále ještě v nočním radiožurnálu, ale už v 5 tu bude Petr Král a ranní radiožurnál. Ovšem, než se tak stane, ještě se budeme věnovat sportu. Pátý muž olympijského sprintu, běžec na lyžích Jiří Tuš, se připravuje na novou sezónu. V té minulé byl 21-letý reprezentant v norském Drammenu poprvé ve světovém poháru na stupních vítězů. Mezi světovou špičku se zařadil ale už předtím v Itálii.
1: Stačil se také ohlednout, tohle to by mělo stačit. Jiří Tuš bude ve finále zimních olympijských her.
2: Stal se tak prvním českým běžcem, kterému se to v individuálních sprintech podařilo. Soupeři jako Švéd Edwin Anger nebo Francouz Lucas Chanavat už pro něj nejsou nedostižní. Nora Johannese Hesflota Kléba ale stále vnímá jinak.
3: Pokaždý, když jsem vedle něj stál nebo startoval, tak se tak jako za ním lehce zaprášilo a já jsem jako mohl zamávat. Takže tam ten respekt je, co se týče Chanavata Angera, tak tyhle ty kluky už jsem porazil. Myslím si, že jakmile ve férovém boji takhle někoho porazíte, tak jsou to jenom lidi a každý je porazitelný.
2: Říká 21-letý Jiří Tuš. V minulé sezóně postoupil ze všech sprintů světového poháru, ve kterých startoval z kvalifikace. V Drammenu pak poprvé vystoupil na stupně vítězů. Aby o ně bojoval pravidelně, ví, co musí zlepšit.
3: Mám se co učit, když mi fakt dojdou síly, když je to fakt už jako na limitu, tak tam pak ty rozhodnutí si myslím, že nedělám úplně nejlepší, takže do té doby, dokud jsem relativně čerstvý v tom závodě, tak jsem schopný dělat velmi dobrý rozhodnutí.
2: Na velký výsledek upozornil už před 2 lety ve Falunu. Při svém prvním finále světového poháru skončil 5. Na těžké trati tehdy využil svoji silnou stránku, vysoké tempo v kopcích.
3: Pro mě tyhle si těžší tratě jsou lepší než například Davos nebo Toblach, kde vlastně to je lehce něco přes 2 minutky, finish je v těchto z těch sprintech extrémně důležitý a vím, že to není moje silná stránka.
2: Jedním z vrcholů sezóny bude lednové mistrovství světa do 23 let v estonském OTP. Tuš na něm může startovat naposledy a na medaily z této kategorie stále čeká. I proto chce šampionátu dát přednost před Tour desky.
3: Jako na 90% si myslím, že tam závodit nebudu. Tour desky pojedu ještě hodněkrát, věřím tomu. Mistrovství světa do 23 let mám poslední šanci.
2: Druhým vrcholem bude seniorské mistrovství světa ve Falunu. Na stejné trati se Tuš poprvé dostal do finále světového poháru. Tehdy se sprintil klasicky, tentokrát se pojede volně. Tuš počítá taky s možností týmového sprintu s Michalem Novákem.
3: Ten bude klasicky a to bude hodně náročný, třikrát ten těžký okruh tam. Myslím si, že pokud Michal Novák bude při formě, což věřím, že bude, tak tam si myslím, že to může být super.
2: Dodává Jiří Tuš. Nová sezóna světového poháru začne 27. listopadu ve finské ruce. Z Prahy Lukáš Antoš, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
1: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
0: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dobré ráno, je 5 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
3: Úřady v souvislosti s volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Při protestech v Paříži se střetli studenti s policií. Čeští fotbalisté prohráli v Anglii, v Lize národů nebodovali ani po čtvrté. A bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neštivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
5: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímacích zkoušek na vysoké školy a zanedbaným budovám.
6: V centru Paříže se střetli středoškoláci s těžkooděnci. Někteří protestující na policii házeli kameny a pyrotechniku a pokřikovali hesla proti policii, zatímco bezpečnostní složky použily slzný plyn. Gymnazistka Roman mi řekla, že s dalšími studenty jenom poklidně protestovala. Zásah policie označila za nepřiměřený. Premiér Sebastian Lecornu násilí odsoudil. Podle něj ale policie nejedná bezdůvodně. Násilné střety hlásí i středoškolské demonstrace v Nantes nebo ve Štrasburku. Vláda do konce týdne na středních školách zrušila výuku. Studenti mezitím plánují další protesty. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
7: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
3: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Sport. Čeští fotbalisté podlehli domácí Anglii 0-3 a po 4 duelech jsou v Lize národů stále bez bodu. Dvakrát skóroval ve Wembley Harry Kane. Vlastní gól si dal český obránce Vladimír Coufal. A hokejisté Plzně dál drží v sezóně Ligy mistrů neporazitelnost. V zápase o první místo v tabulce otočili zápas proti švédskému mistrovi Skellefteå z 0-2 na konečných 4-2. Plzeňský trenér Jiří Weber po zápase chválil styl hry soupeře.
8: Za každou cenu neotáčeli rychle tu hru. Ty beci, když můžou, tak radši hrajou na tom kotouči, tak to klidně podržej, daj zpětnou přihrávku, ale v tom našem systému, co se hraje tady u nás, chceme hrát co nejméně času u nás ve třetině. My jsme se s tím dobře popasovali, kluci výborně reagovali a hlavně výborná práce videokoučů, který na to připravili naše hráče.
3: Švédského soupeře v Lize mistrů porazil i Liberec. Severočeši přehráli Frölundu 3-2 v prodloužení a přiblížili se play-off.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D8 za odbočkou na Děčína, překážka na silnici 44 před Červenohorským sedlem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Německa je neprůjezdná za odbočkou na Děčín. Na kilometru 80,5 blokují provoz následky kolize dvou osobních aut. A poslední volný sjezd je exit Děčín na 80. kilometru. A nehoda se stala v koloně kvůli uzavřeným tunelům Panenská a Libouchec, kde byla také předtím nehoda. A tu už odstranili a tunely jsou opět průjezdné v obou směrech. Na silnici 44 z Jeseníku do Šumperku hlásíte překážku před Červenohorským sedlem. Za Filipovicemi stojí v jízdním pruhu neoznačený autobus.
10: Autobus, který je ze spodu směrem od Filipovic, špatně viditelný. Je tam absolutní tma.
9: A na silnici 54 ze Slavkova u Brna do Kyjova pozor na překážku mezi Věteřovem a Strážovicemi, leží na vozovce sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat a teploty 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, 5,5 minuty po páté, 7. října, středa. Užili jste si včera babí léto? No, už si ho moc neužijeme. Datum napovídá, že bychom se měli spíš objednat na přezutí na zimní pneumatiky, zkontrolovat doma topení, případně objednat dříví na zimu. A na zimu se chystají svědomitě také noslehárny pro lidi bez domova. A to je místo, kam se vydáme v ranní radiožurnálu v úvodní reportáži.

0: 9 minut po páté ranní radiožurnál. Tak co, jaká bude letos zima? Odhady se zatím různí. S nejistotou jí ale určitě vyhlížejí teď momentálně noslehárny pro lidi bez domova, třeba v Moravskoslezském kraji. Kvůli nižším dotacím, které jim vyplácí hejtmanství, chybí organizacím peníze na provoz a na platy také zaměstnanců. Některým můžou pomoct města, jiné se ale obávají, že budou muset provoz svých noslehárn omezit.
1: Ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková se připravuje na nejtěžší zimu, co pamatuje. V čele organizace je 13 let.
2: Teď nám chybí 2,8 milionu a to je opravdu částka, kterou prostě nemáte někde na bankovním účtu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
1: Noclehárna v Bohumíně funguje po celý rok, každý den. Běžný stav je 15 lůžek.
3: A nahoře 5 žen.
1: Sociální pracovnice Alena vše připravuje. Dá se říct, že je pořád plno.
3: Přes zimu určitě ano.
1: Podobně jsou na tom i v dalších městech Moravskoslezského kraje. Armádě spásy chybí peníze na platy pracovníků noclehárny pro muže bez domova v Havířově.
4: Nicméně v této chvíli můžeme ubezpečit, že naše služby lidem bez domova určitě budou poskytovány ve stejném rozsahu, bez ohledu na to, že teď to financování je nejisté.
1: Ředitel Marek Blahut jedná o podpoře s městem a doufá, že osekaný rozpočet vystuží i kraj a stát. Ohrožené služby pro lidi bez domova podle mluvčí Jany Končítkové podrží i Bohumín.
5: My nemůžeme nechat sociální služby padnout, nicméně z dlouhodobého hlediska nelze do nekonečna převádět náklady státu na rozpočty měst.
1: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí šlo letos na sociální služby v kraji víc peněz než v loni a jen na hejtmanství, jak je rozdělilo. Moravskoslezský kraj už dříve Českému rozhlasu řekl, že žádné další peníze sociálním službám nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 17:45. Ještě do dnešní 16 hodin můžete požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musíte už ale osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. V chorvatském Splitu právě dnes začne dvoudenní summit 9 států Evropské unie, která leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu budou diskutovat o bezpečnosti, migraci a nebo také odolnosti vůči změnám životního prostředí.
1: Uzavřená D8 za Ústím. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Drážďany je za Ústím nad Labem zastavený provoz za sjezdem na Libouchec. Na konci dřívější kolony na kilometru 80,5 havarovala dvě osobní auta. Provoz odklánějí před tím exitem 80, jede se přes Libouchec nebo Telnici. Kolona předtím, hlavně kamiony v pravém pruhu, je už skoro od exitu 74 Ústí Bukov. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká přechodně více oblačnosti, odpoledne ale bude ještě docela teplo. Nebe tedy oblačné až polojasné, místy ale bude oblačnosti přibývat až na zataženo a také teď po ránu si musíme dávat ojediněle hlavně v Čechách pozor na mlhy. Odpoledne ale bude od jihozápadu mraků ubývat, místy zase do úplného vyjasnění. Teploty se budou stále pohybovat ještě mezi příjemnými 18 a 23 stupni. Na horách naměříte kolem 16 stupňů Celsia a povane k tomu jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Ve východní polovině našeho území se rozfouká mírný jižní až jihovýchodní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 5.19, sledovali jsme fotbal, ano, čeští fotbalisté, jak víme, podlehli favorizované Anglii včera 0-3. O tom ještě bude řeč a řeč bude i o hokeji. Hokejisté Plzně sice v extralize aktuálně nezáří, prohráli poslední dva zápasy, ale na evropské scéně se jim daří náramně. V pátém zápase Ligy mistrů vyhráli souboj nad neporaženým Šalefteho.
1: Kdo sleduje asi hokej, tak se koukal na ty soupisky jak naší, tak ty Švédové přijeli prostě po změněný sestavě jako my. Jsme nastoupili, dali jsme šanci těm mladším klukům nebo ty, co nedostávají tolik prostoru.
2: Asistent trenéra Jiří Weber připomíná poměrně běžný jev v Lize mistrů, kdy týmy nechávají odpočívat opory. Tentokrát Plzni chyběly zahraniční hvězdy Petman, Lalancet nebo kapitán Jiřábek a podobné to bylo na straně soupeře. Přesto je otočený zápas proti úřadujícím švédským šampionům pro Plzeň velkým povzbuzením.
3: My viděli jsme, že Šalefte prostě top tým, švédský mistr. Samozřejmě asi taky přijeli v sestavě, řeknu slepen trošku jako my, ale na tom nic nemění, chtěli jsme uspět a vážíme si toho.
2: Řekl autor vítězného gólu Jakub Lev, poslední dobou spíš sváteční střelec. Obrat z 0-2 na konečných 4-2 je pro Plzeň vítaná vzácnost, jak říká trenér Weber.
1: V lize jsme prohrávali, tak jsme to nikdy neotočili. Tak jenom doufám, že jsme si to ukázali, že jsme toho schopní. Tím nechci říkat, aby jsme prohrávali a otáčeli, ale že jsme si dokázali, že jsme z toho schopní.
3: Otočíte zápas, vyhrajete doma. Hlavně si myslím, že je lepší prostě nečekat na zápasy, hrát furt v tempu. Tím, že jsme obměnili sestavu, tak si myslím, že budeme zase fresh. Jsem rád, že hrajeme doma, že necestujeme, takže jsme rádi, že si každý udělá tu svoji pohodu tady doma, připraví se, doufám, že ve čtvrtek potvrdíme.
2: Připomíná Jakub Lev náročný program, ve kterém už zítra Plzeň přivítá v extralize České Budějovice. Z Plzně Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 3:15.
0: Radiožurnál, každý den.

0: Žurnál, to byl Phil Collins, krátce před půl šestou, jedna z legend, která vystoupila také v pražské O2 aréně, no a ta další, ta se tam chystá právě dnes. Právě dnes se tam předvede se svojí velkou show jedna z největších rockových kapel, a sice Deep Purple. Na koncert vás ještě pozveme.
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
2: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
1: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
2: Jak správně upravit hlasovací lístek?
1: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
2: Volební průvodce Radiožurnálu.
1: Denně krátce po půl jedenácté dopoledne.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, půl šesté.

0: Lidi se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončili desítky rukojmí. Výročí připomenou ale i propalestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. Novou prezidentkou Kosova bude Justina Širokaová-Pulaová. Je profesorkou ekonomie a bývalou předsedkyní Kosovské akademie věd a umění. Od roku 2008 zastávala 3 roky v funkci ministryně hospodářství. Kosovským zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. A v kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka Beatu Khan. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Pražské Lucerně ho zahájí Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, který letos získal velkou cenu poroty právě v Cannes a Francie ho vybrala jako oficiálního kandidáta na Oscara. Přehlídka potrvá do 14. října. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Pro národní tým je to v aktuálním ročníku soutěže 4. porážka ve 4. utkání. A hokejový útočník Jiří Kulich si připsal v NHL asistenci a pomohl k vítězství Buffalo 3-2 v prodloužení nad Minnesotou. Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 5-3 v New Jersey a další gólman Jakub Dobeš navzdory 28 zákrokům nezabránil porážce Montrealu 4-6 s Carolinou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D8 za Ústím a kolona na pražském okruhu u Lohkova. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov pozor na kolonu ze 75. kilometru, hlavně kamiony v pravém pruhu ke sjezdu 80 Libouchec. Tam provoz odklánějí, těsně za exitem je dálnice neprůjezdná po havárii 2 osobních aut. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov je po nočních pracích ještě v obou směrech na kilometru 16,5 zúžení vždy do jednoho pruhu. Tvoří se kratší kolony, o něco delší ta směrem na letiště od exitu 15 Lohkov, zdržení do 10 minut. Na silnici 68 Třinec Čadca už se tvoří kolony před omezeními u mostu u Jablunkova, popojíždí se z konce obchvatu Jablunkova a z druhé strany od hranice. A ještě pozor na sražená zvířata na silnici 23 Střebíče na Brno u odbočky na Koněšín a taky na 54 z Kyjova na Slavkovku se Zastrážovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes nás čeká poslední den babího léta, bude oblačno až polojasno, místy přechodně, ale až zataženo a teď po ránu pozor opět na mlhy. Ty se ale budou dopoledne rozpouštět a stejně tak bude ubývat oblačnosti. Odpoledne už bude většinou slunečno a díky tomu nás čekají i vysoké teploty od 18 do 23 stupňů. V 1000 metrech na horách na teploměrech uvidíte kolem 16 stupňů a foukat k tomu bude slabý nebo mírný vítr. Zítra už nás čeká v počasí změna, vlastně už v noci bude nad naším územím od západu mraků přibývat. Zítra nás pak čeká hodně oblačnosti a po dlouhé době i zaprší. Obloha tedy až zatažená, jen ve východní polovině se ještě zpočátku udrží polojasno nebo skoro jasno. Nakonec ale oblačnost i déšť dorazí i na Moravu a do Slezska. A právě tam se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty budou rozdílné na západě a severozápadě Čech od 15 stupňů po 25 na střední a jižní Moravě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Vyrazíme na koncert Deep Purple, ale také na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem. Ranní radiožurnál 5.34.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: čeští autoři po boku těch světových nový pohled na naši literaturu, ale taky třeba prodej autorských práv do zahraničí. Tak přesně takové jsou ambice čestného hostování Česka na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Hlavní postavou včerejšího slavnostního zahájení byla česká spisovatelka Radka Denemarková.
1: Sarkastickou zmínkou o pomíjivosti politické kariéry a trvalých hodnotách literatury začala Radka Denemarková svůj 10-minutový projev v němčině. Na jeho konci čekal autorku románů jako Kobold, Hodiny z olova nebo Čokoládová krev dlouhý potlesk 2000. publika ve stoje. Důraz na vzdělání, složitá politická situace, válečné konflikty a taky odkaz klasických autorů. Ať už byl u řečnického pultíku český ministr kultury Ota Klempíř z Motoristů nebo končící ředitel frankfurtského veletrhu Jürgen Boss, literatura byla tématem, které směřuje. I ve chvílích, kdy se na Klempířovu adresu ozývalo nesouhlasné bučení a pískot. Viditelně dojatí ale byli diváci v sále třeba při vystoupení básnířky Marie Iljašenko.
2: V tom je moc literatury. Umožňuje zažít, co jsme nezažili. Pomáhá jednotlivcům i celým národům v těžkých chvílích.
1: České čestné hostování ve Frankfurtu by podle organizátorů projektu Czechia 2026 mělo změnit pohled na českou literaturu. Ukázat, že v ní funguje propojení tradice a experimentu, velkých jmen i nových objevů. Frankfurtskému publiku, odborné veřejnosti i divákům na různých scénách se až do neděle představí přes 70 českých autorů. Kateřina Svátková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál Deep Purple se vracejí do Prahy. Naposledy hostovali před třemi lety v Brně. No a dnes večer vystoupí tahle legendární britská rocková kapela v pražské O2 aréně.
1: Za jedním z nejznámějších kytarových riffů stojí skutečný příběh. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř, který se potom valil nad Ženevským jezerem, inspiroval skladbu Smoke on the Water. Autorem slavného riffu byl kytarista Richie Blackmore. Paradoxně ale kapela skladbu původně vůbec nepovažovala za budoucí hit. Na albu Machine Head byla jen jednou ze 7 skladeb. Teprve později vyšla jako single a stala se poznávacím znamením Deep Purple. Kapela vznikla v roce 1968. Spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Za více než půl století se jejich sestava několikrát výrazně proměnila. Z té nejslavnější dodnes hrají zpěvák Ian Gillan, baskytarista Roger Glover a bubeník Ian Paice. Ten je zároveň jediným členem, který v Deep Purple působí nepřetržitě od jejich vzniku. Deep Purple mají za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se vracejí po 3 letech. Naposledy tady hráli v létě 2023 v Brně. Dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Tady je Radiožurnál ve 6:15. Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hluku. Navrhuje ho část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Pravidla proto chtějí nastavit jinak. Například u dálnic a silnic povolených před rokem 2001 se denní hygienický limit zvýšil z 60 na 68 decibelů. Uplynulo 20 let od vraždy ruské novinářky Anny Politkovské. V roce 2006 ve výtahu moskevském domě zastřelil nájemný vrah. Politkovská pracovala pro opoziční noviny a dlouhodobě vystupovala proti Kremlu a porušování lidských práv. Kdo si vraždu tenkrát objednal, ale dodnes není jasné.
2: Neprůjezdná D8 za Ústím a zdržení na pražském okruhu u Lochkova. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Drážďany za exitem Ústí nad Labem Bukov popoždí ze 75. kilometru kolona asi 20 minut k exitu 80 Libouchec. Tam provoz odklánějí kvůli vážné nehodě dvou osobních aut na kilometru 80,5. Na pražském okruhu u sjezdu na Barrandov na kilometru 16,5 v obou směrech právě sklízejí noční zúžení do jednoho pruhu, kolony ještě vždy zhruba na 10 minut, směrem na letiště už za Lochkovským tunelem ze 14. kilometru, směrem na D1 fronta už skoro od exitu 19 Ořech. A už se uspává 68. Třinec Čadca kvůli omezením u mostů u Jablunkova, kolony z konce obchvatu Jablunkova i od hranice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Teploty se dnes po ránu drží mezi 11 a 5 stupni, tepleji až 12 je ve Znojmě. Chladno je v místech, kde se utišil vítr a vyjasnilo nebe, například v Holešově nebo v Peci pod Sněžkou. Přes den nás pak čekají ještě nadprůměrné teploty, které na mnoha místech přesáhnou 20. Takže teď po ránu se vám zase bude hodit svetr nebo bunda, kterou odpoledne už určitě potřebovat nebudete. Také čekáme slunečno, i když teď po ránu to na mnoha místech vypadá spíše na zatažený den. Nakonec se nebe projasní a ještě dnes pršet nebude. Na déšť si musíme počkat do zítra. Nakonec zaprší téměř na celém našem území a na východě nás dokonce mohou překvapit i bouřky. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 5.50 Radiožurnál. Třetí vědeckou cenou pokračuje týden Nobelových cen. Dnes oznámí švédská královská akademie věd jméno nebo jména laureátů za chemii. Kterých z užitečných objevů a vynálezů se to bude týkat, se dozvíme předpoledne.
1: Is it too soon for gene editing?
2: Making carbon nitrogen
3: bonds. Editování genů, nový způsob navazování uhlíku a dusíku, to jsou jen některé typy vědců a popularizátorů vědy z internetu. O skutečné Nobelově ceně rozhodne výbor ve Stockholmu. Od úterý ale víme, že letošní Nobelovu cenu za fyziku dostane jediný vědec. Oznámila to tajemnice Královské akademie věd Ellen Munsová.
1: Francis Hulsen.
3: Belgičan Francis Hulsen vymyslel observatoř k pozorování neutrín.
1: Ghostly messengers.
3: Prolétávají skrz hmotu, jako kdyby přízraky procházely skrz zeď. Můžou ukázat cestu k zajímavým vesmírným tělesům, doplnila Eva Ulsonová z Nobelova výboru.
1: Distant galaxies and exploding stars.
3: Třeba ke vzdáleným aktivním galaxiím, vybuchujícím hvězdám nebo černým dírám. Neutrino totiž letí přímo skrz veškeré překážky. Nasměruje nás jako ukazovátko ke svému zdroji. Jenže jak neutrína zobrazit, nad tím si vědci dlouho lámali hlavu. Francise Hulsena napadlo využít kilometrovou vrstvu ledu v Antarktidě.
4: Jen málo kdo věřil, že to bude skutečně fungovat,
3: přiznal se na vyhlašovacím ceremoniálu.
4: Ale nakonec jsme měli štěstí.
3: Nedaleko jižního pólu vědci navrtali do 2-kilometrové hloubky ledu tisíce detektorů světla. Když totiž vysokoenergetické neutrino proletí skrz jádro atomu, slabounce ho rozsvítí. Ledová observatoř zaznamená průměrně jedno neutrino denně. Martin Srb, Radiožurnál.

0: výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 6 hodin. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
3: Sociálním službám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybí peníze na platy zaměstnanců. Bývalému šéfovi německé zahraniční rozvědky hrozí až 10 let vězení za špionáž. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli i po čtvrté, tentokrát v Anglii 0-3. Kolona je po nehodě na dálnici D8 z Prahy na Drážďany za Ústím a bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Některým noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce tvrdí, že letos poslalo na sociální služby víc peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit.
4: Teď nám chybí 2,8 milionu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
5: Říká ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Knězková-Brňáková. Noclehárnu nezavřou, aby lidi bez domova nenechali v zimě venku. Stejné je to v Havířově, kde noclehárnu provozuje armáda spásy.
6: Naše služby lidem bez domova budou poskytovány bez ohledu na to, že financování je nejisté.
5: Říká ředitel Marek Blahut. Oba jednají o podpoře s městem. Moravskoslezský kraj už dříve řekl, že další peníze organizacím nepošle. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Radiožurnál.
3: Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudcem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení.
7: August Hanning vedl zahraniční rozvědku na přelomu tisíciletí, například v době americké invaze do Iráku. Podle vyšetřovatelů ale zůstal v kontaktu i potom a nakoupil v následujících letech od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů za účelem dalšího prodeje. Server Spiegel uvádí, že Hanning měl blízké vazby na Azerbajdžán i jeho tajné služby. Předseda příslušného kontrolního výboru spolkového sněmu Mark Henrichmann řekl televizi ARD, že skandál by neměl ohrozit plánovanou reformu a rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou na zhruba 500 000 000 korun, potvrdil Jiří Dittner ze Správy železnic.
8: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách. Provoz zkušební a železniční chceme zavést v první polovině roku 2028.
2: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů ani na počtvrté nebodovali. V Anglii prohráli 0-3. Vlastní gól si dal obránce Coufal, pak se dvakrát trefil domácí útočník Kane. Angličané ve Wembley nepovolili Čechům střelu na bránu. Kvalitu soupeře ocenil reprezentační záložník Michal Sadílek.
9: Z mého pohledu, nebo jak jsem to cítil a teď jsme se bavili v kabině, tak byli ještě lepší jak ty Španělé, že fungují líp jako tým a vědí o sobě a to šlo vidět.
2: Skupinu Ligy národů Češi zakončí v listopadu zápasy proti Španělsku a Chorvatsku. Fotbalista Lionel Messi se v přátelském utkání s Beninem rozloučil s reprezentační kariérou. Argentina vyhrála v Buenos Aires 3-0, Messi jeden gól dal a na další dva přihrál. Hokejisté Plzně jsou v aktuální sezóně Ligy mistrů stále neporažení. V duelu o první místo v tabulce přehráli Šelefteo 4-2. Uspěl i Liberec, který vyhrál nad Frélundou 3-2 v prodloužení a přiblížil se postupu do play-off.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Uzavřená D8 za Ústím a kolony na 68 na Jablunkovsku. Dálnice D8 z Prahy na Drážďany zůstává za Ústím za exitem Libouchec uzavřená kvůli srážce dvou osobních aut na kilometru 80,5. Odklon před tím exitem 80 Libouchec a kolona popojíždí hlavně v pravém pruhu kamiony ze 76. kilometru. Opatrně dojíždějte za exitem Ústí Bukov. Na dálnici D8 opačně z Ústí na Prahu pozorně za sjezdem na Kralupy na kilometru 5,5 stojí v odstavném pruhu dvě nákladní vozidla po lehčí nehodě. Některé kamiony v pravém pruhu vybočují. A na silnici 68 z Třince na Čadcu se tvoří už teď dlouhé kolony kvůli omezením u mostů u Jablunkova. Popojíždí se od slovenské hranice a z druhé strany z konce obchvatu Jablunkova už je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo a ráno hlavně v Čechách ojediněle mlhy. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
11: Dobré ráno, krátce po 6. let, kde ještě to nevmlze, tak jste-li na cestě, tak dobře dojeďte a včas rozsvitte a zasněte patřičné osvětlení vašeho auta. V ranním radiožurnálu nejenom o dopravě, ale také o tom, co se děje. Připomeneme si, že nás dnes čeká připomínka výročí masivního teroristického útoku hnutí Hamas na Izrael. A také budeme mluvit o tom, že hluk se dostává před soud. O hlukových limitech bude totiž rozhodovat dnes přímo soud ústavní. Někteří senátoři tvrdí, že se limity hluku v posledních letech zvyšují a stát tak méně chrání zdraví lidí. Kde je pravda? Zeptáme se.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 10 minut po šesté, co přinese dnešek, tak mimo jiné ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro hlukové limity. Skupina senátorů tvrdí, že se povolená hranice postupně zvyšuje a stát tak stále méně chrání zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl. Proč, tak to nám teď vysvětlí Eliška Záborská z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tehdy byly ty důvody pro zamítnutí většinou formální. Senátorům vadí, že nařízení vláda od roku 2011 několikrát měnila a tím tak postupně snižuje ochranu před hlukem. Norma určuje třeba zátěž na pracovišti nebo pro okolí dopravních staveb, například u dálnic, silnic a dalších pozemních komunikací umístěných a povolených před rokem 2001 se denní hygienický limit zvýšil v posledních letech ze 60 na 68 decibelů.
0: Na co tedy senátoři chtějí?
1: Zrušit nařízení jako celek, anebo alespoň zrušit poslední rozvolnění limitu z roku 2023. V obou variantách by měl ale soud podle senátorů odložit účinnost nálezu, a to tak, aby vláda měla čas vše napravit a nevznikla situace, že se hluk v Česku nereguluje vůbec.
0: Eliška Záborská, díky.
1: Naslyšenou.

0: vámi Radiožurnál a budeme fandit tentokrát judistce Renatě Zachové. Ta se na mistrovství světa dnes pokusí vylepšit své dosavadní maximum na šampionátu a dvojnásobná mistrině Evropy bude chtít projít do bojů o medaile. Budeme u toho. Dobré ráno, teď je 6.15. Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují, zda jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu. Nedaleko ruského přímořského města Soči v Černém moři hoří ropný tanker. Informují o tom ruské telegramové kanály. Požár zřejmě vypukl na tankeru, který je na ukrajinských sankčních seznamech jako součást ruské stínové flotily. Všech 23 členů posádky je podle ruského ministerstva bezpečí.
1: Nehody na D8 za Ústím i před Prahou. Na dálnici D8 z Prahy na Drážďany za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov ze 77. kilometru se sune kolona kamionů pravým pruhem k exitu 80 Libouchec. Přímo u něj je dálnice neprůjezdná po vážné nehodě, sjíždí se a hned se za kruhovým objezdem zase dá vrátit zpátky na dálnici. Na D8 z Drážďan na Prahu od exitu 9 Kralupy jede pomalu kolona 10 minut k nehodě dvou nákladních vozidel na kilometru 5,5. Ranní kolony jsou už i na Mělnické 9 směr Praha od předboje před Líbeznice. A na silnici 68 Třinec Čaca kolony před omezeními u mostů z obchvatu Jablunkova i od hranice. Další zelená vlna za 15:15.
2: Po sérii teplých dní čeká ochlazení nejen naše území, ale i celou Evropu. Dnes ještě teplo a slunečno, zítra dokonce studená fronta přinese srážky, které budou na horách i sněhové. Je možné, že v pátek se objeví sněhové vločky i u nás v Krkonoších. Víc ale bude sněžit v Alpách, kde místy meteorologové předpovídají dokonce půl metr nového sněhu, a to už ve výškách od 1500 metrů nad mořem. Je to pro toto období neobvyklé. V říjnu sněží obvykle až v polohách od 2,5 kilometrů nad mořem. Na našem území se ale sníh zatím neudrží. I přesto, že se ochladí, pořád to nebude natolik mrazivé počasí, sněhová pokrývka se tutíž pro tentokrát rozpustí. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Na světovém šampionátu v judu bude mít Česko medailové ambice. V kategorii do 63 kg se bude v Baku prát dvojnásobná evropská šampionka Renata Zachová. Její maximum na světě zatím bylo 7. místo.
1: Už by to rádo bylo posunuto, ano. Já tak jako na každých závodech budu chtít předvést svoje maximum, prostě my netrénujeme proto, aby jsme pak šli na ty závody prohrát. Každý chce vyhrát. Uvidíme, jak se to vyvine.
2: A vyvinout by se to, jak říká Renata Zachová, mohlo dobře. Los jí poslal do zápasu prvního kola proti mladé Lichtenštejnce Lee Visové, která je na startu své seniorské kariéry, a Zachová bude v utkání jasnou favoritkou.
1: Určitě je to ta soupeřka na prvního kola z těch lepších. Nenasazená tam mohla být Klim Kate, Kanaďanka, Agbegnenu, Francouzska, jo, to jsou ty prostě jména nenasazený, který by nikdo asi do prvního kola nechtěl.
2: Říká Renata Zachová, česká judistka pomýšlí v Baku na medaily a hlavně na zisk velkého počtu bodů do olympijské kvalifikace. Už jen postup do třetího kola nebo dokonce do čtvrtfinále by jí přinesl víc bodů než medaile z Grand Prix a srovnatelně s pódiovým umístěním na Grand Slamu. Zachová ale už jednu olympijskou kvalifikaci úspěšně zvládla a tak se myšlenkami na možný bodový zisk z Baku nechce zatěžovat.
1: Teď bych řekla, že mě to asi jako vyloženě nesvazuje, prostě budou to 2 roky a tam stačí, když jako 1, 2, 3 turnaje se fakt jako povedou a budou určitě během těch 2 let závody, které se nepodaří, ale to se stane i těm nejlepším a je to prostě součástí té cesty. No.
2: Renata Zachová nastoupí ke svému úvodnímu duelu na mistrovství světa kolem 10. hodiny českého času v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 3D tiskárny umí skoro zázraky. Nejenom, že dokážou vytisknout dům, ale třeba umí už zvládnout i téměř nezničitelnou radlici nebo materiál, který umí odolat jaderné fúze. To je to, co nás bude zajímat ještě před 7 hodinou.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
3: Azurit, prádlo ňavé a hebké, azurit, prádlo měkoučké. Pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál je 6:30. Jana Utendorská pro nás má zprávy.
5: Vystoupení poslanců při jednání ve sněmovně by mohla být ještě kratší. Předseda klubu motoristů Boris Šťastný připravuje usnesení, kterými by se zkrátily projevy, pokud by se projednávání zákonů natahovala. Podle předsedy poslaneckého klubu opoziční ODS Marka Bendy ale nebude pro koalici jednoduché něco takového prosadit. Šťastný chce také připravit úplně nový jednací řád dolní komory, aby se například dal dopředu stanovit den, kdyby bylo možné o zákonech hlasovat bez rozpravy. Rusko v noci podniklo další vzduch.

0: Prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala 2 smrtící injekce. A policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati. Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Sport. Čeští fotbalisté podlehli ve Wembley Angličanům 0-3 a v Lize národů prohráli i po 4. V základní skupině odehraje národní tým ještě 2 zápasy v listopadu proti Španělsku a Chorvatsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D8 u Ústí a před Prahou taky na D6 u Řevničova. Dálnice D8 z Prahy na Drážďany je přímo u exitu Libouchec 80 neprůjezdná po vážné nehodě, ale exitem se dá sjet a hned z kruhového objezdu se zase vrátit na dálnici. Kolona začíná za sjezdem Ústí nad Labem Bukov na 78. kilometru a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy čekejte pomalu jedoucí kolonu od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru, je to zhruba na 10 minut na 5.5. Tam řeší nehodu v odstavném pruhu.
3: Je tam nějaká dodávka, jeden kamion pak opodál, ale všechno v odstavním pruhu, je tam jenom policie a šipka.
2: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy pozor za sjezdem na Řevničov na kilometru 35.5 havarovalo osobní auto, zabraný je levý pruh, sjíždí se to do odstavného, brzdí se zatím bez další kolony. Na 27. na výjezdu z mostu na Žatec pozor na překážku.
4: Tam u Peugeotu, jak je Robin Olka, tam je sražený prase.
2: A silnice 38 z Jihlavy na Čáslav, kolony v obou směrech před sérií omezení mezi Havlíčkovým Brodem a Radostínem.
5: Jsou tam troje světla a ráno v 5 už to zabralo 20 minut.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Nezvyklé sucho, slunečné počasí a nadprůměrné teploty, tedy příjemné a poměrně dlouhé babí léto. Zítra vystřídá déšť a ochlazení. Dnes tedy ještě převážně oblačno až polojasno, jen místy mraků víc a teď po ránu také pozor na mlhy. To vše ale bude během dopoledne ubývat a odpoledne už si budeme, tak jako v předchozích dnech, užívat téměř letní počasí. Zítra ale přijde citelná změna. Nad naše území se stáhnou mraky, tedy budou spíše přecházet od západu na východ a přinesou sebou déšť. Nakonec postupně zaprší nad celým naším územím. Na Moravě a ve Slezsku se dokonce mohou objevit i bouřky. A za studenou frontou se i ochladí. Dnes ještě teploty do 23 stupňů. Zítra se budou pohybovat v širokém rozpětí od 15 na západě po 25 na východě našeho území. V pátek už ale čekáme na celém našem území od 10 do 15 stupňů. A také bude poměrně větrno. Dnes slabý, maximálně mírný vítr vystřídá už zítra místy čerstvý nárazový vítr, který se u nás zdrží až do pátku. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Izrael si připomíná 3 roky od útoků teroristů a začátek války v Gaze. Za chvíli se proto spojíme přímo s Izraelem, s naší blízkovýchodní zpravodajkou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 6.38. Před 3 lety, minutu před 6:30 ráno Tel Avivského času, zaútočili na jejich Izrael ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí Hamas. V jeden den zabili na 1200 lidí a 251 lidí odlekli do zajetí v pásmu Gazy. To následně začala intenzivně bombardovat izraelská armáda a na konci října zahájila i pozemní vojenskou operaci. Podle OSN izraelské vojsko ve válce zabilo 74 tisíc lidí. Třetí výročí masakru Hamasu si dnes v Izraeli připomínají na několika stovkách akcích. V Tel Avivu je také naše zahraniční zpravodajka Jana Karasová. Jano, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Hned ráno na výročí útoku Hamásu přichází několik protestních akcí. Po čem demonstranti teď volají?
1: Tak především po politické odpovědnosti politiků, kteří byli a mnozí z nich, včetně premiéra Benjamina Netanyahu, a stále jsou u moci, ohlášené jsou protesty před jejich domy. Za 3 týdny jsou zároveň v Izraeli volby a zástupci rodin obětí chtějí, aby po nich byla zřízena vyšetřovací komise. Já jsem teď na pláži v Tel Avivu, tady se očekává protest asi za hodinu. Nad pláží ale už dnes létaly třeba 2 motorové paraglidy s vlajkami s datem 7.10. podobné těm, které teroristé z Hamásu využili v den útoku. A skupina několika lidí z Tel Avivu tady taky v písku rozložila nápis Cena za selhání. Vedle něj jsou černé pruhy látky a na nich je 1163 bílých siluet za obětí masakru a 251 žlutých za unesená rukojmí. Letos je to nicméně poprvé, co si Izrael výročí masakru připomíná a v pásmu Gazy nezůstává žádné rukojmí.
0: Oficiální státní ceremonie byly už v pondělí v Jeruzalémě. Jak budou vypadat ty dnešní akce, za kterými často stojí tedy přeživší masakru?
1: Tak různá setkání a zároveň svědectví buď přeživších nebo třeba rodin obětí jsou hlášená různě po celém Izraeli, ale především v těch místech okolo pásma Gazy, která masakr nejvíc zasáhl, například už poměrně tradičně i na místě festivalu Nova poblíž kibucu Reim. Ve 12 hodin taky zástupci obětí a přeživších vyhlásili minutu ticha po celé zemi. Nicméně hlavní občanská ceremonie začne tady v Tel Avivu večer po 9. hodině. Moderovat ji má izraelská herečka Shani Kohenová a taky Elisha Rabi, který přežil zajetí. Očekává se, že na tu akci přijde několik desítek tisíc lidí.
0: Jana Karasová, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: S vámi ranní radiožurnál, to byla Milan Farmer, před námi další informační přehled a poté se podíváme na strojírenský veletrh v Brně, kde hledáme různé překvapivé momenty. Tentokrát se budeme věnovat umu 3D tiskáren. Radiožurnál ve 6:45. Ještě do dnešních 16 hodin můžete požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musíte ale tak učinit už jenom osobně na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Protestu středoškoláků proti špatným podmínkám ve školství se v Paříži zúčastnilo asi 100 000 lidí. Ke konci demonstrace se část studentů a protestujících střetla s policií. Francouzští studenti třetí týden protestují proti přeplněným třídám, složitému systému přijímaček na vysoké školy a také zanedbaným školním budovám.
1: Průjezdněná D8 s Ústím a nehoda na příjezdu do Prahy z D1. Na D8 z Prahy na Drážďany už se za Ústím rozjíždí jenom kratší zbytek kolony kamionů za sjezdem na Bukov. U exitu 80 Libouchec po vážné nehodě všechno odklizené, provoz obnovený. Na D8 před Prahou směrem z Ústí se tvoří kolona od sjezdu na Kralupy z 10. kilometru. Je to už na 20 minut k nehodě na kilometru 5,5. Na příjezdu do Prahy dálnicí D1 se teď tvoří kolona za Čestlicemi ze 7. kilometru, za Pruhonicemi na 4. a 5. v levém pruhu čerstvě kolize dodávky a osobního auta, teď dorazili hasiči, zdržení zatím 10 minut a narůstá. Taky na ostatních příjezdech do Prahy kolony, třeba na D5 směrem z Plzně za Loděnicí, se to sune ze 7. kilometru i osobní auta, až na Pražský okruh k Ořechu už je to na 30 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Nejméně od svatého Václava si užíváme babí léto, to ale dnešním dnem končí. Čekáme výrazné ochlazení a sichravé počasí. Naše území jednoduše ovládne podzim. Dnes tedy ještě odpoledne, až se rozpustí ranní mlhy a také ubude oblačnosti, bude slunečno s teplotami mezi 18 a 23 stupni. Zítra přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese srážky, většinou to bude déšť, na vrcholcích hor ale může i sněžit a také citelně klesnou teploty. Tak už se budou držet většinou jen mezi 10 a 15 stupni a také víkend nabídne deštivé a poměrně chladné počasí. Dnes ale ještě slunečno, tak vám přeji krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V Brně pokračuje mezinárodní strojnický veletrh. Brněnští inženýři tam představili 3D supertiskárnu, která tiskne pomocí svazku elektronů. Na rozdíl od laserových 3D tiskáren si poradí i s kovy, na které klasický laser nestačí a vytisknout dokáže lecos.
1: Petr Mareš z VUT a jeho spin-offu BeamShape mi ukazuje tiskárnu, která taví kov elektronovým svazkem místo laseru. Vyskakuje na žlutý schodeček a zvedá horní víko.
2: Právě otvírám vrchní kryt naší tiskárny a tady se schovává elektronový tubus, který právě staví ten daný kov.
1: Tiskárna je černožlutá s bílými zády, maličko připomíná velikánskou troubu nebo možná krb.
2: Typicky se tiskne laserem, ale my nepoužíváme laser, ale používáme elektronový svazek.
1: Tiskárna si tak poradí i s kovy, na které laser nestačí, třeba wolframem.
2: Wolfram, který má největší teplotu tání a má třeba obrovské aplikace v jaderné fúzi. Takže jestli jste třeba někdy slyšeli o tokamaku, tak ten právě je vystlaný wolframovými destičkami.
1: Tokamak vědci využívají k napodobení podmínek, které panují uvnitř slunce a dalších hvězd. Na tiskárně jde podle jednoho z jejich vývojářů Hinka Štětiny tisknout ze super pevných materiálů lecos.
3: Třeba radlice na traktor, aby to bylo otěruzderné ten materiál, tak se tady dá použít vibenite, což je velice exotický materiál. Potom životnost toho prvku je násobně větší, jako můžete s tím tom orat do nekonečna.
1: Teď vývojáře čeká další testování s průmyslovými a výzkumnými partnery. Lidé si tiskárnu můžou prohlédnout na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten potrvá do pátku. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma.
2: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 9:15.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
9: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
10: Azurit a jeho vůně.
11: Dobré ráno v 7 hodin. Další zprávy a Jana Utendorská.
12: Ústavní soud dnes rozhodne o hlukových limitech. Kosovský parlament zvolil novou prezidentku. Čeští fotbalisté v Lize národů znovu prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. Kolona je po nehodě na příjezdu do Prahy dálnicí D1 a bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
12: Ústavní soud rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hluku. Navrhuje to část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl.
13: Senátorům vadí, že nařízení vláda od roku 2011 několikrát novelizovala, což podle nich postupně vedlo ke snížení ochrany před hlukem. Udává normy jak pro zátěž na pracovišti, tak třeba v okolí dopravních staveb. V minulosti se díky změně hlukových limitů, ale z části i stavebním úpravám, podařilo zkolaudovat například Královopolský tunel v Brně. Ten hlukové limity nesplňoval 12 let, fungoval jen díky výjimce krajských hygieniků. Šimon Franz, Radiožurnál.
12: Dnes je poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou voliči už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz využijí, pokud chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Novou prezidentkou Kosova bude Justina Širokahová-Pulahová. Zákonodárcům se jejím zvolením na poslední chvíli podařilo předejít předčasným volbám. Profesorka ekonomie a bývalá předsedkyně Kosovské akademie věd a umění působila 3 roky taky jako ministryně hospodářství. Před 20 lety zastřelil nájemný vrah v Moskvě ruskou novinářku Annu Politkovskou. Ve vězení kvůli tomu skončilo 6 lidí, kdo si její smrt objednal, ale zůstává nejasné. Politkovská pracovala pro opoziční noviny Novaja Gazeta a dlouhodobě kritizovala Kreml a porušování lidských práv.
14: Nájemný vrah zabil Politkovskou 4 výstřely, když nastupovala do výtahu v bytovém domě, kde žila. Stalo se to v den, kdy narozeniny slaví ruský prezident Vladimir Putin. Ostrou kritikou Kremlu si Politkovská získala mezinárodní pozornost. Novinářka proslula reportážemi z války v Čečensku, ve kterých mapovala válečné zločiny i porušování lidských práv čečenských civilistů. Právě to mohlo podle jejich kolegů být důvodem vraždy. V posledních letech života opakovaně čelila výhruškám i pokusu o otravu.
15: Mně ho přinesli, já prakticky srazu potěřil sozmě.
14: Za svou práci získala Politkovská mnoho cen a patřila mezi nejznámější ruské novinářky. Jiří Chábera, Radiožurnál.
12: A s vnučkou Anny Politkovské natočil Radiožurnál rozhovor. Víc uslyšíte po 7:30. Frankfurtský knižní veletrh zahajuje oficiální program. K hlavním hvězdám patří americká historička Jill Leporová, držitelka letošní Pulitzerovy ceny za historii.
16: Drobná žena s naléhavým hlasem a myšlením, které má přesah i za hranice její disciplíny historie. Jill Leporová mluvila už během vystoupení k zahájení veletrhu o hrozbách spojených s používáním umělé inteligence. Nenahraditelnou originalitu, fantazii a hravost zdůrazňuje i téma letošní české účasti na veletrhu Česko, země na pobřeží. Na veletrhu dnes svoje stánky otevřou zástupci 180 zemí z celého světa. Kateřina Svátková, Radiožurnál.
12: A jak konkrétně se česká literatura a kultura na veletrhu představí, se zeptáme v ranním interview Radiožurnálu. Poslouchejte v 7:50.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápase v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
5: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
3: Další zápas v Lize národů odehrají Češi v listopadu proti Španělsku, které v úterý vyhrálo v Chorvatsku 2-1. A hokejový útočník Tomáš Hertl řídil v NHL výhru Vegas na ledě Seattle 6-2, ke kterému pomohl dvěma góly a dvěma asistencemi. Jiří Kulich pak asistoval u rozhodujícího gólu Buffalo při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehody před Prahou na D1 i D8. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna vzniká kolona od sjezdu na okruh z 12. kilometru. Je to už na půl hodiny k nehodě za Pruhonicemi na kilometru 4,5 v levém pruhu. A o kousek dál už na jižní spojce směr Smíchov popojíždí další kolona od Vídeňské 20 minut k nehodě před Barandovským mostem.
17: V levém pruhu je čupanec 2 osobní.
6: Dálnice D5 z Plzně na Prahu je ucpaná za loděnicí ze 6. kilometru, kolona až na 40 minut se táhne na okruh k Ořechu. Na D8 před Prahou směrem z Ústí se do kolony dojíždí kus za Novou Vsí kolem 11. kilometru, je to asi na 10 až 15 minut osobním autě, k nehodě na kilometru 5,5 řeší v odstavném pruhu. A na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu se pomalu sune kolona od exitu 14 Stará Boleslav kolem 10 minut za sjezd na Brandýs na kilometr 8,5.
18: Tam policajti kontrolují nějaký auto odstavným pruhu.
6: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
11: Dobré ráno, možná se už pomalu připravujete na volby, čtete programy, vybíráte své favority, posloucháte náš volební servis i naše předvolební debaty. No, na pátek se musí přichystat i úřady a to hlavně, co se týká zabezpečení dat. Volby můžou být svým způsobem výzvou také pro hackery. Téma pro ranní Radiožurnál už za malou chvíli.
0: Ranní Radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Ranní radiožurnál 10 minut po 7. Na komunální a senátní volby se chystají nejen voliči, ale připravit se musí taky úřady. V těchto dnech pracují hlavně na zabezpečení svých systémů a webů, aby se vyhnuli případným hackerským útokům nebo na ně alespoň dokázali včas zareagovat. Volby budou už pátek a v sobotu a detaily k tomu teď přináší do studia Eliška Zábrovská z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno.
0: Jaké kybernetické útoky hrozí nejčastěji?
1: Jde o takzvané DDoS útoky, při nich počítače, které ovládají hackři, zahltí server velkým počtem dotazů a tím ho vlastně dočasně vyřadí z provozu. Takové útoky ale nemají vliv na hlasování ani na výsledky voleb. No a připravují se na ně i mobilní operátoři a samozřejmě taky ministerstvo vnitra.
0: No a co všechno má právě v souvislosti s volbami na starost ministerstvo vnitra?
1: Pravidelně zajišťuje třeba tisk a dodání volebních lístků. Ty už by měl dnes mít každý volič doma. Rezort má na starost i to, aby všechny samosprávy měly dostatek členů ve volebních komisích. Podle ministerstva je na volby už teď vše připravené, no a dohlížet na ně bude i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
0: A pokud lístky nemáte, čekají na vás ve volebních místnostech. Samozřejmě dění před volbami budeme sledovat i po nich, i během nich. Vás čekají také různé debaty následně po té, co se volební místnosti zavřou. Eliška Zábrovská, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a náš volební servis pravidelně každý den po půl jedenácté, tedy i dnes.

0: Radiožurnál 4.8. Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na kole. Za poslední dva roky se jedná už o čtvrtý případ na stejném místě pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se tak stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak, nikomu se nic nestalo, ale nehody způsobily škody na vlacích. Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle ukrajinských úřadů při něm zemřeli dva lidé. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt.
1: Nehoda na D1 před Prahou a kolony i na D5 před metropolí. Na dálnici D1 se ucpává příjezd do Prahy z Brna. Kolona už od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru zabere asi 35 minut za průhonice. Na kilometru 4,5 řeší nehodu v levém pruhu. Na D5 se z Plzně do Prahy za Loděnicí očekávejte kolonu ze 7. kilometru. Je to na půl hodiny do omezení na nultém, případně plus další čtvrt hodina v navazující frontě na okruhu od D5 Kořechu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Slaný a Mělník na 14. kilometru začíná fronta kamionů v pravém pruhu, postupně se přidávají i osobní auta v levém, ta se sunou pomalu asi čtvrt hodiny k nehodě na 5,5. kilometru. A na dálnici D6 z Varů na Prahu za sjezdem na Řevničov řeší nehodu na kilometru 35,5 v levém pruhu, brzdí se vybočuje bez kolony. Další zelená vlna za 15 minut.
2: Dnes nás čeká přechodně více oblačnosti, odpoledne ale bude ještě docela teplo. Nebe tedy oblačné až polojasné, místy bude oblačnosti přibývat až na zataženo a také teď po ránu si musíme dávat ojediněle, hlavně v Čechách, pozor na mlhy. Odpoledne ale bude od jihozápadu mraku ubývat, místy zase do úplného vyjasnění. Teploty se budou stále ještě pohybovat mezi příjemnými 18 a 23 stupni, na horách dnes naměříte kolem 16 stupňů Celsia. A povany k tomu jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Ve východní polovině našeho území se ale rozfouká mírný jižní až jihovýchodní vítr. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 27 celých 5 let hrál v Anglii, a to za West Ham, no ale skorovat se mu nikdy nepovedlo. Fotbalista Vladimír Coufal se do Londýna tentokrát vrátil. Vrátil se tam s českou fotbalovou reprezentací a ve Wembley tentokrát dokonce také skóroval. Bohužel se ale trefil do vlastní branky. A i kvůli tomu český tým v Lize národů s domácími Angličany nakonec prohrál. To skóre je 0-3. No a tak se, pokud jste to neslyšeli přímém přenosu, pojďme k tomu nešťastnému momentu zkušeného obránce vrátit ještě další reportáži.
1: Alexander Arnold dává ještě na pravou stranu na Kejna, ten centruje do pokutového, zabité vlastní gol Čechů. Vladimír Coufal, Angličané vedou 1-0.
2: Domácí kanonýr Kane v 27. minutě poslal do české šestnáctky nepřesný centr. V pokutovém území byl v té chvíli jediný Angličan. Křídelník Eze ale svůj náběh zastavil a k míči měl hodně daleko. Nejspíš dezorientovaný Coufal ale o soupeři za zády nevěděl a ve skluzu poslal míč za bezmocného brankáře Horníčka.
3: Křičel jsem mu, ale pozdě, prostě těžko slyšet přes druhého. Takže v téhle rychlosti to je těžký nějak to ovlivnit, takže vládě jako s tím nemohl nic dělat.
2: Řekl reprezentační golman Lukáš Horníček. Smolaře Vladimíra Coufala se po utkání v Anglii zastal i záložník Michal Sadílek.
4: My jsme to viděli, že ten hráč brzdil vlastně a už to nějak nezavíral. Samozřejmě, že Couf asi to vidí jinak nebo cítí jinak, protože s tím hráčem běží do toho vápna, takže tohle je prostě setina sekundy a musí se člověk rozhodnout, jestli to odkopne, nechá projít tím malým vápnem, ale rozhodně mu to nevyčítáme a snad v těch dalších zápasech se z tohoto poučíme.
2: Hrdinou zápas ve Wembley byl domácí útočník Harry Kane, který s tým 25. startem vyrovnal národní rekord někdejšího brankáře Shiltona. Nejdřív si dal Coufal vlastní gol po Kaneově centru. O zbylé branky už se největší hvězda Angličanů postarala sama.
1: Teď už je to Anderson a po něm Kane a to je gol!
5: Pro mě nejkomplexnější hráč, co jsem kdy zažil, vlastně on si tu situaci sám vytvoří a pak si dokonce i sám zakončí, takže fakt jako top třída. Jsme měli dobrý start, ale pak jsme vyhazovali spoustu míčů a stál nás to síly.
2: Litoval reprezentační obránce Martin Vítík. Zbylé zápasy skupiny Ligy národů se hrají čeští fotbalisté v listopadu. Nejprve na Letné přivítají Španělsko a pak se představí v Chorvatsku. Z Londýna Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Volební průvodce Radiožurnálu.
1: Tradiční servis, který vás zorientuje v letošních volbách.
0: Co všechno musíte mít sebou do volební místnosti?
1: Jak správně upravit hlasovací lístek?
0: Kolik můžete rozdat preferenčních hlasů?
1: Volební průvodce Radiožurnálu.
0: Denně krátce po půl jedenácté dopoledne.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Dobré ráno v půl osmé. Jana Utendorfská a zprávy.
5: Rodiny obětí i přeživší si připomenou 3 roky od útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael. Tisíce lidí se dnes sejdou například na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončily desítky rukojmí. Výročí připomenou ale i pro palestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudcem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení. Podle vyšetřovatelů nakoupil od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů, které chtěl dál prodat. A některým noclehárnám pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji chybějí peníze na provoz a výplaty. Pomoc proto hledají u měst, kde působí. Ministerstvo práce tvrdí, že letos poslalo na sociální služby víc peněz než loni a jejich rozdělení je na kraji. Některé organizace se obávají, že bez další pomoci budou muset své služby v zimě omezit.
0: Sport.
5: Čeští fotbalisté

0: zjíždí. Fronty jsou i na bratislavské D2, tam je to z 8. kilometru i v levém pruhu až k D1. A popojíždí se i na vídeňské 52 směr Brno asi čtvrt hodiny v okolí nájezdu od Rejhradu. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna vzniká kolona od exitu 15 Velké Popovice, je to asi na 35 minut k nehodě za Průhonicemi na kilometru 4,5 v levém pruhu. Před Prahou fronty i na ostatních příjezdech, mimo jiné na chomutovské D7 od sjezdu na Kladno asi 20 minut k odbočce na letiště. Na ústecké D8 za Novou Vsí z 12. kilometru 10 až 15 minut k nehodě na 5,5. A hlavně na plzeňské D5 za Loděnicí ze 7. kilometru je to až na 3/4 hodiny na okruh k Ořechu. Na pražském okruhu kolony i opačně směr letiště skoro od Jesenice až 30 minut za tunely. A taky východní okruh je ucpaný od sjezdu z D11 směr Lanový Most. Je to na 30 minut na Štěrboholskou spojku za sjezdem na Dolní Počernice blokuje levý pruh porouchané auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Dnes nás čeká poslední den babího léta, bude oblačno až polojasno, místy přechodně ale až zataženo a teď po ránu pozor opět na mlhy. Ty se ale budou dopoledne rozpouštět a stejně tak bude ubývat oblačnosti. Odpoledne už bude většinou slunečno a díky tomu nás čekají i vysoké teploty od 18 do 23 stupňů. V 1000 metrech na horách na teploměrech uvidíte kolem 16 stupňů Celsia a foukat k tomu bude slabý nebo mírný vítr. Zítra už nás čeká v počasí změna, vlastně už v noci bude nad naším územím od západu mraků přibývat. Zítra nás pak čeká hodně oblačnosti a po dlouhé době opět i zaprší. Obloha tedy až zatažená, jen ve východní polovině se ještě zpočátku udrží polojasno nebo skoro jasno. Nakonec ale oblačnost i déšť dorazí také na Moravu a do Slezska. A právě tam se mohou vyskytnout i bouřky. Teploty budou rozdílné, na západě a severozápadě Čech od 15 stupňů po 25 na střední a jižní Moravě. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno, slovo měla Marcela Hálová, 7:34.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Právě 20 let, kdy útočníci v Moskvě zastřelili mezinárodně oceňovanou novinářku Annu Politkovskou. Kritičku režimu Vladimira Putina na cestě za těhotnou dcerou útočník několikrát střelil ve výtahu. Její vraždu si tento týden připomněl i Evropský parlament. V podstatě poprvé veřejně tam vystoupila také vnučka Anny Politkovské. Mluvil s ní redaktor zahraniční redakce Jakub Lucký, se kterým jsme teď ve spojení. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se o té mladé ženě dá říct?
1: Anně Viktorie je 19 let, má černé vlasy, nosí takové výrazné černé brýle a na jednu stranu působí velmi mladě, ale na druhou vůbec ne. Je pojmenovaná po své babičce, která se nedožila jejího narození, a to jméno na ní zanechalo takový, řekl bych, celoživotní odkaz, o kterém je vidět, že ona přemýšlí. Ona se kvůli němu vzdala i studia leteckého inženýrství.
2: V 16 letech, kdy jsem si plně uvědomila, jakou vlastně mám rodinu, uvědomila jsem si, že sice mám ráda matematiku a fyziku, ale taky musím část svého života věnovat tomu, že budu mluvit o své babičce.
1: Z Ruska utekla teprve po začátku plnohodnotné války na Ukrajině. Kvůli kritice té války čelila výhruškám smrtí.
0: No a proč se rozhodla teď vystoupit?
1: Ona za prvé dospěla a za druhé k tomu dovedl příběh jejího blízkého kamaráda Saši z Kavkazu, který se rozhodl sdělit rodině, že je homosexuál, ale ta rodina to potom nepřijala.
2: Projevilo se to na jeho duševním zdraví. Neměl pocit, že může Rusko opustit. Nevěděl jak, neměl nic, co by mu v tom pomohlo. Spáchal sebevraždu. V jeho dopise na rozloučenou mi napsal, že chce, abych víc mluvila o své babičce. A to je důvod, proč to dělám. Pro něj a pro svou babičku.
1: Ten příběh byl to hlavní, co jí do Evropského parlamentu přivedlo. Ona mluvila o tom, že Evropská unie podle ní nemá zavírat lidem, jako byl Saša, dveře.
0: No a co tebe na tom rozhovoru zaujalo nejvíc?
1: Těch 15 minut bylo opravdu zajímavých. Ona mluvila o tom, jak se vyrovnává s tím, že má jméno po své babičce. Mluvila o tom, že chce pokračovat v jejich stopách na jednu stranu, na druhou stranu, že je jiná. Ona mluvila o tom, že je Anna Viktoria Politkovská. Taky mluvila o tom, že se chce vrátit do Ruska, ale že ví, že se tam nikdy nebude cítit bezpečně.
0: Jakub Lucký, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Celý rozhovor najdete během dne na serveru iRozhlas.cz a vrátíme se k němu také ve vysílání Radiožurnálu.

0: vámi Radiožurnál. Zbemeru kina v Hradci Králové začala série regionálních předpremiér nového filmu Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Autor jim volně navazuje na své úspěšné snímky Šeptej a Samotáři, které vznikly před více než 25 lety.
1: Poslední krásný den v roce, abyste ho obětovali a šli jste do kina.
2: Královéhradečtí diváci přivítali filmovou delegaci potleskem. Speciální byl pro herce Jaroslava Plesla a Vojtěcha Vodochodského, kteří z Hradce Králové pocházejí. Druhý jmenovaný se navíc po letech vrátil přímo na místo, kde si ho pamatují jako brigádníka.
3: Teď tam je shodou okolností, jak v telefonu vylezla vzpomínka, kde držím v ruce takovou štětku, kterou zametám sedačky od toho popcornu. Tohle kino ve mně vypěstovalo ten vztah k tomu filmu.
2: Po několika filmech s přesahem do historie se David Ondříček znovu vrací do současnosti. Herce při natáčení nechal upravovat scénář. O jeho netradičním přístupu k filmové tvorbě vypráví Jan Nedbal a Jaroslav Plesl.
4: Neznám žádného jiného tvůrce, kdo by byl ochotný vzít do toho procesu herce. To jenom svědčí o tom, jak jako verzatelní umělec ten David je.
5: Když vás něco napadne, tak vůbec se nezdráháte to tam dát, protože ten David okamžitě to ocení.
2: Zásadní rytmus a atmosféru vdechla snímku hudba britské kapely Rumba Club. Jejího frontmana objevil David Ondříček náhodou na pražském koncertě.
6: Tom Fall se jmenuje a on si nakoukal asi 4 mý filmy. No a pak my jsme ve střižně nasazovali tu jeho hudbu a zjistili jsme, že celá ta jeho tvorba se k tomu filmu velice hodí.
2: Své dojmy z promítání postupně popisují Tomáš a Lucie.
7: Výborná hudba, jako perfektně jako se dělá do toho filmu, krásná kamera a úžasný herecký výkony.
8: Jo, bylo to super, pro nás z vesnice to byl zajímavý pohled na život.
2: Do celostátní distribuce film zamíří 22. října. Z Hradce Králové, Adéla Gavříková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Hypotéky dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila skoro o 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. No a my o tom budeme podrobněji mluvit krátce po 8 hodině. Na výstavišti v Brně druhým dnem pokračuje mezinárodní strojírenský veletrh. Ten představuje nejnovější průmyslové technologie od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a humanoidní roboty. Veletrh potrvá do pátku a Radiožurnál je mediálním partnerem. Také odsud vysíláme.
9: Zdržení na příjezdech do Brna i Prahy. Na příjezdech do Brna vázne provoz hlavně na D1 směrem z Vyškova, kolona za Rusínovem z 213. kilometru Krohlence 20 minut, směrem z Prahy se to sune pomalu mezi sjezdy na Rosice a Popůvky. Silný provoz je i na 52 od Hrušovan i na D2 z 8. kilometru do Brna. Na D1 před Prahou směrem z Brna se kolona natáhla už ke sjezdu na Benešov na 20. kilometr. Zabere to asi 40 minut, mohlo by se to trochu rozjíždět. Hlavní příčina za pruhnicemi na kilometru 4,5, nabouraná auta z levého pruhu před chvílí odtáhly. Plné jsou i všechny ostatní příjezdy do Prahy, nejvíc plzeňská D5 od Rudné ze 6. kilometru 40 minut na okruh k Ořechu, plný je okruh i opačně od Jesenice za tunel, je to na půl hodiny. Východní okruh ucpaný od sjezdu z D11 k porouchanému autu za sjezdem na Dolní Počernice v levém pruhu, je to na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
10: Teploty se dnes po ránu drží mezi 11 a 5 stupni. Tepleji až kolem 12 stupňů zůstalo ve Znojmě. Chladno bylo v místech, kde se utišil vítr a vyjasnilo nebe, například v Holešově nebo v Peci pod Sněžkou. Přes den nás pak čekají ještě nadprůměrné teploty. Na mnoha místech přesáhnou 20. Také čekáme slunečno, i když teď po ránu to na mnoha místech vypadá spíše na zatažený den. Nakonec se nebe projasní a dnes ještě nebude pršet. Na déšť si musíme počkat do zítra, nakonec zaprší téměř na celém našem území a na východě nás dokonce mohou překvapit i bouřky. Krásné ráno.
11: Radiožurnál.
12: Každý den s vámi.

0: Tradičním poklepáním kladivem na stůl večer oficiálně začal 78. ročník Mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. No a hlavním tématem se tam na týden stala česká literatura a kultura. Česko je letos ve Frankfurtu čestným hostem. V čem je hostování prestižní a mění se zájem o českou kulturu v německých médiích? Tak právě o tom teď budu mluvit s programovým ředitelem projektu Czechia 2026 a mým někdejším dlouholetým rozhlasovým kolegou Martinem Kraflem, který se teď připojil k našemu vysílání. Martine, dobré ráno ti přeju.
1: Krásné ráno z Frankfurtu.
0: Jak dlouho jste sestavovali ten letošní program, tedy od kandidatury na čestného hosta až po začátek veletrhu?
1: No, tou vstupenkou pro hostování ve Frankfurtu byl úspěch Lipského knižního veletrhu v roce 2019. Tehdy byla Česká republika hostující zemí, měla asi 80 překladů, ale byly to překlady spojené i s literaturou československou. A právě úspěch v Lipsku odstartoval jednání o Frankfurtu. Rozdíl byl v tom, že Frankfurt je soutěž, my jsme ji vyhráli v roce 2023 a od té doby jsme s celým 15 členým týmem opravdu usilovně připravovali program, který teď čítá v tomto veletržním týdnu 100 akcí a 10 velkých výstav. A kromě toho nám běží v Rakousku, ve Švýcarsku a v Německu Rok české kultury, kde je dalších 100 akcí, které jsou rozprostřeny mezi říjen 2025, to jsme převzali štafetu od Filipín, a prosinec 2026, kdy to všechno skončí.
0: O tom čestném hostování na frankfurtském veletrhu se obecně mluví jako o jedné vůbec největších událostí pro českou kulturní diplomaci v naší novodobé historii. Můžeš nám popsat, v čem taková akce je tedy naprosto výjimečná?
1: Frankfurtský veletrh, to je něco jako sportovní olympiáda. Země, která se ocitne v roli čestného hosta, má zaručeno, že se na ní už po dobu příprav, pak v okamžiku vrcholu prezentace na veletrhu, ale i po ní soustředí pozornost knižního průmyslu, médií i čtenářů. Je to největší a nejdůležitější veletrh na světě a otevírá jazykové trhy, které pro malé jazyky, jako je čeština, mohou být velmi důležité. My jsme měli strategii na 10 let pro německomluvící země, jsme v 9. roku. V tuhletu chvíli máme 194 překladů a my věříme, že frankfurtský veletrh nám teď otevře dveře zejména na anglické trhy a americké trhy. Nakladatelé už ten zájem projevují, dokazují nám to i studie zemí, které byly před námi, a to pro nás znamená, že česká literatura se má stát opravdu světovou. Naše hostování je pod motem Země na pobřeží, což může někomu připadat zvláštní, ale nám pomohl Shakespeare, který skutečně země české koruny na pobřeží umístil. A my tu metaforu převádíme do toho, že chceme být součástí světového oceánu literatury.
0: Představí se tam 70 autorů, respektive více než 70 autorů. Podle čeho jste je vybírali?
1: Bude jich na 80, 75 z nich zvolila dramaturgická rada. Nebylo to jednoduché rozhodování, provázely ho samozřejmě i debaty o tom, zda je správné. Každý má určitý subjektivní pohled. Pro dramaturgickou radu bylo důležité, aby autoři měli aktuální překlad do němčiny, aby řekli, že se prezentace aktivně zúčastní a aby jejich nakladatel v německojazyčných zemích, to znamená rakouský, švýcarský, lichtenštejnský nebo německý, se podílel na propagaci knihy a propagaci autora nejenom na veletrhu, ale i po jeho skončení. A pak to byly ještě sekundární kritéria, která zohledňovala třeba významné literární ceny v Evropě. Kromě toho jsme vypsali soutěž Román pro Frankfurt. Naprosto neuvěřitelné číslo. Přišlo 294 manuskriptů a z těch odborná porota vybrala 3 výherkyně, 3 autorky, které do Frankfurtu jedou. A pak jsou tady autoři jako třeba Patrik Banga, kterého sice nenominovala dramaturgická rada, ale má překlad do němčiny i angličtiny a jeho nakladatel v Anglii i v Německu se společně domluvili, že si ho pozvou. Takže těch autorů tady nakonec bude kolem 80.
0: A ještě poprosím stručně, podle některých kritiků je ta česká účast finančně náročná. Pověz nám, vyplatí se z toho dlouhodobého hlediska?
1: No samozřejmě, že ano. Když se zamyslíte, tak čtyřletý projekt stál vládu 197 milionů korun a 30 milionů z toho šlo na podporu překladu českých děl do němčiny. My jsme dokázali nafundraizovat ještě asi 40 milionů dalších od významných partnerů, Česko-německý fond budoucnosti nebo třeba nadace PPF, ale důležité je si říct, že až polovina těch rozpočtovaných prostředků je utracena v České republice, nikoli v zahraničí. A podle naší nezávislé studie ten projekt podle realistické varianty přivede do české ekonomiky až 500 milionů korun a na daních a odvodech se státu vrátí až 130 milionů. Tak já vím, že tyhle čísla jsou někdy nepopulární, ale myslím, že stojí za zamyšlení.
0: Ve Frankfurtu nad Mohanem největší knižní veletrh na světě, čestným hostem 78. ročníku je Česká republika. Všechno nám teď také přímo z Frankfurtu vysvětlil programový ředitel projektu Czechia 2026 Martin Krafl. Martine, díky, ať se akce povede. Těšíme se na slyšenou.
1: Děkuji za všechny. Ahoj.
0: Radiožurnál 7 hodin 56 minut.

0: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 8 hodin. A věc zprávy, Jana Utendorská.
2: Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Nejméně každá šestá europoslankyně byla cílem tzv. Svlékacích aplikací. Čeští fotbalisté zůstávají v lize národů bez bodu. V Anglii prohráli 0-3. Dlouhá kolona popojíždí z dálnice D5 od Rudné na Pražský okruh. A bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
4: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
2: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a sobotu. Soud vynese rozsudek případu údajného vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky z pražského IKEMu. Obžalovaní jsou někteří představitelé institutu, bývalý náměstek ředitele Jiří Malý a někdejší šéf jeho IT oddělení Petr Raška. Oba vinu odmítají.
5: Podle obžaloby chtěli tehdejší představitelé IKEMu oslabit Pirka a Netuku pomocí kompromitujících materiálů. Chtěli tak zabránit tomu, aby ohrožovali pozice vedení. Původně čelil obžalobě taky tehdejší ředitel Michal Stiborek. Loni ale zemřel a soud jeho stíhání zastavil. Pirkovi například měli obžalovaní vyhrožovat zveřejněním dokumentů, a to o jeho údajných vazbách na dodavatele zdravotnického materiálu. Státní zástupce navrhl Malému a Raškovi podmíněné a peněžité tresty. Obhájci naopak žádají zproštění obžaloby. Michal Fors, Radiožurnál.
2: Minimálně každá šestá europoslankyně byla cílem tzv. Svlékacích aplikací. Vyplývá to z výzkumu, který pátral po počítačem generované pornografii z obličejí skutečných lidí. Výsledky podle výzkumníků dokazují, že současná regulace nestačí.
6: Výzkumníci z organizace Agora Digitale Transformation našli počítačem generované nahé obrázky nebo jiné důkazy o jejich vzniku u 50 členů Evropského parlamentu, drtivou většinou z nich přitom byly ženy. Podobné výsledky měl také dřívější výzkum, který pátral po podobných obrázcích u političek v národních parlamentech. Část europoslanců v souvislosti s těmito výzkumy vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila, že nedávno schválený zákaz takovýchto svlékacích nástrojů bude okamžitě vymáhán. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Skončilo přihlašování do druhého kola ročníku mise Zero G. Zájem výrazně překonal loňský rok. Přihlásili se více než 3000 školáků. Stav bez tíže si příští rok vyzkouší 26 z nich.
7: Výběrové řízení je vypsáno pro žáky, děti mezi 13 a 18 lety a nám se podařilo mít téměř naprosto rovnoměrně rozprostřené věkové zastoupení.
8: Říká za organizátory vedoucí výběru posádky Zero G Jan Spratek. Uchazečům teď začíná další fáze. Do 25. října musí natočit představovací video.
7: A potom bude následovat další a další etapy, které budou postupně, řekněme, eliminovat jednotlivé uchazeče, až nám z toho vykrystalizuje opravdu ta celá 26.
8: Mise Zero G je součástí kampaně před cestou českého astronauta Aleše Svobody do vesmíru. Karolína Burdová, Radiožurnál.
3: Sport.
9: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů prohráli i po čtvrté ve Wembley, podlehli domácí Anglii 0-3 a v utkání nevystřelili na branku. Hvězdou zápasu byl domácí kanonýr Harry Kane, po jeho centru si dal nejdřív vlastní gól Soufal a zbylé branky už domácí útočník vstřelil sám. O Kaneovi, kterým s tím 25. startem v reprezentaci vyrovnal národní rekord Petra Shiltona, mluvil obránce Martin Vitík.
10: pro mě nejkomplexnější hráč, co jsem kdy zažil. Vlastně on si tu situaci sám vytvoří a pak si dokonce i sám zakončí, takže fakt jako top třída. Jsme měli dobrý start, ale pak jsme vyhazovali spoustu míčů a stál nás to síly.
9: Další utkání v Lize národů čeká Čechy v listopadu se Španělskem, které vyhrálo v Chorvatsku 2-1 a vede skupinu. Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů i po páté, Skellefteå porazili 4-2 a v tabulce soutěže jsou první. Liberec porazil další švédský tým Frölundu 3-2 v prodloužení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na příjezdech do Brna i Prahy. Plné zůstávají všechny příjezdy do hlavního města. Nejvíc ucpaná D5 z Plzně. Kolona od Rudné ze 6. kilometru je až na 50 minut na okruh k Ořechu. Na D1 před Prahou ve směru z Brna se teď zbytek kolony rozjíždí zhruba mezi sjezdy 15 Velké Popovice a 6 Průhonice. Je to důsledek už odklizené nehody na 4. a 5. Ještě to zabere až 30 minut. Podobně před Brnem na příjezdech kolony na D1 hlavně směrem z Vyškova. Fronta začíná za Rusínovem na 212. kilometru, k Rohlence je to osobním autem na 20 minut. Směrem z Prahy se jede pomalu od exitu 178 Rosice za exit 182 Popůvky asi 1/4 hodiny osobní auta. Na D2 z Bratislavy na Brno za sjezdem na Židlochovice opatrně na 8. kilometru je teď nové zúžení do levého pruhu, brzdí i osobní auta, sunou se potom i z kamiony k D1. Silný provoz je taky na vídeňské 52 za sjezdem na Hrušovany, dál po nájezd na D1 a třeba na svitavské 43 to z Lažan do Lipůvky zabere kolem 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, krátce po 8. o protestech studentů ve Francii a také o penězích a zdražování, které nabírá na tempu. Tak se dá mluvit o hypotékách na českém trhu. Jaká je průměrná sazba a co se na hypotečním trhu děje? Dozvíte se od nás.
3: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: Radiožurnál je s vámi. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se zvýšila o skoro 0,3% bodu, což vyplývá z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. No a detaily k tomu teď přidá Eliška Zábrocká z domácí redakce. Vítej.
1: Pěkné ráno. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou tak nejvyšší od ledna 2024. Podle analytika Swiss Life Select Jiřího Sýkory rostou sazby především u hypoték s delší fixací. Zatímco úvěr s jednoletou fixací banky nabízejí se sazbou 5,42%, u desetileté fixace je sazba 6,35%.
0: A pro názornost můžeme ten růst ukázat na příkladu?
1: Tak třeba někdo, kdo má úvěr na 3,5 milionu na 25 let, tak jeho splátka při současné sazbě je zhruba 22 tisíc korun, tedy asi o 2 tisíce víc než při výši březnových úvěrů. No a doplním, že společnost Swiss Life Select neočekává, že by se situace v nejbližší době zlepšovala.
0: Eliška Zábrocká o hypotékách. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnál 8.15. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních pořád ještě mimo provoz. Jedná se o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Stavba vyjde na 500 milionů korun. Uplynulo 20 let od vraždy ruské novinářky Anny Politkovské. V roce 2006 ji ve výtahu v moskevském domě zastřelil nájemný vrah. Politkovská pracovala pro opoziční noviny a dlouhodobě vystupovala proti Kremlu a porušování lidských práv. Kdo si vraždu objednal, ale dodnes není jasné.
1: Zdržení na přivaděčích do Prahy. Na příjezdech do Prahy kolony hlavně na plzeňské D5 se odrudne ze 7. kilometru 50 minut na okruh k Ořechu. Před ním je fronta i směrem z letiště od Karlovarské na půl hodiny. A už na Chomutovské D7 před Prahou se sune fronta od exitu 5 Středokluky asi čtvrt hodiny k odbočce na letiště. Pražským okruhem se popojíždí taky směrem na letiště od Jesenice až za tunel je to na 50 minut. Ucpaný je i východní okruh směr Lanový most od Černého mostu k Průmyslové 40 minut a kolona je před jižní spojkou taky z Kbelské od Novopatské dolů celou Průmyslovou. Jižní spojka je plná od sjezdu na Pankrác před Zlíchovský tunel, je to na půl hodiny po dřívější nehodě. A na příjezdech do Brna silný provoz, hlavně na D1 z Vyškova z 212. kilometru k Rohlence, je to na 20 minut a na D2 z Bratislavy nové zúžení na 8. kilometru do levého pruhu. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
2: Po sérii teplých dní nás čeká ochlazení nejen na našem území, ale i v celé Evropě. Dnes ještě teplo a slunečno, zítra dokonce studená fronta přinese srážky, které budou na horách i sněhové. Je možné, že v pátek se objeví sněhové vločky i u nás v Krkonoších. Víc ale bude sněžit v Alpách, kde místy meteorologové předpovídají dokonce půl metr nového sněhu. A to ve výškách od 1500 metrů nad mořem. Je to pro toto období neobvyklé, v říjnu totiž většinou sněží až v polohách od 2,5 kilometrů nad mořem. Na našem území se ale zatím sníh neudrží. I přesto, že se ochladí, pořád to nebude natolik mrazivé počasí, aby sněhová pokrývka neroztála. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: I met you back when we were kids before the second grade.

0: Radiožurnál 8.20. Středoškolské protesty ve Francii skončily v úterý na mnoha místech násilnými střety s policií. Potyčky s těžkooděnci hlásí Lyon, Štrasburg i Paříž. Demonstrací se po celé zemi zúčastnili statisíce lidí a nepokoje tak byly největší od začátku protestů před 3 týdny. Vláda v reakci na to zavřela do konce týdne střední školy. No, v Paříži všechno sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Marceli, dobré ráno.
1: Dobré ráno, já jsem demonstrace v úterý sledoval od brzkého rána. 10 000 studentů z celé Paříže a předměstí protestovali na náměstí Republiky. Ten protest byl poměrně poklidný, později se ale menší dav těchto studentů střetl s policií o kousek dál na náměstí Nation. Někteří studenti házeli na těžkooděnce kameny a pyrotechniku, zatímco policie odpověděla slzným plynem. To byl hodně nepříjemný zážitek, měl jsem ale to štěstí, že mi jeden muž otevřel dveře do vnitrobloku jednoho činžáku, kde jsem potkal studentku Romau.
2: Slyšíte to, co se děje za námi? Zablokovali nás tady. Nemohli jsme odejít, aniž bychom se střetli s pořádkovou policií. Pokojně demonstrovat je ve Francii složité. Je to nepřijatelné. Jsou tady středoškoláci, takže nezletilí. I starší lidé.
1: Z toho, co jsem viděl kolem sebe, tak na tom protestu opravdu byli lidé, kterým bylo kolem 15, 16, 17 let. Do blokáda protestů se zapojilo téměř 900 středních škol po celé Francii. To byl výrazný nárůst oproti předchozím dnům. Ve Francii je asi 3700 středních škol. Dnes ráno se podle posledních informací opět zapojilo několik stovek škol, ale mělo by to být méně než včera.
0: Marceli, a jaká je reakce vlády?
1: Premiér Sebastian Lecornu v Národním shromáždění oznámil, že bude až do příštího týdne zkrácena výuka na všech středních školách v zemi. Zdůvodnil to tím, aby měli ředitelé čas na to dát dohromady požadavky studentů. Ministerstvo školství má taky upravit systém složitých rozvrhů nebo přijímaček na univerzity. Premiér ale odmítl násilí a obvinil krajně levicovou stranu Nepodrobená Francie z politického zneužívání protestů. Francouzský rozhlas taky informoval, že si večer do Elizejského paláce svolal na schůzku prezident Emmanuel Macron, ministry vnitra, ministry školství. Na výsledky této schůzky si ale ještě budeme muset počkat.
0: Masivní protesty studentů ve Francii a náš zpravodaj Marcel Faltis z Paříže. Díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.
0: 8 hodin 22 minut.

0: S vámi Radiožurnál. Po čtvrtstoletí míří do kin volné pokračování legendárních samotářů. Nový film Davida Ondříčka se jmenuje Kluci to vidí jinak než holky. Včera byla předpremiéra v Hradci Králové a právě teď pro vás máme vstupenky na projekci Radiožurnálu v pražském multiplexu Cinestar Anděl 15. října. Vstupenky za vináč rozhlas.cz do předmětu Chci do kina. Vstupenek je 20 pro 10 z vás. I tentokrát 10. e-maily v pořadí vyhrávají.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné, dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma.
3: Určitě, jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
3: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
6: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 8:45.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
8: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
9: Azurit a jeho vůně.
0: Radiožurnál 8:30. Jana Altendorská zprávy.
10: Ústavní soud dnes rozhodne o návrhu zrušit pravidla pro stanovení hluku. Navrhuje tu část senátorů. Tvrdí, že stát postupně povoluje vyšší hluk a tím snižuje ochranu zdraví lidí. Podobný návrh ale ústavní soud už před 2 lety zamítl. Dnes je poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou voliči už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz využijí, pokud chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Američanka Krista Pajková se po nezdařené popravě probrala z bezvědomí a začala komunikovat. Dál zůstává na jednotce intenzivní péče. Jaká je její prognóza, jak dlouho bude ještě zotavení trvat, není jasné. Prohlášení to uvedli její právní zástupci. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužačky. Před týdnem dostala 2 smrtící injekce. A v kinech po celém Česku dnes začíná přehlídka B2Can. 13. ročník nabídne 8 filmů z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes. Pražské Lucerně ho zahájí Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, který letos získal velkou cenu poroty hlavně v Cannes a Francie ho vybrala jako oficiálního kandidáta na Oscara. Přehlídka potrvá do 14. října.
2: Sport.
10: Čeští fotbalisté nebodovali ani ve 4. zápase Ligy národů. V Anglii prohráli 0-3 a skupinu soutěže uzavřou listopadovými duely se Španělskem a v Chorvatsku. Souboj dalších soupeřů národního týmu skončil ve Splitu vítězstvím Španělů 2-1. A hokejový útočník Tomáš Hertl zazářil v NHL v dresu Vegas, kterému 2

0: Na D1 tam se vleče půl hodiny mezi sjezdy 26 Karlovarská a 19 Ořech. Na okruhu se tvoří kolona i opačným směrem na letiště od Jesenice za tunely k nájezdu od Barandova, je to až na 50 minut celkem. Taky východní okruh směr Lanový most je plný, potom i jižní spojka od Vídeňské k Mrázovce. Celý sever Prahy je raně ucpaný a podobně okolí Jarova, Ohrady i další místa v Praze. A taky před Brnem silný provoz na příjezdech, nejvíc na dálnici D1 směrem z Vyšková. Kolona tam začíná za Rousínovem na 214. kilometru a vleče se krokem hlavně k nájezdu od Slavkova, exit 210 Holubice. Pro osobní auta je to asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Karlovy Vary mají oblačno a 8 stupňů, Plzeň také Roztoky u Prahy hlásí 9 stupňů a polojasno. V Telči je oblačno z 10 stupni, Brno hlásí dokonce 11 stupňů, ale zatažené nebe. Nad Ostravou oblačno, ale jenom 5 stupňů a hned vedle na Lysé hoře v Beskydech skoro jasné nebe z 10 stupni. Přes den ale ještě převážně oblačno až polojasno, jen místy mraků víc a teď po ránu také pozor na mlhy. To vše ale bude během dopoledne ubývat a odpoledne už si budeme tak jako v předchozích dnech, užívat téměř letní počasí. Zítra ale přejde citelná změna. Nad naše území se stáhnou mraky, tedy budou spíše přecházet od západu na východ a přinesou sebou déšť. Nakonec postupně zaprší nad celým naším územím. Na Moravě a ve Slezsku se dokonce mohou objevit i bouřky. A za studenou frontou se i ochladí. Dnes ještě teploty do 23 stupňů. Zítra se budou pohybovat v širokém rozpětí od 15 na západě po 25 na východě našeho území. V pátek už ale čekáme jen od 15 do 10 stupňů a také bude poměrně větrno. Dnešní slabý, maximálně mírný vítr vystřídá zítra místy čerstvý nárazový vítr, který se zdrží až do pátku. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál a u mikrofonu už je Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Třetí den po sobě ovlivňuje železniční dopravu v Praze a okolí nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jiné jsou tedy přeplněné. Jedním z takových spojů jel také dnes ráno na trase z Lysé nad Labem do Prahy reportér Ondřej Mikuše, kterého zdravím teď už snad na nádraží Praha Vysočany. Dobré ráno.
4: Pěkný den. Ano, vlak vyjížděl z Milovic do Lysé po půl osmé ráno a sestavený byl jen z jedné soupravy City Elephant. Už v Lysé, tedy hned na druhé zastávce, cestující obsadili většinu míst na sezení. Následně v Čelákovicích už se zaplnila i ta zbývající místa a několik lidí muselo stát v uličkách, což opravdu není obvyklé. České dráhy podle mluvčí Nikoly Moravcové dnes na trať nevyšlo 8 souprav a dotkne se to asi 50 spojů, na kterých pojede místo dvou spojených souprav jen ta jedna. Dopravce problémy vysvětluje nutnými opravami vlaků, vandalismem, instalací zabezpečovacího systému ETCS, technickými závady a podobně. Objednavatelé dopravy Středočeský kraj a Praha chtějí za nedostatek souprav udělit Českým dráhám sankce. Z Prahy Vysočan Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Dneškem začíná oficiální program knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohadem. No a čestným hostem letošního ročníku je Česká republika. Na slavnostním zahájení včera vystoupili politici, umělci a mezi nimi také ti čeští. Samozřejmě přímo ve Frankfurtu je sledovala reportérka Kateřina Svátková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jaký ohlas má zatím česká účast?
1: Tak média česká i ta německá okamžitě po tom slavnostním zahájení včera večer psala hlavně o výrazném projevu spisovatelky Radky Denemarkové. Ta mluvila německy a reagovala na současnou politickou situaci ve světě. Sarkasticky navázala i na projev českého ministra kultury o ty klempíře za motoristy. U něj si média všímají pískotu a bučení, který sklidil. Později v české televizi klempíř jen řekl, že je rád, že česká literatura je slyšet, ale zpět k té kritické řeči Denemarkové část si můžeme pustit.
2: Die Frage von heute ist ganz einfach. Offene Demokratie oder geschlossene Gesellschaft.
1: Podle Denemarkové nelze oddělovat literaturu a politiku, zvláště ve chvílích, kdy, cituji, Evropa hnědne. Radka Denemarková po těch 10 minutách projevu sklidila opravdu potlesk ve stoje. V 2000. publiku seděli novináři a lidi z knižního biznisu po celém světě.
0: Kateřino, která jména v dnešním programu přitahují asi nejvíce pozornosti?
1: Z toho českého programu to dneska bude asi Jaroslav Rudiš, autor, který v Německu žije a vydává tady nový román. Ze zahraničních jmen dnes frankfurtský veletrh začíná jednou z těch největších hvězd, letošní držitelkou Pulitzerovy ceny za historii Jillí Leporovou. To je historička z Harvardu a zaměřuje se mimo jiné na problematiku používání umělé inteligence.
0: Říká reportérka Radiožurnálu Kateřina Svátková z naší kulturní redakce toho času na knižním veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Díky, zdravíme, naslyšenou.
1: Hezký den všem.
0: Za 5 minut bude 8:45.
3: Zprávy z domova a vašeho regionu.
4: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
3: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
4: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
7: Radiožurnál, 8:45. Úřady se teď velmi intenzivně připravují na komunální a senátní volby. Ověřují, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. Podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zahltí web a tím ho dočasně vyřadí z provozu. Dnes předpolednem oznámí Švédská královská akademie věd dalšího laureáta Nobelovy ceny. Tentokrát to bude v oboru chemie. V loňském roce ocenění získali 3 vědci, a to za vývoj organokovových sloučenin, které je možné využívat k získávání vody z pouštního vzduchu, zachycování oxidu uhličitého anebo také ke skladování toxických plynů.
8: Zdržení na D1 před Brnem i Prahou. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova za sjezdem na Rousínov se vleče kolona z 215. kilometru Krohlence, osobní auta až 25 minut. Na příjezdu do Prahy dálnicí D1 z Brna silný provoz od Mirošovic, víc se brzdí kolem sjezdu na Pražský okruh a pak je hlavně kolona od exitu 2 Opatov až na 20 minut ke sjezdu na jižní spojku. Na té je potom kolona od sjezdu na Pankrác dalších 20 minut před regulovaný vjezd do Mrázovky. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně kolona od Rudné ze 6. kilometru zabere až 50 minut osobním autem na Pražský okruh k Ořechu. Na Pražském okruhu je plno taky od Jesenice za tunely k nájezdu od Barandova. Ucpaný je i východní okruh od sjezdu z Boleslavské D10 k Průmyslové. Kolony jsou celou Průmyslovou už ze zhora z Kbelské. A obecně celý sever Prahy je plný Liberecká dolů k Blance, Kobylisi, Prosek, Libeň, dolů Jarov. Další zelená vlna za 16:15.
9: Tahle ještě si užíváme babí léto. Dnešním dnem to ale končí. Čekáme výrazné ochlazení a sichravé počasí. Naše území jednoduše ovládne podzim. Dnes tedy ještě odpoledne, až se rozpustí ranní mlhy a také ubude oblačnosti, bude slunečno s teplotami mezi 18 a 23 stupni. Zítra přejde přes naše území studená fronta, která sebou přinese srážky. Většinou to bude déšť. Na vrcholcích hor ale může i sněžit a také citelně klesnou teploty. V pátek už se budou držet větší jen mezi 10 a 15 stupni. No a také víkend nabídne deštivé a poměrně chladné počasí. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Byl průvodčím, byl výhybkářem, signalistou nebo přednostou stanice. 83letý Petr z Pražské Uhříněv si na dráze pracoval desítky let a všechno, co se týká vlaků, stále miluje a zapáleně o tom umí vyprávět. V tuhle chvíli ale stejně jako jeho manželka ví, že mu kvůli vážné nemoci nezbývá mnoho času. Oba jsou ale šťastní, že můžou být právě v těchto chvílích spolu doma. Poslechněte si už v pořadí třetí díl seriálu nazvaného Poslední přání o fungování mobilních hospiců a přání dožít prostě doma.
1: Na vlakovém nádraží v Praze Uhříněvsi mám sraz s lékařem Martinem Moravcem. Vystoupil jste z auta, máte tady napsáno domácí hospic, paliativní ambulance, sociální poradenství.
2: Přesně tak. Jmenuji se Křižovnický domácí hospic, zřizuje nás Řád křižovníků s červenou hvězdou.
1: Takže vy jste dneska vyjel za panem Petrem.
2: Dneska máme plánovanou návštěvu.
1: Přejdeme silnici. Pan Petr, za kterým jdeme, celý život pracoval na dráze. On bydlí na nádraží. Jdeme ke zvonkům. Manželka pana Petra říkala, že musíme po schodech, je tady takové točité schodiště. A panu Petrovi je kolik let?
2: 83.
1: Je vážně nemocný. Doma o něj pečuje manželka Alena.
2: A pejsek Nendy.
1: Už ho slyšíme. Dobrý den. Vy máte hlídače malého?
3: No jasně, pes obrnář.
1: Tak 3 kila má?
3: 2,5.
1: 2,5.
3: Ano.
1: A kde máte tu trať? Já se snažím zorientovat, je to na tuhle stranu je železnice?
3: Pod náma jde trať Vršovice, Benešov.
1: Ta vaše láska k té železnici, to vzniklo jak, ta fascinace?
3: V 6 letech před oknama nám jezdila vlečka, tam to vzniklo.
1: Máte ještě uniformu?
3: Už jenom čepici.
1: Máte čepici?
3: No, mám. No a tady to jsou fotografie, to je Vršovický lokomotivní depo.
1: A vy jste na té dráze pracoval desítky let a ty funkce se měnily, byl jste přednosta stanice?
3: Jsem začínal normálně jako štiplístek, průvodčí. No, dělal jsem vyhybkáře, signalistu, dozorčího přepravy.
1: Připojíme se k manželce a k panu
3: asi,
1: doktorovi.
3: Asi radši, aby nás nepomluvili.
1: Aby nás nepomluvili.
2: A já se vás vyptám, jak se vám teďkon daří, ale nejdřív si sedneme, ať ušetříme síly.
1: Dělá vám ten pohyb problémy?
3: Vyčerpá mě to. To je jednoznačně teda.
2: Když jdete, tak se musíte dávat pozor, abyste nezakopl.
3: Ano.
1: Pan Petr si teď dal buchtu, pečete buchty, plný pekáč.
3: Občas žena skutečně teda peče buchty. Umí to, tak co by ne teda.
1: A vy jste se seznámili ve vlaku,
3: samozřejmě,
1: symbolicky.
3: Jak jinak, jo.
1: A teď se tady držíte za ruce. Jak dlouho jste spolu?
3: Kolik jsme spolu?
4: 35? Hodně.
3: To, co říkal, tak je pravda.
1: Vím, že manžel bývá hodně unavený přes den, takže klidně několik hodin spí, ale když jste spolu, jak ten čas trávíte?
4: Snažíme se spolu obědvat, snídat, aby jsme byli spolu. Vybereme si třeba koncert v televizi, máme rádi vážnou hudbu.
1: A zahrajete si občas i karty spolu, je to tak?
3: Jo.
4: Žolíky.
1: Když propouštěli vašeho manžela z nemocnice, jaké jste vy dostala informace?
4: Oba dva jsme dostali informace, že umírá, že se s tím už nedá nic dělat.
3: Se ten můj zdravotní stav zhoršil.
4: Co tady máme teď domácí hospic? Někdo ho zkontroluje, víme, že tamhle tohle můžeme udělat, nemůžeme, dostali jsme i kyslíkový přístroje. Zase může tak jako trochu žít. Mně se strašně ulevilo.
1: Manželka Alena hledá noty, vy totiž máte klavír.
3: Nehrál jsem velmi dlouho.
4: Já ti věřím.
3: No.
1: Říkáte, že to dá manžel?
4: Určitě.
1: Hraje oblíbenou skladbu pan Petr, který využívá domácí hospicovou péči. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
5: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
6: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
7: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
8: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru předtím.
5: Nezapomínejme na pravidla zipování.
7: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
5: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: S vámi ranní radiožurnál, krátce před 9. hodinou nastal čas loučení, protože ten ranní končí, dopolední s dopoledním hostem začíná, no a my opět zítra ráno opět jsme připraveni, abychom vám po ránu přidali aktuální informační přehled o všem podstatném a důležitém. Těšíme se na vás.
1: Život k nezaplacení.
2: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
1: Život k nezaplacení.
2: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
4: Azurit a jeho vůně.
0: Devět hodin. Posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
5: Průměrná sazba hypoték v říjnu rostla 7. měsíc v řadě. Izrael si připomíná 3 roky od teroristického útoku Hamásu. Čeští fotbalisté zakončili reprezentační program 4. porážkou. Kolona se tvoří na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova a bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla na 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. V Izraeli si dnes připomínají masakr Hamásu. Ozbrojenci z palestinského teroristického hnutí napadli jich Izrael přesně před 3 lety. Po celé zemi se konají vzpomínkové akce i protesty volající po odpovědnosti politiků.
6: Na Tel Avivské pláži leží černé pruhy látky s 1163 bílými siluetami, které reprezentují lidi zabité při útoku Hamásu před 3 lety. 251 žlutých siluet ukazuje na rukojmí, která ozbrojenci odvlekli do pásma Gazy. Vedle nich je nápis Cena za selhání. Ohlášené jsou taky protesty u domů ministrů, kteří byli v říjnu 2023 součástí vlády. Připomínkové akce se svědectvími přeživších i rodin obětí se odehrají hlavně na místech podél hranice s pásmem Gazy, která masakr nejvíc zasáhl. Desítky tisíc lidí mají večer dorazit na hlavní občanskou ceremonii v Tel Avivském parku. Z Izraele Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. A riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
7: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
5: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Britští Deep Purple dnes vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací v rámci evropského turné.
8: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport.
9: Čeští fotbalisté dál čekají na úvodní body pod novým trenérem Santin Deniou. I ve 4. zápase Ligy národů prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. Domácí skóre otevřeli díky vlastnímu gólu kapitána Vladimíra Coufala, který dohrával situaci ve vápně a srazil si míč do sítě, ačkoliv Angličané akci nedobíhali. Reprezentační záložník Michal Sadílek k tomu říká.
10: My jsme to viděli, že ten hráč brzdil vlastně a už to nějak nezavíral. Samozřejmě, že Cuf asi to vidí jinak nebo cítí jinak, protože s tím hráčem běží do toho vápna, takže tohle je prostě setina sekundy a musí se člověk rozhodnout, jestli to odkopne, nechá projít tím malým vápnem, ale rozhodně mu to nevyčítáme a snad v těch dalších zápasech se z tohoto poučíme.
9: Závěrečné dva duely ve skupině Ligy národů čekají reprezentaci v polovině listopadu a argentinský fotbalista Lionel Messi nastoupil naposledy v dresu národního týmu. V přátelském utkání v Buenos Aires proti Beninu byl při výhře 3-0 u všech branek, na dvě nahrál a jednu sám dal.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D1 před Brnem a taky Pražský okruh ve sjezdu zde je naucpaný. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se do kolony dojíždí za Rousínovem kolem 213. kilometru, sunuje se to kolem nájezdu od Slavkova Krohlence na 206. osobní auta asi 20 minut. Na D1 před Prahou směrem z Brna silnější provoz od sjezdu na Velké Popovice k jižní spojce a hlavně je na exitu 12 ucpaný sjezd na Pražský okruh. Tam se směrem na letiště sotva sunuje kolona kamionů, vedle nich i osobní auta, protože v omezení před sjezdem na Jesenici na 81. kilometru se kolem porouchaného auta dá projet jenom levým pruhem. Kolona pak pokračuje i odvést se za tunely k nájezdu od Barandova, celé je to od D1 až na 50 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně stále vzniká kolona za Loděnicí z kopce ze 7. kilometru, táhne se na Pražský okruh Ořechu, teď je to přibližně na 35 minut osobními auty. A dlouhé kolony po Praze na řadě dalších míst stále, třeba východní okruh směr Lanový most zůstává ucpaný kamiony už z Novopatské k Průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo, odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik zprávy. Teď už má slovo Martin Balucha a host Radiožurnálu. Rozhovor jsme tentokrát předtočili.
12: Do kin vstupuje film Milovník, ne bojovník, který uchvátil diváky na filmových festivalech v Karlových Varech a taky v Plzni. V Karlových Varech získal velkou cenu soutěže Proxima, v Plzni zase Zlatého ledňáčka a hostem Radiožurnálu je režisérka Martina Buchelová, pro kterou byl tento snímek taky celovečerním debitem. Hezký den a moc vám děkuji, že jste přijela za námi do Prahy.
13: Dobrý den, já vám děkujem za pozvání.
12: Můžeme dát na úvod takový krátký kvíz, nebude vám to vadit?
13: No, k němu vědět odpovědět, tak co potom?
12: Já myslím, že budete vědět. No, jdeme na to. Začátek tedy koloběžky nebo skejty?
13: Chodci, já jsem určitě za chodcov. Já jsem za to, že všetci jsou chodci, aj koloběžkáři, aj skejťáci.
12: Kompotované nebo čerstvé třešně?
13: Čerstvé.
12: A poslední otázka, kdy jste naposledy vylezla na strom?
13: No, tuto otázku jsem dostala... asi před týdnem a musím povedať, ako aj vtedy, že bohužel. Ani si nepamätám kedy, ale pozerám sa na strom asi každý deň. Mám v ateliéri pred oknom taký strom, čo sa tak super hýbe. Tak.
12: Ja sa ptám zámierne, pretože to sú detaily, ktoré patrí k vašemu snímku a hlavne k hlavním postavám toho snímku, k Andrejovi, té hlavní postavě toho filmu Milovník, ne bojovník. Když vás tak poslouchám, tak to sú detaily, ktoré ste spíš odpozorovala, než by byly vaše z vlastního života. Je to tak?
13: No... Je to kombinácia, že áno, odpozorovala som ich, ale zároveň mne osobne prídu zaujímavé, srandovné, takže vlastne preto som ich dala do toho filmu.
2: Host Radiožurnálu.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Devět hodin, 30 minut, posloucháte Radiožurnál. A teď také aktuální zprávy. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají bez změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v polovině roku 2023. Ústavní soud zamítl návrh už po druhé. Před dvěma lety to bylo zejména kvůli formalitám. Nejméně 4 mrtvé a 20 zraněných, včetně 3 dětí, si žádal ruský útok na město Priluky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Jednoho člověka vyprostili z trosek. Ruský útok na Kremenčuk v centrální části Ukrajiny pak má 2 oběti a 7 zraněných. Oznámil to šéf vojenské správy Poltavské oblasti Vitalil Djakivnič. Ukrajinské úřady už dřív informovali o 2 obětech v Kyjevě. Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. A v Opavě začala obnova poslední železniční tratě, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou zhruba na 500 000 000 korun. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů na hřišti Anglie 0-3 a po úvodních 4 zápasech reprezentační soutěže jsou bez bodu. Skupinu zakončí v listopadu proti Španělsku a v Chorvatsku. A plzeňští hokejisté vedou po 5. kole tabulky Ligy mistrů. Šelefteho porazili 4-2 a v soutěži zůstávají 100%. Liberec zvítězil nad dalším švédským celkem Frölundou 3-2 v prodloužení. Dnes ve 20 hodin a 15 minut nastoupí Pardubice na ledě francouzského Bordeaux.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D2 před Brnem, kolony i na D5 před Prahou. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Židlochovice kolem 10. kilometru. Nezvykle teď i osobní auta.

0: Jednak v omezení před sjezdem na Jesenici překáželo porouchané osobní auto, to už se podařilo odklidit. No, kolona se natahuje dál před Choulupický tunel, do kterého regulují vjezd kvůli následně silnému provozu za Lochkovským tunelem. A v Praze ještě kolona na jižní spojce od sjezdu na Pankrác k Mrázovce na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jeho západu oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Hostem Radiožurnálu je dnes režisérka Martina Buchelová. Ptal se Martin Balucha. Rozhovor pokračuje už za chvíli.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 10 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
3: Zahraniční obchod zůstal v srpnu v deficitu, klesla i produkce ve stavebnictví. Za vydírání kardiochirurgů uložil soud peněžité tresty. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli i po čtvrté, tentokrát v Anglii 0-3. Nehoda brzdí provoz na pražském okruhu směrem na letiště před Cholupickým tunelem. A bude oblačno až polojasno, teploty do 23 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Zahraniční obchod skončil v srpnu ve schodku 5 miliard 300 milionů korun. Vyplývá to z odhadu Českého statistického úřadu. Oproti stejnému období loni je to o více než 5,5 miliardy horší výsledek. Podle statistiků měl na zahraniční obchod negativní vliv hlavně deficit ropy a plynu. V druhém prázdninovém měsíci klesalo v Česku i stavebnictví. Produkce se meziročně snížila o 1,4%. Přestože se začalo stavět víc domů i bytů, dokončilo se jich o 3% méně než loni v srpnu, říká za statistiky Radek Matějka.
4: Počet zahájených bytů v srpnu dále rostl, a to jak v rodinných domech, kde patrně stavební úřady doháněly manko z července, tak v bytových domech, kde srpen navázal na vysoké růsty z předchozích měsíců.
3: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška pak 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek zatím není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají. Bývalý prezident německé zahraniční rozvědky August Hanning dnes stane před vyšetřujícím soudcem. Ten rozhodne, jestli pošle 80-letého muže do vazby kvůli podezření ze špionáže. Hanningovi hrozí v případě odsouzení až 10 let vězení.
5: August Hanning vedl zahraniční rozvědku na přelomu tisíciletí, například v době americké invaze do Iráku. Podle vyšetřovatelů ale zůstal v kontaktu i potom a nakoupil v následujících letech od bývalého kolegy asi 2000 tajných dokumentů za účelem dalšího prodeje. Server Spiegel uvádí, že Hanning měl blízké vazby na Azerbajdžán i jeho tajné služby. Předseda příslušného kontrolního výboru spolkového sněmu Mark Henrichmann řekl televizi ARD, že skandál by neměl ohrozit plánovanou reformu a rozšíření pravomocí zpravodajských služeb v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Švédští akademici předpolednem vyhlásí Nobelovu cenu za chemii. Ocenění si můžou rozdělit maximálně 3 lidé.
6: Vyhlašování Nobelovy ceny za chemii má na starosti výbor ze Švédské královské akademie věd. Loni si cenu převzali tři tvůrci tzv. Organokovových sloučenin. Jsou to pevné látky plné malých otvůrků, které mohou nabírat kapaliny a plyny jako mycí houba. Martin Srb, Radiožurnál.
7: Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů ve Wembley s Anglií 0-3. Národní tým tak v aktuálním ročníku soutěže dál čeká na body. Hokejista Tomáš Hertl je nejproduktivnějším Čechem v úvodu nového ročníku NHL. Vegas pomohl dvěma góly a dvěma asistencemi k výhře 6-2 na ledě Seattlu. Český útočník se dvakrát prosadil v přesilovce z předbrankového prostoru a byl rád, že mu vyšla spolupráce s kapitánem týmu Markem Stonem.
8: Mark Stone mi posílá hodně přihrávek před branku, hlavně v přesilovkách. Už před zápasem jsem mu říkal, že tentokrát už neminu. Jsem rád, že jsem byl na správném místě a vyšlo to. Doufám, že budeme hrát tak dobře i dál. Tohle byl asi náš nejlepší zápas v sezóně.
7: Další útočník Jiří Kulich přispěl Buffalo k výhře nad Minnesotou 3-2 v prodloužení, asistencí a brankář Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 5-3 v New Jersey.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zdržení na D2 před Brnem, nehody v Praze na okruhu u Písnice, taky v ulici k Barandovu. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy za exitem Židlochovice se teď rozjíždí kolona z 10. kilometru, už jenom kratší zbytek, i tak opatrně dojíždějte. Zdržení už není dlouhé, protože krátkodobé omezení na 8. kilometru skončilo, ovšem kamiony v pravém pruhu se sunou dál až k D1. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště se kousek před Cholupickým tunelem na 6. kilometru srazily dva kamiony. Na místě záchranka a hasiči zabraný odstavný a část pravého pruhu. Kolona je už od sjezdu z D1 z exitu 12, kde to víc stojí než jede. Celý úsek osobním autem je asi na půl hodiny, kamionem i na výrazně déle. V Praze na městském okruhu v tunelu Blanka směr Troja se za výjezdem na Letnou střetla dvě osobní auta, blokují levý pruh, kolony jsou v tunelu od výjezdu na Dejvice, proto regulují vjezd do Blanky, postává se v Patočkově od Kajetánky a kolona je i před regulovaným vjezdem do Mrázovky. A v ulici k Barandovu ve směru z centra teď čekejte komplikace nahoře na Barandově, hned za křižovatkou Slamačovou se srazilo auto s motorkou, záchranáři dojíždějí na místo, zatím je kolona od Geologické. Další zelená vlna za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy přechodně až zataženo. Odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Středeční dopolední radiožurnál je 7. října. Jedna z těch nejnovějších zpráv. Hlukové limity v Česku zůstanou beze změny. Rozhodl o tom před zhruba hodinou ústavní soud. Takže vysvětlíme, kdo je chtěl měnit, kvůli čemu a jaké jsou limity teď. O tom všem bude řeč v prvních minutách dopoledního vysílání. Teď pro vás posíláme Coldplay, přejeme dobrý den a vítejte.
9: Dopolední radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Je 10.10, tady je středeční dopolední radiožurnál a už víme, že pravidla pro hlukové limity zůstávají stejné jako doteď. Rozhodl o tom dopoledne Ústavní soud. Právě na něj se s návrhem zrušení vládního nařízení o ochraně zdraví obrátila skupina senátorů. Proč, to už vysvětlí Eliška Zábrocká z domácí redakce. Eliško, vítej, dobrý den.
1: Hezké dopoledne. Někteří senátoři tvrdí, že se povolená hranice postupně od roku 2011 zvyšuje, což je pravda, a stát tak podle části senátorů méně chrání zdraví lidí. To ale dnes tedy Ústavní soud zamítl. Posledním hlukovým nařízením vláda podle většiny soudců nastavila spravedlivou rovnováhu mezi rozvojem infrastruktury a účinky hluku na lidi a životní prostředí. Připomenu, že to zamítnutí nebylo první, soud se tak vyjádřil už před 2 lety, tehdy ale byly důvody spíše formální.
0: Co senátoři požadovali?
1: Chtěli zrušit nařízení jako celek a nebo alespoň zrušit poslední rozvolnění limitu z poloviny roku 2023. Regulaci ale nechtěli zrušit ze dne na den, požadovali odložit účinnost nálezu, a to tak, aby vláda měla čas vše připravit a nevznikla tedy situace, že se hluk v Česku nereguluje vůbec.
0: Co ta norma, která tedy dál platí, vlastně říká?
1: Ona stanovuje limity pro různé druhy chráněného prostoru a pro denní a noční dobu, určuje taky třeba zátěž na pracovišti nebo pravidla pro okolí dopravních staveb. Záleží taky na tom, jestli jde o dopravní stavby umístěné a povolené před 1. lednem 2001 anebo později. Limity se od 1. července 2023 v některých kategoriích zvýšily o 5 až 13 decibelů, no a jedním z dopadů, které to mělo, je třeba případ Královopolského tunelu v Brně. Ten se podařil díky změně hlukových limitů, ale z části i stavebním úpravám loni zkolaudovat. Hlukové limity nesplňoval 12 let a fungoval do té doby jen díky výjimce krajských hygieniků.
0: Eliška Zábrocká z domácí redakce. Děkujeme za čerstvé informace.
1: Taky díky. Hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

denních boxů v Česku přibývá a s tím roste i jejich obliba. Jak se daří řešit spory s obcemi o to, kde boxy být můžou a kde už ne? Nejen o tom bude dnešní Biznis, nabídneme ještě do 10:30 počinasky.

0: Možnost vyzvednout si zboží kdykoliv, rychlost a pohodlnost dodání. To máte a máme rádi, jsou to největší výhody doručování zboží do výdejních boxů. Ty jsou mezi lidmi stále populárnější a roste zároveň s tím i jejich počet. V Česku jich je už přes 18 tisíc, což je pro představu skoro 4x tolik, co bankomatů. V minulosti ale s výdejními boxy měly problémy některé obce, hlavně kvůli nevhodnému umístění.
1: Úplný kraveny. Papírový kapesníky.
2: Do jednoho z výdejních boxů v centru Prahy pravidelně zaváží pan Roman. A řekl byste, že těch zavážek tedy přibývá?
1: No třeba dřív už se nejezdili víkendy a teď už se jezdí furt i víkendy prostě non-stop.
2: Právě možnost vyzvednout si zásilku v jakoukoliv denní i noční dobu i o víkendu je jedním z důvodů, proč jsou výdejní boxy tak populární. V dnešní době jsou hlavním způsobem doručení zásilek už pro většinu Čechů, jak ukazuje průzkum společnosti Kantar pro firmu PPL, kterého se v únoru zúčastnilo 1000 Čechů. Mluvčí PPL Michaela Tůmová říká.
3: Ještě v roce 2023 volilo boxy jako primární způsob doručení pouze 18% Čechů. Letos vzrostl jejich podíl skoro trojnásobně na 56%.
2: Výdejní boxy jsou nejvyužívanější metodou doručení zásilek i u největšího tuzemského internetového obchodu Alzy. A podle jeho analýzy také nejekologičtější, tvrdí mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
4: Doručování zásilek do Alza boxů a jejich odnos zákazníky pěšky je nejšetrnější variantou z hlediska uhlíkové stopy. A to jak v Česku, tak i na Slovensku. V Tuzemsku je tato varianta až o 83% šetrnější než doručení přímo na adresu zákazníka.
2: Některé obce měly v minulosti s výdejními boxy problémy, hlavně s jejich umístěním. To se ale daří postupem času řešit. Alze se podle Čeřovské naopak v poslední době obce sami ozývají s žádostí o umístění boxu. Právě jasná dohoda na tom, kde bude box stát, pomáhá konfliktům předcházet. Potvrzuje i za zásilkovnu Emma Čapková.
5: Máme také samostatný tým, který se věnuje komunikaci se samosprávami a pravidelně se setkává se zástupci měst a obcí.
2: Že se komunikace mezi doručovacími společnostmi a obcemi v poslední době zlepšila, potvrzuje i ředitel legislativně právní sekce Svazu měst a obcí Dan Jiránek.
6: Pokud není ta komunikace od začátku úplně skvělá, tak se může stát, že se narazí na nějaký problém. Třeba to, že tam začnou jezdit lidi přes den, kdy se třeba plní škola. Někdy to je naopak, že tam lidi jezdí v noci, ať už zákazníci nebo ti, kteří ty boxy plní, a je to klidná čtvrť, kde nejsou zvyklí na noční provoz.
2: Už teď je v Česku přes 18 tisíc výdejních boxů a pravděpodobně jich ještě přibude. V průzkumu společnosti Kantar totiž skoro polovina dotázaných uvedla, že by v příštích 5 letech uvítali ještě víc výdejních míst. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Děkujeme, že nám pomáháte s dopravním zpravodajstvím Radiožurnálu a celého Českého rozhlasu. 800 553 553 číslo do call centra. Další zelená vlna už ve zprávách v 10:30. Za chvíli.

0: prekážky ma nezastavia. Som niečo ako ninja. Bojujem. A neprestávam.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilý na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá Love Story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál 10.30. Zprávy a Tereza Tomášková.
3: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila skoro o 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců za sebou. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj totiž hrozí hlavně takzvané DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným počtem kontaktů a vyřadí ho tím dočasně z provozu. Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 14 hodin. Rodiny obětí i přeživší si připomenou 3 roky od útoku palestinského teroristického hnutí Hamas na Izrael. Tisíce lidí se dnes sejdou na pietní akci na místě hudebního festivalu Nova, kde při útoku zemřeli více než 300 Izraelců a v zajetí skončili desítky rukojmí. Výročí připomenou i pro palestinské demonstrace v Berlíně, Londýně nebo Bogotě. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října. Bylo jí 64 let.
4: Sport.
3: Judistka Renata Zachová postoupila na mistrovství světa do druhého kola kategorie do 63 kg. Duel dvojnásobné mistryně Evropy s Visovou z Lichtenštejnska sledoval v azerbajdžánském Baku Petr Kadeřábek.
5: Renata Zachová zvládla v prvním kole roli favoritky, odrazila počáteční nástup soupeřky a následně zvítězila na Ipon.
6: Byla jako silová prostě, naštěstí se mi tam povedlo skórovat a skončila jsem to.
5: V dalším kole čeká Zachovou Španělka Vasquezová Fernandezová, kterou dokázala v obou vzájemných soubojích porazit. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport krátce před 11:30. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D10 u Brandýsa, nehody v Praze v Blance i k Barandovu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Starou Boleslav ze 13. kilometru asi 25 minut do dnešního zúžení mezi 10. a 8. kilometrem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je plná kamionů za loděnicí z 9. kilometru, sunou se pravým a stoupacím pruhem až k okruhu. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je ucpaný už ze samotného sjezdu z dálnice D1. Provoz hodně vázne v zúžení před Jesenicí, tam to mají osobní auta na 20 minut. Dál se potom sunou kamiony pravým pruhem před Cholupický tunel, tam na 6. kilometru je po srážce 2 kamionů zabraná část pravého a odstavný pruh. V Praze v Blance

0: mít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, během dne od jihozápadu obývání oblačnosti až na skoro jasno a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Ruská média sice píší, že mladá žena na Sibiři podlehla plicnímu moru, ale mluvčí Kremlu vyzval, aby se lidé nevěnovali různým pověstem a spekulacím. Platí závěr Světové zdravotnické organizace, že míra ohrožení v Rusku je nízká a v Evropě velmi nízká. Na to se budeme dnes ve 20 minutách radiožurnálu ptát epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly. Poslouchejte po 17. hodině.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte Radiožurnál, už pozítří se v Česku začne volit a taky čas si připomenout třeba i to, kde najdete svoji volební místnost a taky, jestli víte, co všechno si vzít sebou. Jestli ještě váháte, poslechněte si už za chvíli další díl volebního průvodce Radiožurnálu. 7 minut je po 10:30, John Cekáda, dobré dopoledne.

0: Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Radši si to před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít a co když se do ní nemůžete dostat, třeba kvůli schodům? I to vám řekneme v dalším díle volebního průvodce právě teď.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak oni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou stále čekají na první získaný bod. I ve čtvrtém zápase Ligy národů prohráli, tentokrát v Anglii 0-3. Co vůbec ukázal reprezentační sraz do dalších duelů a jak to vnímají sami hráči? To si na Radiožurnálu ještě za chvíli můžete poslechnout.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mickey Echo, Rihanna, Stay. Vy zůstáváte ve společnosti středečního dopoledního radiožurnálu, je 10 hodin a 50 minut. 4 zápasy, 4 prohry. Čeští fotbalisté jsou pod vedením nového španělského kouče Santiho Denii stále bez bodu. Ve srovnání se světovou špičkou z Evropy výsledkově neobstáli. Naposledy včera prohráli v Lize národů v Anglii 0-3.
1: My nejsme spokojeni, že jsme prohráli 4 zápasy, my tady nemůžeme říkat, že je všechno jako super. Samozřejmě máme respekt s tím, s kým hrajeme, ale pořád jako chceme vyhrávat.
2: Říkal reprezentační obránce Martin Vytík po čtvrté prohře v Lize národů. Češi padli v Anglii 0-3, když za celý zápas nevystřelili ani jednou na bránu soupeře. Přesto opouští reprezentační sraz záložník Michal Sadílek v optimistické náladě.
3: Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde.
2: Vyprávěl Sadílek, těžší úvodní zápasy pod novým trenérem Deniou mít Češi snad ani nemohli. Hráli proti aktuálním mistrům světa i Evropy ze Španělska, Anglii, která byla bronzová na posledním šampionátu v Americe, a nastoupili také proti papírově nejslabšímu Chorvatsku, které ale bralo medaily na mundiálech v roce 2018 i 2022. I přesto má podle Sadílka národní tým novou tvář.
3: Je vidět, že se snažíme o něco nového a ten fotbal je samozřejmě jiný, než co jsme hráli, a snažíme se kombinovat. Myslím si, že se nám to i místama jako daří a chyby tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože samozřejmě střídáme i sestavu.
2: Dodal Michal Sadílek, nový kouč Denia nebyl v jednoduché pozici. Ještě před úvodním dnem srazu přišel o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než 2týdenního reprezentačního okna. Přesto Santi Denia připustil chybu i na své straně.
4: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní 11, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
2: Čeští fotbalisté směřují k listopadovému reprezentačnímu programu. Během něj odehrají zbylé 2 zápasy v elitní skupině Ligy národů. Prvně doma se Španělskem a pak v Chorvatsku. Z Londýna Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Únos letu Fly Dubai 1073 podle prokuratury terorismus. Pár minut totální drama a pak heroická záchrana všech cestujících. Co se přesně stalo v oblacích?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 9:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Vysíláme zprávy, Tereza Tomášková.
1: Hlukové limity zůstávají beze změn, rozhodl o tom ústavní soud. Víc než půl tuny drog zabavila policie v soukromém letadle v Laosu. Čeští fotbalisté dál čekají na bod v Lize národů. V Anglii prohráli 0-3. Kolona kvůli omezení popojíždí na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Brandýsa. A bude oblačno až polojasno, místy i zataženo. Od jeho západu ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Hlukové limity v Česku se nemění. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli vládní nařízení zrušit. Poukazovali na to, že ho vláda od roku 2011 několikrát upravila. Limity se zvýšily a tím se ochrana lidí před hlukem snižovala. Podle ústavního soudu jsou pravidla v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, vysvětluje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
3: Na druhé straně si musí být vláda vědoma těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o důsledku negativním vysokého hluku. To znamená, že vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
1: Navrhovatelé rozhodnutí respektují. Rekordní zásilku drog zadržely úřady v Laosu. Na mezinárodním letišti ve známém turistickém letovisku Luang Prabang zabránili v odletu soukromému letadlu. Jehož posádka se chystala opustit zemi s nákladem 520 kg metamfetaminu. Z prvních výslechů zadržené posádky vyplývá, že cílovou destinací měla být filipínská metropole Manila.
4: Soukromý tryskáč přiletěl do Laosu z Malajzie bez nákladu, pouze se dvěma piloty a jedním pasažérem na palubě. Ve chvíli, kdy k němu na letištní ploše přijeli dodávky a začali na palubu nakládat 23 velkých pytlů, zasáhla policie. Zadržela také část letištního personálu, protože je v podezření, že se na celé operaci přímo podílel. Dohromady jde o 13 lidí. Laos je jednou z nejdůležitějších destinací v jihovýchodní Asii, odkud proudí drogy do velkých asijských měst. Ale jednorázové odhalení takhle velkého objemu je podle laoské policie zcela výjimečné. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
1: Další den ovlivňuje železniční dopravu ve Středočeském kraji a v Praze nedostatek vlakových souprav City Elephant. Dnes jich podle Českých drah chybí 8, na začátku týdne to bylo i přes 20. Některé mají technické závady, další jsou odstavené kvůli instalaci bezpečnostních systémů. Část spojů proto jezdí s poloviční kapacitou, říká mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
5: V tuto chvíli jsou v provozu všechny Panteři, chybí 8 kusů City Elefantů, dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaků, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem. V tuto chvíli se podařilo obsadit všechny vlaky jedoucí směrem na Beroun.
1: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun.
2: Sport.
6: Čeští fotbalisté uzavřeli reprezentační program čtvrtou prohrou v Lize národů. Ve Wembley padli z domácí Anglii 0-3. Vystoupení reprezentace hodnotí brankář Lukáš Horníček.
7: Bolí to, jsme chtěli samozřejmě hrát krásný fotbal nebo prezentovat se dobrým fotbalem, ale zároveň jako i uhrát nějaký výsledky, což se bohužel nepovedlo. To bolí, ale myslím si, že nemáme se na co stydět. Myslím, že jsme pořádali dobrý výkon a je vidět, že víme, kam směřujeme.
6: Další reprezentační sraz bude v polovině listopadu. Český tým čekají závěrečné zápasy ve skupině, a to se Španělskem a v Chorvatsku. Čeští fotbalisté do 21 let na závěr kvalifikace o mistrovství Evropy prohráli v Portugalsku 0-2. Už před zápasem měli jistotu druhého místa, a tedy i baráže o šampionát. Portugalci skupinu ovládli a postoupili přímo. A fotbalista Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací. Při vítězství v přátelském utkání 3-0 nad Beninem dal v Buenos Aires gól a dvě asistence. S Argentinou Messi vyhrál mistrovství světa a dvakrát Kopu Ameriku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D10 u Brandýsa a nehoda na D1 před Prahou. Na dálnici D10 cestou z Mladé Boleslavy na Prahu počítejte s půl hodinou navíc v koloně hned za sjezdem na Starou Boleslav ze 13. kilometru. Mezi 11. a 8. obnovují vodorovné značení a jede se jenom pravým pruhem. Na příjezdu do Prahy dálnicí D1 z Brna opatrně dojíždějte do kratší kolony za sjezdem na Velké Popovice kolem 13. kilometru. Jede se pomalu před sjezd na okruh. Na 12. v pravém odbočovacím pruhu stojí dvě nákladní auta po kolizi. Fronta za nimi pokračuje do sjezdu na pražský okruh směr letiště, kde se směrem na letiště právě sunou kamiony dál do zúžení před Jesenicí a roztrhná fronta nákladních souprav potom pokračuje ještě i před Chlupický tunel. Tam na 6. kilometru v odstavném pruhu došetřují srážku dvou kamionů. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za Loděnicí se kamiony řadí na 8. kilometru, plní pravý a stoupací pruh až k pražskému okruhu. A v Praze v tunelu Blanka směrem na Troju zůstává za výjezdem na Letnou blokovaný levý pruh. Srazila se tam dvě osobní auta. Kolona v tunelu je od výjezdu na Dejvice a před tunelem se popojíždí jak v Patočkově od Kajetánky, tak i do Mrázovky regulují vjezd z Dobřížské. Tam se tvoří kolona od Zlíchovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy i zataženo a během dne ubývání oblačnosti. Teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A začíná život k nezaplacení. Rozhovor Jana Pokorného se sociologem Danem Prokopem.
9: Dobrý den, kde jsme? Na cestě k prosperitě říkají jedni, na cestě do pekel tvrdí druzí. Zkusíme se dnes podívat na rozpočet bez ambicí zaujmout ty, které voliče. Rádi bychom ale zaujali všechny. Daniel Prokop, zakladatel agentury PAK Research, u mikrofonu. Dobrý den.
10: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
11: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
9: Danieli, vy kromě jiného říkáte, podstatnější je podívat se pod poklop, tedy nejenom na to, kolik si stát půjčuje, ale taky na to, co v rozpočtu vůbec není a jednou to stejně budeme muset zaplatit. Co tam není?
10: Problém podle mě hlavní je v tom, že ten deficit plánovaný na příští rok je 386 miliard, ale bohužel zároveň ta vláda už šetří na řadě věcí. To znamená, že výdaje na vzdělávání jsou 50 miliard pod tím, než vlastně slibovala, což je průměr těch zemí OECD. Výdaje na obranu jsou zhruba o 0,5% HDP, taky 50 miliard menší, než dávají evropské země na to. Potom hodně jako omezujeme výdaje do budování služeb pro seniory. Jo? Máme stárnoucí populaci a budou chybět hodně ty služby, což vytlačí lidi z práce, protože se budou starat o své rodiče a podobně.
9: Už teď se starají zhruba tak 11 hodin denně v průměru.
10: Když máte někoho ve třetím, čtvrtém stupni příspěvku na péči, tak opravdu se staráte takhle intenzivně. Vychází z našeho výzkumu, který jsme dělali mezi těmi pečujícími. No a jako další věci, dekarbonizace, to zbavování, my máme jednu z nejvíc náročných ekonomik z hlediska jakoby kolik CO2, kolik emisí produkuje vzhledem k tomu, jaký je ten ekonomický výkon, tak máme jednu z nejvíc jako špinavých ekonomik v Evropě. A trochu se brzdí výdaje do dekarbonizace, třeba do té zelená úsporám, zateplování domů a podobně. A takhle bych mohl pokračovat. Nejsou tam moc třeba výdaje ve smyslu výstavby obecního bydlení v kontextu té jako bytové krize v těch krajských a bohatých městech a podobně.
9: A to dá v úhrnu tak zhruba kolik?
10: To on to ještě sečtete, ty věci, které jsem říkal, tak ten deficit plus ty jako dobré investice, které mají nějakou dobrou návratnost, ale ta vláda už je nedělá, tak je zhruba 550 miliard, jo, nebo 500 až 550. No ale k tomu jsou další věci, které, kde budou ty výdaje narůstat. Jo. Takže třeba ve zdravotnictví se odhaduje, že do roku 2040 tam taky přibudou výdaje zhruba nějakých 80 miliard v dnešních cenách, jo, nějaký 1,5% HDP, protože stárne populace, protože samozřejmě přibývá té péče díky tomu. Takže my vlastně hledíme na mnohem jakoby hlubší problém, než je těch 386 miliard. Jo.
9: To znamená, že ten rozpočet se netvoří správně?
10: No zase netvoří správně, protože Česko je jedno, myslím, z nějakých 3 až 4 zemí, které nemá takzvané výkonové rozpočtování. Na to hodně upozorňují kolegové z Centra veřejných financí, že v Evropě je běžné, že máte rozpočtování, kde máte nějakou prioritu výdajovou a potom to ministerstvo kontroluje, jestli měla efekt, jestli nějaká, to, že se investuje třeba do dejme tomu rekvalifikací, tak jestli má efekt na, ty, na to uplatnění těch lidí a podobně. A podle toho se modifikuje ten rozpočet. Jo. U nás ten rozpočet dělá tak, že máte vlastně jakoby tabulku těch výdajů, tu nějak jako zvýšíte o 5%, nebo o kolik roste ekonomika.
12: Z minulého roku
10: prostě. V tom Excelu v podstatě. Jako. A teďka to hodíte do té politické vřavy, aby se pohádali ministryně financí a politici. Někdo se tam přidá, že přidejí se tam ty dálnice, což je hlavní priorita, někde se ubírá. Takže je to jako hrozně nesystémový typ dělání rozpočtu, kde je těžký dělat úspory. Protože tam opravdu jsou možný úspory v řádech desítek miliard, ale musíte jít pod povrch těch výdajů. A zároveň tím jako nesledujete efektivitu těch výdajů. Takže to je jako jeden problém, který vede k tomu, že nejsme schopni řídit ten rozpočet nějak jako směrem ke kvalitě toho státu a jeho provozu.
12: Objevují se údaje, že už jenom to výkonové rozpočtování by mohlo přinést několik desítek miliard.
10: Tam je odhad OECD nějakých 40 až 45 miliard. Jo. Jsou to takové ty věci, které já tady zmiňuji, že třeba je hádka o soukromé školy a jedna strana, Andrej Babiš, říká jako nesmysl, ušetříme tam 20 miliard, jo. Na druhá strana říká, ne, to jsou prostě dobré výdaje. A když se kouknete pod povrch, tak tam opravdu jako je problém v tom, že stát to dává těm soukromým školám a zároveň ty samé peníze těm obcím a krajům, které mají ty školy zřizovat. A kdyby se tam udělala chytrá reforma, tak se dá ušetřit 5 až 8 miliard. Hodně na straně obcí a krajů, které nezřizují ty veřejné školy. Jo. Takže musíte jít pod povrch a na to musíte udělat rozpočtování, které jakoby jde hlouběji v těch výdajích, než je nějaká politická bitva, jestli to ušetřit ve školství nebo v obraně a podobně. Jako.
12: Takže rozpočtuju-li, dávám si základní otázku, čeho chci dosáhnout?
10: Čeho chci dosáhnout a jestli to mělo
12: a ne, kolik jsme na to dali loni.
10: Tak, takže třeba podpora v nezaměstnanosti. Stát tam zvýšil v prvních dvou měsících podporu v nezaměstnanosti s cílem, aby se posílila mobilita na trhu práce a ty lidi, kteří můžou jeden, dva měsíce být jako nezaměstnaný díky tomu, tak se jim zvýšila mzda a tím pádem měli vyšší odvody a zaplatili to zpátky. Tak jako výkonové rozpočtování by si řeklo tenhle cíl, vyhodnotilo by, jestli byl splněný. A když není, tak by to skrouhlo, když ano, tak by to v tom pokračovalo. A my děláme rozpočtování, který to nemá vůbec si cíle. No a potom jako se to skrouhne, ne protože to nemělo smysl, ale protože se někde šetří prostě, jo. Tak se tam náhodně dohodnou, že se to vrátí zpátky. A takhle to je jako každá položka toho rozpočtu.
12: Ono je takové pravidlo i v novinařině, že rešerše kazí story. Platí to i při rozpočtování? Teď myslím třeba data kazí rozpočet.
10: No to bych řekl, že právě jako, když vám jde o 2 až 3 biliony korun a opravdu jako by o budoucnost téhle demokracie, tak jinak než s těma datama se to dělat nedá. Samozřejmě potom, když z toho děláte tu politiku a vysvětlujete to lidem, tak tam nějaké story musíte dát, jo. Ale je to něco, jako byste byl, jo, ten, když píšou historikové prostě historii husitství, tak taky si to nevymyslí prostě, jo. Tak, a potom tam dají nějakou story do toho, ale musíte znát ty data, které jsou, a ty reálie, které jsou v pozadí prostě, jako.
12: My slyšíme spíš, že politik říká, zeštíhlíme stát a ušetříme. Kolik se dá realisticky takzvaně ušetřit na úřednících?
10: No, já řekl bych jednotky miliard pravděpodobně. A zároveň trošku jinde, než ten stát to dělá, jo. Protože vy můžete vyhodit někoho z ministerstev. Teďka byla taková snaha 10%, že mají zredukovat. Jo. Ale tam v těch ministerstvech jsou opravdu jako některé věci, které by se daly zredukovat. Často jsou vynuceny tím, že my jsme si zvykli, tím, že máme malé daně, malé výdaje, jako v kontextu Evropy, tak jsme si zvykli to spoustu těch věcí lepit z těch evropských dotací. Jo. Takže když se kouknete třeba na ministerstvo školství, tak tam ten odbor, který reálně řídí tu kvalitu školství, to je odbor 2 tam prostě, toho regionálního školství, tak má méně lidí než odbor, který řídí rozdělování dotací operačních programů a podobně. Takže kdyby ten stát tolik nespoléhal na to, že všechno platí těmi roztříštěnými dotacemi, nějaký koncentroval a tím zjednodušil to rozdávání těch dotací, jo, těch evropských, tak by ušetřil prostě dost lidí na správu těch dotačních programů. A kdyby to taky řídilo třeba jedno ministerstvo, ne, že to je roztříštěno do všech ministerstev a podobně. Tak to je jedna věc, potom se dá ušetřit samozřejmě v počtu obcí a v počtu, jako kolik lidí to spravuje v těch územích. A teď jako nemyslím zrovna jenom slučovat obce, jo, ale přenášet některé věci na společenství obcí a podobně. A za třetí se dá ušetřit v tom, že budete vybírat daně, zdravotní, sociální odvody na jednom místě. No a potom, když to vybíráte na jednom místě, ne na finanční správě, sociální správě a zdravotní pojišťovně, tak můžete ušetřit na tom, kolik lidí spravuje ten výběr samozřejmě. A za druhý, potom můžete ušetřit na tom, že správa sociálního zabezpečení, to, kde dělá ty důchody, tak se dá vlastně sloučit s úřadem práce, protože oba dva vydávají nějaký typy dávek jenom. Jo. Takže se dají sloučit do jednoho úřadu a tyhle ty reformy, ty tři, které jsem popsal, by tu správu hodně zlepšily. Na druhou stranu nám chybí ty analytici, jo, to, který by dělali ten rozpočet. Ty vláda propustila. Jo, ty, který,
12: na ministerstvo financí.
10: Lidi, kteří by dělali analýzy těch obrovských jakoby, výdajů typu důchody, zdravotní prevence, úhrady ve zdravotnictví, rozpočtové určení daní. Tam, kde tečou ty stovky miliard, tak tam potřebujeme mnohem víc naopak těch lidí, který umí s těmi daty.
12: Když to sečteme a potrhneme, znamená to, že kdybychom se dívali více pod povrch při rozpočtování, tak by se nám proměnily i naše legitimní politické zájmy?
10: Já myslím, že bychom se víc soustředili na to, co má smysl, a nebyl by prostě každý rok taková ta ubíjející bitva asi pro lidi, že se tam hodí nějaké číslo a teďka říká, to číslo je moc velké a hádej si ministři, kde se bude šetřit. A vlastně to jako nedává smysl ani podle mě té veřejnosti, jo, tohle ta bitva o ten rozpočet.
12: Na rozpočet z výšky se díváme s Danielem Prokopem.
2: Život k nezaplacení.
12: Podle vás, Danieli, od roku 2019 klesly příjmy státního rozpočtu vůči hrubému domácímu produktu o 3% body.
10: No, to je podle těch dat ministerstva.
12: Což je v dnešních cenách kolik? 260 miliard?
10: No, zhruba tak, no. A teďka něco jsou evropské příjmy, ale potom jsou jako dva velké poklesy těch příjmů, nebo tři. Jeden je to zrušení superhrubé mzdy, o tom každý jakoby ví. Ale to se trošku dohání tím, že my zároveň jakoby tu práci daníme skrytě čím dál tím víc, protože se nevalorizují ty slevy. Druhá velká věc, o které se ví méně, tak je tam jako nějaký pokles, ne necelé 1% HDP je tím, že my nevalorizujeme ty spotřební daně. Že daně na alkohol, na benzín a tedy jsou korunové a vlastně jako za 6 let vám zastarají vůči těm cenám, vůči mzdám a podobně. No a třetí zdroj je, že trochu více dostávají z těch výběrů daní obce a kraje dneska a méně stát než před třeba 10 lety a podobně.
12: Jestliže tedy v poměru k HDP vybírá Česko na daních asi o 150 miliard méně než ostatní srovnatelné země, znamená to zjednodušeně, možná zjednodušeně, že bez nějakého zvýšení daní se stejně neobejdeme?
10: No, jako první krok asi, nebo respektive musí to i ruku ruce s těmi výdaji, jo, kde kromě toho, co jsme říkali, tak se dá šetřit v některých plošních dávkách, v tom rozpočtovém určení daní. Ve zdravotnictví tam podle mě jako ty úhrady a výdaje jsou dost nekontrolované dneska, jo, na to, kolik tam je peněz. Takže dá se šetřit ve spoustě věcí, ale neušetříte tím, jo, když jsme říkali, že tam je 380 miliard dluh a ještě vnitřní dluh, který je, nebo deficit, pardon, který je jako vyšší, tak to celé nepoškrtáte. Jo. A my máme opravdu zhruba o 150 miliard menší příjmy než Polsko, Slovensko, Maďarsko, ty čtyři země podobné. A budeme muset přemýšlet, kde to vybrat, aby jsme zároveň nepoškodili růst a nepoškodili tu prosperitu, nevytvářeli chudobu, nepoškodili investice firm a podobně. Jo. Což jde udělat taková reforma.
12: Vy neříkáte jenom zvyšte daně, vy tvrdíte, že některé daně se dají zvýšit, jiné naopak snížit. Co je v tom českém daňovém mixu obráceně?
10: No my, když jsme srovnávali s těmi autory, těmi ekonomy asi 20 český daňový systém, tak my vybíráme relativně dost z té zaměstnanecké práce a specificky z těch lidí, kteří mají třeba pod mediánovou mzdou. Lidi, kteří mají polovinu průměrné mzdy, to je někde nad minimální mzdou, tak platí v Česku relativně hodně prostě. Teďka platí víc než v těch dobrých daňových systémech, které jsou třeba ve Skandinávii, zejména v anglosaských zemích a podobně. Když uděláte průměr těch západních dobrých lepších daňových systémů, tak tam, když máte minimální mzdu, tak neplatíte jako v Česku 11-12 tisíc každý měsíc, jo, vy a ten zaměstnavatel. Protože prostě to má spoustu negativních účinků. Vytlačujete ty lidi z trhu práce, musíte jim to vracet dávkama a podobně. Takže tam daníme trochu víc, máme pomalé odpisy pro firmní investice. To znamená, že jako my nesměřujeme k tomu, aby ty firmy reinvestovaly v Česku. Jo, takže když máte rychlé odpisy a tu investici si rychle odepíšete v daních, tak máte spíš motivaci v tom Česku investovat, jako třeba korporace zahraničí nebo česká firma, abyste si snížil ty aktuální daně prostě. Jako. Takže to bychom mohli jako zlepšit a naopak my máme hrozné díry v danění spotřeby nemovitostí, kapitálu a podobně. Tam jako ztrácíme těch víc než 200 miliard no, oproti podobným zemím.
12: Teď se, když se podíváme na jednotlivosti a ona, byť je to velké číslo, tak je to jednotlivost, vede debata o takzvané firemní dani. Vláda má něco v programovém prohlášení, něco slíbila voličům. Jak to dopadne?
10: Já jsem zastánce toho, že lepší ty špatné sliby neplnit. Jako jo, že ono vždycky potom ta opozice říká dnešní, vy jste to slíbili. Přestože ví, že to bylo nesmysl, tak já bych spíš tu vládu pochválil, když tu špatný ty nesplní. Protože ta firemní daň 21% jako opravdu není problém. Ani ten biznis jako netlačil na to snížení. Tam opravdu jako je, by bylo dobré, aby jsme podpořili ty firemní investice, což uděláte tím, že si rychle uplatníte ty výdaje v těch daních, ty odpisy, jo, nebo aby se podpořili odpočty na vědu a výzkum, aby investovali ty firmy do inovací. Ale snižovat tu sazbu daně a bavit se tím nějakých 20-30 miliard třeba, to je jako opravdu zbytečné naprosto. Jo. Ta sazba té daně ovlivňuje ten růst mnohem méně než rychlost odpisů a ty další věci. Jo. Takže doufám, že to vláda nesplní a nechá tu sazbu na 21% minimálně.
12: Vy možná pro někoho trochu překvapivě říkáte, že Česko je v některých ohledech dokonce daňovým rájem bohatých.
10: To bych řekl, že jako nepřekvapivé pro každého, pro kohokoliv, kdo to zná, ten daňový systém. Jo. Ale myslím, že veřejnost to může podceňovat, protože když si uděláte seznam daní, které míří na tu bohatší část společnosti, tak my nemáme danění z prodeje akcí, firem a nemovitostí po nějaké době. Jo. Teďka ty akcie a firmy, většina zemí to daní, ale dává tam nějaké osvobození, že třeba první nějaký objem nebo celoživotní objem těch investic kapitálových se nedaní a na to se to daní. A u nás se nedaní nic po nějakých třeba až 5 letech. Jsme jedna ze 3 zemí spolu s Litvou a Slovenskem, která nedaní ani prodeje těch investičních nemovitostí a ani nemá daň z převodu nemovitostí. Jo. Takže vlastně jako to podporuje takový ten jako biznis s těmi nemovitostmi místo vlastního bydlení. Jsme jedna ze 2 zemí, když pronajímáte, tak se můžete daněmi dostat do mínusu dokonce, jo, a snižovat si další daně. To má jenom Francie, kromě nás. Máme jednu z nejnižších daní z nemovitosti, která zároveň není vázaná na cenu. Takže to znamená, relativně hodně platí lidi v Karviné a málo lidí, kteří vlastní lukrativní pozemky kolem Prahy a podobně, nebo v Praze. Takže celý ten daňový systém jako má ty díry zejména tam, kde se to hodí tomu hornímu 1-5% poplatníku. Jo, a zejména k tomu hornímu 1%. A teďka asi nejde, ono to má své výhody prostě, jo, ty nízké kapitálové daně. Ale musíme si položit otázku, jestli bychom to neměli zvýšit, uchovat si tu konkurenceschopnost, mít to nižší než zahraničí a nebýt úplně daňovým rájem teda. Protože tam ztrácíte desítky miliard korun. Jo. Ne nějaké závratné, ale 20-30 miliard tam ztrácíme.
12: Už si povídáme 16,5 minuty a pro mnohé z toho může celý ten rozhovor nebo dosavadní rozhovor vyznít, že je vlastně všechno špatně.
10: Takhle, prostě podle mě, kdybych řekl dobré věci, abych to trošku negoval, podle mě ten stát je v řadě věcí efektivní, jo? Že podceňujeme tu efektivitu státu třeba v tom, jakou kvalitu produkuje v tom vzdělávání. V rámci toho, že tam dáváme méně peněz než je běžné, jo? Nebo ve zdravotnictví, jaká je kvalita toho zdravotnictví vůči tomu, jak trošku řešíme na ty reformy. Jo? Takže,
12: ale pod tím zde je ta propast.
10: Spíš bych řekl, že máme velké, velké rizika do budoucnosti. Jo? Že zatím máme malý dluh taky, máme dluh kolem 45% HDP, ten kumulativní. Takže to je jedno z nižších čísel v Evropě. Jo? Takže ty pozitiva jsou podle mě spíš v té efektivitě státu za malé peníze relativně a v tom, že ten dluh je malý. A ty rizika jsou v té budoucnosti, že se jako, že trošku jsme zavřeli oči nad těmi riziky díky tomu.
12: Je to problém v metodice?
10: No spíš jako bych řekl, že jako každý člověk, který jako nemá ty problémy akutní, tak jako řešíte na tu budoucnost, že to řešíte moc pozdě prostě. Jo? Že řešíte na to, že ten dluh je malý a můžete se trošku zadlužovat. Řešíte na to, že v tom vzdělávání to utáhnou, nebo v těch nemocnicích to utáhnou lidi prostě i bez těch jakoby potřebných investic, jo? Takže díky tomu tam neinvestujete do prevence a podobně, jo? Takže spíš je to takové jako zanedbání budoucnosti, řekl bych. No.
12: Co to je ve vašem podání zdravý rozpočet?
10: Já bych řekl, že to je rozpočet, který investuje tam, kde víme, že se to vrací a vyhodnocuje, jestli se to vrací, jo, což je hodně do transformace ekonomiky, do lidského kapitálu, do rozvoje lidí prostě, jo, protože ta ekonomika se hodně mění a bude se měnit s příchodem umělé inteligence a my potřebujeme jako flexibilnější pracovní sílu, vzdělávání a podobně. Potřebujeme investovat do těchto věcí, nejenom do toho betonu prostě, jo, který je taky důležitý, ty dálnice a dostupnost regionů a podobně, ale je to rozpočet, který teda jako vyhodnocuje, jestli to, co platí, tak má nějakou návratnost a zároveň jako udržuje nějaké kvalitní veřejné služby, protože na tom závisí důvěra v demokracii, jo, hodně na udržení zdravotnictví, dostupnosti bydlení, regionální rozvoje a podobně, takže to jsou věci, kde se láme i nějaká důvěra v demokracii a má cenu tam investovat, ale samozřejmě vyhodnocovat, jestli ty investice mají svůj dopad.
12: A je ještě čas dělat nějaké ty změny postupně, anebo nás třeba demografie v těch následujících 10 letech donutí k mnohem razantnějším zásahům?
10: Já bych si to rozdělil na řada těch věcí v těch daních a těch úsporách, jako v těch plošných dávkách nebo v tom financování obcí a krajů. To jsou věci, které jsou jako v transferech, které fakt uděláte během 2 let třeba, a nebo 1 až 2 let. A potom jsou věci, které musíte fakt dělat jako pečlivě a dobře. A to jsou třeba ty investice do sociálních služeb nebo poslední zdravotní prevence, zkrocení těch výdajů ve zdravotnictví. Protože tam jde o kvalitu toho provedení. Jako. Takže bych si to rozdělil mentálně na dvě věci. Některé můžou snížit ten schodek rychle a některé ho snižují v řádu třeba 5 až 10 let. A není dobrý v nich spěchat nějak. Jako.
12: Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research, byl u mikrofonu Radiožurnálu. Mějte se hezky, děkuju.
10: Díky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Lidem s nemocí motýlých křídel se na těle neustále dělají puchýře a když se zahojí, hned se udělají nové. Jejich realitou je neustále ošetřování, bolest a řada omezení. Aby mohli žít trochu jako ostatní, potřebují naši pomoc. Proto vás zveme na virtuální charitativní běh na dotek. Od 9. do 18. října může běžet doslova každý a úplně kdekoliv. Proměňte svůj běh nebo procházku na účinnou pomoc. Více informací na debra.cz. Hlavním mediálním partnerem běhu na dotek je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál 11:30. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Průmysl v srpnu rostl o 2,6%, stejně jako v červenci, tak růst zpomalil, informoval o tom Český statistický úřad. Mezi červencem a srpnem se produkce zvýšila o 0,3%, i přesto, že byly celozávodní dovolené v automobilovém průmyslu. Podle statistiků měla největší podíl na růstu výroba kolejových vozidel, zvýšila se i výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů a zařízení. Japonská komise pro spravedlivý obchod provedla razie ve čtyřech největších pivovarech. Jsou podezřelé z tajné dohody při prodeji piva velkoobchodníkům. Jeden z podniků vlastní mimo jiné českou skupinu Plzeňský Prazdroj. Společnosti dohromady ovládají víc než 90% japonského trhu s pivem. Komise je podezírá, že spolu od roku 2022 koordinovali ceny, zvyšovali je a tvořili kartel. Stanice pražského metra A Staroměstská je zavřená kvůli technické závadě na eskalátorech. Metro stanicí pouze projíždí. Lidé tam nemůžou nastupovat ani vystupovat. Podle dopravního podniku je možné využít tramvajovou dopravu k okolním stanicím metra. Kdy omezení skončí, zatím není jasné. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes zahájí svou 92. sezónu. Koncert v pražském obecním domě věnuje Vltavské filharmonii, která má být jeho budoucím sídlem. Model nové budovy si budou moct zájemci prohlédnout v Riegerově sálu. Během koncertu zazní díla Beethovena a Brahmse a solistkou večera je houslová virtuózka z Kyrgyzstánu Alena Bájeva. Sport. Judistka Renata Zachová na mistrovství světa nastoupila ve druhém kole kategorie do 63 kg proti Španělce Vázquezové Fernandézové a v azerbajdžánském Baku to sleduje Petr Kadeřábek.
3: Renata Zachová dokázala projít se Španělkou Vázquezovou Fernandézovou do třetího kola, když jí zvládla po 2 minutách porazit na Ipon. V boji o čtvrtfinále se utká se světovou pětkou Deketerovou z Francie.
4: Jsme se spolu právě hodně na kempu ve Francii, takže obě se známe a prostě se jdem prát.
3: Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport zhruba za 15:45. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D10 u Brandýsa a kolony kamionů na D5 před Prahou. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona už skoro od exitu 14 Stará Boleslav až půl hodiny kolem sjezdu na Brandýs je totiž mezi 11. a 8. kilometrem zúžení do pravého pruhu. Dálnice D5 před Prahou z Plzně je plná kamionů už za Loděnicí z 8. kilometru sunou se pravým stoupacím pruhem k pražskému okruhu. Na okruhu směrem z D1 na letiště je silný provoz od sjezdu z D1 přes omezení u Jesenice a kolona pak hlavně od exitu 3 Vestec před Chlupický tunel, tam na 6. kilometru došetřují srážku 2 kamionů v odstavném pruhu. V Praze na městském okruhu v Blance směr Troja za výjezdem na Letnou stále došetřují nehodu v levém pruhu kolona v tunelu od výjezdu na Dejvice a plní se před výjezdem do tunelu taky Patočkova od Kajetánky a kvůli regulaci do Mrázovky i Dobřížská kousek za Zlíchovským tunelem. Na silnici 38 z Čáslavy na Jihlavu čekejte kolony v obou směrech před omezením mezi Skuhorovem a Havlíčkovým Brodem, zdržení kolem 20 minut a na 38 práce taky na trase Moravské Budějovice z Znojmo mezi odbočkou na Zvěrkovice a Grešlovským mítem.
7: A je tam dvakrát za sebou během 4 km. Když pojedete na Znojmo, to zabere tak minimálně 20 minut.
6: Další.

0: 8 minut je po půl 12. Tady je dopolední radiožurnál ve středu 7. října. Brazilci v neděli vybírali v prvním kole příštího prezidenta. Nejspíš jste slyšeli, že si nečekaně dobře vedl syn bývalého krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara a aktuální favorit volby Flaviu. Málo se ale mluví o tom, že ve volbách uspělo i 5 dalších Bolsonarů. Brazilským politickým klanem nás teď provede Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dominiku, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak Jair Bolsonaro je předchozí brazilský prezident. Flaviu Bolsonaro dost možná ten příští. Kdo jsou ti další?
1: V neděli se o volené funkce ucházelo hned 7 Bolsonarů, ex-prezidentovi synové, manželka, ex-manželka i bratr. Připomeňme tedy patriarchu klanu, jako Jairovi Bolsonarovi píše španělský deník El País. Krajně pravicový prezident v roce 2002 neuspěl se znovu zvolením, pokusil se o převrat a v 71 letech si teď odpikává skoro 30-letý trest vězení kvůli zdravotním problémům doma. Syn 01, jak Jair své syny jakožto bývalý voják označuje, Flaviu, aktuálně tedy senátor, je považovaný za nejumírněnějšího z bratrů, je vyšetřovaný pro podezření z korupce a má tedy našlápnuto k porážce současného levicového prezidenta Luly ve druhém kole prezidentských voleb na konci října.
0: Co další bratři, 02 a 03?
1: Tak dvojka je Carlos Bolsonaro, nově zvolený senátor. Otec ho dotlačil do politiky už v 17, aby kandidoval proti své matce, se kterou se Jair rozváděl. Je považovaný za mága sociální.

0: sociálních sítí a koordinátora tzv. Digitálních milicí, které na internetu útočí na kritiky bolsonarismu. Syn 03 je Eduardo Bolsonaro, ten stejně jako otec nesmí kandidovat na politickou funkci kvůli odsouzení za zastrašování během soudního řízení. Bývalý policista a poslanec teď žije v USA a je považovaný za spojku Bolsonaro na amerického prezidenta Donalda Trumpa, nejen ideologického spojence. No ale ještě je syn taky 04.
1: Tak je důležité mít velkou rodinu, ten kandidovat smí?
0: 04 smí kandidovat, Jair Renan Bolsonaro teprve dvacátník, syn z druhého manželství Jaira se v neděli stal poslancem, stejně jako Jairův 62-letý bratr Renato. A tím to nekončí, kandidovala i první a třetí, tedy ta současná manželka ex-prezidenta Rogéria Bolsonarová, matka tří nejstarších synů, jako jediná z Bolsonarů neuspěla. Současná manželka Michelle se stane senátorkou, ta bolsonaristickému hnutí pomáhá s podporou u konzervativních žen a evangelikálních křesťanů, kteří jsou pro Bolsonary důležitou voličskou skupinou. Mezi Michelle a Jairovými syny jsou mimochodem vztahy dost napjaté, a to dlouhodobě. V červnu je dokonce veřejně obvinila z toho, že ji znevažují a útočí na ni.
1: A budeme sledovat. Ve studiu dopoledního radiožurnálu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Naschledanou.
0: Hezký den.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď. A já si říkám, Bůh jen suď.

0: Jak se po těžkém úrazu znovu naučit žít co nejvíc samostatně? S tím má pomoct nové chráněné bydlení v Prachaticích. Na několik měsíců si tam můžou lidé vyzkoušet běžný život na vozíku a připravit se na návrat domů. A my vás tam v reportáži v dopoledním Radiožurnálu ještě vezmeme.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Mr. Know-it-all a tady Swims, posloucháte Radiožurnál v 11 hodin a 49 minut. 12 bezbariérových bytů, tělocvična, rehabilitace a taky veřejné bistro. To všechno nabízí nové chráněné bydlení Kolečko v Prachaticích, vůbec jediné svého druhu v Česku. Lidé po těžkém úrazu si tam můžou na několik měsíců vyzkoušet, jak zvládnout každodenní život, než se vrátí domů. V místním bistru se taky budou moct připravit na návrat do práce a pomáhat jim budou poněkud netradiční kolegové.
1: Společně s Kolečkem otevře i nové bistro pro veřejnost. Pracovat tam budou klienti s roznášením jídla i příjmem objednávek, jim ale budou pomáhat dva obslužní roboti, Karla a Karel.
2: Já jsem Karla a vezmu vám objednávku.
1: Sociální pracovnice Kolečka Lenka Psutková mi ukazuje, jak vypadá pokoj klientů. Na každém patře jich je 6 a celková kapacita Kolečka je 12 lidí.
3: Každá kuchyně je přizpůsobená právě pro vozíčkáře, tak aby byli schopni si zajet přímo pod kuchyň.
1: Milada Kunová bude v Kolečku pracovat jako mentorka.
4: Jsem 35 let na vozíku, takže doufám, že budu moct ještě někomu pomoct, poradit.
1: Vy jste mi prozradila, že i váš manžel je na invalidním vozíku. S čím myslíte, že se potýkají lidé, kteří se náhle ocitnou imobilní?
4: Asi si zvyknou na ten vozek. No. Je to nejtěžší věc, že už je to teda natrvalo. To okolí to musí přijmout.
1: Kolečko to není domov, do kterého se člověk po úrazu nastěhuje natrvalo, jak mi vysvětluje ředitelka Kolečka Hana Vojtová.
5: Ti lidé tu budou zpravidla 3 měsíce. A jak jste řekla, ono nejde o to, aby tu bydleli, ale aby si vyzkoušeli, že můžou bydlet sami.
1: Součástí Kolečka bude taky bistro, kam může chodit veřejnost.
5: Ti, kdo budou přicházet, si budou moct sednout buď to na židli, anebo na vozík a zkusit si tak trošku chvilku tím životem třeba jet.
1: Vybudování Kolečka stálo zhruba 140 milionů korun. První klienti se do něj začnou stěhovat během listopadu. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Britská zpěvačka Dido za 6 minut 12 hodin. Tady je středeční, stále ještě dopolední radiožurnál, ale 12. se blíží a znamená to, že Vladimír Kroc nás taky přišel pozvat k poslechu polední publicistiky. Vladimíre, vítej.
1: Dobrý den, máme hned 4 témata. Izraelci si připomínají 3 roky od útoku Hamásu, který spustil válku v Gaze. To je téma pro Irenu Kalhousovou, ředitelku Herzlova centra izraelských studií. Potom stavební spoření má 21% Čechů, sjednat ho chtějí hlavně mladí. I o tom budeme v souvislosti s dnes zveřejněným průzkumem Asociace českých stavebních spořitelen mluvit s nezávislým konzultantem Petrem Kielarem, autorem webu stavebky.cz. Kolega Jakub Lucký ve Štrasburku natočil rozhovor s vnučkou novinářky, spisovatelky a politické aktivistky s ukrajinskými kořeny, odpůrkyně ruského prezidenta Vladimíra Putina, Anou Politkovskou. Dnes je to 20 let, kdy ji v Moskvě zastřelili. No a část rozhovoru vám nabídneme. A trenér Santi Denia připustil, že čeští fotbalisté podali při porážce 0-3 v Anglii dosud nejhorší výkon pod jeho vedením. Národní celek prohráli 4. utkání v elitní skupině A3 Ligy národů. Nový španělský kouč nicméně naprosto věří na stoupené cestě. My si k tomu řekneme víc s kolegou ze sportovní redakce Mirko Vasičem.
0: Začínáme ve 12 hlavními zprávami za necelých 5 minut. Ve 12:10 a čtvrt hodiny pokračuje Vladimír Kroc a avizovaná témata dnešní polední publicistiky. Vladimíre, díky za pozvání, jak se daří.
1: Díky.
0: Michal Hrůza, pro EMU do 12. posloucháte radiožurnál.
2: Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
2: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
3: Hlukové limity se v Česku nezmění. Ústavní soud návrh na zrušení úpravy zamítl.
4: Vláda zvolila rozumné řešení. My neříkáme, že je optimální, nejlepší, ale rozumné.
3: Rusko v noci masivně útočilo na Ukrajinu. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli v Anglii 0-3. Dlouhé zdržení v koloně čekejte na dálnici D10 z Turnova na Prahu u Brandýsa. A bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů. Hezké poledne, jsou tady hlavní zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení dnes zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Podrobnosti má teď reportér Šimon Franc.
5: Podle soudkyně zpravodajky Dity Řepkové jsou současné hlukové limity sice na hraně, ale stále v mezích zákona. Při případných dalších úpravách pravidel by ale vláda podle soudu měla důsledně poměřovat zájem na rozvoji třeba dopravní infrastruktury s právem na ochranu životního prostředí. Rozhodovalo všech 15 soudců ústavního soudu, 2 z nich nesouhlasili s výrokem ani s odůvodněním. Navrhovatelé rozhodnutí respektují, za dobrou zprávu považují stanovisko soudu, že další rozvolnění pravidel by vláda měla rozumně obhájit. Šimon Franc, Radiožurnál.
3: Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově Mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky hlasování. Podrobnosti má reportérka Kateřina Kohoutová.
6: Starosta také zvažuje podání trestního oznámení a spolupracuje a radí se s pracovníky ministerstva vnitra. Nárazové přihlášování většího počtu lidí k trvalému pobytu v tomto horském městě podle něj zatěžuje činnost právního odboru, kde pracují 2 lidé. Potvrdil, že o náporu zájemců věděli, ale nečekali, že bude tak velký. Někteří ze 40 nově přihlášených občanů jsou i na kandidátkách. Nezvyklé podle starosty bylo přihlášení 11 lidí na jednu adresu. Pracovníci správního odboru osobně i telefonicky ověřovali skutečný stav místě na trvalého pobytu a ve věci stále podnikají další kroky. Ve Špindlerově Mlýně do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což je nejvíc za poslední roky. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
3: Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinská města. Vystřelilo 70 raket různých typů a vyslalo víc než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Například v Černihivské oblasti zemřelo 9 lidí.
7: Záchranáři doteď pátrají v troskách 5podlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. 2 oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. 2 lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
3: Ukrajina v odvetě v noci zasáhla 2 ropná zařízení a 3 výcviková vojenská střediska v Rusku, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Izrael si připomíná 3. výročí útoku Hamasu. Je to zároveň první rok, kdy v pásmu Gazy už teroristické hnutí nedrží žádná izraelská rukojmí. V Tel Avivu je naše zpravodajka Jana Krasová.
8: S velkými fotkami bývalých rukojmí si masakr minutou ticha připomněli desítky lidí v centru Tel Avivu. Ráno u Tel Avivské pláže nižší stovky lidí demonstrovali za nezávislé vyšetřování a změnu vlády. 20 dnů před parlamentními volbami Tel Avivem taky projel protestní konvoj mířící do míst u pásma Gazy, která útok Hamásu zasáhl nejvíc. Památku obětí tam přišli uctít i někteří opoziční politici. Premiér Benjamin Netanyahu vystoupil už v pondělí na oficiální státní ceremonii a prohlásil, že Izrael dopadne všechny zbývající útočníky i lidi zapojené do držení rukojmí. Izraelská armáda teď kontroluje asi 2/3 území pásma Gazy a za poslední 3 roky tam ve válce podle OSN zabila 74 tisíc lidí. Z Tel Avivu Jana Karasová, Radiožurnál.
3: Hnutí Hamas dnes označilo svůj 3 roky starý teroristický čin za milník v boji palestinského lidu. Čin obhajuje i libanonské teroristické hnutí Hizballah. Hamas a další ozbrojené palestinské skupiny před 3 lety přepadly jih Izraele. Ozbrojenci tehdy zabili 12 lidí a dalších 250 unesli do pásma Gazy.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Po celé Francii od rána znovu demonstrují studenti z více než 500 škol. Podle tamního ministerstva školství ale byla obnovená výuka ve většině středních škol. Celorepublikový protest studentů je ve Francii naplánovaný na zítra. K demonstracím se přidali taky studenti frankofonních škol v Belgii. Od pondělí blokují vchody některých školních budov v Bruselu a Lutychu. Kritizují, že parlament Bruselsko-Valonské federace plánuje do roku 2029 ve školství ušetřit 500 milionů eur.
9: Frankofonní školy v Belgii jsou čím dál více elitářské, říká studentka IBA před budovou střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. Studenti zde plánují blokovat vyučování celý týden. Vadí jim, že učitelům přibývají vyučovací hodiny, aniž by rostly jejich plat, a to se podle IBY podepisuje na kvalitě výuky. S kritikou souhlasí i místní učitelka matematiky Sabrina. Škrty podle ní dopadají hlavně na studenty z chudých rodin. Školy omezují stravování zdarma či kulturní exkurze. Protesty v Bruselu jsou zatím poklidné. Naopak v Lutychu v úterý docházelo k násilnostem. Policie použila slzný plyn a několik studentů zatkla. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
3: Nobelovu cenu za chemii získali vědci Henri Kagan z Francie a Kenzo Soai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze. Dneškem začíná oficiální program knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem. Čestným hostem letošního ročníku je Česko. A přímo ve Frankfurtu je naše reportérka Kateřina Svátková.
10: V čerstvě otevřeném pavilonu českém, který je plný bílých nafukovacích objektů, je na jednom z pódií debata Radky Denemarkové, české spisovatelky, a její tchajvanské kolegyně Yang Shuangzi. Po včerejším projevu Radky Denemarkové na zahájení veletrhu je hlediště plné. Ostře totiž kritizovala politické poměry jak v Česku, tak ve světě. A dnešní dopoledne zahájila tady na veletrhu další velká zahraniční hvězda, americká historička a čerstvá držitelka Pulitzerovy ceny za historie Jill Lepore. Z Frankfurtu nad Mohanem Kateřina Svátková, Radiožurnál. Sport.
11: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů na body dál čekají. V zápase v Anglii nevystřelili na branku a s domácím výběrem prohráli 0-3. Reprezentační trenér Santi Denia připustil, že v londýnském Wembley tým předvedl nejhorší výkon pod jeho vedením.
12: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní jedenáctku, některé hráče vyměnil, určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
11: Další zápas v Lize národů odehrají Češi v listopadu na Letné proti zatím suverénnímu Španělsku. To v úterý vyhrálo v Chorvatsku 2-1. Hokejový útočník Tomáš Hertl řídil v NHL výhru Vegas na ledě Seattle 6-2, ke kterému pomohl 2 brankami a 2 asistencemi. Jiří Kulich pak asistoval u rozhodujícího gólu Buffala při výhře 3-2 v prodloužení nad Minnesotou.
1: Zelená vlna.
13: Známe lepší cestu.
14: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy popojíždí kolona od exitu 14 Stará Boleslav. Půl hodiny do omezení kolem sjezdu na Brandýs mezi 11. a 8. kilometrem a už i přes Starou Boleslav a Brandýs jsou fronty. Na D5 před Prahou z Plzně se sunou kolony kamionů zaloděnicí ze 7. kilometru na Pražský okruh k Ořechu. Na okruhu ve směru z D1 na letiště se tvoří kolona v pravém pruhu, hlavně nákladní vozidla ze zúžení před Jesenicí ze 79. kilometru k nehodě před Chlupickým tunelem na 6. Tam teď k odstavnému zabrali i pravý pruh. A v Praze na jižní spojce směr Smíchov se začíná tvořit kolona před Barandovským mostem, na něm blokují střední pruh 3 nabouraná auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Odpoledne bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, postupně od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. A zítra čekáme oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojedinělé déšť nebo přehánky, postupně mají být srážky na celém území. A teploty zítra 16 až 20 stupňů, jinak mezi 19 a 23, na jižní Moravě i 25. Tolik zprávy. A je tady publicistika s Vladimírem Krocem.
15: Jak se proměnil Izrael 3 roky od útoků teroristů z Hamásu? Jaký význam má dnes stavební spoření pro získání vlastního bydlení? A jak si osobnost odpůrkyně Putinova režimu Anny Politkovské 20 let od vraždy připomíná její vnučka? Izraelci si dnes připomínají 3. výročí útoků palestinské teroristické skupiny Hamas a jejich spojenců na Izrael ze 7. října 2023. Po níž Izrael spustil válku v pásmu Gazy, kde navzdory zhruba rok trvajícímu příměří nadále panuje zoufalá situace. Útoky, při níž ozbrojenci zabili 1200 lidí a dalších 251 unesli do pásma Gazy, byly nejkrvavější v izraelské historii. Následně izraelské bombardování a pozemní operace v pásmu Gazy podle tamního ministerstva zdravotnictví kontrolovaného vládou Hamásu zabili 74 tisíc lidí. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80% obětí byli civilisté. Hostem je teď Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Změnil se Izrael za poslední 3 roky?
16: Určitě se změnil. Samozřejmě ten 7. říjen měl výrazný dopad na izraelskou společnost i na izraelskou politiku. A vidíme, že to je Izrael, který je, jak říkají sami Izraelci, velmi silně traumatizován tím, co se stalo. A vlastně myslím, že se to odráží v několika věcech. Část Izraelců mnohem méně důvěřuje izraelským institucím, včetně armády, že vlastně je dokáží ochránit, že dělají politiku, která je v zájmu vlastně všech Izraelců. To samozřejmě směřuje konkrétně na vládu Benjamina Netanyahu. A myslím si, že Izrael je mnohem takový uzavřenější a není příliš jaksi nakloněn k nějaké ideje diplomatických jednání a řekněme možnosti mírového řešení. Takže je to společnost, která se opravdu jaksi vyrovnává a zatím bych řekla ne úplně úspěšně s tím traumatickým zážitkem a vlastně to, že Benjamin Netanyahu a jeho vláda neumožnili vyšetřování toho, co se vlastně stalo ten den a co se stalo předtím, kde se staly ty chyby, tak to samozřejmě ještě jaksi prohlubuje aspoň u některých ten pocit vlastně beznaděje.
15: Kromě toho, že premiér Benjamin Netanyahu odmítl to nezávislé vyšetřování, tak také odmítl přijmout vinu za selhání bezpečnostních opatření. Jak to ovlivnilo jeho popularitu?
16: To je právě zajímavé, že opravdu zatímco z těch bezpečnostních složek ty špičky odstoupily prakticky všechny, tak na té politické úrovni tu zodpovědnost nepřevzal nikdo a pochopitelně to jaksi ovlivňuje tu náladu v Izraeli a ten pocit, že prostě ti politici nejsou připraveni tu zodpovědnost přijmout, což se v minulosti stalo a dělo, ať už můžeme třeba zmínit Goldu Mayerovou nebo i jiné izraelské politiky. Takže je to samozřejmě velké téma pro izraelské volby a možná to jedno z hlavních témat, jak je to možné, že prostě se toto nevyšetřilo a jak je možné, že k tomu vůbec došlo.
15: A dají se parlamentní volby, které budou za necelé 3 týdny, chápat jako referendum o Netanyahuovi?
16: Částečně ano. Nejsou to první volby, které budou referendem. Ono to vlastně, by se dalo říct, bylo téma i voleb předchozích, kdy Izrael vlastně ve 2 letech měl patery předčasné volby. A opět je to o tom, jestli tedy Benjamin Netanyahu bude vítězem, nebo jestli bude schopen dát dohromady koalici a jestli tedy bude pokračovat ta jeho více než 19-letá kariéra premiéra. A mnozí Izraelci prostě opravdu mají pocit, že pokud se tak stane, že Izrael půjde směrem, který pro ně bude naprosto nepřijatelný, takže mnoho Izraelců vnímá ty volby, které budou za 3 týdny jako zcela zásadní vlastně pro budoucnost Izraele.
15: A co napovídají průzkumy veřejného mínění?
16: Je to velmi vyrovnané. Sice strana Likud není v tuto chvíli nejsilnější, je druhou nejsilnější. Na prvním místě je nová strana, která se jmenuje Yashar a dalí dohromady Adi Eisenkot, což je vlastně bývalý náčelník generálního štábu. Nicméně, co je důležitější, je vlastně to, jak se potom ty koalice budou schopny poskládat. A v tuto chvíli vlastně ty strany, které deklarují, že půjdou s Benjaminem Netanyahuem a ty strany, které deklarují, že nikdy nepůjdou s Benjaminem Netanyahuem, tak jsou víceméně ty počty vyrovnané. Takže to bude velmi, velmi napínavé, jak ta jednání po těch volbách budou probíhat.
15: Na pondělním pětním aktu Netanyahu prohlásil, že palestinské teroristické hnutí Hamas už nikdy nebude mít v pásmu Gazy žádnou moc. Jak velkou část území teď ovládá Izrael a jaká je v pásmu Gazy humanitární situace?
16: Tak Izrael vlastně ovládá, kontroluje zhruba nějakých 60% území. Zbytek je de facto pod kontrolou Hamásu a to je vlastně částečně i odpověď na tu druhou část vaší otázky. Ta humanitární situace je o něco samozřejmě lepší, než když probíhaly ty boje naplno, ale zdaleka není dobrá právě proto, že prostě na jednu stranu Izrael brání tomu, aby do Gazy šly dodávky zboží, které Izrael považuje za zboží, které je možné použít i pro případně vojenské účely. A samozřejmě na straně druhé to, že pořád je to Hamas, který vlastně kontroluje tu situaci, tak to také nepřispívá k tomu, že by například mezinárodní donoři se předháněli v tom, aby začali přispívat k nějakým projektům na obnovu Gazy. Takže se víceméně čeká na výsledky voleb v Izraeli, aby se očpuntovala ta situace na straně Izraele politicky, což je otázka, jak to dopadne podle těch voleb. A pak samozřejmě je potřeba začít řešit demilitarizaci Hamásu, která také vlastně neprobíhá.
15: Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuju, nashledanou.
16: Děkuju, naslyšenou.
15: Stavební spoření má v současnosti 21% Čechů, dalších 45% lidí ho v minulosti využívalo. O jeho zřízení mají zájem zejména lidé do 26 let. Považují ho za jeden z nástrojů, který jim pomůže vytvořit finanční základ pro pořízení vlastního bydlení. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož závěry dnes na tiskové konferenci představila Asociace českých stavebních spořitelen. Petr Kýler je nezávislý konzultant zaměřený na oblast stavebního spoření, přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dobrý den.
17: Dobrý den.
15: Stavební spoření nebo stavební spořitelny uzavřely letos do konce srpna více než 240 tisíc nových smluv. Meziročně se počet nových smluv snížil o pětinu. Objem vkladu je nejníže za 22 let. Proč?
17: Těch důvodů je více. Já si myslím osobně, že hlavním důvodem toho poklesu zájmu o stavební spoření je jaksi dlouhodobá strategie těch stavebních spořitelen. Stavební spořitelny jsou dneska všechny ovládanými osobami, jsou součástí bankovních skupin a už to není jako dříve, kdy stavební spořitelna byla samostatná, měla jediný produkt a ten se snažila prodat. Dnes se o tom rozhoduje na vyšší úrovni. Stavební spoření je jedním z více produktů a zřejmě dneska není tolik podporovaný tou bankovní skupinou.
15: No, v minulosti byla státní podpora dvojnásobná, snížila se v roce 2024 v rámci vládního konsolidačního balíčku. Ovlivnilo to zájem o nové úvěry?
17: Nějaký vliv tam nepochybně byl, ale nemyslím si, že je rozhodující. Stavební spořitelny nastavují svůj produkt tak, aby to zhodnocení bylo lepší než spořící účty nebo terminované vklady, a to platí dlouhodobě. Takže i dnes to stavební spoření je výhodné, ale myslím si, že nemá tu podporu bankovních skupin, jako mělo dříve od těch samostatných stavebních spořitelen.
15: A jak se mění pohled lidí na stavební spoření? Chápou ho klienti hlavně jako doplněk k dalším možným formám spoření?
17: Pravděpodobně ano. Stavební spoření je prodáváno dneska jako spořící produkt a lidé to tak zřejmě i berou. Prostě vezmou si stavební spoření jako možnost někam dlouhodobě ukládat peníze.
15: Jaké produkty jsou mu, dá-li se to tak říct, hlavní konkurencí?
17: No dneska díky tomu, že stavební spoření se proměnilo vlastně ve spořící produkt, tak jsou to typicky spořící účty, terminované vklady, můžeme do jisté míry říct třeba i státní dluhopisy, anebo obecně investice jako takové.
15: A co by mohlo stavební spoření zatraktivnit?
17: Těch možností je samozřejmě hodně, počínaje zvýšením státní podpory až po nějaké vyšší úročení. Nicméně osobně se nedomnívám, že stavební spoření potřebuje nějaké další zvýhodnění. Stavební spoření je dneska velmi zajímavé, tak jak je.
15: A proč dnes zajištěné překlenovací úvěry poskytuje z těch 5 stavebních spořitelen už jen jediná?
17: To souvisí s tím, co jsem říkal, že stavební spořitelny se staly součástí bankovních skupin, mají jediného akcionáře a tímhle způsobem si prostě dělí práci. Dneska je to většinou tak, že velká banka poskytuje hypotéky a stavební spořitelna, která je její dcerou, poskytuje nezajištěné úvěry na bydlení.
15: Nezávislý konzultant Petr Kýlár, děkuji vám, nashledanou.
17: Bylo by potěšení, pěkný den.
15: Je to přesně 20 let, kdy v Moskvě skupina mužů zastřelila známou novinářku a kritičku Putinova režimu Annu Politkovskou. U příležitosti výročí dorazila do Evropského parlamentu její 19-letá vnučka. Náš zvláštní zpravodaj ve Štrasburku Jakub Lucký se jí zeptal třeba na to, s jakou myšlenkou se obrátila na evropské poslance.
18: Many years ago, back in Russia.
19: Před mnoha lety jsem v Rusku potkala jednoho chlapce, o kterém jsem v tom projevu mluvila. Jmenoval se Saša. Saša byl ze Severního Kavkazu a dozvěděla jsem se, že jeho otec byl zachráněn při jedné z čečenských válek mou babičkou. Stali jsme se velmi blízkými přáteli. Pomohl mi vyrovnat se s tím, že jsem se musela přestěhovat z Ruska do Lotyšska a potom do Itálie. A mezi tím sám procházel vlastními potížemi, svěřil se své rodině se svou sexuální orientací, že je homosexuál. Dokážete si představit, jaké to je něco takového říct rodině ze Severního Kavkazu? Čelil kvůli tomu spoustě problémů. Poslali ho z města, kde žil, do odříznuté vesnice, kde ho po mnoho dní mučili a on se pak odtud vrátil jako úplně jiný člověk. Nebyla jsem s ním v té době v kontaktu, ale změnilo ho to. Projevilo se to na jeho duševním zdraví, neměl pocit, že může Rusko opustit, nevěděl jak, neměl nic, co by mu v tom pomohlo. Spáchal sebevraždu. V jeho dopise na rozloučenou mi napsal, že chce, abych víc mluvila o své babičce. A to je důvod, proč to dělám. Pro něj a pro svou babičku.
18: For him and for my grandmother.
20: Co pro vás vaše babička vlastně znamená? Vím, že jste ji nikdy osobně nepoznala, narodila jste se až po její smrti, ale co pro vás znamená, když jste vlastně trochu v tom jejím stínu vyrůstala?
19: Pro mě je to vlastně poněkud neuchopitelný zážitek. Žiju s tím celý život. To dědictví je pro mne taková oboustranná mince, je to pro mne obrovská zodpovědnost. A zároveň je to pro mne dar, protože moje babička mi dala to nejcennější, co mi mohla dát, její jméno. Ale nejsem jen Anna Politkovská, jsem Anna Viktoria Politkovská. Jsem trochu jiná a nemám ráda, když se o mně říká, že jsem Anna Politkovská junior. Já totiž nejsem Anna Politkovská junior, jsem Anna Viktoria.
18: Anna Politkovská junior, I'm Anna Viktoria.
20: A jaké to je žít s takovýmhle jménem?
18: Yes, it's been a part of my life, my entire life. My entire, I wake up.
19: To jméno je součástí celého mého života. Každé ráno se budím a uvědomím si, že se jmenuji Anna Politkovská. A mou povinností je být tím, kým jsem. Přemýšlet o své babičce, myslet na to, jak ona by se zachovala, co by ona udělala. Ona je můj morální kompas, ona stála za svobodou. A moje matka stála za svobodou. Má matka je také novinářka. To jsou hodnoty, které jsou pro mne klíčové. Hodnoty, které přešly skrze mou matku na mne. To jsou věci, na které myslím každý den. Co udělala, pro koho to udělala a proč.
20: Je vám 19 let, to je věk, kdy se člověk rozhoduje, co bude dělat, kam půjde studovat. Tak jak se s takovýmto rodinným odkazem, řekněme, vůbec dá něco takového rozhodnout?
19: Kdyby nezačala válka, tak bych v tuto chvíli nejspíš v Moskvě studovala letecké inženýrství. Chtěla jsem být leteckou inženýrkou, vždycky jsem měla ráda technické obory, opravdu dost. V 16 letech, kdy jsem si plně uvědomila, jakou vlastně mám rodinu, uvědomila jsem si, že sice mám ráda matematiku a fyziku, ale taky musím část svého života věnovat tomu, že budu mluvit o své babičce. A tehdy mi došlo, že jsem vyrostla obklopená politikou. Je to pro mě normální. A tak mi došlo, že když půjdu studovat politiku, tak se budu cítit jako ryba ve vodě. To je pro mě důležité, pokračuju v odkazu své babičky. Sice ne novinářsky, ale jako člověk, který studuje politické klima v Rusku a může o tom mluvit.
20: A dokážete si vůbec představit, že se do Ruska ještě vrátíte?
19: Sním o tom, že se tam budu moct vrátit, aspoň na návštěvu, ale uvědomuji si, že i kdybych se tam za 10-15 let vydala, bude to velmi jiné než to, co si pamatuji. Nebude to ta stejná země. Buď to bude rozrušená země po změně těch u moci, nebo bude v jiném ohledu odlišná, možná ještě víc autoritářská. Nikdo netušíme, jak bude Rusko za 10 nebo 15 let vypadat. Nikdo ani neví, co se v Rusku stane zítra. Chci ho navštívit, ale je to spíš ze sentimentálních důvodů. Chci se podívat na místa, kde jsem vyrůstala. Chci vidět lidi, se kterými jsem vyrůstala. Chci vidět své přátele. Mí přátelé nemohou přijet do Evropy, protože nedostanou víza. A já nemůžu jet do Ruska. A nemůžeme se potkat ani v Gruzii nebo nějaké podobné zemi, protože si nejsem jistá, jestli je to pro mě bezpečné. Proto je pro mě v podstatě nemožné potkat se s přáteli, které v Rusku mám.
15: Anna Viktoria Politkovská v rozhovoru s Jakubem Ludským. Česká fotbalová reprezentace má za sebou v krátké době 4 zápasy v elitní skupině A3 Ligy národů pod novým trenérem. Očekává se, že pod vedením Španěla Santiho Deny nastane nová éra české fotbalové reprezentace. Dosud ale národní tým nezískal ani bod a průběžné skóre je 10 obdržených branek a jen 2 vstřelené. Ve studiu je Mirko Vasič ze sportovní redakce. Dobrý den.
2: Dobrý den.
15: Nový trenér Denia, jak řekli, přes porážky věří nastoupené cestě. Jaká je to cesta? Jaký směr tedy nastolil?
2: No, měla by vést k modernějšímu fotbalu, k takovému těm aktuálním trendům, protože česká reprezentace od nich trochu ustoupila. Je to dané i hráčským kádrem. On se snaží třeba zapracovat některé španělské prvky. Připomeňme, že Španělé jsou teď nejlepší, vyhráli mistrovství světa, předtím i mistrovství Evropy, vlastně prakticky vůbec neprohrávají, takže přenést trochu toho španělského, řekněme, know-how do českého prostředí a zároveň on se snaží o to, aby hráči společně fungovali. On sám dokonce používal Santi Denia i slovo jako rodina.
15: Hmm. No, pokud byste měl srovnat tyto 4 zápasy a herní projev našeho týmu na nedávné mistrovství světa, je znát, že na trenérské lavice tady došlo k výměně, je tam vidět ta změna myšlení toho herního projevu?
2: U herního projevu jen chvilkami. Byly tam takové záblesky, kdy se dařila kombinační hra, například rozehrávání od brankáře, že to není jenom takové to slepé nakopávání směrem dopředu, ale byly to víceméně jenom takové záchvěvy a hlavně v prvních 3 zápasech. Potom to poslední utkání v Anglii, to se vůbec nepovedlo. Tam se to trochu vrátilo do těch starých kolejí a to, co bylo vlastně vyčítáno českému týmu na mistrovství světa nebo i v předešlých kvalifikacích, tak to se tam objevovalo znovu. Češi se prakticky nedostávali do hry, zbavovali se niče, takže změna určitá myšlení tam je, snaha změnit herní projev tam je taky, ale zatím to úplně není tak markantní a nevydrží to hlavně celou dobu na to, aby mohl tým konkurovat soupeřům, jako jsou Chorvatsko, Anglie nebo Španělsko.
15: Náš tým v elitní skupině má mistry světa Španěly, 3. ze šampionátu Angličany, účastníka mistrovství Chorvaty, ale přesto se asi očekávalo hráčů pod novým trenérem lepší vstup do soutěže.
2: No, všichni vlastně mluví o tom, že je potřeba dát Santimu Deniovi trochu času, protože přece jenom ty reprezentační srazy nejsou tak dlouhé. On přišel do českého prostředí vlastně jen chvíli před tou Ligou národů. Musel se rychle zorientovat, možná poznat i některé hráče, protože on měl spoustu omluvenek na tenhle sraz, takže donominoval ještě další a další. Byli tam úplní nováčci třeba v reprezentačním týmu a nebyli to jenom mladíci, třeba 27-letý Jiří Sláma, který dostal příležitost a odvděčil se Deniovi spolehlivými výkony, když tedy opět vyloučím ten poslední zápas s Anglií. A rozdělilo se to na dva tábory, jak u nějaké odborné veřejnosti, tak u fanoušků. Jedni říkají, že ten posun je minimální a že jsou to 4 porážky. Takže vlastně nic moc pozitivního. Ta druhá strana naopak tvrdí, že už tam byly vidět některé prvky zejména v té kombinační hře a podobně. Takže zatím je to, nechci říct rozpačité, takové dvojsečné spíš.
15: A mohli bychom připomenout, proč fotbalový svaz při výměně trenéra sáhl po Španělovi Deniovi?
2: Protože česká reprezentace trochu vyklízela pozice, byť se dostala na mistrovství světa, tak hlavně ten herní projev nebyl dobrý, fanoušci byli nespokojení. Někteří hráči mluvili třeba o tom, že nebyla ani dobrá atmosféra kolem reprezentace, například Patrik Schick, který skončil po tom mistrovství světa, tak i ten i teď říkal, že se mu zvenčí zdá, že tohle všechno se zlepšuje. A i hráči mluvili o tom, že Santi Denia je hodně otevřený, snaží se s nimi komunikovat, takže cesta k nějaké změně je nastolená, ale asi to bude skutečně chvíli trvat a bude hlavně záležet na utkáních proti, řekněme, přijatelnějším soupeřům, než o kterých jsme mluvili.
15: No tak uvidíme, jak to bude dál. O české fotbalové reprezentaci jsme dnes mluvili s Mirkem Vasičem ze sportovní redakce. Děkuju, nashledanou.
2: Nashledanou.
15: Tolik polední publicistika, Vladimír Kroc. Teď už pro vás máme další zprávy.
4: Půl jedné. Tereza Tomášková a zprávy.
21: Hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Za vydírání kardiochirurgu Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 000 korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 000. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři vinu odmítají. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dřív uvedl, že za ním stojí Rusko. Policisté hledají dívku, která v pondělí odešla z internátu v Moravských Budějovicích a od té doby ji nikdo neviděl. 17-letá Kateřina Necidová měla v pondělí ráno směřovat do školy, kam ale nedošla. Telefon má nedostupný a policie se kvůli jejímu špatnému psychickému stavu obává o její život. Dívka je střední postavy, měří 158 cm a má rovné černé vlasy s melírem. Má zelenomodré oči. Informace o ní volejte prosím na linku 158. Sport. Judistka Renata Zachová prošla na mistrovství světa v Azerbajdžánu do čtvrtfinále. V Baku v kategorii do 63 kg zvítězila nad francouzskou Deketerovou. Tenista Tomáš Macháč ukončil na turnaji Masters v Šanghaji sérii porážek. Nad domácím Číňanem Changem vyhrál 2-1 na sety a na okruhu ATP zvítězil v hlavní soutěži singlu poprvé od květnového Roland Garros. Ve druhém kole bude hrát proti Bublikovi z Kazachstánu.
22: Zelená vlna
5: známe lepší cestu.
14: Kolony na D10 u Brandýsa, taky na trojce kolem Benešova. Na D10 ve směru z Turnova do Prahy je kolem exitu Brandýs dnes zúžení mezi 11. a 8. kilometrem. Kolona na dálnici je na půl hodiny ze 14. kilometru od sjezdu na Starou Boleslav. Tam řidiči četně sjíždějí a taky přes Boleslav do Brandýsa se tvoří fronty. Moc času neušetříte, zabere to kolem 20 minut. Na D5 před Prahou směrem z Plzně se v kopci za Loděnicí dojíždí do kolony na 7. kilometru. V levém pruhu se brzdí jenom chvílemi krátce, dál se vlečou kamiony až na pražský okruh k Ořechu. V Praze na jižní spojce směr Smíchov se tvoří kolona od sjezdu na Pankrác, zabere kolem 10 minut na Barandovský most, střední pruh tam blokují 3 auta po nehodě. Silnice 43 ze Svitav směrem na Štíty a Šumperk je v zatáčkách před Horními Heřmanicemi dočasně uzavřená v obou směrech, hasiči tam likvidují spadlý strom. A silnice 3 Praha České Budějovice je ucpaná na Benešovsku, u odbočky na Neveklov opravují vozovku, jezdí se kivadlově a kolony jsou dlouhé, směrem na jih už z Benešova od kruhového objezdu u KFC je to skoro na hodinu, směrem na sever se popojíždí od Bystřice asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, během dne od jeho západu obývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná odpolední radiožurnál, slovo má Jiří Chum.
6: Dárkový poukaz na domácí zmrzlinu nebo dvě vstupenky na design blog, dnešní ceny soutěže odpoledního radiožurnálu. A ta bude o stromech, proč jsou ve městech důležité stromy, ukazuje v Česku poprvé kampaň Trýtek. Na stovce stromů se objevily štítky. Co na nich je k vidění, nejen to uslyšíte za chvíli. A poslouchat byste měli velmi pozorně. Hodně štěstí a dobré středeční odpoledne.

0: Možná jste si všimli, téměř stovka stromů ve 14 českých městech má na sobě nově zavěšený štítek. Dočteme se na nich třeba, kolik strom zadrží dešťové vody, jak pomáhá čistit vzduch, anebo kolik uloží uhlíku a vyprodukuje kyslíku. Do evropského projektu TreeTech se letos česká města zapojila vůbec poprvé. Cílem je ukázat, jak důležitou roli stromy mají.
1: Teď jsme u jervínu japonského, jak název říká, je teda z Japonska, takže není to úplně původní druh.
2: Jsme v parku na Karlově náměstí v Praze. Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jervín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
1: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
2: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
1: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
2: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem?
1: První úkol je udělat fotodokumentaci, následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene, jo, takže z téhle strany 1,10 m obvod, 35 cm průměr, a to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
2: A na co je potřeba ta palička?
1: Provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene. Zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
2: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
1: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 MW hodiny za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
2: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jervínu?
1: Ten náš jervín mladý, relativně nebo středně věký, ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok.
2: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný TreeTech, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
3: Zhruba se kontrolovalo a

0: umístilo 98 štítků na 98 stromů.
1: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
2: Poslouchali jste pozorně, pak máte velkou šanci vyhrát v odpolední soutěži Radiožurnálu. Volejte právě teď naše studio 221 552. 255 čekáme na vás, za 5 minut bude 3/4 na 1, odpolední Radiožurnál.

0: Minuta zbývá do 3:15. Dnešní soutěžící bude dáma Eliška ze Zbraslavy. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Eliško, doufám, že jste pozorně poslouchala reportáž o Tríteku.
1: Taky doufám.
0: Držím vám palce. Pokud se vám to třikrát podaří, máte ráda zmrzlinu?
1: Mám.
0: Pak dárkový poukaz od české značky řemeslné zmrzliny Geladoro na takzvanou gelato dílnu. Během 90 minut si pak sama vyrobíte vlastní řemeslnou zmrzlinu pod vedením jejich mistra gelatiera. V gelato dílně máte možnost si vyrobit jak sorbet nebo gelato, pak si domů odnesete celých 5 litrů výborné zmrzliny pro rodinu, přátele. To je hlavní cena. Za 2 správné odpovědi pak nabízíme vstupenky na letošní už 28. ročník Mezinárodního festivalu designu Design Blog, takzvané Festival Pasy v Praze od dneška 17. do 11. října. Cenu věnovala společnost Kaufland, generální partner nadačního fondu sbírky Světluška. Na Design Bloku společně představí speciální dílnu pro světlo. No a za jednu správnou odpověď cena útěchy a překvapení od Radiožurnálu. Eliško, můžeme začít?
1: Ano.
0: Trítek. 3 otázky, 5 vteřin na odpověď, držím palce. Řekněte mi, Eliško, název profese odborníka na komplexní péči o stromy a další dřeviny v městských parcích a zahradách. Jak se takovému člověku říká?
1: No, něco na A, ale nevzpomenu ano. Si na to.
0: Ne.
1: Nevím.
0: Je to arborista. Arborista, aha. Ale Design Blok je stále ještě ve hře. Otázka druhá. Po kolikáté se letos Česko zapojilo do kampaně Trítek?
1: Po 10.
0: Poprvé?
1: Asi ne, že?
0: Poprvé, nevím. Bylo to poprvé. A kampaň vznikla v roce 2020. Vzpomenete si, Eliško, ve které zemi vznikla? Bylo to na konci reportáže.
1: Ježiš, to taky nebudu vidět. Ne.
0: Au,
1: ne.
0: Bylo to Nizozemsko a ani jedna správná odpověď, Eliško, ani ta cena útěchy. Tak zase budete mít štěstí v lásce.
1: Děkuju vám.
0: Mějte se krásně, nic se neděje, je to jenom hra. Naschledanou z Braslav a Eliška. Minuta po 3:15, další soutěž zase zítra po půl.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Švédsko podpoří v rámci Severoatlantické aliance protivzdušnou obranu Polska. Do země vyšle svoje vojáky i technické vybavení, aby bránilo logistické centrum v Řešově, které je klíčové pro západní podporu Ukrajiny. Teď o tom budu mluvit v odpoledním radiožurnálu s naší zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne, Kateřino.
1: Dobrý den.
0: Víš o té švédské misi něco víc?
1: Ta švédská mise v rámci Severoatlantické aliance začne v prosinci a trvat by měla přibližně půl roku, do června následujícího roku. Oznámil to švédský premiér Ulf Kristersson a už to i potvrdil polský ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamysz. Účastnit se té mise budou jednak raketové systémy protivzdušné obrany Patriot, které Švédsko do Polska vyšle, ale také asi stovka švédských vojáků, která bude ty systémy obsluhovat. Švédsko považuje ten logistický hub v Jašonce za místo potenciálně ohrožené ruskými aktivitami namířenými nejen proti Ukrajině, ale také proti spojencům Ukrajiny. Od jara loňského roku tu železniční uzel už nechrání Američané, ale ti se stáhli totiž loni v Dublinu, ale začali se vlastně o tu péči, o tu obranu střídat další evropské síly v rámci NATO, například Němci, Norové a Nizozemci, kteří tu mají systémy NASAMS. Ty v prosinci odjedou a právě je vystřídají švédské patrioty. Švédové už mimochodem teď od října v Polsku působí se svými Gripeny v rámci mise pro obranu vzdušného prostoru východního křídla NATO.
0: Jak důležitý je ten dopravní uzel Řešov-Jašonka?
1: Pro Ukrajinu je vlastně stěžení, protože jim měsíčně projde asi 18 tisíc tun vojenské a humanitární pomoci. Polská televize TVN to vyčíslila dokonce na 90% západní pomoci pro Ukrajinu. A je to také jedno z míst, které jak Polsko, tak spojenci v rámci Severoatlantické aliance tedy považují za místo ohrožené ruskými přímými nebo hybridními útoky. Už třeba v roce 2023 policie a Polská agentura pro vnitřní bezpečnost, tedy něco jako naše BISKA, v okolí toho hubu odhalili ustavené kamery, které měly sledovat nejen to logistické centrum samotné, ale třeba také pohyb na kolejích vedoucích do toho centra. Vyšetřovatelé následně prokázali, že šlo o ranou fázi přípravy sabotáže. Vzhledem k nedávným informacím západních bezpečnostních služeb o tom, že Rusko připravuje vlastně zvýšení aktivit těch hybridních útoků, se o Jašonce zase více mluví v souvislosti s tím, jak se nyní Rusko snaží narušit zásobování Ukrajiny.
0: Švédové tedy budou od prosince chránit vzdušný prostor kolem logistického centra důležitého pro podporu Ukrajiny. Naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková a detaily. Kateřino, díky, naschledanou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Za 8 minut další zprávy odpoledního radiožurnálu, třeba o tom, že za vydírání kardiochirurgu Pirka a Netuky rozdal dnes soud peněžité tresty. Po 13. už Hanka Schánilová.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ruská média sice píší, že mladá žena na Sibiři podlehla plicnímu moru, ale mluvčí Kremlu vyzval, aby se lidé nevěnovali různým pověstem a spekulacím. Platí závěr Světové zdravotnické organizace, že míra ohrožení v Rusku je nízká? Vladimír Kroc se zeptá epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.
0: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
0: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky uložil soud peněžité tresty. Německo kvůli bezpečnostním rizikům zastavilo prodej logistické firmy z Hamburku do Číny. Lyžařka Ester Ledecká má nové trenéry. Dlouhé kolony jsou na silnici 3 mezi Benešovem a Bystřicí. A bude oblačno až polojasno, místy i zataženo, od jihozápadu ubývání oblačnosti a teploty až 23 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný. Obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhutu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
3: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
1: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci dnešní rozsudek nechtěli komentovat. Čína nekoupí většinový podíl v logistické firmě z německého přístavu Hamburg. Prodej zastavila německá vláda. Zdůvodnila to bezpečnostními ohledy.
4: Prodej 80% logistické firmy Cipl do rukou čínského státního podniku Kosko už získal souhlas německého antimonopolního úřadu. Teď ho ale zastavilo ministerstvo hospodářství, které má obavy ze závislosti na Číně a nechce ohrozit německé a unijní dodavatelské řetězce. Cipl je středně velká firma, která přepravuje kontejnery mezi přístavem a vnitrozemím. Tím pádem má přístup taky k datům o zákaznicích nebo přepravovaném zboží. Kosko navíc už vlastní čtvrtinový podíl v jednom ze čtyř hlavních hamburských kontejnerových terminálů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Škodu za 100 milionů korun způsobil státu pár z Pacova. Dvojice ve výkazech uměle navyšovala výrobu elektřiny ve své bioplynové stanici. Díky tomu mohli podnikatelé čerpat vyšší státní podporu. Za podvod obžalovaným hrozí vězení od 5 do 10 let, pokračuje mluvčí krajské policie Dana Čírtková.
5: Opakovaně uplatňovali neoprávněný nárok na vyplacení tzv. Zeleného bonusu. Za měsíc leden roku 2013 až červenec roku 2020 vykázali násobně vyšší množství, než společnost skutečně vyrobila.
2: Sport.
6: Novými trenéry Ester Ledecké budou v nadcházející lyžařské sezóně Rakušané Karl-Heinz Pichler a Gernot Grasser. Snowboardovým koučem zůstal Justin Reiter. Trojnásobná olympijská šampionka to řekla dnes na své předsezónní tiskové konferenci. Basketbalisty pražské Slavie čeká historicky první utkání v Lize mistrů. Po sloučení s mistrovským Nymburkem budou navazovat na čtvrtfinálovou účast Středočechů v posledním ročníku. Na úvod letošní skupinové fáze přivítají čeští šampiony 12-násobné německé mistry z Alby Berlín od 18 hodin v Pardubicích. Kapitán Martin Kříž vysvětluje, kdo jde do zápasu jako favorit.
7: Papírově asi můžeme říct, že Alba Berlín, ale já si myslím, že dříve v Nymburce, teď už ve Slavii, se nikdy nehrálo na to, kdo je favorit a kdo proti nám stojí. A i když to byly týmy jak budžetově, tak jménama odstřelený od nás, a mnohokrát se stalo, že se nám podařilo zvítězit, a pevně věřím, že to bude pokračovat i v letošním ročníku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpadá D10 u Brandýsa nad Labem a taky silnice 3 u Benešova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí dlouhá kolona za sjezdem na Starou Boleslav. Na 10. kilometru u Brandýsa je zúžení do jednoho pruhu a fronta od 14. kilometru zabere asi 40 minut. Pozor, hodně ucpaná je tam i možná objížďka přes Brandýs. Na D1 se chvilku zdržíte za Prahou směrem do Brna. Před omezením u Šmejkalky kolona aktuálně od 15 16. kilometru asi na 15 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice dlouhé kolony čekejte mezi Benešovem a Bystřicí. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky, teď se projíždí Kyvadlově. Fronty jsou dlouhé v obou směrech, delší ve směru z Prahy, tam je to až na hodinu. Hodně řidičů se to snaží objet směrem Struhařov. V Praze brzdí provoz nehoda na Barandovském mostě směr Smíchov. Na začátku mostu dvě auta v pravém pruhu a tvoří se kolona od zavřeného sjezdu na Pankrác. Ještě krátce silnice 16, příjezd do Mladé Boleslavy z Jičína. Na výjezdu z Židněvsi nehoda a zasahují teď hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až polojasno, místy i zataženo a během dne od jeho západu ubývání oblačnosti, teploty 18 až 23 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A odpolední radiožurnál teď pokračuje s Hankou Schánělovou.
9: Dobré odpoledne vám přeji. Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu v několika obcích krátce před volbami roste. Ve Špindlerově Mlýně to tamní starosta označil za snahu ovlivnit volby pár desítek hodin před volbami. No a jak na tuhle nezvyklou situaci reaguje vedení města, to zjišťovala naše reportérka. Za chvíli víc.
2: Odpolední radiožurnál
10: a Hanka Schánělová.

0: Radnice ve Špindlerově Mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Snaží se proti tomu bránit a jak, to už je otázka pro naši reportérku Kateřinu Kohoutovou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Tak starosta sám mi potvrdil, že on sám a vedení obce jsou v komunikaci s ministerstvem vnitra a zvažují také podání trestního oznámení. Neustále se radí s týmem právníků, protože tento stav považují za účelový a za snahu ovlivnit výsledky voleb. Město totiž čekají miliardové projekty, změny územního plánu a ten tlak a manipulace se podle starosti každým dnem stupňují.
0: Kolik lidí se nově přihlásilo právě do Špindlerova Mlýna?
1: Přibližně je to kolem 40, a to opravdu v posledních dnech a týdnech, a někteří z nich nebo jejich jména se objevují i na kandidátkách. Nezvyklé bylo přihlášení 11 občanů na jednu adresu, což hned začali pracovníci správního odboru ve Špindlerově Mlýně kontrolovat a ověřovat. Na radnici, ale i teď každým dnem stále zvoní telefony elektronicky a písemně přichází další žádosti lidí o trvalé bydliště. Podobnou situaci prý tady nepamatují. Do zastupitelstva, které má celkem 15 členů, kandiduje 7 uskupení, což je nejvíc za poslední roky.
0: Tak to byla naše reportérka Kateřina Kohoutová. Díky, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
0: A přihlašování trvalého pobytu těsně před volbami teď probereme s vedoucím katedry politologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Petrem Bláhou. Dobré odpoledne přeji.
2: Dobrý den.
0: Může tedy starosta nebo starostka vyškrtnout někoho ze seznamu voličů, když má podezření, že si dotyčný změnil účelově trvalé bydliště?
2: My tady ty případy máme zaznamenané, že tyhle ty věci většinou musí rozhodnout soud, ale samozřejmě může se to zpětně udělat a může to poměrně výrazně ovlivnit ty volby. Takže možnosti zákroku tady jsou, ale samozřejmě asi úplně možnost jako v rukou starosty jen tak jednoduše neleží, že by on sám to udělal ze svého rozhodnutí.
0: Jak může vedení obce poznat, že si někdo účelově přehlásil bydliště a jak ty důvody pak musí prokazovat?
2: Já si myslím, že tam jsou nástroje poměrně jednoduché, třeba to, kam je to bydliště přihlášené a tak dále, protože pokud se vám přihlásí třeba několik desítek obyvatel na jednu adresu, kde zřejmě nebydlí, tak je jasné, že jde o účelovou věc. Takže si myslím, že to důkazní břemeno leží právě na těch místech, kam se ti občané nebo ti noví obyvatelé hlásí.
0: No a kdyby se to stalo, to vyškrtnutí, dozví se nějak voliči, že ho obec vyškrtla, musí to starosta nějak oznámit?
2: Přiznám si, že tady tohle je ta otázka složitá, je vlastně, jestli se to stihne zavčasu, protože ono se může stát, že ty hlasy vlastně budou jako vyškrtnuty zpětně a mohou se opakovat volby, takže pokud se ten zákrok nepovede udělat dopředu, pak by samozřejmě ti občané nebyli v seznamu voličů, tak zpětně by to vedlo k opakování vole pravděpodobně.
0: Někteří lidé si přihlašují trvalé bydliště i kvůli tomu, aby kandidovali. Třeba podle starosty Chožova na Lounsku kandiduje v obci strana a ani jeden její člen v Chožově nežije. Tohle zákon nějakým způsobem umí postihnout?
2: Máme tady precedens vlastně třeba i z Děčína ze severu Čech, kde vlastně zastupitel si velmi účelově přihlásil bydliště, ale pokud ho měl trvale přihlášené a svědci říkali, že je oficiálně přihlášené, takže tam k tomu postižení nedošlo a do dneška má mandát. Je to velmi složitá věc samozřejmě a samozřejmě záleží potom i na svědcích a tak dále. Probíhá tam prostě standardní v podstatě vyšetřovací proces.
0: My jsme teď mluvili v Radiožurnálu s vedoucím katedry politologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Petrem Bláhou. Díky za váš čas. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Kosovo má po více než půl roce novou prezidentku. Stala se jí předsedkyně Kosovské akademie věd a umění Justyna Širokapula. Jejímu zvolení ale předcházela širší dohoda mezi vládou a opozicí, která odvrátila vypsání předčasných voleb. Podrobnosti už do odpoledního radiožurnálu nám přinesl Pavel Novák ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Proč hrozilo v Kosovu vypsání nových voleb a jakou roli v tom hrála pozice prezidenta?
1: Je to proto, že nad poslanci visela hrozba rozpuštění parlamentu. Už jednou to musela udělat poslední prezidentka Vjosa Osmaniová. Oni nedokázali zvolit jejího nástupce měsíc před koncem jejího mandátu v dubnu a po červnových volbách byl nový mezní termín pro zvolení prezidenta, tedy 6. říjen. Poslanci stihli tu volbu ne za 5 minut 12, ale za pár minut 12. S hlasováním začali včera před půlnocí a ty výsledky, tedy zvolení šéfky Akademie věd a umění Justyny Širokapuly, oznámili dnes v noci. Pro zvolení hlavy státu jsou ale potřeba 2/3 poslanců, takže hlasy musela vládě premiéra Albina Kurtiho a jeho straně sebeurčení dodat i opozice, tedy Demokratická strana Kosova a další strany, a to nebylo tak úplně zadarmo.
0: Jaká je tedy dohoda mezi kosovskou vládou a opozicí, která umožnila zvolení nové prezidentky?
1: Před hlasováním o hlavě státu musel být ještě schválený jiný zákon, a to o omezení pravomocí zvláštních soudních komor. To jsou soudní orgány, které sídlí v nizozemském Hágu. Ten soudní orgán sice má mezinárodní složení a je tedy mimo území Kosova, ale je zřízený podle kosovského práva. A jedna taková komora odsoudila letos 16. září k trestu 25 let bývalého kosovského premiéra a pozdějšího také prezidenta Hašima Tačiho. On byl vůbec prvním kosovským prezidentem. U něj ještě byly další 3 obžalovaní a ty odsoudila ta komora k 13 až 25 letům vězení. A ta přijatá novela zákona o soudních komorách tedy říká, že taková komora může vynést rozsudek maximálně 15 let, že ti odsouzení si trest mají odpykat na území Kosova a že odsouzení pravomocným rozsudkem mohou dostat také prezidentskou milost. Navíc se mají posuzovat jenom případy z kratšího období, tedy rok a půl po vojenské intervenci NATO proti Jugoslávii, což je od července 1999 do konce roku 2000. To znamená, že už se nemají zabývat ty komory činy spáchanými členy kosovské osvobozenecké armády UČK v boji proti srbským ozbrojeným silám rok předtím, a právě za tyto válečné zločiny byl odsouzený i Hašim Tači. Tedy až se po odvolání stane ten jeho rozsudek pravomocným, tak by teoreticky mu mohla ta dnešní prezidentka dát i milost.
0: My jsme teď v odpoledním radiožurnálu mluvili o tom, že kosovský parlament na poslední chvíli odvrátil hrozbu svého rozpuštění. Mluvil o tom Pavel Novák z naší zahraniční redakce. Pavle, díky moc a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů, když tě potkám.

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skříň a v ní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

wróć, zastawię sam czas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu, celý svět stichne, aby nás dva nepropásl.

0: Frega, que mani s-a stăpia. Sunt nici cu ninja. Bojujem. A nepristávam.
1: Andrej má plán. Nedělat blbosti, nikam nechodit, být s babičkou a hlavně nelézt opilí na stromy, ze kterých neumí slézt. Jenže pak potká Míšu. Milovník, ne bojovník. Hravá love story o první lásce v tomhle šíleném světě dospělých. Od 8. října v kinech. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
3: Kandidátům do Senátu nebo zastupitelstev končí lhůta na případné stažení kandidatury. Můžou to udělat ještě do 14 hodin, a to přes datovou schránku nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Hlasovací lístky už ale ministerstvo vnitra nebude upravovat. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila skoro o 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců za sebou. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem. Zranil 7 lidí, z toho 2 vážně. Informujeme o tom zpravodajský web Polsat News. Zadrženým je 19-letý student, který po činu z areálu škol utekl. Policie pak mladíka chytila nedaleko městské pláže. Policie vyšetřuje motiv pachatele i přesný průběh útoku. V Hanušovicích na Šumpersku skončily opravy tělocvičny v areálu základní školy. Předloni v září ji poškodily záplavy. Vedení školy ji slavnostně otevře za půl hodiny. V tělocvičně jsou nové sprchy, zrekonstruované šatny i opravený povrch. Sport. Judistka Renata Zachová prošla na mistrovství světa přes opravu do souboje o bronz v kategorii do 63 kg. V azerbajdžánském Baku do něj nastoupí v odpoledním programu a bez ohledu na výsledek si zajistí nejlepší umístění na světovém šampionátu v kariéře. Pardubické hokejisty čeká duel 5. kola Ligy mistrů. Ve 20 hodin a 15 minut nastoupí na ledě francouzského Bordeaux. V zápase můžou východočeši potvrdit postup do osmifinále. Aktuálně jsou v tabulce pátí.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D10 u Brandýsa a ucpaná trojka u Benešova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy čekejte dlouhé kolony za sjezdem na Starou Boleslav. Na 10. kilometru sjezdu na Brandýs opravují vozovku. Jede se jedním pruhem a fronta od 14. kilometru zabere asi 40 minut. Objížďkou přes Brandýs si moc nepomůžete, i tam je dlouhá fronta na silnici 610. Na D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí kolona před omezením už Mejkalky. Brzdí se už na 14. kilometru a je to asi na 20 minut. Na D1 kolona je ve směru z Brna do Prahy. Popojíždí před omezením na 75. kilometru. Tam je to kratší do 10 minut. Na silnici 3 z Prahy do Tábora připomínáme dlouhé kolony u Benešova. Mezi Benešovem a Bystřicí začala dnes oprava vozovky u křižovatky na Nebeklov. Teď se projíždí Kyvadlově a fronty jsou dlouhé v obou směrech. Z Prahy je to asi na 40 minut. V Praze stále brzdí provoz nehoda na Barandovském mostě ve směru na Smíchov. 2 auta v pravém pruhu a kolona už z jižní spojky zabere asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až polojasno, místy i skoro zataženo, postupně ubývání oblačnosti a teploty 18 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánilovou.
2: Hezké odpoledne. Fotbalista Lionel Messi se rozloučil s reprezentační kariérou. Jak a co konkrétně řekl svým fanouškům, uslyšíte ještě v téhle půl hodině.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Naše mobilní vysílací studio Airstream máme stále na brněnském strojírenském veletrhu. Naši reportéři chystají například speciální vydání vědecko-technologického magazínu Experiment, který uslyšíte už v sobotu. A do našeho studia přišla i žena, která na veletrhu získala významné ocenění. Přímo z Airstreamu proto pokračuje naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. To ocenění se jmenuje Žena průmyslu roku 2026 a včera ho tu udělil vůbec poprvé Svaz průmyslu a dopravy. Získala ho Denisa Materová, šéfka a spolumajitelka průmyslového holdingu Promet Group, což je firma s 10miliardovými tržbami a 4000 zaměstnanců, kterou založil a vybudoval její otec. Když před 2 lety náhle zemřel, musela se jeho dcera Denisa postavit do čela firmy. A teď je tu se mnou v našem studiu na strojírenském veletrhu. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Promet Group podniká ve fakt náročných oborech, jako je strojírenství, metalurgie nebo logistika. Když se podíváte zpátky, jaký typ rozhodnutí byl pro vás za ty 2 roky doposud nejtěžší a také nejdůležitější asi?
2: Bylo jich určitě hodně, ale musím se přiznat, že paradoxně to nebylo to rozhodnutí o tom, jestli člověk do té role půjde, ale bylo
1: tam
2: to...
1: Tam asi nebylo na výběr.
2: To není o tom, že nebylo na výběr, bylo na výběr, to je samozřejmě úděl rodinných firm, jako zrevidovat veškeré možnosti, ale já jsem vyloženě chtěla, takže to bylo jednoznačné. A paradoxně to nejtěžší manažerské rozhodnutí bylo právě o manažerech, protože ta role je vlastně správcovská. Ta moje role tkví v tom, nebo jakákoliv role, jakéhokoliv podnikatele je, aby měl na prvním místě právě tu firmu a vybrali ten správný tým pro tu firmu. A to bohužel sebou nese i to, že někdy to neklapne a musíte se s někým rozloučit, nebo ty cesty se musí rozejít, ale v konečném důsledku tomu je velmi správně pro tu firmu, protože to je ta naše role, najít to správné řešení pro tu firmu. A pro toho člověka to kolikrát je taky lepší řešení, protože je kolikrát vysvobodíme z něčeho.
1: No, vy jste se musela takhle těžce rozhodovat asi nejenom o svém managementu, ale i o další věci, protože součástí Prometu je i podíl ve výrobci vozů Tatra, kde je majoritním vlastníkem firma CSG, zbrojaře Michala Strnada. Vy jste se dostali poměrně rychle, bych řekla, asi do tvrdých sporů o další vzájemné spolupráci a fungování v té firmě v Tatře. Vy jste se nechtěla nechat z Tatry, když to hodně zjednoduším, vytlačit. A nakonec jste ale dala CSG letos na jaře návrh na prodej podílu, jak jsem se dočetla, alespoň v médiích. Proč jste to udělala a jak jsou ta jednání daleko?
2: Ono možná je dobré říct i celý ten příběh ve zkratce, protože on vlastně začal tu prioritou o té firmě. My jsme zachraňovali firmu, která byla v potížích a to vlastně bylo celých těch nějakých 11-12 let toho činění, co si myslím, že bylo poměrně úspěšné. A potom se prostě zkrátka změnila situace a já se přiznám, že my jako rodina jsme nikdy neměli potřebu ani chtít, že vlastně prodávat jakoukoliv firmu a ještě to přišlo vlastně v době, kdy jsme řešili závěr života tatínka, takže to jako určitě bylo těžké rozhodnutí. Nicméně pak v nějakém momentě člověk se vlastně dostane do té racionality a hledá řešení, která jsou reálná. Takže jsme našli nějaké 3 cesty, o kterých vlastně diskutujeme už relativně dlouho.
1: Takže prozradíte, jestli ten prodej tedy je na spadnutí nebo není?
2: Já bych řekla, že je to, nemůžu to úplně definovat, protože to je, už to řešíme relativně dlouho a není to úplně jednoduchá disciplína, takže, ale

0: Určitě v momentě, kdy nějaké řešení najdeme, tak to kvalitně a včas oznámíme.
1: Když se podívám trošku do budoucnosti teď, vy jste se spojila s indickou skupinou SKH a plánujete v průmyslu právě další expanzi. Můžete říct aspoň tady, co konkrétně chystáte, kde vás uvidíme?
0: My určitě máme příběh, který je právě se SKH. To je pro nás velká disciplína, protože to je vlastně mezinárodní, jsme hodně evropská skupina, takže to byl první krok mezinárodně. Tam máme dvě cesty, organický růst, kdy máme vlastně ten společný podnik tady v Česku, který se zaměřuje na automobilky v Evropě, a celkově ten evropský trh, kdy kombinujeme kompetence vlastně SKH, kdy já s nadsázkou říkám, oni umí to, co je v podvozku, a my umíme tu kasli nahoře, takže se krásně doplňujeme, ale samozřejmě zvažujeme různé akvizice tady z tohohle pohledu a samozřejmě i jako Promet Group samostatně 100% máme pár věcí na obzoru, které by mohly být velmi zajímavé pro nás.
1: A to tady v České republice nebo spíš v zahraničí?
0: Koukali jsme i na Českou republiku, ale momentálně se bavíme o několika příbězích, které jsou zahraniční.
1: A je to Evropa nebo se chcete posunout třeba víc do Asie?
0: Je to Evropa.
1: Jak jsem říkala, tak metalurgie, výroba vagónů, kde máte také podíl, logistika, to nejsou zrovna odvětví, kde by se to hemžilo ženami. Vy se třeba zaměřujete na co, nebo co je vám nejbližší ve firmě, čemu se nejvíc věnujete?
0: Přiznám se, že mi se líbí z každého toho našeho oboru něco. Nejsem teda bohužel odborník úplně ve všem, proto mám jako skvělý tým kolem sebe, který považuji, že je dneska opravdu kvalitní. Bych to neměla říkat, aby mi někdo jako na ně nezamířil, ale ta pochvala mi určitě patří a vlastně i ta cena, kvůli které tady vlastně dneska jsem, tak patří více vlastně tomu kolektivu než mě, protože je to jejich práce hodně. A já bych řekla, já jsem začínala od metalurgie, takže tam je vlastně zpracování materiálu, to je velmi, velmi zajímavý obor, který my dneska vlastně strategicky držíme, ale dneska je pro nás největší strojírenství. Každý ten obor má něco svého a musím se přiznat i jedna věc, mám ráda namíchané kolektivy a my, pro nás je to vlastně taková statistika, že my máme opravdu mnoho žen v různých pozicích, i na těch nejvyšších, takže to pro nás vlastně není ani novinka.
1: Může vám to ocenění žena průmyslu letošního roku podle vás třeba otevřít dveře někam v biznisu, nebo to berete spíš jako i ocenění třeba za tu vaši odvahu řešit tu situaci v Tatře s Michalem Strnadem, dravým podnikatelem a tak dále?
0: Beru to spíš jako opravdu odměnu a pro celé vlastně to naše činění, protože my jsme za ty vlastně 3 roky, kdy a potom 2 roky, kdy já jsem ve funkci, tak ten náš tým Prometí udělal spoustu práce, takže spíš tímto směrem. A to, co nám přineslo vlastně ty kontakty, které jsou opravdu použitelné pro nás, tak byla ta cesta. Ne toliko to ocenění, to je spíš ta odměna.
1: Říká Denisa Materová, žena průmyslu roku 2026 a majitelka firmy Promet Group. Děkuji a nashledanou. A já posluchače pozvu ještě k dalšímu rozhovoru v 15.20. Tady budu mluvit s ředitelem nové vládní agentury Czech Business Rudolfem Klepáčkem.

Fotbalista Lionel Messi se rozloučil s reprezentační kariérou těmito slovy. Přísahám, že bych tu nejradši hrál navždy. A Messiho uslyšíte v Radiožurnálu za pár minut.

0: Na stadionu v Buenos Aires pro 85 tisíc diváků skončil jeden z největších příběhů fotbalové historie. Světový šampion a osminásobný držitel zlatého míče Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací tím, že na dva góly přihrál a dal penaltu. Dojatý kapitán si nakonec vzal mikrofon.
1: Přísahám, že bych tu hrál nejradši navždy. Nosit dres Argentiny, to je to nejkrásnější, co vás může potkat. Je těžké cokoliv říct, cítím tolik emocí, myšlenek. Myslím na tátu, který letos odešel. Splnili jsme si sen, můj i celé země, a stali jsme se znovu mistry světa. A na posledním šampionátu jsme byli tak blízko dalšímu titulu. Připomínal dojatý Lionel Messi výhru Argentiny ve finále mistrovství světa 2022 v Kataru. Jeho americká země tehdy získala titul po 36 letech.
2: Teď má světový pohár nad hlavou, konfety létají z pódia.
1: A Argentinci letos sahali po obhajobě. V semifinále mistrovství světa vyřadili Anglii po obratu v závěru. Z 0-1 na 2-1 oba góly nachystal Lionel Messi.
3: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten hranici 16 centruje, do 16 gól! Lautaro Martinez otáčí skóre!
1: Ve finále pak Argentina podlehla Španělsku a brala stříbro. Ale letitý mimořádný reprezentační přínos už Messi mu nikdo nevezme. 208 startů, 126 gólů, nejlepší střelec Argentiny a k tomu zmíněný titul světových šampionů.
4: Jsme neskutečně vděční, že nám dopřál tu možnost být po jeho boku. I proto mi tekly slzy. Bude to smutné, že už ho v reprezentaci neuvidíme. Zanechává neuvěřitelný odkaz.
1: Popisoval trenér argentinského národního týmu Lionel Scaloni výjimečnost dlouholetého kapitána týmu. Sám Lionel Messi se s argentinskými fanoušky rozloučil i v oficiálním videu na sociálních sítích.
5: Nastal ten moment. Odcházím s klidem, dal jsem do toho všechno. Tento dres byl mým snem, mou pýchou a mým životem. Děkuji, že jste mě tolik milovali.
6: Gracias por quererme tanto. Gracias
5: a la vida. Budete mi chybět.
6: Lo voy a extrañar.
1: Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Až tohleto svinstvo skončí, tak si tě vezmu. Chceš?
2: Poslali ho i s rodičima do Mauthausenu.
3: Byly věci, které nešly říct.
4: Kde je moje dítě?
3: Sama víš, jak se ke mně chovala.
5: Dvoudílný film na motivy románu Kateřiny Tučkové.
6: Babi!
7: Proč mě nemáš ráda?
3: Mluv sakra, já to snesu.
5: Gerta Schnirch.
8: Kolik těl je masový hrob, pane?
5: Premiéra v neděli večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Radiožurnál je 14 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
10: Hlukové limity zůstávají bez změn, rozhodl ústavní soud. Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinská města, včetně Kyjeva. Hokejista Tomáš Hertl pomohl Vegas k výhře v NHL 4 body. Kolona popojíždí na dálnici D10 u Brandýsa nad Labem směrem do Prahy. A bude oblačno až polojasno, teploty až 23 stupňů.
5: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
10: Hlukové limity v Česku se nemění. Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů, kteří chtěli vládní nařízení zrušit. Poukazovali na to, že ho vláda od roku 2011 několikrát upravila. Limity se zvýšily a tím se ochrana lidí před hlukem snižovala. Podle ústavního soudu jsou pravidla v souladu se zákonem i ústavním pořádkem, vysvětluje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
11: Na druhé straně si musí být vláda vědoma těch nových vědeckých poznatků a přístupů, které již hovoří o důsledku negativním vysokého hluku. To znamená, že vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
10: Navrhovatelé rozhodnutí respektují. Rusko v noci masivně útočilo na ukrajinská města. Vystřelilo přes 70 raket různých typů a vyslalo více než 100 bojových dronů. Přímé zásahy hlásí z 18 ukrajinských lokalit. Například v Černihivské oblasti zemřelo 14 lidí.
12: Záchranáři doteď pátrají v troskách pětipodlažního bytového domu v Prilukách po obětech ruského raketového útoku. Výbuch zastihl obyvatele domu ve spánku a poškodil budovy v celé ulici. Dvě oběti hlásí úřady v Kyjevě. V tamním Darnickém obvodu se pyrotechnici pokoušejí zneškodnit balistickou střelu, která sice dopadla, ale neexplodovala. Dva lidé zahynuli a 7 bylo zraněno ve městě Kremenčuk v Poltavské oblasti. Velké škody v jednom z podniků zaznamenali v Dnipru. V Záporoží Rusko pokračuje v útocích na mosty přes řeku Dněpr. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
10: Ukrajina v odvetě v noci zasáhla 2 ropná zařízení a 3 výcviková vojenská střediska v Rusku. Jako první v Česku testuje Pražská záchranná služba posádku se zdravotníkem a lékařem z urgentního příjmu vybrané nemocnice. Opatření má usnadnit a zrychlit ošetření pacientů. Do testování se zapojí 11 lékařů z nemocnice Bulovka, vysvětluje náměstek ředitele zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy Zdeněk Křivánek.
13: Objekt P+R, což znamená Park and Ride, je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra městskou hromadnou dopravou. Bylo domluveno s městskou částí Praha 11, že je tady k dispozici 100 parkovacích míst pro rezidenty.
14: Sport. Hokejista Tomáš Hertl je nejproduktivnějším Čechem v úvodu nového ročníku NHL. Vegas pomohl 2 góly a 2 asistencemi k výhře 6-2 na ledě Seattlu. Český útočník se 2x prosadil v přesilovce z předbrankového prostoru a byl rád, že mu vyšla spolupráce s kapitánem týmu Markem Stonem.
15: Mark Stone mi posílá hodně přihrávek před branku, hlavně v přesilovkách. Už před zápasem jsem mu říkal, že tentokrát už neminu. Jsem rád, že jsem byl na správném místě a vyšlo to. Doufám, že budeme hrát tak dobře i dál. Tohle byl asi náš nejlepší zápas v sezóně.
14: Další útočník Jiří Kulich přispěl Buffalo k vítězství nad Minnesota 3-2 v prodloužení a brankář Karel Vejmelka vychytal výhru Utahu 5-3 v New Jersey. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová se na světovém šampionátu popere v odpoledním programu o bronz, čeká jí Maďarka Krizová.
5: Z
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D10 u Brandýsa a kolony na Trojce u Benešova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Starou Boleslav. Na 10. kilometru u Brandýsa je zúžení do jednoho pruhu a fronta od 14. kilometru zabere asi 35 minut. Možná objížďka přes město, přes Brandýs vyjde na stejno, i ta je ucpaná. Na D1 se zdržíte za Prahou směrem do Brna. Před omezením u Šmejkalky kolona aktuálně od 13. kilometru a je to asi na 25 minut. Na D1 fronty i ve směru z Brna do Prahy popojíždějí u Koberovic. Je tam omezení na 75. kilometru a je to na 10 minut. Ještě jedna kolona na D1 popojíždí před Ostravou. Na kilometru 344 se projíždí omezením ve směru na Ostravu. Tam vypadl náklad z kamionu. Zdržíte se opět asi 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice dlouhé kolony čekejte mezi Benešovem a Bystřicí. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky. Teď se projíždí Kyvadlově, fronty jsou tam v obou směrech asi na půl hodiny. A v Praze se začíná rozjíždět kolona na jižní spojce před Barandovským mostem. Přímo na mostě překážela nehoda, teď odtáhli poslední auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Odpoledne je oblačné až polojasné, postupně čekáme od jeho západu ještě ubývání oblačnosti až na skoro jasno a teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
16: Dobré odpoledne. Objev oceněný letošní Nobelovou cenou za chemii vysvětluje, proč je biochemie levoruká. My vám to za chvíli také vysvětlíme.

0: Nobelovu cenu za chemii si letos rozdělí dva vědci, kteří objasnili, proč je chemie v živých organismech levoruká. Jejich jména oznámila tajemnice Švédské královské akademie věd Ellen Monsová.
1: Nobelpreis in Chemie til Henri Gagan och Kenzo Suai.
0: A s podrobnostmi právě k tomuto ocenění je ve studiu i náš vědecký reportér Martin Srb. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den. Francouz Henri Gagan a Japonec Kenzo Suai zkoumali molekuly, které můžou mít dvě varianty, zrcadlově převrácené, asi jako levá a pravá ruka. Stejné složení a přece se liší. Třeba aromatická látka karvon, jedna verze je zodpovědná za vůni máty, druhá za vůni kmínu. A nebo další příklad je mezi léky. Novrat a Darvon jsou vtipně nazvané, je to stejné slovo napsané pospátku. Ale jeden z nich je lék na kašel a druhý je lék na bolest.
0: Které látky v živých organismech jsou tedy zásadně levoruké?
2: Jsou to ty základní stavební kameny, aminokyseliny a bílkoviny. A vědce už dávno zajímalo, kde a jak to vzniklo.
0: A co konkrétně tedy objevili letošní laureáti?
2: Henri Gagan konkrétně před 40 lety asi zjistil, že některé chemické reakce jsou jakoby snadnější pro leváky a jiné zase snadnější pro praváky. Tedy, že někdy ty dvě varianty nereagují stejně ochotně. No a Kenzo Suai vymyslel chemickou reakci, kde se levorukost posilovala takovým řetězovým efektem. Na začátku toho pokusu měl skoro symetrické suroviny, jenom žádná celá 0,0 nic se tam převažovala doleva. Jenomže po několika málo opakováních té reakce mu vznikly prakticky samé levoruké molekuly. A tenhle experiment se mu povedl asi před 30 lety, ovšem do dneška chemiky fascinuje, jak při vyhlašování cen poznamenal Peter Somfaj z Nobelova výboru pro chemii.
3: Probably the coolest experiment in organic chemistry.
2: Podle něj to byl možná úplně nejúžasnější experiment v organické chemii.
0: No a tím se tedy vysvětluje, proč jsou základy života levoruké?
2: Ano, pravděpodobně to bylo tak, že kdysi při tvoření života tam nejspíš byla nějaká malá nerovnoměrnost, nějaká ta levoruká molekula navíc. Ta se ale chemickými reakcemi zmnohonásobila, až poměrně brzy ty levoruké převládly a pravoruké úplně zmizely.
0: Takže s trochou nadsázky řekneme, že je to v základu trochu na levačku.
2: Možná.
0: Letošní Nobelovu cenu za chemii představil Martin Srb z naší vědecké redakce a zítra už se dozvíme, kdo dostane ocenění za literaturu.
2: Martin, to ovšem už nebude vědecká otázka.
0: Ale určitě to bude
2: určitě velmi zajímavé. Určitě se to dozvíme. Naslyšenou.

0: Vysílání odpoledního radiožurnálu už za chvíli zamíříme k Husinecké přehradě v jižních Čechách, která dnes úplně vyschne. Za jak dlouho to bude, to řekne přímo z místa náš reportér. Zůstaňte s námi.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Sucho v Česku pokračuje a dnes úplně vyschne Husinecká nádrž na Prachaticku. Kvůli dlouhému suchu do ní přitéká méně vody, než z ní odtéká. A co to tedy znamená pro přehradu a její okolí? Přímo na místě je náš reportér Lubomír Smatana. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Ty nám to určitě popíšeš, jak vypadá vyschlá Husinecká přehrada.
1: No tak na první pohled to je docela děsivý pohled, 7 metrů pod stálou hladinou. Sice ještě v přehradě nějaká voda vidět je, ale ty břehy samozřejmě jsou obnažené. Na druhou stranu to je takový vlastně zvláštní pohled, kdy tohle to ještě lidé nevidí. Čili tu schromažďují zvědavci, teď se dokonce ozval takový amplion, z ničeho nic, nikdo ho nevidí. A je tady amplion a říká, nepřibližujte se k řece, protože porušujete ten vstup do chráněné, jak se správně říká, do chráněného
0: území.
1: Vodního zdroje. Mm-hmm. Tak to jsem ani nečekal, takovýto příkaz. Jinak tedy ta voda dneska přitéká asi 220 litrů za sekundu a odtéká dvojnásobek, ale během několika hodin dojde ke stavu, kterému říkají vodohospodáři, kdy dojde k hladině stálého nadržení a v tu chvíli už vodohospodáři začnou vypouštět jenom tolik vody, kolik do přehrady přiteče. To je ten poslední stav, ten nejkrizovější. To znamená, že v Blanici, která potom teče dál do Husince, tak bude o těch 200 litrů za vteřinou méně vody.
0: Takže jak teď tedy budou postupovat vodohospodáři?
1: No tohleto, co udělají, to je asi jediné, co mohou udělat, čili na tu otázku se dá říci, budou to sledovat, budou to kontrolovat a budou stejně asi jako my čekat, až naprší a neuschne, protože nic jiného dělat nemohou. Oni zkrátka mohou regulovat ten přítok a odtok, to je těch 220 litrů a také se může stát, že, nebo nevím, jestli se může stát, to jsem si vlastně nezjišťoval, zdali může přitékat ještě méně vody než těch 220 litrů za vteřinu, ale v každém případě, a slyšně se na to ptají, tady ti zvědavci, co procházejí, tak se o tom baví a říkají, jak to asi bude dlouho trvat, než se ta voda do té přehrady dostane, protože jsou tady znalci, co si pamatují, když ta hráz při potopách přetékala.
0: Lubomíre, jak se tohle všechno dotýká lidí v okolí, kteří potřebují vodu? Má tohle na ně nějaký vliv?
1: Asi ne, protože jsem se ptal v Husinci a oni říkají, že mají vody dostatek i ve studnách. Tady vlastně Husinec, Prachatice, tak používají vodní nebo pitnou vodu z přehrady Římov na Malši, to znamená dole pod Českými Budějovicemi, odtud dostávají vodu, čili bezprostředně se to jich asi nedotkne, ale když se sníží ten odtok Blanice, tak možná potom tam budou mít méně vody třeba zahrádkáři, ale to už nedokážu dohlédnout, co to může znamenat, když se změní těch 400 litrů za sekundu na 200 litrů za sekundu.
0: Náš reportér Lubomír Smatana je tedy konkrétně u těch obnažených břehů Husinecké přehrady, tak Lubomíre, pozor na ochranné pásmo a snad brzy naprší a neuschne.
1: Slyším to tady, naprší a neuschne. Děkuji, příjemný den.
0: Teď je 14 hodin 22 minut a vy nás posloucháte dál ve vysílání Radiožurnálu. O půl třetí vás čekají další aktuální zprávy.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ruská média sice píší, že mladá žena na Sibiři podlehla plicnímu moru, ale mluvčí Kremlu vyzval, aby se lidé nevěnovali různým pověstem a spekulacím. Platí závěr Světové zdravotnické organizace, že míra ohrožení v Rusku je nízká? Vladimír Kroc se zeptá epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je půl třetí. Zprávy a Tereza Tomášková.
1: Maximální povolená cena nafty zítra klesne. Litr budou čerpací stanice moct prodávat na nejvýš za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléře méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu zůstane zítra stejný jako dnes. 46 korun a 7 haléřů. Ministerstvo určuje maximální ceny každý den, zatím do konce měsíce. Lidé mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb, ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby úřady průkaz nevydávají. Slovinsko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků, informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovinsko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. V Praze 4 je nová tramvajová zastávka Hodkovičky mezi Černým koněm a Belárií. Tramvaje tam začnou zastavovat asi za půl hodiny. Stavba dvou nástupišť vyšla na 30 milionů korun. Dělníci práce zahájili v červnu. Zastávka by měla být na znamení. Týkat se bude všech spojů, které jezdí na trase mezi Centrem a Modřany. Sport. Argentinský fotbalista Lionel Messi nastoupil naposledy v dresu národního týmu. V přátelském utkání v Buenos Aires proti Beninu byl při výhře 3-0 u všech branek. Na dvě nahrál a jednu sám vstřelil.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Ucpaná D10 u Brandýsa a kolony u Benešova. Na dálnici D10 ve směru z Turnova do Prahy postojíte přes půl hodiny v koloně u Brandýsa nad Labem. Na 10. kilometru je zúžení a jede to pomalu od 14. kilometru. Pozor, ucpaná je tam i objížďka přes město po silnici 610. Na D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. pojedete zhruba 25 minut. Na D1 větší kolony popojíždějí taky před Ostravou. Na kilometru 344 se projíždí omezením a ve směru do Ostravy na konci omezení vypadl náklad z kamionu. Zdržíte se okolo 15 minut. Pozor, nevyplatí se to objíždět přes Klimkovice, je tam kolona. U Brna je ucpaná dálnice D52 výjezd směr Pohořelice. V Rajhradu nehoda a stojí to až na dálnici, zastavíte u Modřic. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště odtahují před Cholupickým tunelem kamion po nehodě. Projíždí se teď pouze levým pruhem a je tam fronta od sjezdu na Vestec. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice půlhodinové kolony popojíždějí mezi Benešovem a Bystřicí. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky a zdržíte se tam v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojediněle déšť nebo přehánky, odpoledne a večer od západu přibývání srážek a teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Skánělovou.
0: Krásné odpoledne přeji. Budeme mluvit o nové sezóně atletky Lourdes Glorie Manuel. Jaké má plány, řekne vám tom sama za čtvrt hodiny.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi. We'll be right back.

0: Protesty na francouzských středních školách jsou dnes menší než včera. I tak se ale do blokád zapojili studenti z více než 500 škol. Na zítra navíc kvůli špatným podmínkám ve školství chystají další rozsáhlou celostátní mobilizaci. Ve spojení už jsme s naším zpravodajem ve Francii Marcelem Faltisem. Přeji dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Nakolik dnes tedy utichly protesty v Paříži?
1: Těch zapojených škol je opravdu méně, rozdíl je ale v tom, že protestují třeba studenti některých univerzit. Já jsem teď před Sciences Po, Institutem politických věd v Paříži, kde před několika desítkami minut policie protest rozehnala. Teď už tu postává jenom pár studentů a jsou tu policejní auta. Na zdech domů tu jsou třeba nápisy s sprejem přirovnávající protesty k 68. roku, kdy Francie zažívala taky vlnu studentských nepokojů. Když jsem se bavil s nějakými studenty, tak mi říkali, že protestují zejména v solidaritě se studenty z pařížských předměstí. Sciences Po je jedna z nejprestižnějších univerzit v Paříži a je to bohatá instituce, takže se tu studenti nepotýkají s takovými problémy, jako třeba právě ti na pařížských předměstí. Ráno jsem ale byl v Saint-Denis na předměstí a tam jsem se bavil se studenty tamní univerzity a ty mi třeba říkali, že mají přeplněné učebny, že v létě je v nich horko, nefunguje tam klimatizace, v zimě se netopí, takže ti si třeba studovali, stěžovali na materiální problémy.
0: Marceli, co chystají studenti na další dny?
1: Přestože to vypadá, že dnes ty protesty utichly, tak na zítra plánují rozsáhlý protest v centru Paříže. Zapojit by se opět mělo zase několik stovek středních škol po celé Francii. V úterý ty protesty byly tak rozsáhlé, že se do nich zapojilo několik stovek tisíc lidí. Takže můžeme očekávat, že podobně rozsáhlé budou ty protesty i zítra. Navíc by je měly podpořit i odbory a připojit by se taky měli někteří učitelé.
0: Tak to byl Marcel Faltis. My jsme ve spojení také s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou, protože protestovat začali i studenti v Belgii. Zdeňko, hezké odpoledne.
2: Hezký den.
0: Proč tedy protestují studenti v Belgii? Jaké ty důvody jsou, nebo jsou spíš stejné jako ve Francii?
2: Je to dost podobné. Ty protesty jsou reakcí na balíček škrtů ve školství, který v červnu přijal parlament regionální Valonsko-Bruselské federace a který se tedy týká škol, kde je hlavním vyučovacím jazykem francouzština. Učitelům přibyly vyučovací hodiny, aniž by stouply jejich mzdy, zpřísnila se pravidla pro nemocenské a také se omezily některé podpůrné programy, jako jsou různé školní exkurze nebo stravování zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin. Kvůli tomu tento týden protestují třeba studenti bruselské střední školy Athénée Charles Janssens v srdci Bruselu. A mezi nimi je i studentka Iba.
3: Škola je čím dál víc elitářská, i když by neměla. Chtějí, abychom u průběžných zkoušek dosahovali alespoň 60%, ale nedávají nám na to do školství prostředky. Existuje mnoho lidí, kteří si nemohou dovolit soukromé doučování. Učitelé mají méně času na to, aby nám dávali lekce navíc zdarma. Znevýhodňuje chudé studenty.
2: No a ty změny, proti kterým studenti protestují, tak ty se týkají i univerzit, kde zase výrazně stouplo školné.
0: Jakou podobu mají belgické demonstrace? Musela také zasahovat

0: policie?
1: Tady v Bruselu jsou ty demonstrace poklidné, například u té zmiňované školy Athénée Charles Janssens. Studenti už od pondělí blokují vchod, ale vše probíhá v klidu. Na místě hrají na kytaru a tráví tam čas i se svými učiteli. Ti mluvili o tom, že jsou na děti pyšní, že protestují takto mírumilovně. Ovšem jiná situace byla v úterý v belgickém Lutychu. Tam ty protesty byly celkem násilné. Studenti mimo jiné házeli kameny a zapálili autobusovou zastávku. Takže policie musela nasadit slzný plyn a také přes 100 lidí, respektive 100 studentů zatkla.
0: Naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Zdeňko, děkujeme ti a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Je 14.46, posloucháte Radiožurnál, teď také aktuální Zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z dálnice D1. Komplikuje se příjezd do Ostravy směrem z Prahy. Na kilometru 344 v omezení u Klimkovic vypadl náklad z kamionu. Je to velká elektrocentrála. Dálnice pro osobní auta a dodávky neprůjezdná, odklání je na Klimkovice. A v Klimkovicích se tvoří kolony. Kamiony zatím pokračují po dálnici směrem na Ostravu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak to byly no name. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel se neustále vylepšovala. Talentovaná běžkyně chce v příští sezóně ještě zlepšit hlavně sílu, rychlost a odhad tempa. Juniorská mistryně světa z roku 2024 letos absolvovala první kompletní seniorskou sezónu. V ní se stala halovou mistryní světa a v létě si vylepšila osobní rekord.
1: Já musím říct, že ta sezona už byla docela delší, než jsem byla zvykla doposud, ale myslím si, že když to rozkousku vlastně na tu halovou a venkovní sezonu, tak ta halová sezona se povedla dokonce i víc, než bychom čekali.
2: Hodnotila Manuel uplynulou sezonu. V ní získala například zlato na halovém mistrovství světa v polské Toruni. Nedařilo se jí naopak na evropském šampionátu v britském Birminghamu, kde doběhla těsně pod stupni vítězů.
1: Ty podmínky byly skvělé v té Toruni, tak naopak v Birminghamu jsem trochu měla pocit, že jdou všichni proti mně, ale myslím si, že je fajn si zkusit nějaký takovýhle závod a určitě si do příště vezmu nějaký cenný zkušenosti, u kterých jsme se shodli s trenérem.
2: Manuel mluvila i o tom, že v Birminghamu jí nesedlo počasí. Při závodění má totiž ráda vyšší teploty.
1: Mně se naopak běhá strašně dobře, když je fakt jako kolem třeba 30 stupňů, což bylo poznat v té Paříži, kdy se mi povedl zaběhnout ten osobní rekord.
2: Největší prostor pro posun vidí Manuel v tréninku. Zlepšit by totiž chtěla i svoje načasování, takzvaný timing. Zjistila totiž, že když trefí první dvoustovku, bývají z toho rychlé časy.
1: I na tréninku, když nám dávají nějaký target runs, což znamená, že vlastně dostaneme nějaký čas, za který musíme ten úsek uběhnout a nesmí to být ani pomalej, ani rychlej, tak s tím docela dost bojuju a mám tam v tom docela obrovské rozdíly.
2: Celkově ale Lourdes Gloria Manuel hodnotí svůj první rok ve velké atletice pozitivně. Teď si bude ještě chvíli užívat odpočinek a 19. října zahájí přípravu ve skupině švýcarského kouče Lorena Muliho. V nadcházející sezóně pak plánuje závodit jak v hale, tak i venku. Zúčastní se třeba taky halového mistrovství Evropy ve Valencii nebo venkovního mistrovství světa v Pekingu. Veronika Šlajzová, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ruská média sice píší, že mladá žena na Sibiři podlehla plicnímu moru, ale mluvčí Kremlu vyzval, aby se lidé nevěnovali různým pověstem a spekulacím. Platí závěr Světové zdravotnické organizace, že míra ohrožení v Rusku je nízká? Vladimír Kroc se zeptá epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.
0: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
0: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Budiš světlo na design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Ve Špindlerově Mlýně těsně před volbami výrazně přibylo nově přihlášených obyvatel. Víc než půl tuny drog zabavila policie v soukromém letadle v Laosu. Judistka Renata Zachová bude na mistrovství světa bojovat o bronz. Dálnice D1 je po nehodě u Klimkovic směrem do Ostravy neprůjezdná a zítra bude oblačno až zataženo, od západu s deštěm a teploty do 23 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Ve Špindlerově Mlýně jen krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb, zvažuje podání trestního oznámení.
4: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
5: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
4: Je tady spoustu zájmů a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
5: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
2: Rekordní zásilku drog zadrželi úřady v Laosu. Na mezinárodním letišti ve známém turistickém letovisku Luang Prabang zabránili v odletu soukromému letadlu, jehož posádka se chystala opustit zemi s nákladem 520 kg metamfetaminu. Z prvních výslechů zadržené posádky vyplývá, že cílovou destinací měla být filipínská metropole Manila.
6: Soukromý tryskáč přiletěl do Laosu z Malajzie bez nákladu, pouze se dvěma piloty a jedním pasažérem na palubě. Ve chvíli, kdy k němu na letištní ploše přijeli dodávky a začali na palubu nakládat 23 velkých pytlů, zasáhla policie. Zadržela také část letištního personálu, protože je v podezření, že se na celé operaci přímo podílel. Dohromady jde o 13 lidí. Laos je jednou z nejdůležitějších destinací v jihovýchodní Asii, odkud proudí drogy do velkých asijských měst. Ale jednorázové odhalení takhle velkého objemu je podle laoské policie zcela výjimečné. Z Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Na pražském Opatově budou moct od zítřka řidiči využít nový parkovací dům. Je v něm 500 míst pro auta, včetně dobíjecích stanic pro elektromobily. Stavební práce za víc než 660 milionů korun trvaly od loňského května. Pokračuje Jan Dvořák, vedoucí oddělení správy parkovacích objektů z technické správy komunikací.
7: Objekt P plus R, což znamená Park and Ride, je určen pro návštěvníky Prahy, tak aby přijíždějící řidiči přijeli do garáží, zaparkovali tady auto, ponechali ho zde a pokračovali dále do centra. Městskou hromadnou dopravou. Bylo domluveno s městskou částí Praha 11, že je tady k dispozici 100 parkovacích míst pro rezidenty.
8: Sport. Judistka Renata Zachová zabojuje na světovém šampionátu o bronz. Dvojnásobná mistryně Evropy se dostala do souboje o medaili přes opravu. Předtím musela absolvovat další 4 duely. Nahuštěný program popsala Radiožurnálu Sport.
9: Je to super pocit, když jsme šli vlastně teď od ty opravy, tak jsem říkala trenérovi, že to jde jak na běžícím pásu. Nechci, aby jsme vychladli, jsem ale ráda, že se povedlo. A já chci bojovat pořád o tu medaili a pořád je ta šance.
8: Kolem 16. hodiny nastoupí Zachová v Baku v boji o bronz proti Maďarce Krizové. Radiožurnál Sport nabídne přímý přenos. Fotbalový trenér Mikel Arteta podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2030. 44-letý Španěl v minulé sezóně dovedl londýnský tým k prvnímu titulu v Premier League po 22 letech. Do Arsenalu přišel v prosinci 2019 bez předchozích zkušeností s rolí hlavního kouče a v současnosti je nejdéle sloužícím trenérem v nejvyšší anglické soutěži.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D1 u Klimkovic a ucpaná Vídeňská v Brně. Dálnice D1 je ve směru z Brna do Ostravy u Klimkovic pro osobní auta neprůjezdná. Na kilometru 344 v omezení vypadl náklad z kamionu. Policisté auta odklánějí na Klimkovice, kamiony zatím můžou jet dál. Před odklonem z dálnice a taky na objížďce přes Klimkovice se tvoří dlouhé kolony. Doporučujeme si už na Studénku. Pozor na Ostravsku, dlouhá kolona taky na dálnici D56 na výjezdu z Ostravy směr Frýdek-Místek. U Hrabůvky je zúžení a zdržíte se 25 minut. Zpět na dálnici D1. Kolona po pojíždí za Prahou směrem do Brna. Od 13. kilometru až k omezení u Šmejkalky pojedete asi půl hodiny. Na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště čekejte kolony před Cholupickým tunelem. Odtahují tam kamion po nehodě, projíždí se pouze levým pruhem. Fronta od sjezdu na Vestec zabere 20 minut. Dálnice D52 je ucpaná na výjezdu z Brna směr Pohořelice. Od dálnice D1 kolona až k nehodě ve sjezdu na Rajhrad a je to asi na půl hodiny. Ještě silnice 3 z Prahy do Tábora za Benešovem na křižovatce na Neveklov. Omezení a kolony v obou směrech až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojedinělé déšť nebo přehánky, odpoledne a večer od západu přibývání srážek a teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak až 23 stupňů a na jižní Moravě i 25. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Zdravím vás, dobré odpoledne. Při ruském raketovém útoku v Černihivské oblasti Ukrajiny zahynulo 14 lidí, další umřeli v Kyjevě a Kremenčuku. Takže o bilanci ruských útoků a také o tom, jestli včas varovali ukrajinské úřady a jak zafungovala obrana, bude mluvit náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Ještě jednou vás zdravím a přeji dobré odpoledne.
3: Odpolední radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.

0: V den narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina provedlo Rusko jeden z největších kombinovaných útoků na Ukrajinu za poslední dobu. Použilo 70 raket různých typů a přes 150 útočných dronů. Údery se neobešly bez obětí. My už jsme se v Radiožurnálu spojili s naším stálým zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. Martine, dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jaká je tedy aktuální bilance ruských úderů?
1: Bohužel je vyšší než to, co si uváděla před chvilkou. Vzrostl počet obětí toho šíleného útoku na Prilouky v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny. Těch mrtvých už je 16, mezi nimi jsou 4 děti, 55 zraněných, z toho 7 dětí oznámila policie. Rusko útočilo tedy vším, kromě jaderných zbraní, vším, co mělo k dispozici, nejenom tedy na tuto oblast, toto město, ale také na Kyjev. Tam jsou 2 mrtví, celkem tedy 19 po celé Ukrajině. Hlavními směry útoku byl právě tedy tento sever Ukrajiny, Kyjev, dále Dnipro, Poltavská oblast a další.
0: Jak velení armády vyhodnotilo efektivitu ukrajinské obrany, Martine?
1: Ta efektivita nebyla špatná na to, co tedy všechno na Ukrajinu letělo. Já to zmíním konkrétně, stručně. Byly to balistické rakety Iskander, severokorejské rakety KN-23, S-400, velmi obávané střely Zircon, nebo Zircon, jak to Rusové nazývají, Onyx, 39 raket s plochou dráhou letu se podařilo sestřelit, 5 balistických raket, protivzdušná obrana také zlikvidovala, rovněž i 117 různých typů nepilotovaných letounů, z toho asi 38 až 40 bylo těch velmi nebezpečných letících vysokou rychlostí s proudovým reaktivním pohonem a další typy útočných dronů. Bohužel tedy ty dopady byly zaznamenány na 18 místech na Ukrajině, některá už jsem zmínil před chvilkou.
0: Varovali ukrajinské úřady před tak silným útokem? Měli prostě lidé čas se schovat?
1: Ano, osobně prezident Volodymyr Zelenský dvakrát předevčírem a ještě včera večer v tom svém pravidelném večerním projevu upozorňoval, že je velice aktuální ta ruská hrozba, že má zprávy z rozvědek ukrajinských a zřejmě i od západních spojenců, kteří také monitorují to, co se v Rusku děje v tom vojenském smyslu, že tedy Rusko se chystá k opravdu velkému úderu. V Kyjevě si to lidé vzali k srdci a zaplnili opět stanice metra a bohužel jinde takové možnosti nemají a proto třeba ten obytný dům v Prilukách, to byla pětipatrová, pětipodlažní normální obytná budova, tak zasáhla raketa, lidé spali a ve spánku tam prostě zahynuli a tam ještě ty práce záchranné nebo spíš pátrací operace záchranářů stále ještě pokračuje, takže ta čísla z úvodu možná ještě nejsou konečná, bohužel.
0: Říká Martin Dorazín, náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Děkujeme, Martine. Naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Ještě připomínám neprůjezdnou D1 před Ostravou ve směru z Prahy u Klimkovic. Policie tam odklání dopravu a vy v 15:30 uslyšíte další aktuality z naší zelené vlny. Teď už je pravidelný čas našeho biznisu a my ho tentokrát odvysíláme z Brna, kde máme na mezinárodním strojírenském veletrhu své mobilní studio Stříbrný Airstream. A je v něm naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Českému průmyslu se letos oproti předchozím rokům daří. Podle odhadů analytiků by si mohl do konce roku udržet zhruba 2% růst a velký podíl na to má tradičně vše, co je spojeno s výrobou aut a na tomhle odvětví je právě také hodně navázané strojírenství. A jak je na tom právě strojírenství a co pro něj může udělat stát? Na to se tady na mezinárodním strojírenském veletrhu teď zeptám Rudolfa Klepáčka, ředitele nové vládní agentury Czech Business, která vznikla 1. srpna spojením původních agentur Czech Trade, Czech Invest a Czech Tourism. Jazykolam. Dobrý den, pane Klepáčku.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Jak je v české ekonomice důležité strojírenství, třeba i z pohledu pro nás klíčového exportu?
2: Já se na to podívám z dvou pohledů. Jednak z pohledu exportu a jednak z pohledu podílu na přidané hodnotě, což má možná ještě významnější ukazatel. Z pohledu exportu je strojírenství je zhruba na 11% exportu. Já teda vyčleňuji automotiv jako speciální část toho strojírenství, ale z pohledu přidané hodnoty jsme někde na 29% tvorby přidané hodnoty v rámci našeho hospodářství, což je významný podíl. A když to srovnám s průměrem EU, tak to je třeba 19%. Takže z tohohle pohledu, a my víme, že Česká republika jsme tradiční ve strojírenství zemí, takže ano, ten význam je.
1: A pořád si to udržujeme zjevně.
2: Ano, pořád si to udržujeme, jenom ono se potýká teďka strojírenství s nějakými problémy. Je to například to, že se čím dál tím víc prosazují asijské stroje. Čínské určitě, jiné asijské. Ono Asie i Čína, Korea určitě, Japonsko určitě, ale dnes i Čína, ona má svůj vlastní vývoj a výzkum. Nejen v automotiv, ale i v oblasti strojů. Pořád nedosahuje v některých oblastech té kvality, jako naše obráběcí stroje a frézky a všechny tyhle typy strojů, ale už to není jenom o kopírování evropských výrobků. Už jde svou vlastní cestou.
1: Vlastník a má také obrovskou podporu státu, mimochodem.
2: To je pravda.
1: Což je samozřejmě pro naše firmy nepříjemná věc. No, každopádně tady na veletrhu vidíme, že se tady skloňuje ve velkém potřeba zapojovat víc robotů, mimochodem právě z té Číny, protože to je nejrozšířenější asi produkce robotů a také využívat AI a vůbec všechny moderní technologie. Ano. Jak na tom v téhle oblasti jsme, když to porovnáte třeba i ze zahraničím, kde působí část vaší agentury?
2: Já začnu čísly, která si myslím, že dost vypoví. Když se podíváme u nás, tak máme zhruba, myslím, 216 robotů na 10 000 pracovníků. V Německu je to kolem 450 robotů na 10 000 pracovníků, ale když se podíváme do Koreje, tak je to skoro 1300 robotů na 10 000 pracovníků.
1: Takže můžeme shrnout, že jsme na tom špatně.
2: Já nechci říct vyloženě špatně, ale to prostě nějaký proces, kterým teď to strojírenství prochází. A my si uvědomujeme, že potřebujeme třeba v současné době, za loňský rok jsme byli nějakým 9. největším trhem tady v Evropě v zavádění těch nových robotů. Ono to bylo asi přes 2300 nebo takové nějaké číslo nových robotizací v České republice. Ale zkrátka a dobře, za tou Asií v tomhle pořád jako pokulháváme. A dobře to shrnuje i statistika posledního roku, protože Evropa to tempo růstu té robotizace trochu zpomalila, když to Asie ho ještě zrychlila.
1: A tam takže ty nůžky se rozvírají.
2: Přesně tak, tam se nám můžou rozevřít ty nůžky.
1: Už jsem tady na to narazila, že Čína je známá tím, že stát tam hodně vlastně investuje právě tady do té oblasti. Jakou podporu můžou získat české podniky od státu i třeba od vaší agentury Czech Business?
2: My se snažíme nejen ve strojírenství obecně pomáhat těm firmám hledat zahraniční partnery, protože většinou strojírenství je o B2B. Není to o tom úplně jako koncovém konzumerovi, zákazníkovi. Ten koncový zákazník je nějaká firma. Strojírenství, když se budeme dívat tady na veletrh, tak hodně dodává pro automotiv. Takže kde se třeba strojírenství v posledním roce nebo více letech začíná dařit, jsou Spojené státy, kde my máme poměrně silné zastoupení zahraničních kanceláří a kde dokážeme pomoct vyhledat partnery nebo třeba i pomoct hledat, ono potřebujete i sklady, vy potřebujete i servis, hlavně třeba když dovážíte obráběcí stroje, tak nestačí ho tam vyvést, musíte k tomu nabídnout i tu službu. To znamená, když se vám něco pokazí, tak jsme na místě schopni vám to pomoct opravit, získat součástky a na ty součástky nesmíte čekat dost dlouho. Takže to znamená to skladové...
1: A čím to je, že zrovna Spojené státy? Je to
2: k tomu se chci dostat právě.
1: Ochranářskou politikou?
2: Je to tou ochranářskou politikou, protože tam se strašně těžko třeba Číně teď prodávat. Prakticky je to nemožné. Takže je to trochu o tom, že tam není ta čínská konkurence, která není kvalitnější, ale je levnější. To si nebudeme nalhávat. Čína prostě i v obrávěcích strojích je levnější. Nicméně Amerika se proti Číně velmi brání, ale nemá zatím vybudovaný svůj vlastní strojírenský výrobní trh.
1: No a ta podpora státu spočívá v čem?
2: No, že my dokážeme najít, najít prostory, partnery, podmínky pro ten vstup na trhu i se založením pobočky. Většinou ty české firmy tam zakládají pobočky. Tak s tím vším my pomáháme, s tím celým balíkem, jak na ten trh vstoupit, jak tam působit. A samozřejmě je to i nějaká vizibilita v rámci marketingu. V rámci strojírenství pravidelně se účastníme strojírenského veletrhu v Chicagu například, aby tam ty české firmy byly vidět. A ta velká americká země strašně oceňuje a dívá se na nás hezky, jak takhle malá země si dokáže udržet tak vysoké know-how v takhle specializované oblasti, jako je strojírenství.
1: Tak to je hezké, že se na nás dívá hezky. Jak my se díváme na podporu startupů jako z hlediska agentury Czech Business, protože to je také velké téma, samozřejmě i tady na veletrhu. Startupy čekají na svůj nový startupový zákon, vy budete mít na starosti jako agentura jeho implementaci. Tak co se dá čekat v téhleté oblasti, jaké projekty inovační vás zaujali v poslední době?
2: Nejdřív startupový zákon. Ano, jsme připraveni implementovat jako agentura. Zhruba by tam ta legislativa měla naběhnout v příštím roce a od poloviny roku už by mělo jít to řízení pro certifikaci startupů. Ale tím to tady teďka nechci rozvádět. Ptáte se na to, co tady na veletrhu například, nebo co v poslední době nás zaujalo, tak pokud se pohybujete někde kolem veletrhu a chtěli byste ho navštívit, tak i tady máme startupové firmy. Je to například Visioncraft, který využívá AI pro řízení dopravy, nebo například Trial Robotics, a to souvisí s tou robotizací ve strojírenství například, a to je doprava krabic, výrobků, součástek v rámci továren, ať už drony nebo roboty po zemi, tak to je firma, která se dokázala prosadit, a jako agentura tu pořádáme i takzvaný pitch pro startupy, kde máme pět nových startupů, které budou představovat svoje technologie, a naši konzultanti si pak budou moci vybírat nebo spolupracovat s nimi a doporučovat nějaké trhy a další postup, nějaký business plán s nimi vyvíjet. Takže ano, jsme i tady na veletrhu aktivní.
1: To všechno říká Rudolf Klepáček, který vede vládní agenturu Czech Business. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
2: Taky děkuji moc krát. Mějte se hezky. Naschledanou.

0: Ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze mají novou výstavu. Uslyšíte o ní za chvíli ve zprávách Radiožurnálu.
1: Užijte si s Radiožurnálem nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy. Zažijte jedinečnou atmosféru 136. Velké Pardubické se Slavia pojišťovnou. Podpořte své favority z české dostihové špičky i ze zahraničí. V neděli 11. října na dostihovém závodišti v Pardubicích. Více na webu závodištěpardubice.cz. Mediálním partnerem dostihového dne je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 15:30. Zprávy a Tereza Tomášková.
2: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 20 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 14 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už víc než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Pravidla pro hlukové limity v Česku zůstávají beze změn. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení vládního nařízení, který připravila skupina senátorů. Tvrdí, že se povolená hranice pro hlukové limity postupně zvyšuje a stát tak méně chrání zdraví lidí. Naposledy se limity vládním nařízením měnily v roce 2023. Ústavní soud zamítl návrh už podruhé. Před 2 lety to bylo hlavně kvůli formalitám. Olomoučtí policisté dopadli 3 cizince podezřelé z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem z celého Česka. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem anebo při nákupu plastových výrobků. Mužům hrozí až 8 let vězení. Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadu pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října. Bylo jí 64 let. Sport. Ester Ledecká vstoupí do lyžařské sezóny s novými trenéry. Jsou to Rakušané, Pichler a Glázer. Trojnásobná olympijská vítězka oznámila některé změny už v dubnu, kdy v jejím týmu skončili trenéři Tomáš Bank a Ital Gamper. Snowboardovým koučem Ledecké zůstává Američan Reiter.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D10 u Mladé Boleslavy a zavřená D1 před Ostravou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov, teď komplikace v Mladé Boleslavi. Za sjezdem na Jičín na kilometru 44 nehoda, zatím blíže nespecifikovaná, ale dost výrazně překáží a tvoří se kolony. Uvolněte uličku pro hasiče. Dálnice D1 je na příjezdu do Ostravy z Prahy stále zavřená. Na kilometru 344 v omezení u Klimkovic vypadl náklad z kamionu. Teď to uklízejí, za chvilku bude dálnice opět průjezdná. Teď ještě dopravu odklánějí na Klimkovice a zdržíte se v kolonách asi 30 minut. Na D1 kolony taky za Prahou, směr Brno, je to fronta před Šmejkalkou, mostem na 24. kilometru. Podle našeho zpravodaje popojíždí od 13. kilometru a kamionem pojedete pomaleji.
5: Pro kamiony hodinu osobní auta, ty si myslím, že to mají tak na 30 minut.
4: U Brna je ucpaný výjezd po vídeňské dálnici D52 směr Mikulov. Od dálnice D1 až k nehodě ve sjezdu na Rajhrad pojedete asi 30 minut. A připomínáme ucpanou silnici 3 z Prahy do Tábora u Benešova. Na křižovatce na Neveklov omezení postojíte až 30 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, v západní polovině Čech ojediněle déšť nebo přehánky, odpoledne a večer od západu přibývání srážek a teploty na západě a na severu 16 až 20 stupňů, jinak až 23, na jižní Moravě i 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
0: K Krásné odpoledne. V Radiožurnálu už od včerejška posloucháte novinky ze strojírenského veletrhu v Brně. My jsme tam zaparkovali naše mobilní vysílací studio a zítra z něj uslyšíte i odpolední vysílání. Poznáte další představované novinky. Začínáme zítra ve 13 hodin.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Podle předsedy britské vlády nastal čas, aby se země vrátila zpět do Evropské unie. Jak si Andy Burnham takový návrat představuje a co na to říkají obyvatelé Velké Británie, právě o tom budeme mluvit v následujícím vysílání odpoledního radiožurnálu. Tak zůstaňte s námi a poslouchejte. Teď David Koller.

0: 59% Britů by podpořilo návrat Spojeného království do Evropské unie. Vyplývá to z průzkumu agentury YouGov. Ten vyšel týden poté, co plán opětovného připojení Británie k Evropské unii nastínil britský premiér Andy Burnham. Ve studiu už je Jaromír Marek z naší zahraniční redakce, který dlouhodobě sleduje dění ve Velké Británii. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Britský premiér promluvil o možnosti návratu země do Evropské unie na stranické konferenci před týdnem. Téma od té doby doslova zaplnilo celý veřejný prostor. Jak si Andy Burnham představuje ten návrat?
1: No tak ten mechanismus by měl být zhruba takový, jaký byl odchod, to znamená referendum, ale není to ještě jaksi úplně na stole, je to otevření debaty, ale vypadá to tak, že laboristická strana opravdu s tímto půjde do těch příštích

0: voleb a bude mít ve svém programu referendum a tam potom občané Británie rozhodnou.
1: Jaké reakce ten plán dosud vyvolal, a to jak v Británii, tak také v zahraničí?
0: No tak zmínila si to číslo, 59% oslovené veřejnosti v tom průzkumu, která by si přála, aby opravdu se Británie do Evropské unie vrátila. Samozřejmě nepřejí si to některé politické strany, jako třeba konzervativci nebo strana Reform UK Nigela Farage. A pokud jde o ty reakce v zahraničí, tak ty jsou samozřejmě v rámci Evropské unie zahraničí veskrze pozitivní, přivítali to lídři ať už Unie, tak jednotlivých zemí, s tím, že například prezident Macron mluví o tom, že pokud by se Británie vrátila do Evropské unie, tak už by neplatili ty výjimky, které si kdysi vyjednala, které platily v době, když tam byla před tím rokem 2016, respektive 2020, ale musela by tam být oběma nohama.
1: Proč by se podle britského premiéra měla země vracet do Evropské unie?
0: Budu velmi stručný, ty důvody, kromě těch geopolitických, jsou pragmatické zcela. Ono letos je to 10 let, co bylo referendum o Brexitu, a vlastně ze všech možných analýz vyplývá, že zkrátka pro britskou ekonomiku zejména to nebyl dobrý krok. Třeba z Bank of England, ale i další instituce spočetly, že HDP Británie, tedy hrubý domácí produkt, je o 6 až 8% menší, než kdyby Británie z Evropské unie neodešla.
1: Jaromír Marek dnes tedy přinesl velké britské téma. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Judista David Klamert ukončí na světovém šampionátu svou kariéru. Jak se chystá na svůj poslední závod, jsme se vydali zjistit za ním do hotelu, kde bydlí. Vy o tom také za chvíli uslyšíte v odpoledním Radiožurnálu.

0: Je 15.50, pojďme aktuálně na silnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z dálnice D1. Na D1 za Prahou směrem do Brna hoří motorka. Na 13. kilometru na začátku kolony před Šmejkalkou hoří motocykl na krajnici, je celý v plamenech. Zatím se kolem projíždí, na místo už ale jedou hasiči a zřejmě na chvíli zastaví provoz směrem do Brna. Ještě jednou D1 z Prahy směrem do Brna na 13. kilometru hoří zřejmě to motocykl. Uvolněte uličku pro hasiče. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zítra zakončí kariéru jedna ze stálic českého juda David Klamert. Naposledy se na profesionální úrovni postaví na tatami na světovém šampionátu v Baku. Během kariéry startoval na šampionátech celkem 10x a 2x na olympijských hrách. Jak se připravuje na poslední zápasy, se na hotelový pokoj za Davidem Klamertem a jeho trenérem Marcelem Frenštátským vydal zjistit reportér Petr Kadeřábek.
3: Dobrého dne. Zdravím. Marcel už chystá zřejmě taktiku na posledních 5 zápasů Davida Klamrta v kariéře. David se usmívá, sedí tady v křesle, v dobré náladě zatím.
4: Jo, zatím se cítím skvěle, teda za půl hodiny půjdu si oblíct hazovací oblek a ladit poslední tréninky, poslední kila, tak ten úsměv mi trošku opadne, ale... Jak vždycky říkáme, sranda musí být, i kdyby na chleba nebylo, takže se toho držíme.
3: Já tady musím říct, pánové, že když jsem vešel do pokoje, jak jsem si úplně nepřipadal jako na judistickém pokoji. Je tady celkem uklizeno, je tady vonavo. To je tím, že spíte spolu teď, Marceli?
5: No já si myslím, že my to tak máme nastavené. David uklízí a...
3: A Marcel Frenštátský to pozoruje z postele.
5: Přesně.
3: Jak jste nachystáni na ten poslední turnaj společný v profesionální kariéře?
5: Nachystání jinak než obvykle. Nešlapali jsme tak do toho, jak je u Davida zvykem, ale byl to účel. Byl to účel, ať se spíš psychicky připraví, ať si to užije. A když se vrátím k losu, tak jako na ten los se dá dívat ze dvou stran. Na jednu stranu jako hrůza, když si podíváte, a i když hned přejde přes první kolo, což věřím, že přejde, tak tam na něho čeká zase Macedo. Další jako hodně silný kousek a výborný judista. Ale na druhou stranu, a to jsem hned Davidovi psal, když vlastně hned po losování, že jak si lépe ukončit kariéru, než prostě se s těma klukama všema na závěr potkat. Jako no. Ať si tady všechny ty kluky, kteří celý život ho trápili, tak asi to s nima naposledy už je.
3: Já tady přejdu zase přes půl pokoje k Davidovi. Ten poslouchal dobře Marcela. Je tohle ten plán. Usmívat se, porazit 5 soupeřů a prostě pak odjet s medailí.
4: Na jednu stranu je to moje poslední šance udělat výsledek, takže to mě samozřejmě uvnitř trošku tíží, ale nechci se tím svazovat. Chci prostě maximální výkon a ať to dopadne, jak to dopadne, tak být sám ze sebou spokojený, což doteď jsem vždycky byl, tak věřím, že si to nepokazí na posledním turnaji.
3: Říká David Klamrt před svým posledním startem profesionální kariéry, během které to dopracoval třeba na start na 2 olympijských hrách z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Poznáváte? Už 20 let stačí pár tónů a vy hned víte, že to bude tanec. Stardance se vrací na televizní obrazovky. 10 večerů plných elegance, emocí a skvělé zábavy. Držíme vám místo v první řadě. Stardance, když hvězdy tančí. Od 10. října na jedničce a v iVysílání.
2: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
3: Radiožurnál je 16 hodin. Tereza Tomášková a zprávy. Policista z ochranné služby nebyl důsledný v ochraně ministra zahraničí Petra Macinky při jeho rozhovoru s maskovaným aktivistou. Europoslanci vyzývají k větší obraně evropských zájmů při jednání s Čínou. Judistka Renata Zachová nastupuje do boje o bronz na mistrovství světa. Požár motorky komplikuje dopravu na dálnici D1 za Prahou směrem do Brna. A zítra bude oblačno až zataženo, od západu s deštěm a teploty do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Policista z ochranné služby nebyl dostatečně důsledný v ochraně ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů při jeho rozhovoru s maskovaným aktivistou. Serveru i rozhlas to po prověrce postupu ochranky řekl ředitel ochranné služby policie Jan Konýř. Podle něj měl policista před rozhovorem ověřit totožnost moderátora v masce.
4: Náš ochránce, aby věděl, koho tam teda před sebou má. Výsledkem nebude žádné kázeňské řešení toho policisty, protože on nepochybil ve smyslu interních aktů řízení.
3: Macinka v srpnu při příchodu na rozhovor pro aktivistickou skupinu Detektivní parta nenechal předem prohlédnout studio. Jeho ochranka čekala ve vedlejší místnosti. Ve studiu byly přitom umístěné atrapy zbraní a výbušnin. Evropská unie by podle Evropského parlamentu měla víc chránit své zájmy ve vztazích s Čínou. Vyplývá to z dokumentu, který dnes schválili europoslanci. 27 se podle nich také musí snažit vyrovnat vzájemný obchodní deficit.
5: Sama Ursula von der Leyen ve svém projevu uvedla, že máme deficit s Čínou 1 miliardu euro denně. Tak si myslím, že jako to je opravdu na pořadu dne.
6: Říká europoslankyně Klára Dostálová z hnutí ANO, která návrh podpořila. Podle dokumentu musí Evropská unie zajistit, že nebude na Číně závislá tak, aby to Peking mohl využít proti ní. Europoslanci přitom hrozby vidí například v oblastech, jako je elektronika, mikročipy nebo syrové materiály. Unie ale podle Ondřeje Koláře dál povede s Pekingem dialog.
7: Říkáme, že Čína je partner, ale není to spojenec a je potřeba se mít na pozoru a rozhodně si od ní nenechat vyslíbit.
6: Dokument upozorňuje také na porušování lidských práv v Číně a požaduje propuštění politických vězňů. Ze Štrasburku Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení, vysvětluje předseda asociace a generální ředitel ČSOB stavební spořitelny Martin Vašek.
8: Je to opravdu produkt, který je široce ukotven. Klienti v 87% respondentů vlastně říkají, že prostředky, které si spoří nebo by si spořili, kdyby si ho uzavřeli, tak by byly použity na financování bytových potřeb.
3: Průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. V minulosti byla dvojnásobná. Snížila se předloni jako součást vládního úsporného balíku.
9: Sport. Judistka Renata Zachová nastoupila do zápasu o bronzovou medaili na mistrovství světa. Její souboj s Maďarkou Krizovou sleduje v Baku Petr Kadeřábek.
10: 3:04 odebrány ze souboje. O bronzovou medaili zatím je stav vyrovnaný. Zachová hodila na Vazary i na Juko, stejně tak jako Maďarka Krizová. Zatím tedy stav vyrovnaný v boji o bronz. Přímý přenos vysílá Radiožurnálu Sport. Z Baku Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
3: A my...
9: Česká fotbalová reprezentace klesla v žebříčku reprezentací Mezinárodní fotbalové federace FIFA o 3 příčky na 51. místo. Po 4 porážkách v Lize národů figuruje národní tým v pořadí nejníž od září 2017. Mimo elitní 50 se propadl teprve po druhé v samostatné historii. Na prvním místě dál zůstávají mistři světa Španělé.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 za Prahou a nehoda na dálnici D10 v Mladé Boleslavi. Na D1 se komplikuje situace za Prahou směrem do Brna. Na 12,5 kilometru shořela motorka. Na místě pracují hasiči a projíždí se ze tří teď pouze jedním levým pruhem. Kolona od Pražského okruhu tak výrazně zpomalila. Fronty čekejte pak i dál směrem do Brna před omezením u Šmejkalky. Zdržíte se dalších asi 20 minut. Na Pražském okruhu postojíte v koloně mezi D1 a Plzeňskou dálnicí, a to v obou směrech. Delší je fronta ve směru z D1 na letiště a musí regulovat vjezdy do tunelu a zpoždění pro osobní auta je okolo 20 minut. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov čekejte půlhodinovou kolonu u Mladé Boleslavy. Na kilometru 44 za sjezdem na Jičín dvě auta po nehodě blokují jeden pruh, brzdí se u sjezdu na Bezděčín na 40. kilometru. A na silnici 3 z Prahy na České Budějovice popojíždějí kolony mezi Benešovem a Bystřicí. Na křižovatce na Neveklov opravují vozovku a projíždí se Kivadlově. Zdržíte se až půl hodiny obousměrně. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude oblačno až zataženo, podstupně od západu s deštěm nebo přeháňkami a teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Hankou Schánělovou.
13: Dobré odpoledne vám přeji. Za chvíli zamíříme na jih Izraele. Lidé si tam dnes připomínají oběti masakru Hamásu před 3 lety. Méně než měsíc do izraelských parlamentních voleb jsou některé vzpomínkové akce také politickou demonstrací za odpovědnost politiků. A tak za chvíli vyspovídáme naši zpravodajku.
11: Odpolední radiožurnál.
14: Odpolední radiožurnál.

0: Celkem 1163 bílých siluet na černém plátně za zabité lidi a 251 žlutých za unesená rukojmí připomínají dnes na pláži v Tel Avivu masakr Hamásu před 3 lety. Palestinské teroristické hnutí Hamás o útoku prohlašuje, že to byl projev hrdinství a národní solidarity. Izraelská válka, kterou útok spustil, v Gaze za 3 roky zničila velkou část budov a několikrát přesídlila zhruba 2,5 milionu Palestinců. Mnoho civilistů tam zahynulo. My už jsme ve spojení s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Zdravím tě do Izraele. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty ses, Jano, přesunula z Tel Avivu do města Sderot nedaleko pásma Gazy. Co se tam událo před 3 lety a jak to je na místě patrné dnes?
1: Sderot je největší město, které ozbrojenci Hamásu při útoku 7. října před 3 lety v Izraeli napadly. Má přes 30 tisíc obyvatel a Hamás tady zabil přes 50 lidí. Navíc pak to město bylo zhruba 5,5 roku celé evakuované. Teď se ale naopak rozrůstá. Viděla jsem tu nové byty a potkala jsem třeba i lidi, kteří se sem přestěhovali teprve před několika měsící. Bojovalo se tady především o místní policejní stanici a teď jsem na místě, je tady památník, je to 18 vysokých hranolů s nápisy Story. Teď jsem přijela taky větší skupina mladých Izraelců, kteří navštěvují více míst spojených s masakrem Hamásu tady na jihu Izraele. Večer bude ještě setkání se svědectvími rodin obětí a přeživších na velké křižovatce u města, na které teroristé stříleli do aut, ve kterých byli lidi prchající z dalších napadených míst.
0: Loni touhle dobou Izraelci ještě čekali na návrat zbylých rukojmí a Palestinci v Gaze na příměří v bojích. Jaká témata teď nejvíc ovlivňují letošní výročí?
1: Tak pro Izraelce a i pro Palestince je to zřejmě otázka toho, jak dopadnou parlamentní volby. Ty izraelské budou za 20 dnů a já jsem dnes v Tel Avivu mluvila s lidmi, kteří chtějí v Izraeli změnu vlády a vyšetřování toho, co vedlo k tomu, že Izrael útoku Hamásu nezabránil. Palestinci mají jít volit na konci listopadu, ale jak to bude v reálu, je nejisté. Otázka je, jestli ta povolební konstelace uvolní tu situaci a přijde nějaké odzbrojení Hamásu a stahování izraelské armády, nebo naopak v Izraeli třeba dostanou další prostor politici, kteří volají po odsunech lidí z Gazy. Za rok od příměří gazanské ministerstvo zdravotnictví hlásí 14 lidí zabitých izraelskou armádou za předchozí 2 roky války. Ty údaje, které OSN považuje za spolehlivé, mluví o 74 tisících obětí. Izraelská armáda teď fyzicky ovládá 2/3 území pásma Gazy a podle aktuálních snímků třeba na Google Maps je to území v podstatě srovnané se zemí mnoho těch budov zničených, takže i tady ta nejbližší obydlí lidí v Gaze se od Sderotu ještě vzdálila a co jsem tady od některých místních slyšela, bylo, že je vlastně moc ta situace v Gaze nezajímá.
0: Jana Karasová, naše blízkovýchodní zpravodajka, je dnes tedy ve městě Sderot. Děkujeme, Jano, a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: turned to dust all that I adored.
1: Z trochu nadsázky se dá říct, že kolem Ester Ledecké nezůstala vločka na vločce. Lyžařka a snowboardistka obměnila před novou sezónou tým, materiál a trochu i program. Ostatně sama vám to řekne za chvíli v odpoledním radiožurnálu. I put 3-4 shots of whiskey, I danced around till I was dizzy. I

0: Lyžařská snowboardistka Ester Ledecká má pro lyžařské závody nového trenéra. Je to zkušený Rakušan, jmenuje se Karl-Heinz Pichler a naposledy dosahoval velkých úspěchů s německým týmem. K Ledecké tak přichází muž, který je povahou výrazně jiný, než býval Tomáš Bank. Bývalé svěřenkyně Pichlera o něm říkali, že je velmi přísný.
1: Já jsem to upřímně zaslechla a hrozně mě to překvapilo. Nevím, možná já si mám jinou zkušenost s bývalýma trenérama a možná jako ve finále já jsem na sebe tak moc přísná, že stejně i Charlie, i ten přísný Charlie mě musí brzdit.
2: Ester Ledecká si na něj rychle zvykla. Pichlerovi se v lyžařských kruzích dlouhodobě říká Charlie, údajně velmi přísný Charlie.
3: That's what I've heard from them as well. Yeah, I was also a bit surprised.
2: Pichler se tomu usmívá, prý to o sobě také slyšel.
3: I said okay. But with the results, then I thank you that you call me like this, you know.
2: Ale na druhou stranu, když měl německý tým pod jeho vedením takové výsledky, tak prý ať to o něm klidně říkají. Vždyť pomohlo Weidlové Winklemanové k výhrám ve světovém poháru a Eichrové k celkovému druhému místu v seriálu. A navzdory pověsti je Ledecká ráda, že jí dal její sponzor Pichlera k dispozici. I když to znamená, že se tím až na jednu výjimku úplně obměnil tým lidí kolem ní.
1: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy, kdy se vlastně obrodí celý ten tým s tím, že mám prostě i novýho servisáka na snowboard, takže těch lidí kolem mě, který jsem vlastně do té doby neznali, ale najednou s nimi spolupracuju a musíme být tak jako jeden tým, jedna rodina, tak je to obrovská změna, ale já mám to štěstí, řekla bych štěstí, ale i taky jsem si ty lidi kolem sebe podle toho vybírala, aby to nebyly jenom dobrý trenéři a servisáci a fyzioterapeuti, ale aby to byly taky kvalitní lidi, se kterými se dá trávit čas a se kterými se za tu sezónu nepozabím.
2: Říká Ester Ledecká, která tvrdí, že navzdory novým lyžím by chtěla více závodit na snowboardu.
1: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se cítila komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale... Ano, hoď, mě poznajte.
2: Snowboard možná v jejím programu získává významnou roli, protože letos na něm chce jet znovu na mistrovství světa, které navíc dobře sedí do programu lyžařských závodů. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 16 hodin a 30 minut. Připravili jsme zprávy.
1: Za vytírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný, oba bývalí manažeři vinu odmítají. Hlukové limity v Česku zůstávají bez změny. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři namítali, že opakované změny pravidel a zvyšování limitů vedly ke stále nižší ochraně zdraví. Soud ale rozhodl, že nařízení je v souladu s ústavním pořádkem i se zákonem. Kvůli bojům v Jemenu opustilo domovy už přes 200 tisíc lidí, uvádí to Mezinárodní organizace pro migraci. Počet vysídlených tak od poloviny září stoupl o 120 tisíc. Migrační krize přichází po obnově ozbrojeného konfliktu mezi vládními jednotkami a povstaleckým hnutím Husíů. Šéfka organizace pro migraci v Ženevě vyzvala k navýšení finanční pomoci. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dnes zahájí novou sezonu. Koncert v Pražském obecním domě věnuje Vltavské filharmonii, která má být jeho budoucím sídlem. Model nové budovy si budou moct zájemci prohlédnout v Riegerově sálu. Během koncertu zazní díla Beethovena a Brahmse. Solistkou večera je houslová virtuózka z Kyrgyzstánu Alena Baeva. Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala bronzovou medaili na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v nastaveném čase zápasu o bronz Maďarku Anu Krizovou. Pro dvojnásobnou mistryni Evropy Zachovou je to první medaile ze světových šampionátů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D10 v Mladé Boleslavi a kolony na D1 za Prahou. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov se zdržíte u Mladé Boleslavi asi půl hodiny v koloně. Po pojíždí před nehodou na kilometru 44 za sjezdem na Jičín se srazilo několik aut. Do kolony se dojíždí na 40. kilometru. Na dálnici D1 čekejte kolony za Prahou směrem do Brna. První část kolony od Průhonic až na kilometru 12,5 tam schořila motorka. Hasiči před chvilkou odjeli, blokovaná teď už je pouze krajnice. Kolona se rozjíždí a přesouvá před omezením u Šmejkalky. Celkově úsek od Průhonic ke Šmejkalce pojedete asi 40 minut. Kolony hlásíte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Zdržíte se jak ve směru od letiště, tak i z D1 okolo 20 minut. V Praze teď vůbec silná odpolední špička, kolony na obvyklých místech jsou dlouhé. Na silnici 3 z Prahy do Tábora a Budějovic popojíždí kolona za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov opravují vozovku, jede se Kyvadlově. Zpoždění v obou směrech je tam asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo na západě Čech, ojediněle s deštěm, odpoledne bude od západu srážek přibývat, teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Pokračujeme v 16 hodin 34 minuty a pěkné odpoledne vám přejeme a teď po zprávách pouštíme Tomáše Kluse.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Některé věci používáme každý den a málo kdy přemýšlíme nad tím, proč vypadají právě takhle. Židle, na které sedíme, nebo lampa, kterou máme nad hlavou. Jak by mohly i tyto produkty

0: Je tak trochu jako vzduch. Design, ten je všude kolem nás, jen si to často neuvědomujeme. Od vodovodních kohoutků přes postele a lampy až po oblečení. Jak můžou vypadat nová řešení starých problémů, teď ukazuje pražský festival Design Blok, který se právě dnes otevřel veřejnosti na jednom z míst ve Veletržním paláci. Je taky Martin Hrnčíř z kulturní redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne z Národní galerie. Děkuji.
0: Hlavním tématem letošního ročníku je světlo. Jak si s tím designéři poradili?
1: Tak třeba populární autor Maxim Velčovský vytvořil pro malou dvoranu Veletržního paláce obrovský stůl, má zhruba 20 metrů na délku a zajímavé je na něm to, že se postupně svažuje a rozšiřuje. Já teď sedím na černé židli zhruba uprostřed a na jedné straně tak vidím, jak sedí třeba studenti se svačinou na barových stoličkách, to je teda ta vyšší část, a na druhé straně pak sedí skrčení rodiče u svých dětí, nad námi tu od stropu vlají bílé netkané závěsy, do kterých se právě opírá světlo z reflektorů. K vidění je tu také ale jinak mnoho designových lamp nebo lustrů, které si tu prohlížely dnes hlavně středoškolské skupiny. Ty obcházely stánky menších a větších tuzemských designových studií i tady v patře. Tam vedle sebe našli třeba kout s kachlovými kamny a o pár kroků dál pak inovativní řešení a odlučnění kanceláří a domů. Každou chvíli tu procházely stovky, teď už jsou to tedy desítky návštěvníků, kteří výtvory samozřejmě komentovali někdy méně více emotivně a pak mířili třeba na další část akce, a to do Průmyslového paláce nebo na Pražský hrad.
0: Na letošním design bloku vystavuje taky nadační fond Českého rozhlasu Světluška. Jak tento projekt akci rozsvítil?
1: Ve velké dvoraně v rohu, což je tedy teď přesně naproti mě, postavili designéři dílno na světlo, tedy to je ten název, jde o několikametrový zcela zatemnělý tunel, ve kterém rostou v uvozovkách po obou stranách lampičky s kulatou žárovkou na konci. Když se jí dotknete, tak se rozsvítí, zakývají se a pak pomalu zhasnou. Jak mi popsal i jeden z autorů návrhu, Roman Mareš.
2: Připomíná to hodně tu Světlušku, jde to rychle vyrobit, je to jednoduchá levná věc. A udělat v sérii vlastně 2000 kusů lampiček, které jsou vlastně ručně dělaný, je vlastně docela náročný.

0: že jsme šli po vlastně jednoduchým tvaru. Jo? V tom pingpongovém míčku je vlastně čip na míru, který symbolizuje tu světlušku, takže vlastně vy, jaký vlastně pohladíte tu lampičku, tak ona vlastně svítí nějakých 30 vteřin a pak pomalu vlastně zhasíná a vy zase musíte aktivovat dál.
1: Lampičky si mohou návštěvníci koupit, když vylezou ze samotného tunelu, visí tedy na jeho stěně a zakoupením tak podpoří i rozhlasový nadační fond. Symbolickou světlušku si můžete odnést domů, anebo ji právě s pomocí nevidomé mistrně nebo mistra dílny pod mě v tunelu si také postavit. A to až do konce design bloku 11. října.
2: Pražský festival Design Block začal a my jsme měli informace od Martina Hrnčíře z kulturní redakce. Díky za ně.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Ve Spojených státech vznikl nový mediální gigant, pod jednu střechu se dostala dvě hollywoodská studia i dvě velké americké zpravodajské stanice. Co by to mohlo znamenat pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak odpovědi budeme mít od Jany Cíglerové, naší washingtonské zpravodajky, hned jak dospívá Rag & Bone Man.

0: me.
1: Ve Spojených státech vznikl nový mediální obor. Rodina blízká Donaldu Trumpovi ovládla filmová studia, streamovací služby, zpravodajské stanice CNN a CBS. Kritici se obávají o nezávislost zpravodajství, Hollywood se bojí propouštění a menšího počtu filmů. Co spojení znamená pro diváky i pro americká média, už řekneme s washingtonskou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Noví majitelé, rodina Ellisonových, mají blízko k prezidentu Donaldu Trumpovi. Jak moc a jakou roli to v tom obchodu hraje?
2: Firmu vede David Ellison, to je syn, je mu 43 let a je to syn Larryho Ellisona, jednoho z nejbohatších lidí na světě. A Larry Ellison je ten, kdo patří k Trumpovým spojencům, sponzorům a oni jsou si ještě pane blízko i doslova, protože Ellison přestěhoval svoje hlavní bydliště na Floridu asi 20 minut od Trumpova sídla Mar-a-Lago. Nutno říct, bez Trumpova souhlasu by ke schválení takhle velkého obchodu nedošlo a v den, kdy byl obchod schválený, jeho syn David, ten nový majitel CNN a nový majitel CBS, uspořádal ve Washingtonu večeři na Trumpovu počest, ale to je jen jeden z mnoha případů, kdy si obě strany vyšly buď finančně nebo vlivově vstříc.
1: Pod jednou střechou jsou teď dvě velká filmová studia, Paramount a Warner, ale taky zpravodajské stanice CNN a CBS. Co ještě ovládá a čeho se kritici sloučení obávají?
2: Firma vlastní ještě streamovací služby HBO Max a Paramount Plus. Z těch pěti velkých tradičních hollywoodských studií po tom sloučení zbývají už jen čtyři. To vyděsilo tisíce herců, režisérů, scénáristů, mezi nimi třeba Jane Fondová nebo Mark Ruffalo, a oni napsali otevřený dopis, že se obávají propouštění, že se obávají menšího počtu filmů, vyšších cen. Takže ten David Ellison, ten nový majitel, slíbil, že 5 let budou uvádět do kin 30 až 32 filmů ročně a v opačném případě zaplatí pokutu.
1: Trump CNN dlouhodobě nazývá fake news. Jak to teď se stanicí bude?
2: Právě o CNN se lidé nebo kritici báli nejvíc. Je to nejdůležitější americká zpravodajská stanice, spolu s BBC bych řekla i nejdůležitější světová zpravodajská stanice. A kritici připomínají, co se vlastně dělo ze CBS s tou druhou zpravodajskou televizní stanicí. Poté, co ji převzali Ellisonovi, skončila show Trumpova kritika a komika Stephena Colbera. Firma vyrovnala žalobu s Donaldem Trumpem, byť samotní právníci té firmy říkali, že ta žaloba je vlastně vyhratelná snadno a že není potřeba se vypořádávat s prezidentem. Nicméně nové vedení zatím sází na stabilitu, na udržení toho, co CNN je, dále ji povede, to bylo důležité, Mark Thompson, dosavadní šéf, je to uznávaný šéf-redaktor a i před zaměstnanci vystoupil ten David Ellison a ujistil je, že žurnalistika je pro něj klíčová.
1: Washingtonská zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová. Díky a pěkný den.
2: Hezký den.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ruská média sice píší, že mladá žena na Sibiři podlehla plicnímu moru, ale mluvčí Kremlu vyzval, aby se lidé nevěnovali různým pověstem a spekulacím. Platí závěr Světové zdravotnické organizace, že míra ohrožení v Rusku je nízká? Vladimír Kroc se zeptá epidemiologa a bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly.
0: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
2: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
0: Dnes po 17. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Yeah.

0: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s Událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
4: Radiožurnál je 17 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
5: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Skupina ČES prodává Slovensku podíl ve firmě, která chystá novou elektrárnu. Judistka Renata Zachová má první medaili z mistrovství světa. V Baku vybojovala bronz. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov brzdí provoz nehoda v Mladé Boleslavi. A zítra bude oblačno až zataženo postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami většinou do 23 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
7: Pokud budeme technologii pět let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
5: Skupina ČES podepsala smlouvu o prodeji svého 49% podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu na Slovensku. Dostane za něj 189 milionů eur, tedy asi 4,6 miliardy korun. Zbytek společnosti už vlastní slovenský stát. Po dokončení prodeje tak převezme celou firmu i dosavadní přípravy nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.
8: Odkup podílu je podle premiéra Fica důležitý pro další postup celého projektu.
9: Můžeme disponovat všetkými dokumentami, povoleniami a cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohunic.
8: Slovenská opozice rozhodnutí kritizuje. Premiér Fico podle ní vytěsnil ČES, aby o investici mohl rozhodovat sám. To předseda vlády odmítá. Pro stavbu elektrárny počítá s americkou firmou Westinghouse. Její výběr bez otevřené soutěže s dalšími dodavateli ale opozice zpochybňuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionu korun. Poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračuje Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
10: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
5: Mužům ve věku 29, 33 a 37 let hrozí až 8 let vězení.
11: Sport. Judistka Renata Zachová vybojovala bronz na mistrovství světa v Baku. Ve váhové kategorii do 63 kg porazila v zápase o medaili Maďarku Krizovou. Po dvou evropských titulech je to pro 26-letou Češku první světová medaile. Basketbalisté Slavie NBK přivítají za necelou hodinu na úvod Ligy mistrů v Pardubicích Albu Berlín. Oba vzájemné duely v minulé sezóně ovládli bundesligoví mistři a favority jsou i tentokrát, pokračuje bývalý reprezentant a křídelník Slavie Jaromír Bohačík.
12: Můžeme čekat vlastně ten samý styl basketbalu jako loni, je to velice intenzivní. Oni se snaží jako opravdu ovládnout tempo hry a hlavně v obraně, takže pokud budeme dostatečně odolní jak psychicky, tak fyzicky v těchto ohledech a nenecháme si to ujet, tak si myslím, že to může být pěkný vyrovnaný zápas.
11: Duel Slavie NBK s Albou Berlín odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Bělotína a ucpaná trojka u Benešova. Na D1 ve směru z Brna do Ostravy čekejte kolony za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 317,5 najelo osobní auto do dopravního značení. Projíždí se pomalu jedním pruhem a zdržíte se asi 10 minut. Na D1 vázne provoz taky na průjezdu Brnem směrem na Prahu. Od stavby u D2 až na 190. kilometr pojedete asi 15 minut v koloně. D1 je ucpaná i za Prahou směr Brno. Od 11. kilometru až k omezení u Šmejkalky na 24. Těch 13 kilometrů pojedete asi půl hodiny. Naopak rozjíždějí se kolony na D10 ve směru z Prahy na Turnov v Mladé Boleslavi. Nehoda na kilometru 44 je pryč, jak vydržte, nesjíždějte. V Praze silná odpolední špička, kolony na obvyklých místech jsou dlouhé a taky regulují dost výrazně vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A postojíte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 asi 20 minut před sjezdem na Ořech. A připomínáme ucpanou silnici 3 z Prahy do Tábora u Benešova. Na křižovatce na Neveklo v omezení a postojíte 20 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci čekáme většinou polojasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, teploty 10 až 5 stupňů, při mírném větru hlavně na východě Moravy a ve Slezsku 14 až 10 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se postupně čekají srážky na celém území, na východě hrozí i bouřky a naměříme 19 až 23 stupňů, na západě a severu bude jen 16 až 20. To byly zprávy. A začíná 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
14: Jaké je riziko, že by se ze Sibiře mohl šířit plicní mor? Proč Rusko odmítá světu poskytnout o incidentu podrobnější informace? Kdyby se zprávy některých ruských médií potvrdily, co by to mohlo znamenat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý minister zdravotnictví. Zdravím vás do Madridu, dobrý den.
15: Dobrý den.
14: Rozhovor natáčíme půl hodiny popoledni. 25. září údajně v Irkutském institutu pro boj s morem v Šelechově upustila 28-letá laborantka Daria Šipilová zkumavku z bakterií Yersinia pestis. Následně onemocněla a 2. října zemřela. Proč myslíte, že ruské úřady stále popírají, že by incident měl spojitost se její smrtí a tvrdí, že zemřela z neznámých příčin?
15: Tak ono to, co je diskutabilní, je vlastně s čím se v daném institutu pracuje, přestože v jeho názvu je, že je to institut pro vlastně jakousi prevenci morových onemocnění, ale to, že tady došlo k úmrtí po upuštění té zkumavky, tak v podstatě znamená, že tam byla poměrně masivní suspenze nějakého mikroorganismu, protože pokud se bude brát za bernou minci, že to nemusel být mor, tak to samozřejmě mohl být jiný patogen a některé ty diskuze v této oblasti vedou k tomu, že by to mohl být i nějaký virový patogen a to samozřejmě nás trochu znervozňuje. Takže pokud by to byl klasický mor, tak já si nemyslím, že by tady bylo jakékoliv nějaké velké riziko dalšího šíření, protože tuto nákazu jsme schopni poměrně efektivně izolovat, jsme ji schopni léčit a to ohnisko by velmi rychle zmizelo. Hmm.
14: Ruské úřady podle WHO identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou a nikdo prý neměl příznaky nákazy. Teď se tedy objevila nová informace, že se možná projevila nákaza u jednoho z těch zaměstnanců. Můžeme ale v něčem vůbec Rusům věřit?
15: Tak samozřejmě ta data tady bývají velmi zkreslená, objevují se hodně dlouho po daném incidentu, kdy už to nemůže ohrožovat zájmy takovéto velmoci, takže já si osobně úplně nemyslím, že by teď jakákoliv data, která se dostávají ven, byla úplně validní. Myslím si, že ty první zprávy zřejmě validní byly, protože ty nebyly kontrolované a v podstatě to bylo nějaké hnutí mysli těch lidí, které byly ve bezprostřední blízkosti a tak toto ventilovali. Teď už se domnívám, že ty zprávy jsou víceméně určitým způsobem cenzurované.
14: A jaké zájmy, které hájí Rusko, máte na mysli, není i v jejich vlastním zájmu informovat svět o tom, co se tam děje?
15: Tak pokud v tom zařízení se pracuje s nějakými patogeny a není to úplně veřejně známo, tak to je první problém. Pokud by se tam pracovalo na patogenech a realizoval by se takzvaný proliferativní výzkum, to znamená výzkum vlastně biologických prostředků, které jsou zneužitelné v nějakém válečném konfliktu, tak by to byl ještě větší problém a to jsou samozřejmě otázky, které každá země, která by se tomuto věnovala, by chtěla nechat pod pokličkou.
14: No, v Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí. Takže proč myslíte, že tedy v tom výzkumném ústavu vůbec by se mohli původcem plicního moru, jestli o to jde, zabývat, co na ně mohou zkoumat?
15: Právě to je ta klíčová otázka, protože ta nákaza nás nějakým způsobem z celosvětového hlediska rozhodně v současné době neděsí, byť ten mor se vyskytuje endemicky v různých lokalitách, vyskytuje se v Kazachstánu, v těch stepích, vyskytuje se v Mongolsku, tam velice nedávno a možná, že v současné době probíhá malá epidemie, která je přenášena hlodavci, konkrétně sisly. A to všechno je normální běžná věc, to znamená nějaký intenzivní výzkum nedává úplně smysl, že bychom se věnovali takovémuto pro nás okrajovému patogenu a to právě vzbuzuje ty různé diskuze, co se tam vlastně děje.
14: A dá se to podle vás případně opravdu spojovat s bioterorismem?
15: Toto není otázka bioterorismu v tuto chvíli, je to spíš otázka nějakých státních aktivit v této oblasti, ale samozřejmě každá takováto látka může být spojena následně s bioterorismem, protože vidíme, že v současné době probíhá celá řada hybridních útoků a samozřejmě nikdo si nepřeje, aby docházelo i k tomuto, ale to tady skutečně spekulujeme, zatím nejsou jakékoliv podklady k tomu, abychom se ubírali tímto směrem.
14: Tak je dobré zdůraznit, že Světová zdravotnická organizace oznámila, že riziko šíření plicního moru je v Rusku nízké a vně jeho hranic minimální, ale může nás to uklidnit?
15: Pokud hovoříme o klasickém plicním moru, to znamená o tom, který tady známe dlouhá léta a staletí, tak ta informace je naprosto korektní. To znamená, tady neočekáváme to, že bychom někde se dostali do situace, že by došlo k nějakému masivnímu šíření, které by šlo nad rámec nějaké země, to znamená, určitě tady nehrozí, že by tady byla epidemie až pandemie, která by postihla jeden kontinent nebo více kontinentů. Toto jsou lokální epidemie, které tady historicky byly a které se vždy podařily zvládnout. Teď nemluvíme o středověku, kdy samozřejmě morová rána v tom klasickém slova smyslu byla jedním z nejzávažnějších onemocnění a která byla schopna v podstatě vylidnit celá města.
14: Také podle informací Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je riziko pro Evropu velmi nízké. Jak tedy stanovit hranici mezi předběžnou opatrností a šířením poplašné zprávy?
15: To je velmi těžká věc. Vidíme, že teď Američané reagují a v podstatě dávají doporučení pro své občany, aby do této oblasti určitě nejezdili a aby v případě, že se u nich vyskytne nějaké respirační onemocnění, aby to okamžitě hlásili, dávají v podstatě jakousi dobu 14 denní, to znamená, je vidět, že i oni uvažují o kratší karanténě, než vlastně byla nařízena v této oblasti, a to je ta podivnost, protože pokud by to byl opravdu klasický mor, tak není důvod dělat takto dlouhou karanténu, a vyvolává to spekulace a zejména ty informace, tak jak pramení z této oblasti, že tam podepisují různé dokumenty o případném šíření nějakého viru neznámého, nebo že to je otázka prostě nespecifikovaného zápalu plic, tak to vyvolává určitou diskuzi a samozřejmě svět je nervózní a chce vědět, co se tam vlastně dělo.
14: Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Podstatné je ale, že se dá léčit antibiotiky.
15: Je to přesně tak. My tady máme řadu biologických prostředků, které se dají zneužít v podobě nějakých bojových prostředků. Mezi ty nejklasičtější patřila třeba otázka varioly, to znamená pravých neštovic, antraxu, který má výhodu, že se dá velmi lehce šířit do okolí v podobě spor, ale nešíří se mezi lidmi, to znamená, to je jeho handicap v uvozovkách pro to bojové zneužití, ale ten plicní mor, ten se samozřejmě šířit může a jeho smrtnost je obrovská. To znamená, ta se pohybuje někde mezi 90-95% a to je obrovsky vysoké číslo.
14: V případě jeho šíření bylo by možné se bránit infekci preventivním užíváním antibiotik?
15: Tak teoreticky ano, pokud bychom očekávali, že ta infekce přijde v nějaké krátké době, bylo by ale nesmyslné preventivně brát antibiotika třeba 2 měsíce, protože pak bychom si vypěstovali rezistence a bylo by to naprosto kontraproduktivní. To znamená, tohle není cesta. Historicky se používaly různé experimentální vakcíny, zejména ve vojenských složkách, to znamená, vakcína ve své podstatě existuje, ale běžně dostupná rozhodně není.
14: V Evropské unii se plicní mor nevyskytuje vůbec. Jak jste řekl, jeho endemický výskyt byl zaznamenán v některých afrických zemích, výjimečně v Asii, Jižní Americe, ale také ve Spojených státech. Jaké má to onemocnění příznaky?
15: Tak záleží na tom, jestli půjdeme do těch klasických morových příznaků, které souvisí spíše s těmi jinými formami, než je ten plicní mor, to znamená tyto formy, které se vyskytují vlastně po štípnutí blechou nebo případně nějaká nákaza prostřednictvím krys, tak tady dochází k tomu, že se vlastně postupně zduří uzliny, které nabírají takovou tmavou barvu a v podstatě tady hovoříme o nějakém bubonickém moru nebo dýmňovém moru a tady ta smrtnost je podstatně menší. Ale u toho plicního, o kterém tady hovoříme, tak tady to jsou klasické respirační obtíže, to znamená, ten člověk má nějaký kašel, má okamžitě velmi vysokou teplotu a postupně k němu přibývá, nebo k té teplotě přibývá dušnost a v podstatě dochází k tomu, že ten člověk má vlastně plicní tkáň, která je nevzdušná a velmi omezeně vyměňuje dýchací plyny a proto ten průběh při tom masivním množení těchto jarzínií je poměrně rychlý a ten člověk umírá třeba do 2-3 dnů a i ta inkubační doba u toho plicního moru je poměrně krátká, to znamená někde mezi 1-4 dny.
14: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Jak si vysvětlujete, že oficiální místa vyvracejí i zprávy o přísných sanitárních opatřeních a tvrdí, že hygienická a epidemiologická situace v regionu a ve městech Irkutsk a Šelechov je v pořádku?
15: Nepochybně oni musí vědět, že na druhé straně světa nejsou úplně ignoranti a něco o té biologii vědí, to znamená, i z tohoto se dá usuzovat, co se tam vlastně děje, takže ty informace, které se dostaly navenek, samozřejmě jsou svým způsobem návodné v tom, že by to nemusel být jenom mor, nebo že by to byl mor, který má nějaké odlišné parametry od toho, který známe. A to jsou samozřejmě velmi citlivé a strategické informace.
14: No, vy už jste včera v rozhovoru pro novinky CZ připustil, že by mohlo jít o agresivnější patogen, na který by třeba nezabírala antibiotika. Z čeho tak soudíte? Z té delší inkubační doby?
15: Ne, tak to jsou samozřejmě, teď se pohybujeme v naprosté míře spekulací, ale Když půjdeme do historie, ještě za dob studené války, než byla podepsána konvence, tak na obou stranách barikády se pracovalo v podstatě s různými biologickými agents a u nich se v podstatě sledovalo to, jestli jdou nějakým způsobem upravit, aby byly ještě nebezpečnější, než v reálu jsou. A vznikaly takzvané chimerické mikroorganismy, kdy se kombinovaly vlastnosti dvou vysoce patogenních organismů. To znamená, v podstatě diagnosticky se podařilo zjistit třeba jenom jeden z nich a ten druhý ne. A nebo se kombinoval patogen, který není nějak závažný a vlastně jeho diagnostika vedla k tomu, že nic zvláštního se neděje, ale součástí jeho genetické informace byla informace o podstatně závažnějším patogenu, který vlastně se potom podílel na tom klinickém průběhu. Takže cíl byl v podstatě vytvořit nějaký mikroorganismus, který bude obtížně detekovatelný a který bude mít vysokou smrtnost. A to, co se lišilo, to byl vlastně přístup k tomu, jestli máme takovéto mikroorganismy vytvářet, když proti nim nemáme nějakou protilátku, nebo je můžeme vytvářet pouze tehdy, když tu protilátku máme, nebo máme nějaký mechanismus, jak se ochrání.
14: Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy sledují případ na Sibiři doslova hodinu od hodiny a podle posledních zpráv se do té události chce vložit i Donald Trump telefonátem s Putinem. Takže určitá ostražitost asi je na místě.
15: Přesně tak. Já si myslím, že ta situace se nedá podceňovat, protože historicky tady byla nehoda ve Sverdlovsku, která nebyla úmyslná. Tady došlo samozřejmě k tomu, že když se měnily směny, a to byl výrobní závod opravdu na antrax, kde se vyráběly čisté spory antraxu jako bojový biologický prostředek. A v podstatě jedna směna, která tam přišla, tak odstranila HEPA-filtry, které mají zachytit spory, které se v tom výrobním procesu vlastně uvolňují a ta druhá, ten nový filtr nenainstalovala. Takže došlo k tomu, že ty antraxové spory se prášily na město a bylo tam řádově nějakých 70 úmrtí a v podstatě to byl incident, který také dlouho nebyl přiznán a v podstatě se říkalo, že tam došlo vlastně k úmrtí, protože se tam vyskytoval přírodně antrax a že to nemělo žádnou souvislost s tímto. Až někde v době tehda, jestli si pamatuju, Borise Jelcina, se ukázalo, že to opravdu byla vlastně bojová látka.
14: No ale ta současná historka je, myslím, málo uvěřitelná. Jak je pravděpodobné, že by laborantka upustila ampuly z bakterií, která ji následně mohla zabít? Při práci s tímto typem bakterií se přeci pracuje s vysokou ochranou.
15: To je pravdou, tady je určitá nedomykavost. Samozřejmě lidé dělají chyby a lidé, kteří pracují v nějakém prostředí zvlášť nebezpečných nákaz, tak někdy mohou ztratit tu jakousi primární ostražitost. Ale toto je opravdu těžko uvěřitelné, protože s plicním morem bych měl pracovat v laboratořích stupně biosafety level 4. Takže tady by opravdu ona měla být ve skafandru v podstatě, měla by mít ventilaci mimo ten skafandr, to znamená, je těžko uvěřitelné, že někdo bez ochranných prostředků nese takovouto zkumavku a to opustí.
14: Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor Roman Primula. Uzbekistán, Kyrgyzstán a Kazachstán přijali opatření na hranicích právě v souvislosti s rizikem zavlečení moru. Jakého druhu ta opatření mohou být?
15: Tak já si myslím, že buď tam je úplný zákaz průchodu jedinců z těchto rizikových oblastí, a nebo tam je klasický filtr, který byl uplatňován třeba v době klasického SARS, kdy se monitorovala na letištích, na nádražích a všude, kde docházelo vlastně k přechodu cizinců, teplota. A pokud byla zachycena teplota, tak ti lidé byli víceméně dáváni do karantény a sledovalo se, jestli po maximální inkubační dobu tam dojde k vývoji nějakých klinických příznaků. A je třeba říci, že to opatření, které se aplikovalo u SARS, bylo účinné a de facto ta epidemie se zastavila celosvětově právě proto, že se podařilo tyto jedince izolovat a měli jsme štěstí, že v té době neprobíhala nějaká epidemie nebo pandemie chřipky, takže většinou na těch letištích opravdu byli izolováni lidé, kteří měli SARS.
14: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch Sano řekl, že situace je komplikovaná a resort informace sleduje. Žádná opatření ale zatím nepodniká. Na co bychom se měli pro jistotu připravovat my?
15: Tak já si nemyslím, že v tuto chvíli bychom měli dělat nějakou paniku. Já věřím, že se to vysvětlí normální cestou, to znamená, v tuto chvíli nejsme naprosto nějak ohroženi, nemyslím si, že by se sem dokonce nějaký případ v tuto chvíli mohl dostat už vzhledem k různým sankčním opatřením, které tady jsou. A je třeba říci, že na rozdíl od covidu tady ty průběhy jsou poměrně dramatické. To znamená, u covidu jsme riskovali to, že s kýmkoliv se setkáme, tak se můžeme nakazit, protože ten člověk nevypadal, že by nákazu měl, mohl šířit kdokoliv, je očkovaný jedinec. Ale tady v podstatě ti lidé, kteří mají plicní formu, tak velice rychle mají obrovské zdravotní problémy, to znamená, pro ně není jednoduché vůbec chodit v vnějším prostoru a proto to riziko přenosu byť kapenkou nákazou v nějaké masovější míře je výrazně nižší než u patogenů, jako je třeba covid nebo jako jsou spalničky.
14: Ruské úřady dosud oficiálně nereagovaly na opětovnou žádost Světové zdravotnické organizace o informace. Jak jsem řekl, žádá o ně také americká diplomacie. Jaký by byl běžný postup, kdyby k té události nedošlo v diktatuře?
15: Tak my jsme vlastně viděli, že podobná reakce byla na počátku covidu a v Číně v podstatě doposud nebyl zveřejněn pacient nula. Protože od toho prvního pacienta vždy zjistíte, co se tam vlastně dělo a tato informace uvolněna nikdy nebyla. Tady je to něco podobného, to znamená, tady je snaha víceméně zatajit okolnosti, jak té nákaze došlo, kde k ní došlo. A zase se domnívám, že pokud by to byla běžná nákaza, kterou by se nakazila ta laborantka při práci v nějakém tom ohnisku na mongolských hranicích nebo v Mongolsku, tak z toho není nutné dělat jakoukoliv senzaci a myslím si, že by to nezbudilo nějaký dramatický zájem. To, že to takto zveřejněno nebylo, nebo že to vypadá jako informace, která víceméně zastírá tu pravou podstatu, tak to naopak vzbuzuje obrovské diskuze.
14: No a jaké máme podle vás šance zjistit nebo ověřit pravý stav věcí?
15: Tak prakticky nulové, my bychom museli se dostat vlastně k tomu pacientovi, který zemřel, nebo jeho ostatkům a v podstatě udělat diagnostiku, co bylo příčinou té nemoci, to znamená jak virologickou, tak bakteriální a pokud by se nám podařilo vykultivovat třeba tu bakterii Yersinia pestis, která vyvolala případné onemocnění, tak bychom sekvenačně byli schopni zjistit, jestli vlastně geneticky ta bakterie nebyla nějak upravená, jestli to je běžný bacil moru a tak dále.
14: A co by znamenalo, pokud by se ukázalo, že je pravda ta zvěst o tom, že se objevil druhý případ onemocnění v tom výzkumném ústavu?
15: To ještě nemusí nic znamenat a v podstatě by to mohla být i zpráva pozitivní, že opravdu to byl plicní mor a že ta kolegyně, která se tam s někým potkala, tak vlastně přenesla tu nákazu na něj, co do inkubační doby to víceméně odpovídá, to znamená, byli bychom v předpokládané inkubační době, to je krátké a nemyslím si, že tohle by byla zrovna zpráva, která by byla nějaká špatná, spíš by to deklarovalo, že opravdu to může být klasický mor a mohlo by to veřejnost uklidnit, protože ta situace by se dala poměrně dobře zvládnout.
14: A pokud by se opravdu nějaká nákaza začala od Bajkalu šířit, bylo by výhodou, že nemáme s Ruskem přímé letecké spojení?
15: Tak určitě v dnešní době ta cesta lidí z Ruské federace sem je složitá, to znamená, tady není úplně jednoduché v krátké době se dostat, takže to výhodou samozřejmě je. A samozřejmě pokud by ten člověk vyletěl hned po nákaze a dostal by se sem a byl ještě v rámci té inkubační doby, tak by mohlo dojít k tomu, že tady by se nějaký případ vyskytl, ale jak říkám, bylo by to naprosto omezené, bylo by to lokálně velmi dobře řešitelné, takže opravdu se nemusíme obávat toho, že by tady vznikala nějaká masivní epidemie nebo že by byly ohroženi výrazně občani České republiky.
14: Takže nejspíš světu čtvrtá morová pandemie nehrozí?
15: To já věřím, že ne.
14: Jsou nějaká aktuální větší rizika, která by nás měla zajímat?
15: Tak v tuto chvíli ta rizika pro Českou republiku jsou minimální. To, co je v Africe, tak samozřejmě stále pokračuje epidemie eboli, kterou se nepodařilo zatím úplně lokalizovat, takže Afrika má problém s ebolou, to se netýká příliš toho rozvojového světa. A pro nás asi největší tikající bombou je bohužel ptačí chřipka H5N1, kdy stále se obáváme toho, že dojde k té finální mutaci a ten kmen bude přenosný na člověka, nebo na člověka už přenosný je, ale bude přenosný vlastně mezilidsky. A v ten moment bychom tady měli patogen, který je samozřejmě méně smrtící než tato plicní forma moru, ale ta smrtnost je také obrovsky vysoká. To znamená 30%, znamená, že 3 z 10 by mohli zemřít a na to se celý svět připravuje, třeba Velká Británie má ve svých zásobách už několik milionů dávek vakcíny proti ptačí chřipce H5N1. Očekává se, že by k té mutaci mohlo dojít. Vědci tvrdí, že v podstatě ten virus už je velmi blízko a že tam stačí už jediná mutace, která by v podstatě vedla k tomu, že ten přenos mezilidský by mohl nastat.
14: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Děkuju a do Madridu při klidný den. Naschledanou.
15: Děkuju, naschledanou.
14: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
4: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. Monika Vrchotová má zprávy.
5: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. 1 litr budou moct čerpací stanice nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů míň než dnes, informovalo to ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzinu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Vláda projedná novou koncepci výstavby armády České republiky až ve druhé půlce října. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to upřesnil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Světová zdravotnická organizace WHO požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. V Ústí nad Labem dnes začal divadelní festival Kult. Na programu je 13 inscenací, včetně hry s názvem Můj boj, ve které vystoupí například Simona Levandovská nebo Miloslav Koenig. Tématem letošního ročníku je pravda, která se v poslední době podle ředitelky festivalu Lenky Havelkové stává terčem manipulace a chaosu. Sport. Švýcarská cyklistka Marlene Reusserová obhájila titul mistryně Evropy v časovce. Na šampionátu v silniční cyklistice ve Slovinsku vybojovala rekordní pátý triumf. Češky v elitní kategorii nestartovaly. V závodě juniorek skončila Karolína Špicerová na 7. místě.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u Bělotína, taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy popojíždějí kolony za sjezdem na Bělotín. Na kilometru 317,5 najelo osobní auto do dopravního značení. Projíždí se jedním pruhem a zdržíte se 10 minut. Na D1 je kolona taky za Prahou směrem do Brna od 14. kilometru až k omezení u Šmejkalky. Těch 10 kilometrů pojedete zhruba 20 minut. V Praze je stále velmi silný provoz. Třeba průjezd u Hříněvsí směrem z centra na Říčany je na půl hodiny. Půl hodiny budete popojištět i na Českobrodské před Běchovicemi. Na jižní spojce ve směru na Černý most teď navíc nehoda za Lanovým mostem. Dvě osobní auta v pravém pruhu teď stojí hasiči a kolona od Spořilovské ulice výrazně zpomalila. Postojíte i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech, a to jak ve směru z letiště, tak i ve směru z D1. Asi 20 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice se zdržíte u Benešova v koloně. Za Benešov na křižovatce na Neveklov je omezení, jede se Kyvadlově, fronty v obou směrech až na půl hodiny. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude oblačno až zataženo, od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami. Teploty na západě a na severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23, na jižní Moravě bude až 25 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré odpoledne, 17 hodin 34 minuty. Samozřejmě se můžete při poslechu radiožurnálu podívat i na náš zpravodajský server iRozhlas.cz, kam dáváme zajímavosti nejen z vysílání Českého rozhlasu. Teď další muzika, pak budeme pokračovat. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.
16: Yes. Okay, come on. You ready, girl?
17: Come on, let's do this game.

0: hlasů, protože má jen křehkou většinu. Ještě před začátkem debaty navíc změnila pravidla rozpočtového provizoria tak, aby mohla volněji nakládat s penězi i bez schvalovaného rozpočtu. Opozice se kvůli tomu chce obrátit na ústavní soud. Více probereme na Radiožurnálu se zpravodajkou v Bratislavě Bárou Vránovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S čím slovenská vláda v rozpočtu na rok 2027 počítá?
1: Například se zvýšením výdajů na obranu, ale zahrnuje také peníze na pokračování kompenzací vysokých cen energií nebo na 13. důchody. Ministr financí Ladislav Kamenický ten návrh označil za rozpočet dobrých zpráv.
2: Nebudú sa zvyšovať dane, nebudú sa zvyšovať odvody a nebudeme zaťažovať ľudí žiadnymi opatreniami a chcem, aby si aj tá ekonomika trochu vydýchla.
1: Vláda počítá s tím, že ten schodek veřejných financí příští rok tedy výrazně vzroste na necelých 5% HDP. Slovensko tak zůstane výrazně nad 3% hranicí, kterou požadují evropská pravidla.
0: Návrh rozpočtu provází poměrně ostrá kritika, co mu jeho odpůrci vytýkají.
1: Těch výhrad je několik a zazněly dnes třeba i od předsedy slovenského nejvyššího kontrolního úřadu Lubomíra Andrašiho.
3: Způsob, jako vláda a taktiež vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu roka, ktorý sa v konečnom dôsledku dotýka života každého obyvateľa v našej krajine, je v zastupiteľskej demokracii neakceptovateľný a zdôrazňujem, je z nášho hľadiska v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu.
1: Vládní strany se na rozpočtu dohodly teprve minulý pátek a kabinet ho schválil v pondělí. Nejvyšší kontrolní úřad tak měl na stanovisko jen 48 hodin a podle Andrašiho ho nestihl řádně posoudit.
0: Vláda už včera zmírnila pravidla rozpočtového provizoria. Co to v praxi znamená?
1: Dosud platilo, že kabinet mohl každý měsíc utratit maximálně 12 výdajů z předchozího roku. Tenhle měsíční limit včera koalice zrušila. Celkově sice za rok pořád nesmí utratit víc než v roce 2026, peníze ale může čerpat rychleji a ministr financí je navíc může volněji přesouvat mezi jednotlivými rezorty. Podle opozice si vláda vytváří prostor fungovat i bez schváleného rozpočtu a tu změnu chce napadnout u ústavního soudu.
0: Slovenský parlament tedy jedná o rozpočtu na příští rok, vše sleduje zpravodajka Radiožurnálu v Bratislavě Bára Vránová. Díky a pěkný den.
1: Naslyšenou.

0: Ještě v minulé sezóně v Pardubicích bojovali nymburští basketbalisté o domácí titul, který získali a pak se sloučili s pražskou Slaví. Teď budou na východě Čech hrát slávisté domácí zápasy Ligy mistrů a nemůžou počítat s velkou podporou z tribun. Taky o tom uslyšíte za chvilku na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Po basketbalistech Pardubic bude hrát poprvé v historii Ligu mistrů taky Slavia. Kvůli malé kapacitě hlediště to ale nebude v Praze na Královce. Slavisté nastoupí v Pardubicích na zimním stadionu pro 10 000 lidí.
1: My se těšíme na každého jednoho fanouška a doufám, že jich přijde co nejvíc, aby jsme si to užili. Přece jenom je to zápas Ligy mistrů a takový tým jako Alba Berlin, takže myslím si, že pro český basketbal je to velký zápas a doufám, že ho chce vidět hodně lidí.
2: Basketbalisté Slavie, nejen Jaromír Bohačík, tuší, že tady v Enteria aréně úplně domácí prostředí mít v Lize mistrů nemusí. Pokračuje někdejší kapitán Nymburka po sloučení i pražského klubu Martin Kříž, zdejší rodák.
3: Pardubice jsou v Lize mistrů letos taky. To jejich premiéra, tak mám trošku obavu ohledně té návštěvnosti z hlediska toho, že pardubický fanoušek zavítá spíše na domácí tým, než na to, aby se šel podívat na basket na nás. Musíme počítat i s tím, že těch lidí nemusí být moc a snažit se s tím nějak srovnat a být ready, aby to neovlivnilo ten náš výkon.
4: Řeknu, co nečekám. Nečekám zázraky. Kdyby bylo 1500, já bych byl velice spokojený. Myslím si, že to asi nedopadne. Těžko nám můžou pardubičtí diváci fandit.
2: Dodává generální manažer Ladislav Sokolovský. V minulých sezónách čeští šampioni z Nymburka hráli Ligu mistrů díky výjimce od vedení soutěže na pražské Letné v 2000. hale Královka, kde po fúzi nově nastupují k zápasům Slavie v národní lize. Na tuto sezónu pro evropské poháry už ale museli hledat jiné, všem regulím vyhovující útočiště a našli ho na zimním stadionu úřadujících mistrů hokejové extraligy. Teď tam také o přízeň fanoušků budou bojovat právě slávisté v čele s Křížem a Bohačíkem.
1: To vnímáme trošku jako proces, přeci jenom je to po té fúzi jakýsi nový projekt.
3: Musíme tu fanouškovskou základnu vybudovat, není to úplně nic lehkého. Máme tady fotbal, hokej.
2: SK Slavia Praha NBK oficiálně sídlí v Edenu, ale většina basketbalistů bydlí v Poděbradech a okolí. Tréninky mají v nymburském sportovním centru, odkud je to do Pardubic přeci jen blíž než do často špatně průjezdné a nezřídka kdy ucpané Prahy. Kolik přiláká tenhle nový projekt lidí do ochozu Enteria arény se po 18. hodině z našeho vysílání dozvíte. V předvečer zápasu s Albou Berlín bylo podle informací ze Slavie vydáno přes 1000 vstupenek. Z Pardubic Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Volby se blíží a my máme před sebou další předvolební debatu. Na Radiožurnálu začne hned po hlavních zprávách v 18.10 a znovu s Tomášem Pancířem, který je teď ve studiu. Dobrý den.
1: Dobrý den, je to tak, i dnes pokračujeme v pražských předvolebních debatách. Od pondělka až do zítřka vždy po 18. hodině dáváme prostor zástupcům všech uskupení, která kandidují v letošních volbách do zastupitelstva hlavního města Prahy. I dnes se budeme soustředit na dvě témata, která zatím dominují předvolební kampani, tedy na otázku, jak zajistit v Praze dostupné bydlení a také jak řešit v metropoli dopravu. Budeme mluvit třeba o tom, jestli má Praha sama stavět byty nebo má spoléhat na developery, také o dopravních stavbách, o tom, kolik má stát roční jízdenka na MHD nebo roční rezidentská parkovací karta. A zeptám se také na to, zda a případně jak chtějí politici navyšovat kapacitu gymnázií nebo jestli chtějí pokračovat v projektu Vltavské filharmonie. I dnes jsme pozvali 6 subjektů a to na základě losu. Ten stanovil, že v dnešní debatě dostanou prostor Praha sobě, Česká strana asociálů, Jsme Praha, Gen s podporou veřejnosti, Česká pirátská strana a Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou HPP 11 a strany Mourek.
0: Pozvánka na další předvolební debatu od moderátora Tomáše Pancíře. Zatím díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Máme 17 hodin 54,5 minutky k tomu. Začnou hlavní zprávy za chvilku a to hned po písničce od Robbieho Williamse. Zůstaňte s námi, i dál zůstaňte s Radiožurnálem.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Únos letu Fly Dubai 1073 podle prokuratury terorismus. Pár minut totální drama a pak heroická záchrana všech cestujících. Co se přesně stalo v oblacích?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Nenechte si ujít v České televizi.
5: Dva gurmáni.
6: To je krása.
5: Opět vyráží do prosluněné Itálie.
7: Já už jsem se na tebe, kamaráde, strašně těšil.
8: Já taky.
5: Za novými místy, novými zážitky.
8: Bary v nos a kutě.
9: Buon appetito.
5: A hlavně skvělými novými recepty.
8: Jak vám hustne? Nádhera.
5: Manu a Matěj na cestě po Toskánsku.
8: Já se grande.
6: Já tady chci žít.
5: Premiéra zítra večer na ČT2 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
11: Pozítří začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Izrael si připomíná 3 roky od útoků teroristů z Hamásu. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa bronz a má první světovou medaili.
12: Úplně super pocit, sice bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu.
11: Kolony popojíždějí na silnici 3 mezi Benešovem a Bystřicí. Zítra bude oblačno až zataženo postupně od západu s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami většinou do 23 stupňů. Je středa 7. října a hezký podvečer u zpráv přeje Monika Vrchotová.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila taky lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
13: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
11: Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
14: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat. Jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
11: Rusko v den narozenin svého prezidenta Vladimíra Putina masivně útočilo na ukrajinská města. Vystřelilo 70 raket různých typů, včetně balistických a nadzvukových, a vyslalo asi 150 útočných dronů. Zasáhly civilní domy, zemřelo nejméně 24 lidí.
15: Čety záchranářů, sepsi a také dobrovolníci celý den prohledávali trosky cihlového 5podlažního domu, který zasáhla ruská raketa a úplně zničila 2 vchody. Většina obětí zahynula ve spánku. Mluvčí záchranné služby DSNS Nina Lucenková ukrajinské televizi řekla, že pátrací operace stále pokračují a dopoledne se ze závalů podařilo vyprostit 15 lidí, z toho 1 5leté dítě. 2 lidé zahynuli při útoku na Kyjev a 2 další v Oleksandrii v Kirovohradské oblasti. Rakety a drony zasáhly také Dnipro, Kremenčuk a Záporoží. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
11: Je to přesně 20 let, co v Moskvě skupina mužů zastřelila novinářku a kritičku Putinova režimu Annu Politkovskou. V Evropském parlamentu to připomněla její vnučka Anna Viktoria. V rozhovoru pro Radiožurnál mluvila i o tom, proč ona sama musela Rusko opustit.
9: Bylo to velmi úzkostné a stresující období mého života, protože jsme se opravdu báli o své životy. Hrozili, že nám zapálí dům a krátce po tom, co jsme odjeli, nám skutečně zapálili chatu.
11: Rozhovor s Anou Viktorií Politkovskou najdete na webu i rozhlas. Desítky tisíc lidí večer v Tel Avivu připomenou oběti útoku teroristů z hnutí Hamás. Před 3 lety ozbrojenci z pásma Gazy zabili v Izraeli na 1200 lidí a unesli 251 rukojmí. V zasažených místech pokračují taky setkání přeživších i rodin obětí. Ve městě Sderot je zpravodajka Jana Karasová.
16: 30-tisícový Sderot je největší město, které ozbrojence z Hamásu před 3 lety napadly. Bojovalo se zde 26 hodin a zemřelo na 50 lidí. Na místě bývalé policejní stanice ve městě stojí památník z 18 vysokých hranolů s citáty z Tóry. I večer k němu ještě přijíždějí skupiny Izraelců. Izraelská armáda teď ovládá asi 2/3 území pásma Gazy, kde podle OSN zabila 74 tisíc lidí, většinou civilistů. Palestinské teroristické hnutí Hamás 3 roky od útoku masakr civilistů v Izraeli obhajuje a označilo ho za historický milník. Z izraelského Sderotu Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
11: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltava. Vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
17: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
18: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav to teda opravdu je ubohé.
17: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
11: Letošní Nobelovu cenu za chemii se rozdělí Francouz Henri Kagan a Japonec Kenzo Soai. Objasnil jednu z chemických zvláštností života na Zemi.
19: Mnoho molekul existuje ve dvou verzích, které jsou navzájem zrcadlově otočené, jako levá a pravá ruka, popsal při vyhlašování cen Heiner Linke z Nobelova výboru. Bílkoviny v živých organismech jsou ale poskládané pouze z levotočivých molekul. Letošní laureáti v experimentech dokázali, že se levá a pravá varianta nemusí chovat úplně stejně a že následkem malé nerovnoměrnosti může jedna z variant naprosto převládnout, v tomto případě levotočivá. Ve čtvrtek odpoledne vyhlásí Švédská královská akademie laureáta ceny za literaturu. Martin Srb, Radiožurnál.
11: Britští Deep Purple večer vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvlivnějších hardrockových kapel se do Česka vrací při svém evropském turné.
20: Jeden z nejznámějších kytarových riffů stojí na skutečném příběhu. Deep Purple byli v roce 1971 ve švýcarském Montreux, když během koncertu Franka Zappy začalo hořet tamní kasino. Kouř nad Ženevským jezerem pak inspiroval skladbu Smoke on the Water. Deep Purple vznikly v roce 1968 a spolu s Led Zeppelin a Black Sabbath patří ke kapelám, které pomáhaly definovat hard rock. Kapela má za sebou více než 5 desetiletí koncertování a přes 20 studiových alb. Do Česka se Deep Purple vracejí po 3 letech. Alžběta Havlová, Radiožurnál. Sport.
21: Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa bronz a má první medaili ze světových šampionátů. V posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase, takzvaném Golden Score, Maďarku Anu Krizovou. O duelu plném zvratů mluvila Zachová pro Radiožurnál Sport.
12: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to Golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
21: Basketbalisté Slavie NBK rozehráli sezónu Ligy mistrů. V Pardubicích hostí Albu Berlín a podrobnosti přidá Jakub Kanta.
2: Po 5 minutách Slavia prohrává v Pardubicích s Albou Berlín 6-12 a to proto, že sice se v úvodu dokázala herně vyrovnat svému favorizovanému soupeři, v posledních minutách si ale střelecky nedaří už několik sekund, dokonce desítek čeká na to, než přijdou další body, a proto je tu dosud nejvyšší vedení Alby Berlín 6-12 z pohledu Nymburka. Z Pardubice Kub Kanta, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Kolony na D1 před Čmejkalkou a ucpaná silnice 3 u Benešova. Na D1 popojíždí kolona za Prahou směrem do Brna. Je to fronta před omezením u Šmejkalky, aktuálně od 15. kilometru asi na 20 minut. V Praze stále silný provoz, větší kolony čekejte třeba v Uhříněvci nebo v Běchovicích na Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy za Lanovým mostem odklízejí následky nehody a fronta se táhne od Zahradního města. A ucpaná je taky silnice 3 z Prahy do Tábora u Benešova. Je tam omezení, jede se kyvadlově. Větší kolona směrem z Prahy až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Zítra bude oblačno a je zataženo od západu postupně s deštěm a s teplotami mezi 19 a 23 stupni. To byly zprávy. A teď už začíná další předvolební debata s Tomášem Pancířem.
23: Hezký podvečer. Ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha začíná třetí z celkem 4 debat před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy. Od pondělí do čtvrtka v tomto čase dáváme prostor zástupcům všech subjektů, které v letošních volbách kandidují do pražského zastupitelstva. Těch subjektů je celkem 24, proto jsme připravili sérii 4 debat po 6 účastnících. A o tom, kdo s kým se představí, ve které z nich, rozhodl los za účasti notáře.
4: Volby 2026. Debaty lídrů.
23: A los stanovil, že dnes ve studiu S2 v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech vítám trojku na kandidátce Praha sobě, starostu Prahy 7 a historika Jana Čižinského. Dobrý den.
24: Hezký večer.
23: Jedničku na kandidátce Jsme Praha, současnou náměstkyni primátora pro životní prostředí, také bývalou místostarostku Prahy 10 Janu Komrskovou. Dobrý den.
25: Dobrý večer.
23: Jedničku na kandidátce Gen s podporou veřejnosti, emeritního radního Prahy 6 a galeristu Romana Mejstříka. Dobrý den.
26: Dobrý večer.
23: Trojku na kandidátce České pirátské strany, současného náměstka primátora pro dopravu a také finančního manažera Jaromíra Beránka. Dobrý den.
27: Děkuji za pozvání, hezký večer vám i posluchačům.
23: Jedničku na kandidátce Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou HPP 11 a strany Mourek, senátora a advokáta Václava Lásku. Dobrý den.
28: Dobrý den.
23: A měl tu s námi být také lídr kandidátky České strany asociálů, ale dnes se ze zdravotních důvodů omluvil a bohužel Česká strana asociálů nevyslala ani nikoho ze zbývajících kandidátů do pražského zastupitelstva. Abychom zachovali stopážově rovné podmínky pro všechny v případě, že v některé debatě je účastníků méně než 6, tak její délku adekvátně krátíme, a to je tedy i případ dnešní debaty. Tolik na úvod, respektive tak, abyste na úvod už dostali slovo vy, tak položím stejně jako v jiných debatách vám všem stejnou otázku a poprosím vás pokud možno o stručné odpovědi. Co jsou podle vás 3 věci, které Praha a Pražané od vás, od politiků nejvíc potřebují? Začneme v tom pořadí, jak jste byli nalosováni, Jan Čižinský, Praha sobě.
27: Takhle jako Pražané potřebují podle mě, aby byl primátorem Adam Scheinherr, ale co potřebují od nás, tak od nás potřebují koalici, co se nehádá, nevydírá se navzájem, a koalici, která pracuje skutečně pro Prahu a má nějakou vizi. Ale konkrétně tak je to dostupné bydlení a rychlejší výstavba, potom spolehlivou dopravu pro obyvatele i návštěvníky a hlavně dostatek míst na středních školách nebo na všech typech škol a rozvoj veřejných služeb.
23: Tak to už byly 4 věci, a když přidám koalici a ještě jméno primátora, tak 5 věcí, ale budiš. Jana Komrsková, Jsme Praha.
25: Snažím se držet teda pokynu a zkusím jenom 3 hlavní priority našeho hnutí Jsme Praha. My přicházíme samozřejmě s tím, aby Praha už byla konečně bez korupce a bez klientelistických vazeb, protože Praha není kořist. Druhé téma je bydlení zejména družstevní bydlení, dle typu, jako je ve Vídni. A třetí je dostatek míst na středních školách a gymnáziích.
23: Gen s podporou veřejnosti, Roman Mejstřík.
26: Tak za nás je celkem za to priorita, aby Praha byla opět průjezdná, protože to, co se děje dneska, myslím si, že komplikuje život úplně všem. Samozřejmě dostupné bydlení je otázka, kterou se zabývá každý, a myslím si, že tady ani nebude příliš rozporů, jak ji řešit. A třetí věc je, já si myslím, že Pražané by uvítali fungující město. To znamená, aby věděli, kam jdou opravdu peníze, kdo za to ručí, byly tam termíny a věděli lidé, co vlastně město investuje, kdy to bude hotové a za kolik.
23: Roman Mejstřík řekl, že v oblasti bydlení nebudou asi rozdíly. Uvidíme, v těch minulých debatách rozdíly nějaké byly v téhleté záležitosti a určitě se k tomu za chvíli dostaneme detailněji. Jaromír Beránek, Česká pirátská strana, tři priority, co podle vás od politiků nejvíc potřebují Pražané a Praha.
3: Pane redaktore, já vás nepřekvapím, i pro Piráty je podporou je priorita podpora dostupného bydlení. Ostatně máme jako kandidátku na primátora Terezu Nuslerovou, primátorku pro bydlení. Další věc, co bych zdůraznil, je podpora rozvoje udržitelné veřejné dopravy a samozřejmě také v kontextu klimatické krize adaptační opatření, která nás připraví na to, jak se ten svět bude měnit. To vše bych samozřejmě mělo být podpořeno transparentním hospodařením a péčí města jako žádného hospodáře.
23: Tak dobře, to je také čtvrtá věc, ale budíš. Václav Láska, Sen pro Prahu, tři priority.
5: Tak já doufám, že na té webové kameře bude zaznamenáno, že to, co tady mám připraveno, jsem si nenapsal a neopsal od Jany Komerskový, ale mám to dopředu, ale mám to úplně pintlich stejný i ve stejném pořadí. Jo.
23: Obávám se, že na webkameře to úplně detailně vidět nebude, ale já to mohu dosvědčit, jo, že se díváte do svého mobilního telefonu.
5: A mám to tady
23: telefonu.
5: Úplně jako stejně. Jo.
23: A nepsal jste si během toho, kdy mluvila Jana Komerská.
5: Takže za nás je to na prvním místě klientelismus, který ovládá Prahu. Prahu neřídí pražští politici, ale řídí pár mocných vyvolených a největších developerů a dělají to zejména přes městské firmy, které třeba naprosto zprůhlednit absolutní transparentností. Druhá věc, dostupné bydlení je pro nás zejména rozvoj družstevního bydlení, které ze svého principu je prostě o nějakých 20% levnější než developerská výstavba a nerozvíjí se zase jenom proto, že si developeři přejí tyto pozemky, na které by mohly být družstevní projekty zachovat pro svoji developerskou výstavbu. A třetí jsou také střední školy, protože nesmíme plýtvat tím nejvzácnějším, co máme, to je potenciál mladých lidí a pokud se v Praze nedostanou lidé na střední školu, tak prostě ohrožujeme svoji vlastní budoucnost.
23: Stejně jako v minulých dvou debatách, i dnes nejčastěji bylo zmíněno bydlení. Pět čárek jsem si udělal, všichni jste o bydlení mluvili. Pojďme proto začít právě bydlením. Když jsem se díval do vašich předvolebních programů, tak u Prahy sobě jsem se v programu dočetl, že město už nesmí prodávat své byty ani pozemky. Tohle by platilo bez výjimky?
27: Víceméně ano, samozřejmě může se stát, že někde bude nějaký byt, který bude potřeba nějak jako třeba vyměnit za něco nebo i třeba prodat, ale to můžou být jednotlivosti, vím, že se to může stát. Ale prodávat byty je zločin a je ostudou Prahy, že v tomto volebním období opět poklesl počet bytů, které Praha vlastní.
23: Dále píšete, že město musí zahájit výstavbu a že příspěvky developerů budete vybírat ve formě hotových bytů, ne v penězích. Kolik bytů tímto způsobem si myslíte, že Praha může získat?
27: Tak já můžu teďka mluvit jako konkrétně. Jo. Třeba na Praze 7 je prostě obrovské území Bubny a tam jsou vlastně připraveny nebo dojednány kontribuce asi ve výši 3 miliard korun. Ale bohužel město teďka za Petra Hlaváčka a za této koalice, tak chce za to postavit stoku B. To znamená prostě stoku, kanalizaci, ale tyhle ty peníze by měly skutečně jít na to bydlení nebo třeba na školy. Ale mají se použít vlastně na kanalizaci, na kanalizační přípojku, samozřejmě velkou kanalizační přípojku, které to město samozřejmě potřebuje, ale to by mělo město prostě jako platit z jiných peněz. 3 miliardy už jsou jako poměrně jako značná cifra, za to by bylo skutečně jako množství bytů. Jde to dojednat, ale město v tomto musí dostat rozum a za ty 3 miliardy si prostě ty byty říct.
23: Ještě jedna věc z vašeho programu. Vy slibujete zlevnění nových bytů tím, že uvolníte parkovací minima, tedy že developeři, kteří staví nové projekty, nebudou muset povinně stavět podzemní garáže v těch nových domech. To uvolnění ve vaší představě znamená, že by vůbec ta povinnost nebyla, nebo že by bylo potřeba stavět méně míst než v současné době?
27: Takhle, jedna možnost je méně a druhá možnost je taky, že ne, protože
23: právě
27: ze zahraničí...
23: Právě se ptám, která...
27: My totiž ze zahraničí také známe případy, kdy prostě existují domy, kde se ti obyvatelé třeba zaváží, že prostě nebudou mít automobil a potom je to samozřejmě, ty byty jsou o to levnější, nebo ty nájmy jsou o to levnější. Takže my si myslíme, že není potřeba nutit všechny stavět ty skutečně jako velmi drahé podzemní garáže. I proto, že často se v Praze ty podzemní garáže prodávají prostě zvlášť, ne k těm bytům, a pak tam vlastně parkuje jako někdo jiný, než kdo tam bydlí. a to zase zvyšuje počet automobilů ve městě.
6: Když jsou pod zemí, tak ano, nejsou ve
27: ano.
6: městě.
27: No ne, ano, ale jsou to často lidé, kteří tam prostě přijíždějí, třeba prostě dojíždějí, nechají tam to auto a pak zase odjíždějí pryč. Často to kupují třeba firmy jako benefit pro své manažery.
6: Jan Čižinský, Praha sobě. Když jsem se díval na programy a nebo do programu na web a také na odpovědi pro Český rozhlas, které všichni nebo všechna uskupení posílali a ty odpovědi, nebo uskupení posílala a ty odpovědi každopádně najdete na webových stránkách Českého rozhlasu, tak uskupení Jsme Praha v odpovědích pro Český rozhlas k oblasti bydlení napsalo, že Praha musí stavět a hlavně využít to, co město samo vlastní, a dodává, že proto chce výrazně podpořit družstevní výstavbu. Jana Komrsková o tom mluvila už v úvodu v těch prioritách. Píšete nebo napsali jste, že chcete tu družstevní výstavbu podpořit mimo jiné tím, že město poskytne vlastní pozemky bytovým družstvům. Jak to bude vypadat v praxi? To přijde developer s tím, že založí bytové družstvo a vy mu rovnou dáte pozemek, nebo naopak Praha by byla tím iniciátorem, kdo bude zakládat bytová družstva a kdo bude mít dohled na to, jestli všechno proběhne tak, jak má?
25: Ta druhá varianta by to byla. Praha by zakládala družstva, vlastně poskytla by svoje pozemky, udělala by takzvané právo stavby na ty pozemky a vlastně díky tomu by se i stavnilo levněji a ty nájmy byly pro ty družstevníky jednotlivé, které budou mít podíly nebo by měly podíly v tom bytovém domě, vlastně o to levnější.
6: Podle čeho byste vybírali ty družstevníky? Protože předpokládá se, a vy to slibujete, že ty byty budou levnější už proto, že tedy ten pozemek tam bude zadarmo. To znamená, že zájem může být velký. Podle čeho by město vybíralo, koho do toho družstva vezme, kdo tím pádem ten levnější byt s přispěním Prahy dostane?
25: Samozřejmě bylo by to podle zájmu, vůbec muselo by se to zmapovat, protože takovéto bydlení úplně tady podporované zatím není. Ono se to v tomto volebním období bohužel zastavilo. Rozjíždělo se to minulé volební období za Hany Marvanové, ale vlastně musel by se ten zájem jednak samozřejmě prověřit, jak veliký by byl, a dávalo by se to vlastně prioritně, by to měly vlastně potřebné profese třeba pro Prahu, které by měly učitelé, zaměstnanci IZS a tak dále.
6: V odpovědích jste také uvedli to, že když už se staví, musí s novými byty vznikat také školy, školky, parky a další infrastruktura. Sama se ale škola, školka ani další infrastruktura nepostaví. Kdo to má dělat a platit? Město nebo developeři?
25: Už o tom tady mluvil pan Čižinský, to je, když vystavuje vlastně, je to forma kontribuce, může být buď formou, že vlastně developer poskytne určité množství bytů v tom svém developerském projektu, které potom jsou následně městské nájemní, a nebo formou kontribuce do toho prostoru, ale ne úplně do té infrastruktury, jak to byla popisována, a do té infrastruktury pro veřejnost, čili zabezpečení škol, školek, veřejného prostranství, hřiště a tady tyhle vlastně pro veřejnost nezbytné pro bydlení.
6: Já rozumím tomu, že oboje je možné, a zajímá mě, co vy byste Jestli vy byste preferovali to, aby město zafinancovalo tyhle ty doprovodné věci a tím pádem je možná mělo pod kontrolou a třeba od toho developera chtělo peníze nebo byty, tak jak tady zaznělo, a nebo jestli byste spíš preferovali to, aby to zaplatil i ten developer?
25: No, to může být samozřejmě kombinace, to záleží prostě prostor od prostoru. Ono se dost často říká, že se to musí dělat takovým nebo makovým způsobem, ale já si myslím, že to je právě o tom, v které lokalitě se to staví. Pokud se staví takzvaně na zelené louce, tak je potřeba veškerá infrastruktura. Pokud se staví v nějaké, kde už zástavba je, dělá se tam nový developerský projekt a vlastně trošku to zhorší bydlení těm stávajícím obyvatelům, kteří už tam prostě jsou leta, tak je to potřeba i si říct, jak se tam vlastně zkapacitní a kde bude zkapacitní to místo a kde bude potřeba nejvíc
6: Takže
25: financí.
6: Případ od případu. Rozumím tomu.
25: Není to prostě, nejsou to housky na krámu.
6: Jana Komrsková, Jsme Praha. Lídr uskupení GEN s podporou veřejnosti Roman Mejstřík dal minulý týden na sociální sítě 5 bodů, které chce udělat v prvních 100 dnech, pokud by byl ve vedení hlavního města. Tím prvním bodem bylo zrychlení povolování nových bytů. Jak to chcete udělat?
26: No, já jako, tady jsou kolegové, kteří jsou zastoupení v radě, ono to tady nezaznělo, ale Praha má svoji developerskou firmu a ta byla založena v roce 2020 a letos získala povolení na výstavbu prvních 22 bytů, tak se asi shodneme, že tímhle s tím tempem se to opravdu nevyřeší.
23: Jakým způsobem byste tedy by zařídil během 100 dnů ve funkci, aby povolování bytů
26: bylo Já vám to řeknu. Je to tím, že v podstatě bych zjednodušil ty pravidla, aby byly transparentní jak pro město, tak by byly transparentní i pro ty developery. Já nevěřím, že město je schopné samo něco budovat a myslím si, že by se všem ulevilo, kdyby ty pravidla byly jednoduchá. Při té výstavbě by developer věděl, co musí splnit a co nemusí. Na Praze 6 teď bylo poslední dobou povoleno spoustu staveb. Většinou městská část ustoupila od těch kontribucí, dala je i nižší. Já k tomu nevidím jediný důvod. To znamená, opravdu vypracovat ty pravidla tak, aby byly jasný, přehledný a jednoduchý.
23: A to byste u všech projektů stihl za 100 dnů?
26: Já si myslím, že lze připravit takovou vyhlášku nebo takový program pro město, jako svolat prostě odpovědné lidi z hlavního města a zástupce developerů, aby se dohodli na tom, co, jak si to oni představují, si myslím, že se nechá klidně během 100 dnů udělat.
23: Když jsem četl váš Facebook, tak mě zaujal také váš zářijový slib, že budete účinně potírat spekulace a prázdné investiční byty, které uměle ženou ceny nahoru. Jak to chcete dělat?
26: Jsem rád, že čte někdo můj Facebook taky. Samozřejmě tak prázdné investiční byty, to se týká především kolegy Rivoli, který je z Prahy 1 a kde těch bytů na ARMB...
23: Takže on je bude kontrolovat?
26: Ne, nebude, ale v podstatě mělo by se udělat takové nějaké přijmout opatření, aby v podstatě ty byty se z části uvolnily a dostaly se na trh s bydlením.
23: A to může jednoduše udělat Praha?
26: Myslím si, že ano.
23: Vyhláškou?
26: Myslím si, že ano.
23: Dobře. Gens podporu veřejnosti, Roman Mejstřík.
26: Ještě vám trošku do toho vstoupím. Samozřejmě tyhle ty poskytovatelé ubytování mají daleko výhodnější prostě podmínky, než mají hotely, penziony a tak dále. Pokud by se nastavili i pro ně stejné podmínky, myslím si, že by došlo k redukci tohle ubytování.
23: Já jsem se ale záměrně ptal na prázdné investiční byty, což je něco jiného než Airbnb.
26: Prázdný investiční byt se v podstatě dohledává hůř.
23: Právě proto jsem se na to ptal, jestli to dokážete vyřešit.
26: Pokusil bych se.
23: Gens podporu veřejnosti Roman Mejstřík. Piráti ve svém programu píší, že Praha bude stavět své byty, ale také to, že budete požadovat od developerů dostupné nájemní byty. Dodáváte, že ohlídáte prostupnost, občanskou vybavenost i důstojně velké byty. Jak to uděláte? Jak tomu developery přispějete tím jednáním o kontribucích?
3: Já navazuji na to, že kontribuce jsou samozřejmě jedním z těch základních pravidel, která umožňují a podporují to, aby tady dostupné bydlení vyrůstalo a aby i ta kultura toho obecně, ať už vlastnického nebo nájemního bydlení, se postupně zvyšovala. Všichni vidíme, že velikost bytů se v posledních několika letech postupně začíná zmenšovat i s ohledem na klesající kupní sílu obyvatel ve vztahu právě k těm nově pořizovaným bytům. A rád bych zdůraznil, že ty kontribuce zde byly zavedeny jako pravidlo za primátorování Zdeňka Hřiba. Ale samozřejmě ani toto není všelé. Když už získáme nějaké nájemní byty do vlastnictví města pro podporované profese, co by formu kontribucí, tak tím nemůžeme skončit. Proto naše kandidátka Tereza Neslerová přišla s návrhem, že by získala od Evropské investiční banky a samozřejmě i soukromých investorů typu bank a dalších subjektů 20 miliard korun pro celé jednovolební období, co by ten základ, ten balík pro výstavbu městských bytů. Za to se dá postavit nepochybně 20 000 bytů, to znamená, když to přepočítáme na jeden rok, je to velmi vysoký příspěvek do toho bytového fondu města.
23: Ještě se vrátím k tomu, co jsem citoval. Co je důstojná velikost bytu a co je dostupné nájemné?
3: Samozřejmě každý má nějakou specifickou bytovou potřebu. Asi se tady všichni shodneme na tom, že rodina s malým dítětem potřebuje
23: právě
3: menší metráž.
23: Právě proto, že to si asi všichni
3: člověka,
23: dokážeme představit, tak mě zajímá, co tím myslíte, co si
3: to znamená, mělo by to odpovídat té životní situaci toho, kterého člověka. Na druhou stranu, nežijeme v zemi, kde by bylo zvykem se třeba na stará kolena někam stěhovat. Vycházíme z toho, že každý člověk má nějaké své potřeby a bydlení by mělo být především důstojné. Já bych tu odpověď
23: ano,
3: na to,
23: co
3: jaká
23: je
3: ta konkrétní metráž, nechal asi na uvážení každého z nás.
23: Počkejte, vy slibujete, že vy to vyjednáte s developerem, tak proto mě zajímá, co vyjednáte, co vy považujete za důstojnou velikost.
3: Tak, v poslední době zde začínají vznikat developerské projekty, které nabízejí třeba byty 1,5 plus KK nebo 2,5 plus KK, což fakticky znamená zmenšování
23: ano,
3: toho obytného
23: prostoru. A já se ptám,
3: prostoru.
23: Kde je ta hranice, pod kterou by ten byt neměl být?
3: Já si myslím, že pro rodinu s jedním dítětem je ta hranice 2 plus KK, pro rodinu se dvěma dětmi to bude 3 plus KK a obdobně, pokud ten počet dětí nebo samozřejmě kombinovaná vícegenerační domácnost bude zahrnovat více členů, tak by tomu měl odpovídat i ten dispoziční prostor toho bytu.
23: I vy v programu slibujete, že budete bojovat proti spekulacím s byty. Máte tam uvedeno, že na bytové domy, které jsou dlouhodobě prázdné nebo které slouží ke krátkodobým pronájmům, uvalíte několikanásobnou daň z nemovitosti. To by se týkalo celých domů anebo i jednotlivých bytů?
3: Ta myšlenka primárně pracuje s tím, s čím my dokážeme operovat na základě daňových přiznání ohledně daní z nemovitosti. To znamená, chtěli bychom se zacílit jak na institucionální, tak na individuální vlastníky, kteří vlastní více bytů, protože zastáváme názor, že bydlení je jedna z těch nejzákladnějších lidských potřeb.
23: Takže i bytů by se to
3: takže,
23: týkalo.
3: Takže samozřejmě i bytů. Nejedná se jenom o celé domy, protože to by byla pouze polovina toho řešení. A
23: o kolik ta daň by měla být vyšší?
3: Já si troufám říct, že v případě třeba druhého bytu, který nebude sloužit bytové potřebě té dané rodiny, tak ta daň může být třeba trojnásobná nebo i vyšší.
23: Jaromír Beránek z Pirátů. Sen pro Prahu v úvodu svého programu v sekci dostupné bydlení začíná tím, že podpoří rozšiřování městského bytového fondu. Píšete, že cílovým stavem má být, že 10% bytů v Praze bude patřit městu. Za jak dlouho se chcete k tomuto cílovému stavu dostat?
5: Na to není jednoznačná odpověď, protože nevíme, jak se bude pokračovat ve vývoji jednotlivých projektů, protože získávat městské byty můžete několika různými způsoby. Jeden je vlastní výstavba, kdy naše představa je, že pražská developerská má projektovat na pozemcích města a developeři potom na základě veřejné soutěže mají stavět. To je jedna část. Druhá část je získávání kontribucí, kde já si myslím, že současný stav, kdy developeři platí kontribuce na nějakou infrastrukturu, ale vlastně město si rozhoduje, kde co vybuduje a nikde nemáte ani jistotu, že ty peníze se vrátí do dané oblasti, jsou strašně neprůhledné, netransparentní a myslím si, že kontribuce by se měly změnit tak, že nechť infrastrukturu transparentně platí město a kontribuce jsou pouze v podobě předávaného procenta bytů z toho vybudovaného potenciálu. A ještě třetí způsob, jak můžete získávat městské byty, je při rozvoji družstevní výstavby, když město vkládá nebo propůjčuje pozemek pro tu družstevní výstavbu, tak časem třeba ten pozemek může vyměnit za ty byty. Takže nelze říct, kolik, za jak dlouho tohle to můžeme splnit, protože vůbec netušíme, které projekty dostanou zelenou, které budeme moct podporovat a nedá se to říct.
23: To znamená, že nemáte ani nějakou ambici, protože to, které projekty budou mít podporu, byste asi ovlivnili, pokud byste byli ve vedení města.
5: Já si myslím, že správným způsobem je neříkat číslo, dokdy to bude, ale říct, které projekty budeme podporovat, které budou mít u nás absolutní zelenou. U nás je to prostě družstevní výstavba, která bude mít absolutní podporu, proto s náma spolupracuje Hanka Marvanová, protože tomu rozumí absolutně nejvíc. A pokud se nám tohle prosadí, prosazovat družstevní výstavbu, pak může ten počet městských nájemních bytů stoupat i rychle.
23: Stejná otázka, jakou jsem položil i Janě Komrskové, když jsme mluvili o družstevních bytech. Jaká je ta představa? Představa je, že Praha bude iniciátor těch bytových družstev, nebo počítáte s tím, že může přijít developer s tím, chci postavit družstevní dům, dejte mi pozemek a zařídím to všechno já?
5: Ne, já si myslím, že iniciátorem tam musí být město a ten developer je ten, kdo na základě potom nějaké veřejné soutěže začne ty byty stavět. A ta veřejná soutěž je právě kouzelná v tom, že je to soutěž, to znamená, developer tam musí přijít s nejnižší cenou, musí si tam dát marži přiměřenou, aby měl šanci vyhrát, kdežto když developer staví své developerské projekty na pozemcích, který vlastní, tak tam vlastně není tlačen a může mít tu marži i nepřiměřeně vysokou v době, kdy vlastně poptávka převyšuje nabídku, no tak mu to prostě projde, protože prodá absolutně cokoliv. Jo. Takže to je jeden z důvodů, proč družstevní bydlení je levnější než developerská výstava, protože ta developerská marže je tam snížena tou soutěží.
23: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha před volbami do pražského zastupitelstva. Našimi hosty jsou Václav Láska, Sen pro Prahu, Jaromír Beránek, Česká pirátská strana, Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti, Jana Komrsková, Jsme Praha a Jan Čižinský, Praha sobě. Měli tu s námi být i zástupci České strany asociálu, ale pro nemoce v průběhu dneška omluvil.
7: Volby 2026. Debaty lídrů.
23: Součástí našich předvolebních debat je stručný dotazník. Položím vám teď každému 5 otázek. Poprosím o skutečně krátké, pokud možno jednověté, a tím myslím jednoduché věty, nikoli v souvětí odpovědi. Začnu roční lítačkou. Jízdenka na MHD stojí v Praze 3650 korun. Nechali byste tuhle cenu, nebo ji chcete změnit? Pokud ano, tak na jakou cenu byste se chtěli dostat? Václav Láska.
5: Protože naším cílem je dostat minimálně část řidičů z aut do MHD, tak bychom zásadně MHD nezdražovali. Už jako gesto, co je náš politický cíl, takže nezdražovat ani o korun.
23: Ani nezlevňovat?
5: Ani nezlevňovat, zachovejme tu cenu.
23: Jaromír Beránek, Piráti?
3: Pro nás je rovněž prioritou dostupná veřejná doprava, to znamená, nyní řeknu, rozhodně neplánujeme zdražovat a pokud se má něco změnit, tak je to cena parkovacího oprávnění, které má stát minimálně.
23: Na to se zeptám za chvíli, takže nezdražovat ani nezlevňovat?
3: Součástí té odpovědi je samozřejmě i to nezlevňování.
23: To nemusí být automatické. Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti, kolik má stát lítačka?
26: Mně přijde cena lítačky 10 korun na den adekvátní vůči tomu, aby lidé nesedali do aut, takže bych ji zachoval.
23: Jana Komrsková, Jsme Praha.
25: 3650 adekvátní a já vás překvapím, mělo by se tam nastavit inflační automat roční.
23: To znamená, že by to rostlo o inflaci.
25: Stejně jako cena vody, kterou si neuvědomuje, že je takhle nastavena.
23: A od tohoto základu, to znamená ne, že by se započítala inflace od doby, kdy to bylo stanoveno.
25: Ano, od tohoto.
23: Jan Čižinský, Praha sobě?
7: No, bohužel Praha si nemůže dovolit tu úroveň nechat, protože potom skutečně nebude mít jako peníze na to důležité, co budeme možná probírat dál na školy a podobně. To znamená, my jako férově přiznáváme, že je potřeba to zdražovat třeba o korunu, o 365 korun každý rok, až se dostaneme na úroveň, kterou si Praha prostě dovolit může.
23: A to je jaká?
7: To je jako těžko to teďka jako stanovit, jo? Ale prostě o korunu denně, když to budeme zdražovat, řekněme 3-4 roky, tak se dostaneme aspoň na tu úroveň, na které jsme byli třeba před 15 lety. Ale od té doby ty náklady strmě rostou.
23: Už je to souvětí.
7: Jasně, ale
23: žádné
7: město si nemůže dovolit dát prostě 30% všech příjmů jenom na dopravu.
23: Tak dobře, poprosím opravdu o stručnost vás všechny. Podobná otázka k parkování. Základní roční parkovací karta pro obyvatele Prahy v současnosti stojí 1200 korun na první auto, 7000 korun na druhé auto. Kolik by to mělo být podle vás, Jan Čižinský?
7: My jsme o tom nechali na sedmičce hlasovat, protože lidé buď to platí penězi, platí časem.
23: Kolik by to mělo být?
7: A musí to být nějaká dohoda. Takhle, teďka to je 1200 korun.
23: Kolik to má být?
7: Já to tady neřeknu, protože to nevíme, my tu debatu
23: nevíte,
7: jako nemáme
23: nebo říct?
7: Ne, my to skutečně v Praze sobě nevíme, ale
23: dobře,
7: jsme připraveni.
23: Odpověď nevíme. Jana Komrsková, Jsme Praha, kolik má stát parkovací oprávnění?
25: Parkovací oprávnění se rozhodně mělo zvednout a pro nás je ta úroveň lítačky MHD taková adekvátní.
23: Takže
25: na to první auto
23: 3650 korun, druhé auto?
25: Nechat.
23: 7000. Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti?
26: Upřímně řečeno, já bych to nechal tak, jak to je a zdůvodním to i tím, že v podstatě i když to lidé zaplatí, tak nemají vlastně garantováno, že zaparkujou. To jako pokud by měli garantováno, že zaparkují, pak bych to zdvihal, ale takhle krouží 30 minut kolem bloku a
23: odpověď jasná, nechat. Pojďme dál. Česká pirátská strana.
3: Už v roce 2019 jsme dostali data z podkladové studie, že ty plné roční náklady na správu a údržbu jednoho parkovacího stání jsou zhruba 7000 korun. Já přesto nebudu tak ambiciózní a řeknu, že by ta částka měla být stejná jako za ten roční kupon s postupnou inflací, s postupným navýšením.
23: Takže 3650 korun.
3: Pokud se jedná o to druhé či další parkovací místo, myslím si, že je důležité, aby to nebylo na hlavu, ale aby to bylo na domácnost, protože jsou to ty bytové jednotky, které potom zatěžují to město tím reálným automobilovým provozem.
23: Václav Láska.
5: Několikanásobně zvýšit parkování pro nerezidenty v centru, to je úplný základ. Druhé auto.
23: Já se ptám na rezidenty.
5: Na rezidenty, tak pardon, špatně pochopil otázku. Druhé auto zachovat, první auto postupně navyšovat někam na cenu té lítačky.
23: Tak díky. Otázka třetí, vy už jste o tom částečně mluvili, ale teď bych opravdu chtěl číslo, kolik vlastních nájemních bytů a v jakém čase by měla Praha postavit? Jaromír Beránek.
3: Děkuji za možnost začít. Jak jsem zmiňoval, my bychom rádi získali z prostředků Evropské investiční banky
23: kolik
3: a soukromých
23: bytů?
3: Řeknu to jednoduše, 20 miliard korun na 4 roky, čili zhruba 20 tisíc bytů během toho jednoho volebního období.
23: Jana Komrsková?
25: 10 tisíc družstevních bytů za jedno volební období.
23: Roman Mejstřík?
26: Mně i těch 10 000 bytů přijde hodně ambiciozních a v podstatě měly by to být byty, které pokryjí minimálně potřebu těch služeb lidí, které hlavní město potřebuje.
23: Takže méně než 10 000.

0: Musí se propočítat,
1: jaká bude
0: potřeba. Chcete
1: být primátor, tak je to otázka ano, na vás.
0: Dobře, já bych veřejná gymnázia navyšoval trošku přiměřeně, protože si myslím, že to je hlavně otázka spádového školství. V Praze je 18 000 míst na středních školách a loni dokončovalo základní školy 12 000 dětí. To znamená, že Praha vlastně buduje kapacity školské pro středočeský kraj a spádové školství. To znamená...
1: Tak číslo... Ano. Číslo asi neřeknete.
0: Neřeknu.
1: Jsem s tím smířený, Jan Čižinský.
2: Pokud se Praha rozhodne, tak může si koupit 1500 míst.
1: Já se neptám, jestli se Praha rozhodne, já se ptám, jak by se rozhodla, kdyby vy jste jí vedli.
2: My chceme 1500 míst, protože chceme to pomocí stipendií na soukromých a církevních školách. Je to předjednáno, ale bohužel opět zastupitelstvo neschválilo ani jednání o tom, přestože to je jediné možné řešení.
1: Tak Václav Láska.
3: Mělo by to být tolik míst, aby měli studenti v Praze stejnou šanci dostat se na gymnázium jako mimo
1: Prahu. To je kolik?
3: To nevím.
1: Jana Komrsková?
4: Jo, podle dat, jestli já si dobře pamatuju, školství se na mě na starosti, ale myslím, že do roku 30 nebo 32 je číslo 18 tisíc, nedostatku 18 tisíc míst a samozřejmě otázkou je, jak se to udělá.
1: To znamená, 18 tisíc míst by mělo být.
4: To je potřeba.
1: Jaromír Beránek?
5: My za Piráty odmítáme privatizaci soukromého školství, respektive toho veřejného školství na soukromé školy, ale říkáme, že ta naše ambice je 1000 nových míst ročně s využitím gymnaziálních tříd na liceích, podporou rozvoje čtyřletých gymnázií a samozřejmě se zajištěním spolufinancování Středočeského kraje za ty kapacity v Praze.
1: Tak a poslední z těch pěti otázek a opravdu poprosím krátkou odpověď, protože o tom byste mohli určitě mluvit dlouho. Podporujete projekt Vltavské filharmonie nebo by Praha měla své peníze investovat do jiných priorit? Jana Komrsková.
4: Podporujeme, ale musí se udělat pořádná revize vlastně financování tohoto projektu.
1: Václav Láska?
3: Podporujeme, ale nesmí se stát zdrojem pro předražené služby podnikatelů, kteří jsou za dobře s určitými politiky pražskými.
1: Jaromír Beránek?
5: Piráti projekt Vltavské filharmonie podporují co by tu cestu, jak sem přilákat movitější a kulturnější zahraniční návštěvníky a samozřejmě také myslíme na důslednou kontrolu hospodaření a i na dopravní režim, protože ta lokalita se v důsledku výstavby významně změní.
1: Jan Čižinský?
2: Praha sobě Vltavskou filharmonii podporuje.
1: Roman Mejstřík?
0: My podporujeme za jasných pravidel financování.
1: Díky. Pojďme k dopravě, která zaznívá v předvolebních debatách a v těch prioritách také. Opět výjdu z programu jednotlivých subjektů, tak jak jsem procházel těmi programy. Sen pro Prahu ve svém programu se věnuje všem druhům dopravy s tím, že jako první máte chodce. Píšete, že vrátíte chodníky chodcům, dodáváte, chodci nesmí být ohrožováni parkujícími auty, cyklisty ani sdílenými vozítky. Jak to ohlídáte? Budete dávat k chodníkům sloupky, aby tam nikdo nevěl, nebo budete posilovat strážníky, aby pokutovali každého cyklistu, který pojede po chodníku?
3: No bohužel tady cesta skutečně vede represí, takže od posílení městských strážníků, lepšího využívání kamerových systémů, zábrany na chodnících, vyšších obrubníky, to všechno se dá použít. Musí to být komplex opatření, neexistuje jedno konkrétní opatření, které zajistí tento ambiciozní cíl.
1: V případě MHD píšete nejen o tom, co chcete, ale také o tom, co nechcete. Uvádíte tam s červeným křížkem, že nechcete okružní trasu metra O nebo E, tak jak po staru v dávných plánech byla označována. Proč?
3: Protože je to extrémně drahé řešení této otázky. My si myslíme, že se to dá řešit povrchovou tramvajovou dopravou, která je levnější. Ano, kdyby Praha byla bohatá, jako nevím, nějaké saudsko-arabské země, mějme i okružní metro O, ale Praha na něj prostě nemá, proto musíme zvolit levnější řešení, které bude i rychlejší.
1: Pokud o auta, slibujete dokončení silničních okruhů, rozšíření chytrého řízení křižovatek, ale také zpoplatnění vjezdu do historického centra ve Špičce. Od kdy, kam a kolik by se mělo platit za vjezd do centra?
3: Tohle to je zase vytyčení cíle, ke který neprosadíte sami, takže budeme muset být trošku tolerantní k tomu, kdo případně s náma by byl v koalici a jaké by byly jeho představy, ale pro nás je základ o tomto začít diskutovat a zabývat se, vážně se tím zabývat, protože my
1: a
3: jsme...
1: A mělo by to tedy platit už v tomto volebním období, nebo ano, v tom, které začne...
3: Rozhodně, čím dřív, tím lépe, protože je to jedno z základních opatření ke sklidnění dopravy v centru.
1: Piráti v oblasti dopravy slibují dokončení prvního úseku metra D, nové tramvajové tratě do Malešic, na Jarov, na Nové Dvory, na Strahov, na Vás Václavské náměstí, přípravu tratě do Komořan kolem hlavního nádraží. Také slibujete, že do 2 let se vrátí tramvaje na Libeňský most. Jeho část přitom chybí a aktuálně se ani nestaví. Ta zbývající část, která stojí, tak je ve stavu, že potřebuje opravy. Jak to dokážete, že za 2 roky tam budou jezdit?

0: tramvaje.
1: Tak shodou okolností právě dnes TSK vypsala soutěž na zhotovitele dokončení toho inundačního mostu. Je to most SO205 na straně Vídně,
0: který
1: nám v současnosti chybí, je zakonzervovaný po tom, co proběhlo spolu s Metrostavem. Veškerou dokumentaci jsme si se stavební společností Metrostav předali a nyní čekáme na výběr toho zhotovitele, který by to skutečně do těch 2 let
0: ani ne. Jste si jistí, že do 2 let to bude a že do 2 let bude vyřešena i ta zbývající část toho mostu?
1: Ta zbývající část mostu rozhodně do 2 let vyřešena nebude. My to říkáme od začátku zcela
0: transparentně. Takže se tam vrátí jenom na chvíli ty tramvaje.
1: Ty tramvaje se tam vrátí na období dalších zhruba 2 let a i tak si myslíme, jsme přesvědčeni, že je to natolik prioritní tramvajové spojení, že i za tu krátkou dobu toho fungování to stojí.
0: V programu máte také, že zavedete nízkoemisní zónu uvnitř hranic městského okruhu a že povedete diskusi o spoplatnění vjezdu do centra města. S obojím počítáte v těch příštích 4 letech?
1: Já to upřesním, jsou to navzájem se doplňující a podporující opatření. Málo kdo to ví, ale od roku 2030 nám vstoupí v účinnost nová směrnice Evropské unie o kvalitě vnějšího ovzduší, která uvaluje významně přísnější emisní limity na emise prachových částic a pevných polétavých částic.
0: Takže od roku 2030
1: od toho roku 2030
0: se starými motory nebudou
1: smět. Zavedeme nějaká konkrétní opatření, nebo budeme jako město platit sankce. Já si myslím, že je lepší zavést ta opatření.
0: Takže od roku 2030 auta se starými motory nebudou smět do centra.
1: To je jedna část toho opatření a samozřejmě pokud tomu centru chceme ulevit i dopravně a vrátit do něj život, tak logicky s tím bude souviset i nějaká forma výkonového spoplatnění.
0: Gen s podporou veřejnosti v oblasti dopravy jako první bod v odpovědi pro Český rozhlas uvedl koordinaci uzavírek, takže plán oprav bude zveřejněný rok dopředu v jednom kalendáři se Středočeským krajem. Opravdu se dají všechny uzavírky a všechny opravy naplánovat tak, aby byly jasné rok dopředu?
2: Já jsem třeba prosazoval, když jsem byl radním pro dopravu, aby se u oprav dělali na 2 směny. Ty opravy prodražilo by je to řádově o 15%.
0: Ale pardon, rozumím, ale to je jiný příběh. Já se ptám, jestli opravdu je reálné, aby všechny opravy silnic byly jasné rok dopředu a byly zanesené v nějaké
2: mapě.
0: Já
2: si myslím, že ty, které koordinuje hlavní město Praha se Středočeským krajem zcela určitě.
0: A ostatní v Praze, protože i ty mohou dělat problémy.
2: To záleží hodně na tom, jaký bude tlak na TSK, ale tyhle věci se plánují hodně, hodně dopředu a myslím si, že to jde. Já ještě trošku k té dopravě bych řekl, že vlastně všichni říkají, jaké budou dělat opatření, ale vlastně nikdo se nezabývá tím, tou vymahatelností. Praze chybí stále stovky a stovky strážníků, přestože už několik let je určen cílový stav, kolik by mělo být městských strážníků.
0: A to znamená, že vy byste nabíral strážníky, aby řešili dopravu primárně?
2: Zcela jistě, protože jestliže máte někde ceduly a ty lidi vám tam projedou jednou, po druhý a po třetí a zjistí, že se nic neděje, tak to prostě nedodržou ty opatření. A můžu vám vyjmenovat několik míst, kde to tak prostě je. Třeba nájezdy do tunelu Blanka, kde prostě stojí dlouhá šňůra aut, všichni se tam spou z boku a tak dále. Končím.
0: Takže to by kontrolovali noví strážníci. To je
2: byl bych proto, aby jich bylo víc.
0: Uskupení GEN s podporou veřejnosti. Na webu uskupení Jsme Praha jsem našel řadu textů, ale upřímně nenašel jsem tam úplně detailní program. S tím, že odkaz na program odkazoval na vaše noviny, kde nejvíc v oblasti dopravy píšete o Vítoňském mostě a o tom, že je potřeba Vítoňský železniční most zachovat. To je pro vás tak důležité?
3: Tak jelikož jedna část našeho uskupení kandiduje na Praze 2, tak to je pro ně priorita, ale já si myslím, že v té dopravě je potřeba ji víc koordinovat. Já řeknu teď příklad, vy jste tady zmiňoval tu tramvajovou trať do Malšic, tam je to jako uděláno velmi dobře, co se týče té koordinace, právě proto, že tam jak TSK dopravní podnik, všichni aktéři, včetně infrastrukturních společností, čili PVS, PVK, a dalších, vlastně tu ulici, tu páteřní ulici řeší vlastně najednou. Čili, když to řeknu, trubky se vyměňují v době, kdy se prostě budou dávat. Jo, prostě dělá se to.
0: To znamená, že se nezavírá velice, ta ulice opakovaně.
3: Ano, nezavírá se.
0: To znamená,
3: se
0: že tohle je jedna z priorit, co budete prosazovat.
3: Je to jedna z priorit nad tím uvažovat vlastně v komplexu těch městských společností.
0: Rozumím, zeptám se ještě na jednu věc. Vy píšete v odpovědi pro Český rozhlas, že Prahu z kolon nedostanete tím, že lidem zdražíte MHD nebo je budete trestat za používání auta. Znamená to, že odmítáte mýto, odmítáte zužování silnic nebo třeba diskutované uzavření průjezdu přes Malou Stranu?
3: To úplně neodmítáme, ale myslím si, že vyhánět lidi z aut není ta správná cesta. Správná cesta je jim postavit záchytné P+R
0: parkoviště. Rozumím, ale tahle opatření tedy neodmítáte.
3: Neodmítáme, dobře, ale jak jsem si rozumím, mohla vyzkoušet toto volební období.
0: Slovo,
3: tak...
0: Protože se blížíme ke konci ano, debaty, pardon. Musím dát ještě slovo Janu Čižinskému. Praha sobě má vlastně celý program laděný jako trasu metra. Jednotlivé nadpisy vycházejí ze stanic pražské MHD. Ten, který se týká dopravy, se jmenuje Obchvatov, v narážce na stanici metra Opatov. Slibujete stavbu okruhů, tedy jak okolo Prahy, tak vnitropražského okruhu, tak také píšete o trase metra O. Slyšeli jsme argumenty Václava Lásky, proč podle něj to a podle jeho hnutí nebo uskupení Sen pro Prahu to není dobrý nápad. Proč vy si myslíte, že to je dobrý nápad?
4: To metro O, které jsme začali prosazovat před 4 lety, tak je naprostá nutnost. Pokud to nebudeme teďka připravovat, tak za 20 let se nestane.
0: A pokud to znamená, se nestane, vy ho budete připravovat, aby za 20 let bylo.
4: Samozřejmě, ale jde o to, že prostě jako už teďka přeci kolabují v centru Prahy kapacity metra. Už teďka, protože všichni musí metrem jezdit do centra a pak zase z centra, tak už teďka prostě na C-čku jsou kapacity na hraně. Takže pokud na tom nejvytíženějším úseku na jihu nebudeme připravovat metro O okamžitě a nezačneme ho vlastně co nejdřív stavět, já, když jsem se bavil o těch 20 letech, tak jsem myslel kompletní metro O. A rozumím, pokud to nebudeme připravovat, tak Praha zkolabuje.
0: Ještě jedna věc, vy jste už v úvodu, nebo už jsme mluvili o tom, že nechcete, aby byla povinnost stavět parkovací místa u nových projektů, ty garáže. Nebude to znamenat, že budou chybět parkovací místa v ulicích?
4: Takhle, když jsme se bavili o dostupném bydlení, tak to bylo tady, jak já jsem dával velký pozor, byla to jediné opatření, které skutečně zlevňuje tu výstavbu.
0: Ale neskomplikuje to život všem, kteří teď stojí a parkují na ulicích?
4: Ne úplně, protože jak říkám,
0: ale když trochu
4: ty,
0: ano,
4: já jsem tady vysvětlil, že ty garáže jsou prodávány zvlášť a že přitahují naopak auta, která by nepřijela. Takže nemyslím si, že by to nějak zkomplikovalo situaci na ulici.
0: Tak, blížíme se k závěru. Otázka posledně pro vás všechny stejná ve všech debatách. Samozřejmě sestavování koalic v Praze v minulosti nebylo úplně jednoduché. Jsou subjekty, se kterými v žádném případě byste nešli do koalice Praha sobě?
4: Nepůjdeme do koalice s SPD, s motoristy a s ANO.
0: Jsme Praha?
3: Určitě nepůjdeme do koalice s SPD a s motoristy.
0: Gen s podporou veřejnosti?
2: My také nepůjdeme s extremistickými stranami.
0: Česká pirátská strana?
1: Logicky Piráti si umějí představit spolupráci pouze s demokratickými stranami, to znamená, vylučujeme spolupráci s motoristy z SPD a i s ANO.
0: Sen pro Prahu?
5: Vylučujeme spolupráci s ANO, SPD a motoristy.
0: Tak, díky. Další předvolební debata Radiožurnálu Českého rozhlasu Plus a Rádia Praha je u konce. Našimi dnešními hosty byli Jan Čižinský z Prahy sobě. Díky, nashledanou.
4: Díky za pozvání.
0: Jana Komrsková, Jsme Praha. Díky.
3: Hezký večer.
0: Roman Mejstřík, Gen s podporou veřejnosti.
2: Tak, hezký večer.
0: Jaromír Beránek, Česká pirátská
1: strana.
0: Děkuji
1: za pozvání a šťastnou ruku volat.
0: A Václav Láska, Sen pro Prahu s Václavem Láskou s podporou HPP 11 a strany Mourek. Díky, nashledanou.
5: Děkuji za pozvání a hezký večer.
0: Další debatu nabídneme opět zítra po 18. hodině. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.

0: Posloucháte Radiožurnál, jdeme ke sportu. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy porazila v souboji o třetí místo Maďarku Anu Kryzaovou a vybojovala svou první světovou medaili. Zachová v zápase dvakrát vedla, soupeřka ale pokaždé dokázala vyrovnat a duel dospěl do prodloužení, ve kterém rozhodla. Medaili z mistrovství světa získala jako teprve druhá česká judistka v historii a byl u toho reportér Petr Kadeřábek.
1: Maďarka se teď snaží o chvat, ale Renata Zachová ji okontrovala. Je to tam, Renata Zachová získává bronzovou medaili na mistrovství světa a stává se tak v historii českého juda jasně nejúspěšnější ženou.
2: To je úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu.
1: Já se nepamatuju, že bych viděl boj o medaily, kde je 5 bodovaných technik. Jak jste to prožívala? Vy jste vedla brzy na Vazary, pak soupeřka vyrovnala, vy jste zase odskočila o Juko, ona zase vyrovnala.
2: No jako ráda bych řekla napínavý divákům.
1: I posluchačům určitě.
2: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je.
1: Trenér Jiří Štěpán říkal, že když to přišlo do toho golden score, tedy do toho nastaveného času, tak už vám věřil.
2: Jako těžko říct. Ono tak jako celou dobu ze začátku pak tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky. Jsem ráda, že to vyšlo.
1: No, vyšlo to tak, že jste nejúspěšnější judistka české historie. Jak se to poslouchá?
2: Je to krásný, ale ještě je to hodně před námi.
1: No, před vámi jsou další turnaje, i ten olympijský, na který vy jste se probojoval už do Paříže. Teď jste tady udělala setsakramentský skok k tomu turnaji v Los Angeles. Uvědomujete si to, nebo prostě teď se těšíte na vyhlášení, až budete mít tu bronzovou medaili na krku?
2: Teď se těším strašně moc na vyhlášení. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. A jako co si budem, s medaili nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny.
1: Říká Renata Zachová po zisku bronzové medaile na mistrovství světa z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Billy Idol na Radiožurnálu před dalšími zprávami. Je 19 hodin. Zprávy a Monika Vrchotová.
1: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Bulharsko ukončilo neúspěšné pátrání po posádce potopené civilní lodi. Basketbalisté Slavie NBK hrají v lize mistrů s Albou Berlín. Kolony popojíždějí na silnici 3 mezi Benešovem a Bystřicí. A během zítřka se od západu čeká déšť nebo přeháňky a teploty do 23 na jižní Moravě až do 25 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
3: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
1: Bulharsko ukončilo pátrání po námořnicích z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na dvě plavidla v ekonomické zóně země. Jedno se potopilo a druhé zachvátil požár. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uvedl, že za ním stojí Rusko. Moskva tento incident nekomentovala.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém kanálu uvedl, že šlo o kombinovaný útok mořskými i létajícími drony. K tomuto závěru dospěli ukrajinští a bulharští vojenští experti, řekl Zelenský a zdůraznil, že ukrajinské drony se rozhodně v ekonomické mořské zóně Bulharska nepohybovaly. Podle ukrajinského prezidenta se Rusko těmito útoky snaží úplně znemožnit mořeplavbu v západním Černém moři. Právě tudy totiž prochází mořský koridor, kterým Ukrajina vyvážela většinu své zemědělské produkce. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Ve středních Čechách kvůli dlouhodobému suchu nově platí stav nedostatku vody na Vltavě a Labi. Rozhodla o tom Krajská komise pro sucho. Umožnila tak snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření bude platit do konce dubna příštího roku. Má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody podle ministerstva zemědělství, povodí Vltavy a Středočeského kraje zatím zůstává. Bez omezení.
5: Sport. Basketbalisté Slavie Praha era NBK hostí v úvodním zápase Ligy mistrů Albu Berlín. Duel českého s německým úřadujícím mistrem sleduje v Pardubicích reportér Jakub Kanta.
6: Necelé 4 minuty před začátkem druhého poločasu platí, že Alba Berlín má v poločasové přestávce vyrovnaný dosud nejvyšší náskok. Má totiž k dobru 12 bodů, vede nad Slaví v Pardubicích 52-40. A to proto, že v poslední půlminutovce ve druhé čtvrtině dokázala trefit dvě rychlé trojky a právě střelba z dálky. To je devíza Alby Berlín, která vede o 12 bodů nad Slaví. Z Pardubice Kukanta, Radiožurnál.
5: 18-letý hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3-letý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub si juniorského reprezentanta vybral v 5. kole letošního draftu NHL. Minulou sezónu strávil v nižší kanadské soutěži.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Šmejkalky a nehoda v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna popojíždí krátká kolona před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Brzdí se teď u sjezdu na Benešov na 20. kilometru a zdržíte se do 10 minut. Na silnici 3 z Prahy na České Budějovice postojíte za Benešovem v koloně. Na křižovatce na Neveklov začala oprava vozovky a projedete Kyvadlově. Fronty jsou tam v obou směrech zhruba na 15 minut. V Praze vázne provoz na jižní spojce směrem na Štěrboholy v okolí Lanového mostu. Těsně za Lanovým mostem odtahují auto po nehodě a projíždí se pomalej. Zdržíte se okolo 10 minut. Silný provoz teď čekejte taky v Libni v okolí O2 arény. Blíží se koncert Deep Purple a hlavně Českomoravská ulice, taky Poděbradská směrem do centra se ucpávají. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno, ojediněle se vytvoří mlhy a teploty klesnou na 10 až 5 stupňů. Při mírném větru, hlavně na východě Moravy a ve Slezsku, bude 14 až 10 stupňů. Zítra se pak čeká oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle déšť nebo přehánky. Odpoledne a večer od západu přibývání srážek, na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Teploty zítra na západě a na severu 16 až 20 stupňů, jinak 19 až 23, na jižní Moravě bude až 25. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
0: Dobrý večer vám přejeme, 6 minut po 19. hodině, posloucháte radiožurnál. Obstát v podmínkách boje vysoké intenzity, to je námětem armádního cvičení Moravian Lance 2026. Zúčastnila se ho víc než tisícovka vojáků z Česka i zahraničí. Kromě tradičních zbraní a techniky v bojových operacích vojáci využívají drony, robotické prostředky a digitální vedení. V další reportáži večerního radiožurnálu po Chainsmokers z Coldplay povíme víc. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
2: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Vojenský újezd Libavá obsadila těžká pásová technika, obrněné vozy, ale i malí digitálně řízení roboti a drony. Na místě se totiž koná armádní cvičení Moravian Lance 2026. Vojáci během něj testují experimentální projekt spolupráce při bojových operacích, nové prostředky a postupy.
1: Orfeus je průzkumný robot, je úplně bezhlučný, vysoký zhruba 30 cm a má 4 kola. Joystickem ho přímo z auta navádí četař Ladislav z Družstva chemického a radiačního průzkumu.
2: Dokáže detekovat bojové chemické látky a radiaci. Má termokameru, noční vidění, dosah je 200 metrů.
1: Má kameru vlastně na sobě a vy
2: auto je hermeticky zavřené, takže bych pracoval z auta, aniž by mě ohrozili bojové chemické látky.
1: Bez nasazení pozemních a leteckých robotů se vojáci dnes boji neobejdou, říká David Kremlička, velitel cvičení.
3: Neuvěřitelné možnosti to nabízí od manipulace s břemeny na logistické úrovni, od přepravy a přesun raněných, po průzkum a de facto překonávání překážek. Dneska vám ta robotika nabídne tu stejnou manuální práci, co by udělal člověk za menší riziko. Ty možnosti jsou nepřeberné.
1: Další systémy vojákům pomáhají vyhledávat, sledovat cíle a předávat informace. Smyslem cvičení je i zkrátit cestu mezi tím, co jednotka zjistí a tím, co na základě informací udělá, tvrdí Miroslav Vybíhal, velitel 7. mechanizované brigády.
4: Pro nás je podstatný to, aby jsme ty technologie, které jsou buď už zavedené, a nebo se budou zavádět, a nebo ještě o nich nevíme, tak aby jsme nějakým způsobem skloubili v jeden okamžik s tím, co my v současné chvíli disponujeme, jakým způsobem tady tyto věci zakomponovat do stávajícího systému.
1: I tak na Libavé nechybí těžká technika, tanky a bojová vozidla. Vojáci řeší maskování, klamání protivníka nebo práci s tepelnou a elektromagnetickou stopou, vysvětluje velitel Kremlička.
3: Pořád jsou to nějaký data, který sbírá buď člověk nebo ten dron, technický prostředek, který se nějakým způsobem musí vyhodnotit.
5: Takže nachystejte si své jednotky do výchozích pozic.
1: Digitální techniku ve Srubovém táboře Smilov nahradila mapa Libavé. Má rozměry 3x6 metrů a vojáci ji vyrobili z přírodních materiálů.
6: Protože musíme jet v digitálním a analogovém spektru, oboje na jednou, a ty drony a ostatní, my tomu říkáme vymoženosti, tak tady jednoznačně budou a snažíme se držet krok se současným bojištěm.
1: Vysvětluje mi instruktor Jiří Válek. Vojáci chtějí tento typ experimentálních cvičení pořádat i v příštím roce. Zapojit do nich chtějí i další složky armády. Z Libavé Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

Ve vysílání Radiožurnálu se za pár minut vydáme na basketbal. Nový tým Slavia NBK hraje svůj první zápas v lize mistrů. Jejím soupeřem je v Pardubicích německá Alba Berlin a jak si český zástupce v soutěži vede. Řekneme pozas.

0: Basketbalisté Pražské Slávie hrají poprvé po sloučení s Nymburkem Ligu mistrů. V úvodním zápase nastoupili v Pardubicích proti německému týmu Alba Berlín. A je u toho reportér Radiožurnálu Jakub Kanta.
1: 4 minuty a 17 sekund se ještě bude hrát třetí čtvrtina a Slávia musí dotahovat dosud nepříjemný náskok soupeře, který narostl už až na 17 bodů. Před malou chvílí to ale bylo manko, dokonce 20-bodové. Slávia prohrává 53-70 stále, protože David Bem neproměnil první ze dvou nařízených trestných hodů, ale vrátím se k tomu dosavadního průběhu v první půli. To bylo, dá se říci, celkem vyrovnané. I když jednou už tam na dvouciferný rozdíl Alba odskočila, tak se oba týmy celkem přetahovaly. Samozřejmě favorizovaný německý šampion většinu toho dosavadního průběhu drží vedení na své straně a teď také zvyšuje po další parádní akci na 72-54. No a ten náskok drží prostě hlavně proto, že hraje velice pěkně kolektivně, střílí přesně z dálky. Slavia po sloučení s Nymburkem při své tedy premiéře v Lize mistrů zatím na úspěch pomýšlet nemůže. Přilákala do chozu Enteria Arény tady v Pardubicích zhruba 1800 fanoušků. Ti ale teď vidí, jak 3 minuty a 630 sekund před koncem třetí čtvrtiny Slavia prohrává s Albou Berlín 54-72 z Pardubic. Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Budiš světlo na Design bloku. 28. ročník největšího středoevropského festivalu designu a módy představí od 7. do 11. října na 300 českých i zahraničních designérů, studií a značek po celé Praze. Chybět nebudou výstavy, přehlídky, workshopy, diskuze a program pro děti. Více informací najdete na designblog.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
2: Hodin a 30 minut. Jsou tu zprávy Radiožurnálu.
3: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Nejvyšší soud zamítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Někdejší dlouholetý šéf loděnické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 24 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Priluky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 19 lidí, včetně několika dětí. Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli ta krajští radní. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 na 12 tisíc korun. Výhodnější bude placení jízdenek elektronickou peněženkou přes kartu Opus Card nebo mobilní aplikací Idolka. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. Sport. Basketbalisté Slavie NBK v Lize mistrů hostí Albu Berlín. V Pardubicích je u toho Jakub Kanta.
4: Basketbalisté Slavie už mají jen jednu čtvrtinu na to, aby otočili nepříznivý vývoj, ale že by se jim to mohlo povést, moc nevěřím, protože před začátkem čtvrté čtvrtiny Slavia v Pardubicích prohrává s Albou Berlín 62-86. Hned 4 dvouciferní střelci na straně soupeře. Z Pardubice Jakub Kanta, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D11 u Poděbrad a kolony na Trojce za Benešovem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje částečně jeden pruh a zdržíte se chvilku v koloně do 10 minut. O něco větší kolony popojíždějí na silnici 3 z Prahy do Tábora za Benešovem. Na křižovatce na Neveklov nové omezení a fronty jsou tam v obou směrech na 10 až 15 minut. A taky na Třineckou na silnici 11 směrem na Slovensko čekejte kolony. U Jablunkova několik omezení za sebou, osobním autem se to vyplatí obět po staré silnici. A ještě do Prahy v Libni čekejte teď kolony v Poděbradské ulici a taky v Českomoravské směrem do centra. Je to kvůli koncertu v O2 aréně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, zítra bude na západě Čech ojediněle pršet a během dne se srážky čekají na celém území. V noci bude většinou 10 až 5 stupňů, zítra pak 19 až 23, ale na západě a severu maximálně 20, na jihu Moravy naopak až 25 stupňů. To byly zprávy. Dál je s vámi večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.
2: Jsme s vámi v 19 hodin 33,5 minuty. Řidičům přejeme šťastnou cestu. Určitě se spolehněte i dál na naší zelenou vlnu. Nejpozději ve zprávách ve 20. znovu uslyšíte. Pěkný večer.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

Profesionální herci po boku klientů sociálního centra v Tloskově na Benešovsku natáčejí filmaři druhý díl terapeutického filmu Tloskov Fiction. Byli jsme u toho, počkejte si na reportáž, kterou jsme přichystali po kapele Kors a Radio.

0: Terapie před kamerou, filmaři začali natáčet druhý díl snímku Tloskov Fiction vedle Jaroslava Duška, Ivana Franka nebo nově Hany Wagnerové. V něm hrají i klienti Centra sociálních služeb Tloskov na Benešovsku. Natáčení jim má pomoct získat větší sebevědomí. Terapeutický účinek má společná práce, ale i na herce.
1: Až budeš ready, my se sedneme Hanku do auta a pojedeme.
2: Nová posila Tloskov Fiction, Hana Wagnerová, převlečená za gangsterku, černá paruka, černé brýle, rudá rtěnka.
3: S těma klukama, co hrajou, tak já musím říct, že to je opravdu, ty přijdou a všichni mají úsměv od ucha k uchu, jako je to fakt hrozně hezký. Navíc jim to hrozně jde. Umějí strašně dobře improvizovat, myslím si, že jako mě strčili do kapsy okamžitě, jako jsem byla vlastně úplně wow, to je super, jako.
4: Patrik Křivánek, dobrý den.
2: Pan režisér.
4: Je to hlavně postavený na ty improvizaci. My jsme připravili nějaký svět pro ty kluky, v kterým si můžou bezpečně hrát. A na základě toho nám vytváří nádherný příběh.
1: Občas si zabubnuješ do volantu a trošku jako vibuješ.
5: Vibuju.
1: A pobrukáváš si.
5: Jo, dobře.
2: A já jsem se teď přesunula taky do maskérny, protože na plac se chystají dvě hlavní postavy. Jirko, jak se vám hraje s Hankou?
6: No krásně, protože za druhý je hubená, štíhla. A jinak je to herečka teda bezvadná. Budeme natáčet, jak budeme vykrádat banku. Národní českou. Se nás ptali, co s těma penězma budete dělat. Já pán, tak to dáme chudým lidem a čtvrtku do Tloskova.
7: Ježiš, to je hezký.
6: To nám
8: ještě ruce umažem a jsme hotoví.
2: Další slavný herec, Ondřej.
9: Ano, já jsem slavný herec.
2: A jak se cítíte jako gangster?
9: Dobrý, vyhovuje to moc.
2: Baví vás to?
9: Baví, strašně.
2: Jiřina Šimková, produkční. Je takovéhle natáčení, terapie i pro vás, protože je to terapeutický film?
10: Rozhodně. Je to takové to místo, kde už v prvním díle nám vlastně Jirka, jeden z herců, Jirka Bittner, řekl, my jsme vás sem přišli zachránit. A tak to je.
2: Film Tloskov Fiction 2 bude dokončený na podzim 2027. Tlosková, Věra Hájíková, Radiožurnál.

Dva roky je bez vlaků a další dva se tam ani nevrátí. Začíná obnova vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi, kterou zničili povodně v září 2024. My se tam vydáme ještě před 20. hodinou.

0: Vlaky tam neprojeli od ničivých povodní před 2 lety, teď se trať mezi Opavou a Kravařemi konečně začíná obnovovat. Dělníci bourají zbytky poškozeného mostu přes řeku a na jeho místě vznikne úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí za zhruba 500 milionů korun. Do vlaků se tam cestující vrátí až v roce 2028.
1: Vlak jsem využívala často.
2: Do obchodu předpokládám.
1: Ano, chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte náhradní autobus?
1: No náhradní autobus je až na hlavní cestu, to vůbec ne.
3: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
3: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
4: S tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
3: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati, anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, 2 roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
5: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
3: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
5: Provoz zkušební a železniční zavedeme, chceme zavést v první polovině roku 2028.
3: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Únos letu Fly Dubai 1073 podle prokuratury terorismus. Pár minut totální drama a pak heroická záchrana všech cestujících. Co se přesně stalo v oblacích?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, teď je 20 hodin. A Monika Vrchotová připravila zprávy.
1: Hlukové limity v Česku dál platí. Ústavní soud zamítl návrh na jejich zrušení. V belgickém Lutychu vypukly studentské protesty. Judistka Zachová získala bronzovou medaili na mistrovství světa a zítra bude oblačno až zataženo od západu s deštěm a s teplotami do 23 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Limity hluku v Česku zůstávají beze změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. Podle ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
3: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
4: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
3: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
5: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
3: Podle ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franz, Radiožurnál.
1: Belgické město Lutych se potýká s protesty studentů. Úřady doporučili obyvatelům, aby se vyhnuli centru. Demonstranti poukazují na rostoucí náklady na vzdělání, přeplněné učebny nebo potíže s přístupem ke studijním materiálům. Podle agentury Reuters se belgičtí žáci částečně inspirovali protesty středoškoláků v sousední Francii. Agentura Belga pak píše, že policisté v Lutychu v posledních několika dnech zadrželi přes 100 lidí, především kvůli ničení cizího majetku a žádnosti. 14 českých měst se letos poprvé připojilo k evropské kampani TreeTech. Cílem je ukázat význam stromů ve městech. Odborníci u vybraných dřevin změřili jejich parametry a pak spočítali například množství zadržené vody, vyprodukovaného kyslíku nebo uloženého uhlíku za rok. Výsledky pak shrnuje štítek, který je umístěn přímo na daném stromě. Jsou i na webu TreeTech.eu.
6: Měříme obvod nebo průměr kmene spolu s výškou a průmětem koruny, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty, taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
7: Vysvětluje arborista Jaroslav Kolařík. Přínosy stromu, které často nejsou pouhým okem vidět, převedou odborníci do viditelných čísel. Třeba na štítku 15 metrů vysoké lípy velkolisté v Čáslavi si lidé mohou přečíst, že vyprodukuje tolik kyslíku, kolik stačí jednomu člověku na 194 dní dýchání. Údaje zpracovali arboristé pro 98 stromů v Česku. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
8: Sport. Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. V nastaveném čase, takzvaném Golden Score, udolala Maďarku Anu Krizovou. Souboj prožíval trenér Zachové Jiří Štěpán.
9: V tom Golden Score, kdy to bylo 2-2, tak jsem viděl, že už to má ve svých rukou, kde už prostě si jde, hlídá si to, aby se tam nedostala do této pozice. Bylo to to, co jsme si říkali, když jsme odlítali semka, že se v téhle hmotnosti může stát cokoliv a že je připravená porazit kohokoliv. Ona to vlastně dokázala a jsem strašně šťastný za ní, že to takhle hezky zmákla.
8: Po dvou titulech mistryně Evropy získala Zachová svou první světovou medaili. Basketbalisté Slavie Praha era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli s 86-110.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehody na D2 u sjezdu na Hustopeče a v Liberci. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy nehoda za sjezdem na Hustopeče. Kilometr 30,5 srazila se dvě těžká nákladní auta. Je to kousek před odpočívkou, kolona se tam netvoří. Auta podle policie blokují jen krajnici. Na D4 s Příbrami do Strakonic leží na vozovce předmět. Pozorněji projíždějte za sjezdem na Tábor a Mirovice, zhruba 70. kilometru. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou v omezení stála dodávka. 34. kilometr už je pryč, kolona, která se tam tvořila, se rozjela. I jinde teď dálnice bez kolon. Na silnici 35 na výjezdu do Liberce z Turnova havarovalo osobní auto. Nehoda je v omezení u Doubí a úsek vypadá to, že se ucpává v místě v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra dorazí se studenou frontou déšť, od západu má postupně pršet na celém území a teploty vystoupí na 19 až 23 na jižní Moravě až na 25 stupňů. Jen na západě a severu bude chladněji od 16 do 20 stupňů. To byly zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času a tak chtějí jediné dožít doma. Poslední přání, to je aktuální reportážní seriál radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí a mobilní hospicové péči. Jak uslyšíte za malou chvíli, na návštěvách zdravotníků nemusí být zdaleka jen smutná nálada. Jeden konkrétní pacient vtipkuje a překvapí třeba i hrou na klavír. Počkejte si na to a klidný večer.
2: Odpolední radiožurnál a Vojtěch Bydrman.

0: 20 hodin a 10 minut na Radiožurnálu se teď hlásí o slovo Milan Glista z našeho ostravského dopravního dispečinku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A je to čtyřka ze Strakonic do Prahy od sjezdu Hnařitků. Pozor, v úseku je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. Ještě jednou čtyřka ze Strakonic do Prahy od Řitky, auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: No a teď už tedy pro vás máme třetí díl seriálu Poslední přání o fungování mobilních hospiců a přání dožít doma. Tentokrát je to příběh muže, který byl průvodčím, výhybkářem, signalistou i přednostou stanice. 83-letý Petr z pražské Uhříněvsi na dráze pracoval desítky let a všechno, co se týká vlaků, stále miluje a zapáleně o tom dokáže vyprávět. V tuhle chvíli ale stejně jako jeho manželka ví, že mu kvůli vážné nemoci nezbývá moc času.
3: Na vlakovém nádraží v Praze Uhříněvsi mám sraz s lékařem Martinem Moravcem. Vystoupil jste z auta, máte tady napsáno domácí hospic, paliativní ambulance, sociální poradenství.
4: Přesně tak. Jmenuji se Křižovnický domácí hospic, zřizuje nás řád křižovníků s červenou hvězdou.
3: Takže vy jste dneska vyjel za panem Petrem.
4: Dneska máme plánovanou návštěvu.
3: Přejdeme silnici. Pan Petr, za kterým jdeme, celý život pracoval na dráze. On bydlí na nádraží. Jdeme ke zvonkům. Manželka pana Petra říkala, že musíme po schodech, je tady takové točité schodiště. A panu Petrovi je kolik let?
4: 83.
3: Je vážně nemocný. Doma o něj pečuje manželka Alena.
4: A pejsek Nendy.
3: Už ho slyšíme. Dobrý den. Vy máte hlídače malého?
5: No jasně, pes obrnář.
3: Tak 3 kila má?
5: 2,5.
3: 2,5.
5: Ano.
3: A kde máte tu trať? Já se snažím zorientovat, je to na tuhle stranu je železnice?
5: Pod náma jde trať Vršovice, Benešov.
3: Ta vaše láska k té železnici, to vzniklo jak, ta fascinace?
5: V 6 letech před oknama nám jezdila vlečka, tam to vzniklo.
3: Máte ještě uniformu?
5: Už jenom čepici.
3: Máte čepici?
5: No, mám. No a tady to jsou fotografie, to je Vršovický lokomotivní depo.
3: A vy jste na té dráze pracoval desítky let a ty funkce se měnily, byl jste přednosta stanice.
5: Jsem začínal normálně jako štiplístek, průvodčí. No dělal jsem vyhybkáře, signalistu, dozorčího přepravy.
3: Připojíme se k manželce a k panu
5: asi,
3: doktorovi.
5: Asi radši, aby nás nepomluvili.
3: Aby nás nepomluvili.
4: A já se vás vyptám, jak se vám teďkon daří, ale nejdřív si sedneme, ať ušetříme síly.
3: Dělá vám ten pohyb problémy?
5: Vyčerpá mě to. To je jednoznačně teda.
4: Když jdete, tak se musíte dávat pozor, abyste nezakopl.
5: Ano.
3: Pan Petr si teď dal buchtu, pečete buchty, plný pekáč.
5: Občas žena skutečně teda peče buchty. Umí to, tak co by ne teda.
3: A vy jste se seznámili ve vlaku, symbolicky.
5: Jak jinak, jo.
3: A teď se tady držíte za ruce. Jak dlouho jste spolu?
5: Kolik jsme spolu?
6: 35? Hodně.
5: To, co říkal, tak je pravda. No.
3: Vím, že manžel bývá hodně unavený přes den, takže klidně několik hodin spí, ale když jste spolu, jak ten čas trávíte?
6: Snažíme se spolu obědvat, snídat, aby jsme byli spolu. Vybereme si třeba koncert v televizi, máme rádi vážnou hudbu.
3: A zahrajete si občas i karty spolu, je to tak?
5: Jo.
6: Žolíky.
3: Když propouštěli vašeho manžela z nemocnice, jaké jste vy dostala informace?
6: Oba dva jsme dostali informace, že umírá, že se s tím už nedá nic dělat.
5: Se ten můj zdravotní stav zhoršil.
6: Co tady máme teď domácí hospic? Někdo ho zkontroluje, víme, že tamhle tohle můžeme udělat, nemůžeme. Dostali jsme i kyslíkový přístroje. Zase může tak jako trochu žít. Mně se strašně ulevilo.
3: Manželka Alena hledá noty, vy totiž máte klavír.
5: Nehrál jsem velmi dlouho.
6: Já ti věřím.
5: No.
3: Říkáte, že to dá manžel?
6: Určitě.
3: Hraje oblíbenou skladbu pan Petr, který využívá domácí hospicovou péči. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Bývalý fotbalový reprezentant Švýcarska Ramon Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. I tuhle zprávu přinesl dnešek, tedy středa 7. října. A vy stále posloucháte večerní radiožurnál.

0: Stephen King napsal před více než půl stoletím příběh šikanované středoškolačky Carrie. Jeho první vydaný román se stal bestsellerem a odstartoval spisovatelovu kariéru. Dva roky po vydání ho převedl na filmové plátno režisér Brian De Palma a z krvavého maturitního plesu vytvořil jednu z nejslavnějších scén filmového hororu. Dnes má premiéru nová, tentokrát osmidílná, seriálová Carrie.
1: Příběh, který se stal jedním ze základních kamenů moderního hororu, přitom málem vůbec nevyšel. Stephen King začal Carrie psát jako povídku pro časopis.
2: Jenže se trochu moc rozrostla a tak jsem ji vyhodil. Moje žena ji vytáhla z koše a řekla, tohle je hodně zajímavé, měl bys tom pokračovat. No, přesně takhle to vlastně neřekla. Spíš utrousila, že je to docela dobré a že si chce přečíst zbytek. A upřímně řečeno, potřeboval jsem peníze. A tak jsem do toho šel.
1: Kniha nakonec vyšla v dubnu 1974 jako Kingův první publikovaný román a příběh odstrkované dospívající dívky, která v sobě objeví telekinetické schopnosti, se stal také prvním Kingovým dílem, převedeným do celovečerního filmu. Režisér Brian De Palma uvedl svou Carrie o dva roky později. Hlavní roli svěřil tehdy 26-leté Sissy Spacek. A právě scéna z maturitního plesu udělala z Carrie filmovou ikonu. Spolužáci ji nechají zvolit královnou plesu. Poprvé v životě před nimi stojí jako někdo, koho obdivují. A potom na ní z výšky vylíjí kýbl prasečí krve. Ponížení spustí její telekinetické schopnosti naplno. Dveře se zavřou, předměty létají vzduchem a ples se mění v masakr. Tím ale Carrie zdaleka neskončila. V roce 2002 dostal Kingův román televizní adaptaci a o 11 let později se příběh vrátil do kin s Chloe Moritz v hlavní roli a Julianne Moore jako její matkou. Teď přichází Carrie znovu. Tentokrát jako osmihodinový seriál oceňovaného Mikea Flanagana, autora seriálů Dům na kopci nebo Půlnoční mše. Carrie hraje Summer H. Howell, kterou tvůrci vybrali z více než tisícovky uchazeček. Platforma Prime Video zveřejní všech 8 dílů najednou. Základ příběhu zůstává. Nová Carrie je ale teenagerkou roku 2026. Šikana už nekončí s posledním zazvoněním ve škole. Její ponížení se natáčí, sdílí a šíří po sociálních sítích. Právě virální šikana a tlak digitálního světa patří k hlavním novým motivům seriálu. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Divadelník, textař, spisovatel, režisér, skladatel, výtvarník, sběratel, zakladatel a spoluzakladatel, svého času i rozhlasový moderátor a notorický neslavič. Jiří Suchý. To asi jako pozvánka k poslechu stačí.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 20 hodin a 30 minut. Zprávy pro vás má Monika Vrchotová.
1: Úřady přijaly poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila taky lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit nebo být odvolaní. Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů. Ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení. Průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem. Zranil 9 lidí, z toho 2 vážně. Informuje o tom rozhlasová stanice RMF FM. Zadrženým je 19-letý student, který po činu z areálu škol utekl. Policie mladíka chytila nedaleko městské pláže. Policie v současnosti vyšetřuje motiv pachatele i přesný průběh útoku. Škodu za bezmála 100 milionů korun způsobil státu pár z Pacova. Dvojice ve výkazech uměle navyšovala výrobu elektřiny ve své bioplynové stanici. Díky tomu mohli podnikatelé čerpat vyšší státní podporu pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za podvod obžalovaným hrozí vězení od 5 do 10 let.
2: Sport.
1: Basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA nad chorvatským Splitem. V závěru zápasu o bod vedli. Hosté pak ale dali 7 bodů v kuse a Opava prohrála 68-74.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda na D2 u sjezdu na Hustopeče. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor u sjezdu na Sázavu. Na exitu 34 je v odbočovacím pruhu nafta. Místo může být kluzké. Na D4 ze Strakonic do Prahy policie hlásila auto, které jede proti správnému směru jízdy a výstrahu před chvílí zrušila. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Hustopeče se srazila 2 nákladní auta. Kilometr 30,5 je to před odpočívkou vozidla, blokují jen krajnici. A po D1 z Ostravy do Brna jedou nadměrné náklady před chvílí poblíž exitu 308 hranice.
4: Jsou opravy nadměrných nákladů, které nelze předjet, se kolona netvoří.
3: Je za nimi hustší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle s deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne a večer bude od západu srážek přibývat. Na východě a jihovýchodě se výjimečně objeví i bouřky. Teploty na západě a na severu 16 až 20, jinak 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude až 25. Tolik zprávy. Teď už začíná dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Kopilot letu z Dubaje do Tel Avivu se podle Spojených arabských emirátů pokusil o teroristický útok.
7: Podle prokuratury pilot zaútočil na kapitána v kokpitu sekerou a pokusil se převzít kontrolu nad letadlem.
8: Fly Dubai Bife si tawar.
9: Že s letadlem společnosti Fly Dubai hodlal havarovat do budovy letiště Ben Guriona v Tel Avivu.
6: Cestující a část posádky ho přemohli.
10: Letadlo pak muselo nouzově přistát v Saúdské Arábii.
11: Únos letadla, podle prokuratury terorismus, pár minut totální drama, pak heroická záchrana všech více než 170 cestujících. Let Fly Dubai 1073, co přesně se stalo v oblacích? Ptám se Zdeňka Nováka, editora Českého rozhlasu Plus, se zaměřením na Blízký východ. Dnes je středa, 7. října. Ahoj Zdeňku, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi na nás udělal chvíli.
12: Ahoj Matěj, díky za pozvání.
11: Zabránil indický pilot Boeingu 737 Max Smith Machar teroristickému činu podobnému tomu z 11. září 2001, teď před pár dny na tom letu Fly Dubai 1073?
12: Tak určité podobnosti tam rozhodně jsou. Já bych k tomu primárně řekl, že vlastně to, co mě napadá, ta podobnost s 11. zářím, tak je hlavně ten let 93, kde vlastně ti cestující přemohli ty atentátníky.
11: Ten, který potom spadl do Pensylvánie.
12: Přesně tak, přesně tak. Ale rozhodně podle toho, co víme teda samozřejmě, tak to vypadá, že minimálně něco podobného ten útočník, který se snažil vlastně to letadlo unést, tak minimálně něco takového zamýšlel.
11: Generální prokuratura Spojených arabských emirátů přímo mluví o teroristickém činu, právě ta prokuratura to teď vyšetřuje.
12: Je to tak, vlastně v podstatě ten emirátský generální prokurátor, tak on i to vlastně zmínil, že je to vlastně neobvyklé, že v této fázi vyšetřování o tom takhle mluví, ale opravdu otevřeně mluví o tom, že to považují za terorismus a tak to i vlastně vyšetřují.
11: To dopravní, velké dopravní letadlo mířící do Izraele s většinově teda izraelskými cestujícími na palubě měl unést první důstojník Hamam Hamami, měl nabořit do Ben Gurionova letiště v Tel Avivu, píše izraelský kanál 12. Jak to, že známe tolik detailů?
12: Tak částečně to víme z toho vyšetřování, částečně z různých jeho příspěvků na sociálních sítích, ale vlastně izraelská média se do toho samozřejmě vložila, protože v Izraeli je to teď obrovské téma a to, na čem se vlastně shodnou ty různé zdroje a ty různé linky toho vyšetřování, tak opravdu cílem bylo letiště Davida Ben-Guriona u Tel Avivu. Objevují se různé informace, že chtěl trefit některou z těch budov nebo tu hlavní budovu toho letiště, že jeho záměrem bylo narazit do nějakého jiného letadla.
11: A jednal sám nebo byl součástí nějaké teroristické skupiny? O tom už vyšetřovatelé mluví otevřeně?
12: Teď se objevily informace o tom, že izraelští vyšetřovatelé, kteří se na tom podílejí taky na tom aktuálním vyšetřování, tak poté, co mluvili se členy posádky, tak v podstatě řekli, viděl jsem to na serveru Times of Israel, že si nemyslí, že by jednal v koordinaci s někým, rozhodně ne tedy s někým z posádky. Zároveň ale samozřejmě se víceméně od začátku spekuluje o tom, jestli náhodou do toho nebyl někdo zapojený. Je tu veřejně zmíněna domněnka amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zmínil, že se tedy myslí, že s tím je spojený Irán ve větší či menší míře. To naznačují i izraelští vládní politici, ale přiznám se, že podle toho, co jsem se díval, tak jsem nenarazil na žádnou informaci, která by naznačovala nějaké jakoby vnější zapojení. Spíš to opravdu zatím musím to zdůraznit, že opravdu jsme v rané fázi toho vyšetřování, tak to vypadá, že opravdu asi jednal spíš tady sám.
11: Bavíme se o tom, co se stalo 30. září na trase z Dubaje do Tel Avivu, o tom únosu letu Fly Dubai 1073. 2 hodiny byl klid, stroj letěl podle plánu a pak se to ve vzdušném prostoru Saudské Arábie stalo. The captain can be seen in this video covered in blood.
12: Podle toho, co víme, tak zhruba ve 9:45 místního času první důstojník, nebo kopilot se o něm někdy mluví, tak si u kapitána vyžádal čas na modlitbu. Kapitán Smith Machar mu ten prostor na to dal. On sám vlastně potom i v těch rozhovorech, které poskytl, tak zmínil, že to považoval za cosi normálního na Blízkém východě, že chtějí čas na modlitbu. Takže on v tu chvíli vlastně opustil to svoje místo, pravděpodobně tedy pokleknul. No a jak se později ukázalo, tak víme, že v té kabině někde je sekirka, bezpečnostní sekirka a i jakoby s její pomocí, tedy na toho kapitána zaútočil. Jsou vidět na sociálních sítích videa, která ukazují, že je vlastně zakrvavený. V každém případě povedlo se tomu prvnímu důstojníkovi převzít nějakým způsobem kontrolu nad tím letadlem, ale ten kapitán, ten indický kapitán Smith Machar, nějakým způsobem vlastně přežil.
11: Nějakým zázrakem přežil.

0: který byl na těch předních sedadlech. Mm-hmm. Oni se tedy snažili do toho nějak zasáhnout, ale tady je další rozhodující moment a to je, že vlastně my víme, po 11. září se zabezpečily ty kokpity tak, že se vlastně nedá dostat dovnitř. A tady znovu se hrál klíčovou roli ten kapitán, kterému navzdory tomu svému zranění se mu povedlo, nebo podle všeho ne na poprvé, ale povedlo se mu otevřít ty dveře zevnitř.
1: Ty velké pancéřované, neprůstřelné dveře jenom na kód, který když nemáš, tak se tam nedostaneš, tak on je otevřel zevnitř.
0: Otevřel to zevnitř, zásadní je, oni se dostali dovnitř, ti cestující. Jeden z nich, podle všeho izraelský instalatér, tak měl nakoukané letecké katastrofy, takže věděl zhruba, co se děje, takže oni zároveň se snažili tedy přemoct toho prvního důstojníka a vlastně sebrat mu řízení nad tím letadlem. A během té rvačky se vlastně on začal, ten první důstojník, ten únosce, vlastně začal realizovat záložní plán. Havarovat s tím letadlem někam do pouště. Jemu došlo, že vlastně asi už to nezvládne doletět až do toho Tel Avivu, protože pořád byli na hranici mezi Saudskou Arábií a Jordánskem.
1: Takže poslal to letadlo střemhlav k zemi.
0: V podstatě střemhlav, bylo to nějakých 40 stupňů, což je vlastně poměrně ostrý úhel. To letadlo v podstatě letělo potom na hranici svých možností a vlastně důležité je, že ono během několika desítek sekund kleslo z nějaké výšky 10 kilometrů zhruba do něco přes 5000 metrů, takže vlastně to letadlo začalo velice prudce klesat. V tu chvíli se do toho snažili zapojit i další cestující a právě ten instalatér Yanif Hayoun, tak on vlastně to letadlo navedl tak, aby začalo stoupat, aby znovu nabíralo výšku. A to je ten moment, kdy určitě víme, že tam vlastně do toho kokpitu se dostali dva další muži.
1: Aha.
0: Jejichž identitu na rozdíl od všech těch ostatních vlastně neznáme. To letadlo definitivně vlastně stabilizovali. A teď, aby jsme si to představili, tak v tom kokpitu vlastně asi v ten moment byli čtyři Izraelci, kteří přemohli toho prvního důstojníka, toho únosce, ten kapitán, kterého vlastně taky dali stranou. Jeden z těch Izraelců ho ošetřoval, byl to zubař, poskytl mu nějakou první pomoc, zachránil ho, všude tam bylo spoustu krve. A ti dva muži vlastně se chopili řízení, vyklidili ten kokpit a vlastně se tam zamkli. Potom jeden z těch dalších cestujících, který do toho boje vlastně nebyl zapojený, tak on to popisoval, takže vlastně oni se sami báli, že i potom je vlastně mohli ti dva někam unést, ale to, co víme, je, že se to nestalo.
1: Ono se ukázalo, že to je záložní posádka, která ano, na tomhle to byla. Co tam dělala?
0: Ty aerolinky Fly Dubai to podávají tak, že to měla být záložní posádka, která měla s tím letadlem letět zpátky z Tel Avivu zase do Dubaje.
1: Mm-hmm. A tyhle ti dva muži, kteří se teda chopili řízení, tak měli navést letadlo v klidu na přestání v Tel Avivu, což ale nakonec jim nebylo umožněno, protože oni vysílali, to se tak dělá, samozřejmě standardně nouzové signály, mimo jiné ten signál 7500, který hlásí únos.
0: Je to tak, vlastně nejdřív byl vyslán signál 7700, což byl vlastně ten prvotní alarm a potom právě oni přesně, jak říkáš, vydali ten druhý kód, což byl únos. V tu chvíli se zalarmovalo izraelské vojenské letectvo, to letadlo bylo pořád pod saudským letovým provozem, tak ho vlastně navedli do Saudské Arábie, do letiště v Tabuku, což je na severozápadě Saudské Arábie, řekněme nejbližší asi letiště k Izraeli a k Jordánsku a tam vlastně další asi hodinu to letadlo letělo. Ten let byl, píše se o tom, že to bylo relativně stabilizované, ale určité výkyvy tam byly, protože to letadlo během toho divokého manévrování, které jsme tady snad nějak popsali, tak během toho divokého manévrování se snad ulomil kus ocasu.
1: Myslím, že směrovka částečně byla poškozený.
0: Přesně tak, takže vlastně s tím určitě bylo složitější manévrovat, nicméně těm záložním pilotům se tedy povedlo to letadlo navést do toho saudsko-arabského Tabuku a tam vlastně si všichni mohli konečně oddychnout a byli zachráněni.
1: Kapitán je ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
2: Namaste.
3: Namaste, sir.
1: Protože je indické národnosti, tak s ním už přes videohovor stihl mluvit indický premiér Modi a označil ho za národního hrdinu. Mačar v rozhovoru říkal, že si po útoku sekerou sám k sobě řekl, co když už nevstanu z té země a nepomůžu nikomu, ale nemohl jsem nechat nikoho umřít.
0: Vlastně ten kapitán byl jediný, kdo z toho vyšel s nějakým zraněním.

0: všichni ostatní vlastně byli nakonec v pořádku. Pro ty pasažéry poté vlastně přiletělo letadlo z Izraele, bylo tam několika hodinové jednání právě mezi saúdskými a izraelskými úřady, ale dopadlo to tak, že tedy pro ty pasažéry doletělo letadlo, dopravilo je do Izraele a kapitán a ten první důstojník, ten únosce, vlastně byli posléze, byli dopraveni do Spojených arabských emirátů, ten kapitán na ošetření a ten únosce kvůli vyšetřování.
1: To vyšetřování teď vedou Spojené arabské emiráty. Už zjistili, co byla, nebo jaká byla přesně motivace toho útočníka, toho únosce? Proč vůbec chtěl udělat to, co plánoval udělat?
0: To je ta zásadní otázka samozřejmě, na kterou čekají všichni ti vyšetřovatelé. Nutno říct, Spojené arabské emiráty to vyšetřování vedou, ale do toho vyšetřování jsou zapojení i Izrael, konkrétně tajná služba Mossad, zároveň izraelští letečtí důstojníci, kvůli tomu, že vlastně to letadlo bylo vyrobené ve Spojených státech, tak i americké vlastně bezpečnostní a letecké složky a zároveň Saudská Arábie a vlastně zpravodajské služby z Ománu. Té motivaci. Oni procházeli například, nebo objevil se účet z LinkedInu toho prvního důstojníka, který uváděl primárně jeho pracovní minulost, ale byla tam i dvě videa, z nichž na tom prvním vlastně byla mimo jiné fotka Ajmana Zaváhiriho, tedy někdejšího šéfa Al-Káidy, nástupce Usámy bin Ládina. Pak tam byla ještě fotka dalšího islamistického radikála, který podnikl sebevražedný atentát v Afghánistánu a zabil při něm mimo jiné i agenty CIA. Potom se prověřovaly vlastně jeho účty na dalších sociálních sítích a samozřejmě zjišťují se další vyšetřovatelé, zjišťují ještě další informace o jeho rodině a podobně. A co o něm vlastně víme je, že je to silně nábožensky založený člověk, 29letý, je to vlastně syn ománského otce a syrské matky, který se narodil v Emirátech, vyrůstal v Emirátech nebo několik let tam žil, studoval mimo jiné v Austrálii a ví se o tom, že byl silně nábožensky založený, byl misogynní, ten jeho psychologický profil víceméně odpovídá těm jiným útočníkům, o kterých víme z, jak nejen z islámského světa, ale vlastně i z těch našich podmínek.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu přímo mluví o tom, že Hamámího indoktrinovali radikální islamisté. Což se mimochodem teď právě vyšetřuje třeba i na Novém Zélandě a v Austrálii, kde studoval, jestli tam k tomu mohlo teda dojít nebo ne.
0: Přesně, tam to prověřují, nicméně spousta těchto lidí k těmhle myšlenkám vlastně dost často, dalo by se říct, dojde tak nějak sama skrze internet. To, že vlastně Netanyahu zmiňuje tu indoktrinaci tím radikálním islamismem, to v tuhle chvíli vyloučit nemůžeme, ale žádné nějaké ty vnější vlivy, že by ho někdo vysloveně lapil do nějaké sítě, tak to právě v tuhle chvíli, a musím to zdůraznit, v tuhle chvíli, proto ty důkazy nemáme. To, že ty sklony tam byly, to je na druhou stranu mimo jakoukoliv pochybnost.
1: Americká CNN se taky podivuje nad tím, že letadlo mířící do Izraele, s většinově teda izraelskými cestujícími, kopilotoval muž s ománským občanství. Přitom teda s Ománem nemá Izrael diplomatické vztahy. To znamená, to Tel Aviv vynucuje běžně?
0: Podle všeho Izrael má dohody, uzavírá dohody, ať už s těmi aerolinkami, které lítají do Izraele, nebo s těmi zeměmi, odkud se do Izraele lítá. A je to tak, že vlastně Izrael požaduje, aby ti členové posádky na těch letech do Izraele nepocházeli ze zemí nebo neměli občanství zemí, se kterými Izrael nemá diplomatické vztahy, což se vztahuje právě i na Omán. A musím říct, že tohle je jedna z informací, které rozhodně zajímají izraelská média, jak se něco takového mohlo stát. Protože ten pilot několikrát do Izraele letěl. Víme o tom, že vlastně už v červnu, pravděpodobně i v červenci, do Izraele letěl tenhle člověk, který tedy má ománské občanství.
1: On taky v minulosti létal pro ománské aerolinky.
0: No, oni na jeho radikální sklony přišli, oni ho vyřadili vlastně z toho palubního personálu, byl zařazen do toho personálu pozemního, tuším, že to byla nějaká kancelářská pozice. Potom v těch aerolinkách skončil. Problém je v tom, že vlastně ty ománské aerolinky tyhle informace o těch jeho radikálních skalních sklonech, na které přišli, tak to nikam dál vlastně neposlali. Mm-hmm. On poté pracoval pro marocké aerolinky, to bylo někdy na konci roku 2025 a na začátku letošního roku i tam skončil. No a každopádně on podle těch informací, co máme z vyšetřování, tak když si vybíral potom ty další aerolinky, tak už si je vybíral právě s tím vědomím, aby to byly aerolinky, které létají do Izraele. Takže minimálně na začátku tohoto roku už nějaký takovýhle útok nebo něco takového rozhodně plánoval.
1: Samozřejmě to může být teďka velký reputační problém pro společnost Fly Dubai. A ty už si říkal taky, že v Izraeli je to velké téma, oni tam budou volby. Samozřejmě tam byli ti izraelští pasažéři a to letadlo mířilo na Tel Aviv.
0: Pro Izrael je to naprosto zásadní téma. Nebo jedno ze zásadních témat. Zároveň přesně jak říkáš, ono to vstupuje do té předvolební kampaně jen pár týdnů před těmi volbami a vlastně teď je to v izraelských médiích, nebo v tom uplynulém týdnu to bylo jednoznačně téma číslo jedna, řeší to vlastně všichni, řeší to samozřejmě premiér Netanyahu, on všechny ty cestující, kteří se zapojili do toho boje na té palubě, tak všechny si je pozval. On i izraelská média, vlastně všichni mluví o jejich hrdinství, vyzvihují to, jak vlastně zachránili sebe i všechny ostatní, jak se chovali prostě nesobecky, hrdinsky, v půdu sebezáchovy chránili vlastně sebe i ostatní Izraelce. Na druhou stranu izraelská opozice poukazuje na to a kritizuje premiéra Netanyahua, že on to vlastně zneužívá ve svůj prospěch. Mimochodem podobný argument používají i třeba úřady ve Spojených arabských emirátech, které obvinují Izrael z toho, nebo respektive izraelskou vládu, vládní politiky, že to využívají ve svůj prospěch ve volbách. Na druhou stranu ta opozice izraelská poukazuje ještě na další věci. Jsou tam prostě zjevná selhání na straně těch izraelských bezpečnostních složek nebo bezpečnostního aparátu nebo úřadů i politických, protože vlastně z toho, co se stalo, se teď obvinují vzájemně Shin Bet na jedné straně a izraelské ministerstvo dopravy. Dokonce se objevila informace, že Izraelci ani neměli seznam těch cestujících, což si upřímně řečeno nedokážu představit, že by Izrael pustil na Ben Gurionovo letiště nebo směrem na Ben Gurionovo letiště stroj, o jehož posádce by nevěděli, kdo jsou členové té posádky.
1: No nejde o první případ, kdy pilot nebo kopilot převzal řízení. Asi ten nejznámější byl let Germanwings 9525 v roce 2015, při kterém se kopilot zamkl v kokpitu a pak s letadlem naboural do horského masivu v Alpách. Teďka se objevují samozřejmě i otázky týkající se přísnějších bezpečnostních opatření do budoucna na těch letadlech. Nejenom ty pancéřované nepropustné dveře, ale i to, jak řešit, když to nebezpečí nepřichází z trupu letadla nebo z toho prostoru pro pasažéry, ale přímo z toho kokpitu jako takového. Tomu únosci teď hrozí co? Až trest smrti?
0: Vlastně úřady ve Spojených arabských emirátech vlastně deklarovali, že přesně tohle to je ten případ, za který hrozí trest smrti. Samozřejmě říkají současně, že jsme teprve na začátku toho vyšetřování, že se to musí důkladně vyšetřit. Nicméně ten trest smrti tomu únosci hrozí jednoznačně.
1: Dobrá, tak jo. Tak díky Zdendo, že jsi sledoval ten příběh, že jsi přišel do Vinohradské 12 ho odvyprávět.
0: Rádo se stalo, díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou Zdeněk Novák, editor Českého rozhlasu Plus a někdejší dlouholetý člen zahraniční redakce Českého rozhlasu se zaměřením na Blízký východ. Odvyprávěl příběh únosu a záchrany letu Fly Dubai 1073. V pátek a v sobotu jsou komunální a senátní volby. My budeme mimořádně už v neděli analyzovat, jak dopadly. Nezapomeňte si nás pustit a na volby se pak dostane určitě i v pondělní epizodě. Pokud budete chtít aktuální a živé informace už v sobotu při sčítání výsledků, tak kolegové z vysílání chystají jako vždy speciální volební maraton a není nic snazšího, než si je naladit. Naslyšenou zítra.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Oslavte 60 let mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
3: Radiožurnál 21 hodin. Monika Vrchotová a zprávy.
4: Úřady i mobilní operátoři se v souvislosti s volbami připravují na víc kybernetických útoků. Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení v listopadu generální stávka. Novým lyžařským trenérem Ledecké je Rakušan Pichler. Čtvrtek bude oblačný až zatažený, od západu má pršet a bude kolem 21 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Úřady i mobilní operátoři pracují na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům při nadcházejících volbách. Ty komunální a první kolo do třetiny Senátu budou v pátek a v sobotu. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření zavádějí taky mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
5: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
4: Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala dva dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sanchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Dnes ho vyhlásila Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek. V Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
6: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
7: Sport. Basketbalisté Slavie Praha NBK v prvním kole Ligy mistrů podlehli Albě Berlín 86-110. Nejlepším hráčem domácích byl v Pardubicích Američan Ronaldo Segu s 15 body, 2 doskoky a 8 asistencemi. Ester Ledeckou bude v nové lyžařské sezóně trénovat Rakušan Karl-Heinz Pichler. Ten v minulých dvou sezónách působil u německé reprezentace, kde vedl například druhou ženu celkového pořadí světového poháru, Emu Eichrovou. Kromě Pichlera jsou noví i další trenéři i podpůrný tým. Ledecká přiznává, že je nezvyklé mít kolem sebe jiné lidi než dosud.
8: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy.
7: Do sezóny vstoupí Ledecká lyžařskými závody na začátku prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nová omezení na D5 u Plzně a na Pražském okruhu. Na dálnici D5 u Plzně směr Praha za sjezdem na Bory pozorněji na 85. kilometru zavřeli pravý pruh, to omezení je kvůli špatnému stavu povrchu vozovky a místo teď plynule průjezdné. Na Pražském okruhu mezi D1 a sjezdem na Jesenici změna v omezení mezi kilometry 77 až 82 zrušili přejezd do protisměru, nově se jede jen jedním pruhem obousměrně a nedá se najet na exit 82 směr D1, kolony se v místě netvoří. Na silnici 68 Střince na Slovensko u Jablunkova jsou nová omezení u hranic. Kvůli opravám vozovky se jede hned na třech místech Kyvadlově a před prvním omezením směr Slovensko aktuálně zhruba kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: V noci bude polojasno, ojediněle s mlhami a s teplotami kolem 8 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle s deštěm, který se postupně rozšíří na celé území a teploty vystoupí na 19 až 23, na jižní Moravě až na 25 stupňů. Na severu a západě bude maximálně 20 stupňů Celsia. To byly zprávy. A pokračuje večerní radiožurnál s Vojtěchem Bittermanem.
3: Doplním hned ještě jednu sportovní aktualitu. Pardubickým hokejistům se zatím v pátém skupinovém utkání Ligy mistrů vůbec nedaří. Na ledě francouzského Bordeaux, které patří mezi outsidery soutěže, prohrávají Východočeši ve 22. minutě 0-2. Jednou dokonce inkasovali v oslabení. No a další sportovní zprávy dneška uslyšíte v našem obsáhlém přehledu zhruba za čtvrt hodiny. Tak klidný poslech.
1: Večerní radiožurnál
0: a Vojtěch Bittermann.

0: Je to přesně 20 let, co v Moskvě skupina mužů zastřelila známou novinářku a kritičku Putinova režimu Annu Politkovskou. Tou dobou se stahovala z veřejného života a těšila se na to, že se brzy stane babičkou. Toho už se ale nedožila. Teď k 20. výročí její smrti dorazila do Evropského parlamentu její vnučka, narozená několik měsíců po její smrti. Dnes 19-letá dívka promluvila o rodinném dědictví a povídal si s ní náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
1: Many years ago, back in Russia.
2: Před mnoha lety jsem v Rusku potkala jednoho chlapce, o kterém jsem v tom projevu mluvila. Jmenoval se Saša. Saša byl ze Severního Kavkazu a dozvěděla jsem se, že jeho otec byl zachráněn při jedné z čečenských válek mou babičkou. Stali jsme se velmi blízkými přáteli. Pomohl mi vyrovnat se s tím, že jsem se musela přestěhovat z Ruska do Lotyšska a potom do Itálie. A mezi tím sám procházel vlastními potížemi, svěřil se své rodině se svou sexuální orientací, že je homosexuál. Dokážete si představit, jaké to je něco takového říct rodině ze Severního Kavkazu? Čelil kvůli tomu spoustě problémů. Poslali ho z města, kde žil, do odříznuté vesnice, kde ho po mnoho dní mučili a on se pak odtud vrátil jako úplně jiný člověk. Nebyla jsem s ním v té době v kontaktu, ale změnilo ho to. Projevilo se to na jeho duševním zdraví, neměl pocit, že může Rusko opustit, nevěděl jak, neměl nic, co by mu v tom pomohlo. Spáchal sebevraždu. V jeho dopise na rozloučenou mi napsal, že chce, abych víc mluvila o své babičce. A to je důvod, proč to dělám. Pro něj a pro svou babičku.
1: For him and for my grandmother.
3: Co pro vás vaše babička vlastně znamená? Vím, že jste ji nikdy osobně nepoznala, narodila jste se až po její smrti. Ale co pro vás znamená, když jste vlastně trochu v tom jejím stínu vyrůstala?
2: Pro mě je to vlastně poněkud neuchopitelný zážitek. Žiju s tím celý život. Okolo doby, kdy mi bylo 6-7, se mnou maminka o těch věcech začala mluvit. Měla jsem spoustu otázek a postupně se dozvídala víc. Okolo 12 let jsem konečně pochopila, o co vlastně jde. Do té doby to byla nějaká vzdálená babička, která s námi z nějakého důvodu není. Plně jsem to nechápala. Okolo 12-13 let jsem pochopila, že měla obrovský vliv na obrovské množství lidí v Rusku. A začala jsem to zkoumat, začala jsem číst její knížky, její články, ptát se lidí okolo mne, kdo vlastně byla, jaké hodnoty zastávala, proč to vlastně dělala. A skrze tohle, internet, záznamy rozhovorů, knihy a historky skutečných lidí jsem objevila, kdo vlastně byla. To dědictví je pro mne taková oboustranná mince, je to pro mne obrovská zodpovědnost. A zároveň je to pro mne dar, protože moje babička mi dala to nejcennější, co mi mohla dát, její jméno. Ale nejsem jen Anna Politkovská, jsem Anna Viktoria Politkovská. Jsem trochu jiná a nemám ráda, když se o mě říká, že jsem Anna Politkovská junior. Já totiž nejsem Anna Politkovská junior, jsem Anna Viktoria.
3: A jaké to je žít s takovýmhle jménem?
1: Yes, it's been a part of my life, my entire life.
2: To jméno je součástí celého mého života. Každé ráno se budím a uvědomím si, že se jmenuji Anna Politkovská. A mou povinností je být tím, kým jsem. Přemýšlet o své babičce, myslet na to, jak ona by se zachovala, co by ona udělala. Ona je můj morální kompas, ona stála za svobodou. A moje matka stála za svobodou. Má matka je také novinářka. To jsou hodnoty, které jsou pro mne klíčové. Hodnoty, které přešly skrze mou matku na mne. To jsou věci, na které myslím každý den. Co udělala, pro koho to udělala a proč.
3: Je vám 19 let, to je věk, kdy se člověk rozhoduje, co bude dělat, kam půjde studovat. Tak jak se s takovýmto rodinným odkazem, řekněme, vůbec dá něco takového rozhodnout?
2: Kdyby nezačala válka, tak bych v tuto chvíli nejspíš v Moskvě studovala letecké inženýrství. Chtěla jsem být leteckou inženýrkou, vždycky jsem měla ráda technické obory, opravdu dost. V 16 letech, kdy jsem si plně uvědomila, jakou vlastně mám rodinu, uvědomila jsem si, že sice mám ráda matematiku a fyziku, ale taky musím část svého života věnovat tomu, že budu mluvit o své babičce. A tehdy mi došlo, že jsem vyrostla obklopená politikou. U večeře se u nás doma mluvilo o politice už od doby, kdy jsem byla úplně malinká. Je to pro mě normální. A tak mi došlo, že když půjdu studovat politiku, tak se budu cítit jako ryba ve vodě. To je pro mě důležité, pokračuju v odkazu své babičky. Sice ne novinářsky, ale jako člověk, který studuje politické klima v Rusku a může o tom mluvit. A to je to, co teď studuji.
3: A kdy jste vlastně přesně Rusko opustila?
2: Narodila jsem se tam, vyrostla jsem tam v Moskvě. roce 2022, když začala plnohodnotná ruská invaze na Ukrajinu, tak jsem přišla do školy a začala jsem vysvětlovat, že ta invaze není tak skvělá věc, jak všichni říkají. A naopak, že to je zvěrstvo, které Rusko páchá na Ukrajině. A že Ukrajina je suverénní stát, který má právo nebýt napaden. A dopadlo to tak, že jsem čelila velkému odporu. Začala jsem dostávat výhrušky, volali mi, že zapálí můj dům i se mnou, že mne budou pronásledovat, že zabijou celou moji rodinu a že dopadnu jak moje babička, zastřelená. A to velmi brzy, pokud neopustím Rusko. A tak jsme zbalili všechno, co máme. Odjeli jsme do Petrohradu na 3 týdny. Tam jsme vše nacpali do auta, vzali jsme kočku a odjeli jsme na hranice s Estonskem. Hranice jsme přejeli a teprve pak jsem řekla komukoliv dalšímu, že jsme pryč. Že jsem nejela jen do Petrohradu, ale že jsme opustili Rusko a že už mě nikdy neuvidí. Takže tak jsme odjeli. Bylo to velmi úzkostné a stresující období mého života, protože jsme se opravdu báli o své životy. Hrozili, že nám zapálí dům a krátce po tom, co jsme odjeli, nám skutečně zapálili chatu.
3: A dokážete si vůbec představit, že se do Ruska ještě vrátíte?
1: I dream of going back to Russia, at least for a visit. But I realized that
2: sním o tom, že se tam budu moct vrátit, aspoň na návštěvu, ale uvědomuju si, že i kdybych se tam za 10-15 let vydala, bude to velmi jiné než to, co si pamatuji. Nebude to ta stejná země. Buď to bude rozrušená země po změně těch u moci, nebo bude v jiném ohledu odlišná, možná ještě víc autoritářská. Nikdo netušíme, jak bude Rusko za 10 nebo 15 let vypadat. Nikdo ani neví, co se v Rusku stane zítra. Chci ho navštívit, ale je to spíš ze sentimentálních důvodů. Chci se podívat na místa, kde jsem vyrůstala. Chci vidět lidi, se kterými jsem vyrůstala, chci vidět své přátele. Mí přátelé nemohou přijet do Evropy, protože nedostanou víza. A já nemůžu jet do Ruska. A nemůžeme se potkat ani v Gruzii nebo nějaké podobné zemi, protože si nejsem jistá, jestli je to pro mne bezpečné. Proto je pro mne v podstatě nemožné potkat se s přáteli, které v Rusku mám.
0: Rozhovor s vnučkou známé novinářky Anny Politkovské, zavražděné přesně před 20 lety, natočil náš reportér Jakub Lucký.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Dvojnásobná evropská šampionka v judu Renata Zachová má první medaili taky z mistrovství světa. V Baku v Azerbajdžánu vybojovala 26-letá Češka bronz. A podrobnosti k tomu hned na úvod svého sportovního přehledu přidá Krištof Kousal z naší sportovní redakce. Tak tě vítám.
1: Hezký večer. Sport. Renata Zachová v posledním zápase světového šampionátu v Baku porazila v takzvaném Golden Score Maďarku Krizovou. Po zisku bronzu v kategorii do 63 kg Zachová radiožurnálu Sport popisovala dramatický duel.
2: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš. No, tak to někdy je. Ze začátku tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to Golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla. A ona pak trošku to změnila a já taky a jsem ráda, že to vyšlo.
1: Basketbalisté Pražské Slávie vstoupili do své první sezóny Ligy mistrů porážkou. Na úvod skupiny nestačili v Pardubicích na německé šampiony z Alby Berlín, kterým podlehli 86-110. Důvody hledal kapitán Martin Kříž.
3: Bylo tam dost chyb v obraně, to můžeme asi vidět na konečném skóre obdržených 110 bodů. 86 bodů v útoku není úplně špatný, ale jestli chceme být konkurenceschopní a někam v té skupině směřovat, tak takovýhle výkon nemůžeme opakovat.
1: Hokejový obránce Vladimír Dravecký podepsal 3letý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub, který si 18-letého beka vybral v 5. kole letošního draftu NHL, o uzavření smlouvy informoval na webu. Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezóně v nižší kanadské soutěži. Mistrem Evropy v časovce na šampionátu silničních cyklistů ve Slovinsku se stal poprvé v kariéře domácí závodník Primož Roglič. Mezi ženami triumfovala po 5. Švýcarka Marlen Reusserová. Češky ani Češi v elitní kategorii nestartovali. Mezi juniorkami byla 7. Karolína Špicerová, v kategorii do 23 let Julia Kopecký 11.
0: A ve stručnosti ještě k hokejové lize mistrů. Pardubice ve francouzském Bordeaux stále prohrávají 0-2. Už se hraje 33. minuta zápasu. Krištofe, otočí to východ do Češi?
1: Uvidíme, je to sport.
0: A taky diplomacie, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: tonight.
1: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
2: Teď chtějí jediné, dožít doma.
3: Cítím se tu velmi dobře.
4: Doma je doma?
3: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
1: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
2: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
4: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
5: Můžu změřit tlak teda?
6: Ano.
1: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
7: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
8: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
2: Poslední přání.
1: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
2: Každý všední den, krátce po 3:15.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Dobrý večer, je 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Monika Vrchotová.
1: Cenový strop na naftu zítra klesne proti dnešku o 74 haléřů na 47 korun a 23 haléře za litr. U benzinu se nezmění a zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Maximální cena nafty tak bude proti začátku regulace nižší už téměř o korunu 50. Ministerstvo financí stanovuje cenové stropy vždy na následující den. Opatření má zatím platit do konce října. Vláda ve druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit. Světová zdravotnická organizace WHO požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibiřského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. V Opavě začala obnova poslední železniční trati, která je po předloňských povodních stále mimo provoz. Jde o úsek ve směru na Malé Hoštice a Kravaře. Těžká technika likviduje zbytky mostu přes řeku a na místě vznikne nová mostní estakáda. Celkové náklady vyjdou zhruba na 500 000 000 korun. Sport. Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šance dotáhnout se na vedoucí Vsetín, který má dál náskok 4 bodů a zápas k dobru. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce Litoměřice a taky Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D1 na Benešovsku a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Chocerady uvízlo osobní auto. Kilometr 32,5, dejte pozor, blokuje pravý pruh. V Praze u jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice. Nehoda pod železničním mostem, zatím neprůjezdný pravý pruh, může se to změnit.
4: Jezáb se nevešel pod tento most, no a je tam v podstatě jednak teda havarovaný ten jezáb a jednak je tam rozsypané kamení, takže myslím si, že tam budou muset hasiči to jet uklidit.
3: Na silnici 3 z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení. Je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte jen chvíli, do 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle, postupně v celé republice s deštěm nebo přeháňkami a s teplotami do 23, na jižní Moravě až do 25 stupňů. Tolik zprávy. Dál je s vámi večerní Radiožurnál a Vojtěch Bitterman.
0: Do českých kin zítra vstoupí film Milovník, ne bojovník, který zaujal i diváky na festivalu v Karlových Varech, kde získal hlavní cenu soutěže Proxima. Je to příběh o vztazích, mužství a hledání odvahy postavit se životním výzvám. No a dnes dopoledne tenhle film na Radiožurnálu představila režisérka Martina Buchelová. Tak si celý rozhovor v repríze poslechněte už za půl hodiny.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na silnici 4 z Prahy do Strakonic nebezpečí od Řitky zhruba 14. kilometru jede na Prahu proti směru jízdy jedno auto a taky několik policejních hlídek. Pozorně na 4 na výjezdu z Prahy do Strakonic jede tam několik vozidel proti směru jízdy. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme na radiožurnálu vysílali z Mezinárodního strojírenského festivalu v Brně, jsme mluvili o nové 3D supertiskárně, která dokáže tisknout z kovu pomocí svazku elektronů. Teď ale doplníme taky podrobnosti. Na rozdíl od běžných 3D tiskáren si tato poradí i s kovy, na které laser nestačí. Vytisknout z nich dokáže extra pevné a odolné součástky pro stroje, letadla nebo jaderný výzkum.
1: Petr Mareš z VUT a jeho spin-offu BeamShape mi ukazuje tiskárnu, která staví kov elektronovým svazkem místo laseru. Vyskakuje na žlutý schodeček a zvedá horní víko.
2: Právě otvírám vrchní kryt naší tiskárny a tady se schovává elektronový tubus, který právě staví ten daný kov.
1: Tiskárna je černožlutá s bílými zády, maličko připomíná velikánskou troubu nebo možná krb.
2: Typicky se tiskne laserem v argonové atmosféře, ale my nepoužíváme laser, ale používáme elektronový svazek. A rozstavit tak v podstatě jakýkoliv kov.
1: Tiskárna si tak poradí i z kovy, na které laser nestačí, třeba wolframem.
2: Wolfram, který má největší teplotu tání a má třeba obrovské aplikace v jaderné fúzi. Takže jestli jste třeba někdy slyšeli o tokamaku, tak ten právě je vystlaný wolframovými destičkama.
1: Tokamak vědci využívají k napodobení podmínek, které panují uvnitř slunce a dalších hvězd. Tiskárna si ale poradí i s dalšími náročnými kovy, třeba s mědí.
2: Těch aplikací je spousta z těch měděných částí. To jsou zejména věci, které mají nějakým způsobem odvádět teplo. Nějaké jako tepelné výměníky. Z těch věcí pro aerospace, tak tam jsou zase klíčové části motoru, takže se právě hodně používá v leteckém konstrukci na motory.
1: Na tiskárně jde podle jednoho z jejich vývojářů Hinka Štětiny tisknout ze super pevných materiálů lecos.
3: Úplně obyčejné věci se na tom dají tisknout. Třeba radlice na traktor, aby to bylo otěruzderné ten materiál, tak se tady dá použít vibenite, což je velice exotický materiál, ale potom životnost toho prvku je jako násobně větší. Jako.
1: Takže říkáte, že když by se vytisklo něco takového jako třeba radlice na traktor, tak by to bylo mnohonásobně odolnější, než když by to je třeba standardně vyrobené?
3: Ano, ten materiál jako je mnohem odolnější, otěruzdorný a můžete s tím potom orat do nekonečna.
1: Teď vývojáře čeká další testování s průmyslovými a výzkumnými partnery. Lidé si tiskárnu můžou prohlédnout na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Ten potrvá do pátku. Marek Hensel, Radiožurnál. Mažu stopy.

Kateřina Marie Tichá, kterou jste teď slyšeli ve večerním radiožurnálu, je právě na koncertním turné. Příští týden čekají hned 4 vystoupení, 2 v Ostravě, kde je doma její doprovodná kapela Benjis, a pak ještě v Zábřehu a ve Svitavách. Jestli na ní vyrazíte, přeju vám už teď s předstihem krásnou zábavu.

0: Prachaticích vyrostlo nové chráněné bydlení Kolečko, jediné svého druhu v Česku. Nabízí 12 bezbariérových bytů, tělocvičnu, rehabilitace a veřejné bistro. Lidé po těžkém úrazu si tam můžou na několik měsíců vyzkoušet, jak zvládnout každodenní život, než se vrátí domů. V místním bistru se taky budou moct připravit na návrat do práce a pomáhat jim v tom budou poněkud netradiční kolegové.
1: Společně s Kolečkem otevře i nové bistro pro veřejnost. Pracovat tam budou klienti s roznášením jídla i příjmem objednávek, jim ale budou pomáhat dva obslužní roboti, Karla a Karel.
2: Já jsem Karla a vezu vám objednávku.
1: Sociální pracovnice Kolečka Lenka Psutková mi ukazuje, jak vypadá pokoj klientů. Na každém patře jich je 6 a celková kapacita Kolečka je 12 lidí.
3: Každá kuchyně je přizpůsobená právě pro vozíčkáře, tak aby byli schopni si zajet přímo pod kuchyň.
1: Milada Kunová bude v Kolečku pracovat jako mentorka.
4: Jsem 35 let na vozíku, takže doufám, že budu moct ještě někomu pomoct, poradit.
1: Vy jste mi prozradila, že i váš manžel je na invalidním vozíku. S čím myslíte, že se potýkají lidé, kteří se náhle ocitnou imobilní?
4: Asi si zvyknou na ten vozek. No. Je to nejtěžší věc, že už je to teda natrvalo. To okolí to musí přijmout.
1: Kolečko to není domov, do kterého se člověk po úrazu nastěhuje natrvalo, jak mi vysvětluje ředitelka Kolečka Hana Vojtová.
5: Ti lidé tu budou zpravidla 3 měsíce. A jak jste řekla, ono nejde o to, aby tu bydleli, ale aby si vyzkoušeli, že můžou bydlet sami.
1: Součástí Kolečka bude taky bistro, kam může chodit veřejnost.
5: Ti, kdo budou přicházet, si budou moct sednout buď to na židli, anebo na vozík a zkusit si tak trošku chvilku tím životem třeba jet.
1: Vybudování Kolečka stálo zhruba 140 milionů korun. První klienti se do něj začnou stěhovat během listopadu. Z Prachatic Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Na 20 hodin, tady je Radiožurnál. Monika Vrchotová přidá zprávy.
2: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Francouzský premiér Le Corny slíbil plán na řešení krize ve školství. Basketbalisté Slávie prohráli na úvod Ligy mistrů v Pardubicích s Albou Berlín 86-110. A zítra bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petra Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Případ souvisel s mocenskými spory v pražském IKEMu. Malý a Raška k jednání nepřišli, vinu v minulosti odmítli. Rozsudek není pravomocný, pokračuje státní zástupce Jan Vychyta.
4: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
2: Francouzský premiér Sébastien Le Corny odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují například proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policií. Cesty, ti už zadrželi přes 6600 lidí. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
5: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo? Jako.
6: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30 ráno. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
7: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
6: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy chce Středočeský kraj Českým drahám uložit pokutu v řádu stovek tisíc korun. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
3: Sport.
2: Basketbalové Slávii se vstup do Ligy mistrů nepovedl. Před svými fanoušky v Pardubicích prohrála s jedním z favoritů celé soutěže Albou Berlín 86-110. Pokračuje reprezentant a křídelník pražského celku Vojtěch Hruban.
8: Až tady může být sami na sebe, my jsme ten zápas nezvládli, my jsme nebyli dobrý, nebo Alba byla prostě lepší. Nám ukázala, jak to v té Champions League chodí a myslím, že spousta kluků to potřebovala vidět. Nás prostě přehráli, jsme nedokázali zastavit. Není důvod tuhle chvíli panikařit, je to první zápas. Není čas na to věšet hlavy, spíš se z toho trochu poučit a koukat dál. Já si myslím, že ta cesta vede už jenom nahoru.
2: Opavští basketbalisté při vstupu do evropského poháru FIBA prohráli s chorvatským týmem KK Split 68-74. Zápas rozhodla dramatická koncovka, ve které se domácí Slzané dostali do vedení o bod, ale v poslední minutě už skórovali pouze hosté.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na dálnici D1 na Vysočině a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Ledeč nad Sázavou stojí zřejmě porouchané vozidlo. 76. kilometr vpravo na krajnici a řidič je poblíž.
10: Stojí nějaký osobní auto v krajnici, má za sebou jenom trojúhelník a řidič tam mává nějaký telefon.
9: V Praze ve Vídeňské ulici směr Kunratice havaroval jeřáb. Nehoda je za jižní spojkou pod železničním mostem. Náš zpravodaj z místa hlásil překážky a neprůjezdný pravý pruh. Počítejte s tím, že omezení se může změnit na uzavírku. Na Českobudějovickou silnici 159 trase Týn nad Vltavou Albrechtice narazilo osobní auto do mostku. Opatrně, nehoda je v zatáčkách za obcí Neznašov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti. Zítra bude od rána na západě Čech ojediněle pršet a během dne se srážky čekají na celém území a postupně bude místy foukat i silnější nárazový vítr. V noci bude většinou 10 až 5 stupňů, zítra pak 19 až 23, ale na západě a severu bude maximálně 20, na jihu Moravy naopak až 25 stupňů. To byly zprávy. A teď je na řadě repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
11: Do kin vstupuje film Milovník, ne bojovník, který uchvátil diváky na filmových festivalech v Karlových Varech a taky v Plzni. V Karlových Varech získal velkou cenu soutěže Proxima, v Plzni zase Zlatého ledňáčka a hostem Radiožurnálu je režisérka Martina Buchelová, pro kterou byl tento snímek taky celovečerním debitem. Hezký den a moc vám děkuji, že jste přijela za námi do Prahy.
12: Dobrý den, já vám děkujem za pozvání.
11: Můžeme dát na úvod takový krátký kvíz, nebude vám to vadit?
12: No, k němu vědět odpovědět, tak co potom?
11: Já myslím, že budete vědět. No, jdeme na to. Začátek tedy koloběžky nebo skejty?
12: Chodci, já jsem určitě za chodcov. Já jsem za to, že všetci jsou chodci, aj koloběžkáři, aj skejťáci.
11: Kompotované nebo čerstvé třešně?
12: Čerstvé.
11: A poslední otázka, kdy jste naposledy vylezla na strom?
12: No, tuto otázku jsem dostala... asi před týdnem a musím povedať, ako aj vtedy, že bohužel ani si nepamätám kedy, ale pozerám sa na strom asi každý deň. Mám v ateliéri pred oknom taký strom, čo sa tak super hýbe. Tak...
11: Ja sa ptám zámierne, pretože to sú detaily, ktoré patrí k vašemu snímku a hlavne k hlavním postavám toho snímku, k Andrejovi, té hlavní postavě toho filmu Milovník, ne bojovník. Když vás tak poslouchám, tak to sú detaily, ktoré ste spíš odpozorovala, než by byly vaše z vlastního života. Je to tak?
12: No... Je to kombinácia, že áno, odpozorovala som ich, ale zároveň mne osobne prídu zaujímavé, srandovné, takže vlastne preto som ich dala do toho filmu.
13: Host Radiožurnálu.

0: Hostem radiožurnálu je Martina Buchelová, povídáme si o jejím filmu Milovník, ne bojovník. Ten film je o prvních láskách, je o alkoholismu, zneužívání, ale přesto všechno tam tyhle ty fenomény jsou jenom naznačené. Proč jste vlastně nešla dál?
1: No je to kvůli tomu, lebo mám pocit, že, aj v, že je to vlastně také, že aj v našich životoch, že vlastně ideme a nemáme jeden problém, který potřebujeme vyřešit, ale máme ich asi 50. A vlastně člověk ide cez deň a tam vidí na jednej straně tento problém a ďalší problém a že vlastně útočí to z každej strany. A vlastně aj tak ten člověk musí prežiť ten jeden deň a na druhý deň sa zase zobudiť a zase ísť ďalej a vlastně pomaly sa niečo rieši, ale vlastně není to nějaký jeden pomyselný bod. Samozřejmě někdy se stane, že je tu táto věc, kterou ten člověk musí vyřešit, ale vlastně potom je milion vlastně drobných ťaživých věcí, které musíme zniesť.
0: A tak v tichosti se s tím vyrovnává podle vás, protože tam není křik, není tam jadrnější mluva, není tam rvačka, respektive rvačka ve filmu je naznačená, ale není ukázaná. Přesto přeze všechno, jaké jsou to těžké životní situace, tak tam tyhle ty věci nejsou v tom filmu.
1: Myslím si, že je určitě možné, že prostě, keby se to ještě nakopilo, tak vlastně určitě potom přijde nějaká krize alebo nějaké vybuchnutie. Ale možno tento Andrej tu krizu zažil ještě předtím, než ten film začal a vlastně teraz je v té fáze vyrovnávania se s týmto všetkým. Ale hlavně je to možno aj kvůli tomu, lebo my jsme chceli, aby diváci sa necítili úplně paralizovaní týmito vecami. Že oni tam jsou, ale chceli jsme nějako, aj preto je to vlastně tragikomédia romantická, aby vlastně, sice jsou tam ty momenty tragické, ale vlastně v správných okamihoch to vlastně tým humorom chceme vlastně posunit toho diváka, aby se necítilo, že ho to prevalcuje, ale že on možno může se zasmět týmto hrozným veciam, ale vlastně cítil trošku jako keby odstup od toho a trošku potom věděl o tom nějak sám rozmýšlet a nie iba, aby ho to nezhltlo úplně.
0: My jsme o tom už mluvili. Hlavní postavou je Andrej, který trpí alkoholismem. Já jsem se chtěl zeptat, proč vlastně trpí alkoholismem, proč pije?
1: No, myslím si, že on nevyzerá na prvý pohľad ako nejaký ťažký alkoholik, ale je to vlastne podľa mňa vlastne osamelosť alebo proste nejaká snaha o neriešenie, otupenie proste toho, čo ho proste trápi. A vlastne o nejakú krátkodobú úľavu, ktorú ale už zistil, že mu to nepomáha. A
0: je to prostředek, jak uniknout z té reality palčivé.
1: Určitě. Jakože určitě je to o nějaké krátkodobé úlave.
0: A ještě o samotě, jak se vyrovnává.
1: Ano. A je o tom, prostě o samotnosti. On nechcem, nevím, že či chcem všetko prezradiť, aj toto s tým alkoholizmom vždycky, aj v tej synopsi vlastne vždycky to tak funky proste opíšeme a teraz ako to tam naznačíme, ale vlastne tiež sme úplne si hovorili, že nechceme ho hneď zadefinovať ako alkoholika, aj preto to vlastne začína iba tým, že on je taký zvláštny chlapec u babky a zalúbí sa, vlastne až v tej tretej kapitole dojdeme k tomu, že tento problém naozaj ako keby má, že je to vlastne plíživejšie a ťaživejšie ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať, že proste, že a ťaží ho to a ničí ho to viacej, ako proste to vyzerá.
0: Ten film je veľmi autentický, je tam spousta situací, ktoré pôsobí veľmi intimne. Do jaké míry ve vašem filmu byl prostor pro spontánnosť pri tom natáčení, nebo všechno bylo domluvené, napsané?
1: No, strašne veľa vecí bolo, skoro všetko bolo dopredu pripravené. Akože je veľmi sme si vlastne každú scénu aj v tých mobilových prešli, proste tí herci úplne vedeli, že aká je pointa a myslím si, že to, že to mali tak dobre nacvičené, ich vlastne oslobodilo, lebo presne potom mali v rukách tie scény a potom už do toho, keď niečo zaimprovizovali, tak úplne presne vedeli, že odkiaľ kam majú, alebo budú, môžu improvizovať. Ale Rozmýšľam, že určite my sme mali totiž to aj celkom intenzívne herecké skúšky a myslím si, že ak sme niečo menili, tak tam sme to menili. Oskúšali sme si, že či tie scény fungujú, či sú veľa, málo. A vlastne aj pri tej analýze sme sa nejako zžili vlastne s tými hercami a oni tam podľa mňa vlastne do toho viacej vstupovali ako potom neskôr proste pri tých scénach, ale niekedy sa stalo, že tá improvizácia bola väčšia a to hlavne s postavami, ktoré boli také epizodickejšie a nemali možnosť úplne prísť na proste taký počet castingov ako skúšok, ako hereckých skúšok, ako by sme chceli, takže tam sme potom to museli trochu chytať jemne. Ale skoro všetko. Chytať ako tú pointu. Aha. A ako keby, no vidíte, teraz použijem slovo chytať a teraz to je, že čo chytať. Nic sme chytali fyzicky, ale chytať ako keby pointu celé tej scény, tej scény. Že proste každá tá scéna tam pre niečo bola a proste potrebovali sme tú informáciu tam zachytiť.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál je půl jedenácté. A Martin Matějka doplní zprávy.
5: Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí nově kvůli dlouhodobému suchu stav nedostatku vody. Krajská komise tím umožnila snižování minimálního odtoku z vltavské kaskády Ubraného z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Odběry vody zatím úřady neomezují. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plica, nemůže polikat, oznámili to její právníci. A podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce. Růst průmyslu o prázdninách zpomalil, v srpnu se zvýšil o více než 2,5%, informovala o tom Český statistický úřad. Největší podíl na růstu měla podle statistiků výroba kolejových vozidel. Zvýšila se ale i výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. A Nobelovu cenu za chemii získali vědci Anne Kagan z Francie a Kenzo Suai z Japonska. Švédská královská akademie ve Stockholmu ocenila jejich objev nelineárních jevů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze.
2: Sport.
5: Házenkářky mistrovské Slavie Praha prohrály v předehrávce 6. kola Interligy v hale Dunajské Středy souboj o čelo tabulky 29-33. Po třetí porážce v sezóně klesly Pražanky na 4. místo v tabulce. Posunul se před ně Most, který zvítězil v Plzni 35-24. Baník poskočil na 2. místo o skóre za Dunajskou Středu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na dálnici D1 na Přirovsku a nehoda v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy za sjezdem na Lipník nad Bečvou stojí kamion. Kilometr 303 vpravo, silničáři přivezli značení, místo teď volně průjezdné. Dálnice i jinde bez kolon, plynule se jezdí i nočním omezením na D1 z Brna do Vyškova za Rohlenkou u sjezdu na Slavkov. V noci opravují značení mezi kilometry 210 až 211. Mají zavřený levý pruh. V Praze ve Vídeňské ulici za jižní spojkou směr Kunratice havaroval jeřáb. Nehoda je pod železničním mostem, vypadá to, že se úsek ucpává. Čekejte omezený průjezd i uzavírku místa. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Zítra pak bude oblačno až zataženo zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě bude kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je Martina Buchelová. Vy jste o tom mluvila, o těch hercích. Jednu z hlavních rolí hraje Adam Kubala, což je herec, kterého já jsem poznal poprvé v Miláně při olympijských hrách, protože tam byla předpremiéra filmu Šampion a on stvárnil tu hlavní postavu krasobruslaře Ondřeje Nepely. A já jsem ho poznal jako velmi energického, bezprostředního člověka, se kterým má člověk dojem, že hned se s ním pozná. Je to vycházející hvězda slovenské kinematografie, slovenského filmu?
1: Uvidíme, kam až dá hvězdi. No, akože je to pravda. S Adamom sa veľmi ľahko rozpráva, on je veľmi vnímavý človek. A vlastne bolo to veľká sranda s ním vlastne spolupracovať od začiatku.
0: Co má společného s Timothem Chalametem? Protože on je to francouzsko-americký herec, mají něco společného?
1: Neviem, ja proste tiež mi to musel niekto oznámiť, že Adam vyzerá ako Timothy Chalamet, aby som si to všimla. Asi je to tým účasom, že proste majú také vlnité vlasy. Ja som si hovorila, že Adam podľa mňa vyzerá ako princ popolušky skôr. Neviem, ešte uvidíme, že na koho sa nám Adam podobá.
0: A sedí podľa vás i tohleto srovnání herecky třeba? Takové křehké role.
1: No, proste oni sú možno nejaký podobný fyzický typ. Je to aj taká sranda, že proste to ľudia používajú týmto spôsobom. No, čo by som ešte k tomu dodala? Je Timothy Chalamet z Kešmarku.
0: Byl pro vás dôležitý stiežení postavou pri tom, kdy ste dávali dohromady ten herecký ansámbl?
1: No samozrejme, Adam bol vlastne, my sme museli najprv nájsť vlastne Andrea, tú hlavnú postavu alebo predstaviteľa Andrea. A mali sme vlastne viacerých veľmi šikovných ako hercov, ktorých sme zvažovali, ale vlastne

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
6: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
7: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 8:45.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.
8: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají. Ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
9: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
10: Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Skupina ČEZ prodává Slovensku podíl ve firmě, která chystá novou elektrárnu. A basketbalisté Slávie první zápas v letošním ročníku Ligy mistrů prohráli. A zítra bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
10: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne, 1 litr budou čerpací stanice moc nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů, to je o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Limity hluku v Česku zůstávají bez změn. Návrh skupiny senátorů na zrušení vládního nařízení zamítl Ústavní soud. Senátoři v návrhu poukazovali na opakované zvýšení limitů, což podle nich vedlo ke stále větší zátěži na zdraví a životní prostředí. A podle Ústavního soudu ale pravidla odpovídají zákonům i ústavnímu pořádku.
11: Navrhovatelé rozhodnutí soudu respektují, říká jejich advokát Pavel Úl.
12: Ústavní soud nevyhověl našemu návrhu, takže to ztotožnění je poměrně nízké.
11: Za dobrou zprávu nicméně považují postoj Ústavního soudu k případnému dalšímu rozvolňování pravidel, pokračuje soudkyně zpravodajka Dita Řepková.
13: Vláda při dalším možném rozvolňování, což doufáme, že k tomu nedojde, případně bude muset velmi rozumným způsobem odůvodnit, proč by k tomu přistoupila.
11: Podle Ústavního soudu jsou aktuálně platné hlukové limity na hranici, kde se projevují negativní účinky na zdraví a životní prostředí. Šimon Franz, Radiožurnál.
10: Skupina ČEZ podepsala smlouvu o prodeji svého 49% podílu ve firmě, která připravuje novou jadernou elektrárnu na Slovensku. Dostane za něj 189 milionů eur, tedy asi 4,6 miliardy korun. Zbytek společnosti už vlastní slovenský stát. Po dokončení prodeje tak převezme celou firmu i dosavadní přípravy nového jaderného zdroje v Jaslovských Bohunicích.
14: Odkup podílu je podle premiéra Fica důležitý pro další postup celého projektu.
15: Můžeme disponovat všetkými dokumentami, povoleniami a cez tieto procesy môžeme výrazne urýchliť výstavbu nového jadrového zdroja na území Jaslovských Bohunic.
14: Slovenská opozice rozhodnutí kritizuje. Premiér Fico podle ní vytěsnil ČES, aby o investici mohl rozhodovat sám. To předseda vlády odmítá. Pro stavbu elektrárny počítá s americkou firmou Westinghouse. Její výběr bez otevřené soutěže s dalšími dodavateli ale opozice zpochybňuje. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
10: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je 11,5 milionů korun, poškozených je přes 300 lidí a firem napříč Českem. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků. Pokračuje Jiří Prečan, vedoucí oddělení kybernetické kriminality.
16: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
10: Mužům ve věku 29, 33 a 37 let hrozí až 8 let vězení. Sport. Basketbalisté Slávie první zápas v nové sezóně Ligy mistrů prohráli. V Pardubicích podlehli Albě Berlín 86-110. Další zápas čeká svěřence trenéra Orena Amiela příští týden ve středu ve španělském Bilbao. A opavští basketbalisté na úvod skupinové fáze evropského poháru doma prohráli s chorvatským Splitem 68-74. Proti favoritovi museli většinu zápasu dotahovat skóre. V závěru se sice dostali do jednobodového vedení, ale v poslední minutě o těsný náskok přišli. Nepovedenou koncovku hodnotí rozehrávač Opavy Jakub Šiřina.
4: Tam je škoda, že když jsme se prostě dostali na plichtu, nebo byl to třeba obod pro nás, tak jsme prostě nedokázali trefit nějaké volné pozice, nebo pro mě nějaké koši, byly tam nějaké hloupé ztráty, ať už z mojí strany, takže to nás prostě srazilo.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na dálnici D1 na Přerovsku a komplikace v Praze. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na hranice stojí kamion. Kilometr 303, vše je vpravo, místo dobře označené. Prahou projíždí nadměrný náklad z Horních Počernic na Smíchov. Vezou mostní konstrukci. 7 metrů na šířku přes 300 tun. Aktuálně jsou na Pražském okruhu východní části, pak Štěrbholská a jižní spojka Barandovský most. V Praze ve Vídeňské ulici za jižní spojkou směr Kunratice čekejte omezený průjezd i u zavírku pod železničním mostem. Havarovalo nákladní auto s Jeřábem. V Praze každou chvíli zavřou Strahovský tunel ve směru na Smíchov a Barandovský most a na Nymbursku silnici 330 z Číněvsi do Netřebic zasahují u nehody záchranáři v úseku poblíž odbočky na Dymokury. Havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. I s vámi večerní radiožurnál a Vojtěch Bydrman.
9: Volební průvodce Radiožurnálu, to jsou ty nejdůležitější informace před nadcházejícími volbami do zastupitelstev obcí a taky před prvním kolem voleb do třetiny Senátu. Volby začnou už v pátek a tak vám připomeneme třeba to, kde bývají volební místnosti, anebo vás vyzkoušíme, jestli víte, co všechno si vzít sebou. Další díl našeho volebního průvodce uslyšíte ale až za 4 minuty. Do té doby je tu kapela Hodiny.
1: Večerní Radiožurnál a Vojtěch Bydrman. Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

dveří. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Máte platný občanský průkaz nebo cestovní pas? Radši si je před volbami zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno si vzít sebou do volební místnosti a co když se do ní člověk nemůže dostat třeba kvůli schodům? Teď vám poradíme ve volebním průvodci Radiožurnálu.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak o ni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne člen okrskové volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Radiožurnál.

Právě dnes si připomínáme 3 roky od útoku Hamásu na Izrael, a tak si kolegové z Českého rozhlasu Plus pozvali do vysílání vyšetřovatele Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Vladimíra Zura, který přinesl spoustu zajímavých informací. Tvrdí, že to, co se odehrálo v Gaze, je stále otázka k došetření, protože podmínky jsou tam úplně jiné než v Izraeli. Celý rozhovor Barbory Tachecí najdete taky na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Hradci Králové odstartovala série regionálních předpremiér nového filmu Davida Ondříčka Kluci to vidí jinak než holky. Autor tím volně navazuje na své snímky Šeptej a Samotáři, které se v kinech poprvé objevily před více než čtvrtstoletím.
1: Poslední krásný den v roce, abyste ho obětovali a šli jste do kina.
2: Královéhradečtí diváci přivítali filmovou delegaci potleskem. Speciální byl pro herce Jaroslava Plesla a Vojtěcha Vodochodského, kteří z Hradce Králové pocházejí. Druhý jmenovaný se navíc po letech vrátil přímo na místo, kde si ho pamatují jako brigádníka.
3: Teď na mě shodou okolností je v telefonu vylezla vzpomínka, kde držím v ruce takovou štětku, kterou zametám sedačky od toho popcornu. Tohle kino ve mně vypěstovalo ten vztah k tomu filmu.
2: Po několika filmech s přesahem do historie se David Ondříček znovu vrací do současnosti. Herce při natáčení nechal upravovat scénář. O jeho netradičním přístupu k filmové tvorbě vypráví Jan Nedbal a Jaroslav Plesl.
4: Neznám žádného jiného tvůrce, kdo by byl ochotný vzít do toho procesu herce. To jenom svědčí o tom, jak jako verzatelní umělec ten David je.
5: Když vás něco napadne, tak vůbec se nezdráháte to tam dát, protože ten David okamžitě to ocení.
2: Zásadní rytmus a atmosféru vdechla snímku hudba britské kapely Rumba Club. Jejího frontmana objevil David Ondříček náhodou na pražském koncertě.
6: Tom Fall se jmenuje a on si nakoukal asi 4 mý filmy. No a pak my jsme ve střižně nasazovali tu jeho hudbu a zjistili jsme, že celá ta jeho tvorba se k tomu filmu velice hodí.
2: Své dojmy z promítání postupně popisují Tomáš a Lucie.
7: Výborná hudba, jako perfektně jako se dělá do toho filmu, krásná kamera a úžasný herecký výkony.
8: Jo, bylo to super, pro nás z vesnice to byl zajímavý pohled na život.
2: Do celostátní distribuce film zamíří 22. října. Z Hradce Králové, Adéla Kavříková, Radiožurnál. Sam

0: Hokejové Pardubice parádně otočili zápas Ligy mistrů v Bordeaux. Ještě po první třetině Východočeši prohrávali 0-2. No a jak to nakonec dopadlo, uslyšíte ve zprávách Radiožurnálu. Dobrý večer, je 11:30. A zprávy připravil Martin Matějka.
1: Vláda projedná novou koncepci výstavby armády České republiky až v druhé půlce října. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to upřesnil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko VHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. A kvůli bojům v Jemenu opustilo domovy už přes 200 tisíc lidí, uvádí to Mezinárodní organizace pro migraci. Počet vysídlených tak od poloviny září stoupl o 120 tisíc. Migrační krize přichází po obnovení ozbrojeného konfliktu mezi vládními jednotkami a povstaleckým hnutím Husíů. Šéfka organizace pro migraci v Ženevě vyzvala k navýšení finanční pomoci.
2: Sport.
1: Hokejisté Pardubic si v Lize mistrů připsali čtvrtou výhru z pěti zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux zvítězil východočeský klub 5-2. V tabulce jsou svěřenci kouče Pešána třetí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na dálnici D11 u sjezdu na Přelouč a nehoda na silnici 38 u Poděbrad. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč stojí nákladní auto. Na kilometru 80,5 u vjezdu k odpočívce blokuje část odbočovacího pruhu. Je jen na blikačích, k odpočívce se kolem s opatrností projet dá. Na silnici 38 z Kolína do Poděbrad havaroval cyklista. Nehoda se zásahem záchranářů je mezi obcí Oseček a dálnicí do Hradce Králové na úrovni čerpací stanice MOL opatrně. V Praze ve Vídeňské ulici za jižní spojkou směr Kunratice stále počítejte s omezením i uzavírkou. Pod železničním mostem havarovalo nákladní auto s Jeřábem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Během noci bude od západu přibývat oblačnosti, ochladí se většinou na 10 až 5 stupňů. A zítra pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak ve čtvrtek naměří 19 až 23 a na jižní Moravě bude kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Vojtěchem Vidrmanem.
0: Navážu, Martine, na jednu z tvých zpráv. Jaké je riziko, že by se plicní mor mohl šířit ze Sibiře a proč Rusko odmítá světu poskytnout o incidentu podrobnější informace? Ve 20 minutách Radiožurnálu jsme oslovili epidemiologa Romana Primulu a záznam rozhovoru pro vás máme na této stanici hned po půlnočních hlavních zprávách.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Proč jsou ve městech důležité stromy, ukazuje poprvé v Česku kampaň TreeTag. Na stovce stromů se objevily štítky a nejen o tom, co všechno je na nich vidění, uslyšíte v dalších minutách středečního večerního radiožurnálu. Teď Richard Miller, tak dobrý poslech.

0: Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie vybral nemoc velký jerlín, u kterého teď budeme měřit různé parametry.
1: Není úplně moc vysoký, což teda ty sofory úplně vysoké nejsou, takže zrovna na to počítání vlastně hodnoty ekobenefitu je to ideální.
0: Vy jste si připravil i nějaké pomůcky, co všechno potřebujete, když chcete vlastně vypočítat hodnotu stromu.
1: Takže já mám u sebe pásmo, kterým měříme obvod nebo průměr kmene, nosím výškoměr, mám u sebe paličku, na krku mám dalekohled, no a samozřejmě mám tablet, do kterého hodnoty zapisuju.
0: Můžeme teď přistoupit k tomu samotnému měření, co je vaším vlastně prvním úkolem.
1: První úkol je udělat fotodokumentaci. Následně ve výšce 1,3 metru měříme obvod nebo průměr kmene. Jo, takže z téhle strany 1,10 m to obvod, 35 cm průměr. A to jsou vlastně spolu s výškou a průmětem koruny, která se krokuje, tak to jsou vlastně vstupní hodnoty taxon, místo, dendrometrie pro ten náš výpočet.
0: A na co je potřeba ta palička?
1: Tak ještě provádíme vlastně kontrolu interních částí toho kmene, takže tímhle způsobem vlastně zjišťujeme, jestli náhodou v tom stromě není nějaká skrytá dutina.
0: Na základě rozměrů, vitality stromu a dalších parametrů pak odborníci vypočítají například, kolik daný strom dokáže za rok zachytit škodlivých částic ze vzduchu, zadržet vody, uložit uhlíku, vyprodukovat kyslíku nebo jak dokáže ochladit okolí.
1: Tenhle strom vlastně je schopný nahradit 4 megawatt hodiny za rok, což když přepočteme na provoz klimatizace, tak vychází 18 707 korun za rok.
0: A jak je to třeba s produkcí kyslíku u tohohle jerlínu?
1: Ten náš jerlín, mladý, relativně nebo středně věký, tak ten bude fungovat výborně. Ten řádově nám dá těch 100-200 dnů prodýchaných jedním člověkem za rok naprosto bez problému.
0: Teď jsme se s Jaroslavem Kolaříkem přesunuli na Karlově náměstí, kousek dál k starému památnému platanu. Hodnota takového stromu bude asi úplně jiná než u mladých stromů.
1: Takže u starých stromů třeba ta bilance produkce kyslíku zdaleka není tak přesvědčivá, ale to neznamená, že nejsou hodnotné. To znamená, že ta jejich hodnota se posouvá z té oblasti fotosyntetické aktivity do té oblasti biodiverzity a dalších prostě souvislostí.
0: Veškeré vypočítané benefity stromu shrnuje osobní štítek velikosti A3, takzvaný trýtek, který se upevní na stromě a dostupný je také online.
2: Zhruba se kontrolovalo a umístilo 98 štítků na 98 stromů. Základem byly takové dlouhověké stromy, jako jsou duby, jírovce, jasany.
0: Říká k celorepublikovým číslům arborista Jiří Poulík ze společnosti Safe Trees. Cílem kampaně je ukázat na konkrétních příkladech, jaký má daný strom pro město přínos a proč je investice do zeleně důležitá.
2: Když si lidi vědomí, že tam třeba strom zachytí 9 kilo nečistot, tak si řeknou, když tam ten strom nebude, no tak ty nečistoty teda dopadnou na nás, nebo na naše auta, na naše domy, do našich domácností. Tohle jsou prostě představitelné věci a díky tomu to město může s těma občanama mnohem líp komunikovat.
0: Kampaň vznikla v roce 2020 v Nizozemsku a letos se jí účastnilo 12 evropských zemí. Poprvé i Česko. Štítky všech zapojených stromů si lidé můžou prohlédnout také na webu trýtek.eu. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.

Před půlnocí na Radiožurnálu ještě k judu a k Renatě Zachové, která má poprvé v kariéře medaili z mistrovství světa. Když judo, tak reportér Petr Kadeřábek. Právě on si s bronzovou medailistkou popovídal přímo v Baku. A za chvíli je oba uslyšíte.

0: Judistka Renata Zachová získala na mistrovství světa v Baku bronz v kategorii do 63 kg. Dvojnásobná mistryně Evropy porazila v souboji o třetí místo Maďarku Anu Kryzalovou a vybojovala svou první světovou medaili. Povedlo se jí to jako teprve druhé české judistce. A byl u toho expert na judo tady na Radiožurnálu, reportér Petr Kadeřábek.
1: Maďarka se teď snaží o chvat, ale Renata Zachová ji kontrovala. Je to tam, Renata Zachová získává bronzovou medaili na mistrovství světa a stává se tak v historii českého juda jasně nejúspěšnější ženou.
2: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svou stranu.
3: Já se nepamatuju, že bych viděl boj o medaily, kde je 5 bodovaných technik. Jak jste to prožívala? Vy jste vedla brzy na Vazary, pak soupeřka vyrovnala, vy jste zase odskočila o Juko, ona zase vyrovnala.
2: No jako ráda bych řekla napínavý divákům.
3: I posluchačům určitě.
2: Já jsem měla tak 3 infarkty a říkala jsem si, pane bože, proč vedeš a co to tady děláš a ty hodíš a hned upadneš, no tak to někdy je.
3: Trenér Jiří Štěpán říkal, že když to přišlo do toho golden score, tedy do toho nastaveného času, tak už vám věřil.
2: Jako těžko říct, ono tak jako celou dobu ze začátku pak tam začala jako měnit trochu ten styl, tak mi to úplně nesedělo, z toho jsem právě upadla, ale pak jak začalo to golden, tak jsem prostě strašně moc chtěla a ona pak trošku to změnila a já taky. A jsem ráda, že to vyšlo.
3: No, vyšlo to tak, že jste nejúspěšnější judistka české historie. Jak se to poslouchá?
2: Je to krásný, ale ještě je to hodně před námi.
3: No, před vámi jsou další turnaje, i ten olympijský, na který vy jste se probojoval už do Paříže. Teď jste tady udělala setsakramentský skok k tomu turnaji v Los Angeles. Uvědomujete si to, nebo prostě teď se těšíte na vyhlášení, až budete mít tu bronzovou medaili na krku?
2: Teď se těším strašně moc na vyhlášení. A jak jsem říkala, před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. A jako co si budem, s medaili nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny.
3: Říká Renata Zachová po zisku bronzové medaile na mistrovství světa z Baku. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: Je přesně půlnoc. Radiožurnál přináší hlavní zprávy.
1: Zítra začnou komunální a senátní volby. Prezident republiky dál trvá na tom, že volit nebude. Počet obětí ruského útoku na ukrajinské město Priluky stoupl na 20. Judistka Renata Zachová vybojovala bronz na mistrovství světa ve váze do 63 kg. Dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravě až na 25 stupňů. Je čtvrtek 8. října, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Úřady přijaly ve středu poslední žádosti o volební průkazy do senátních voleb. Lidé s nimi můžou hlasovat mimo trvalé bydliště, ale jen ve svém senátním obvodu. Skončila také lhůta, dokdy mohli kandidáti ze senátních a komunálních voleb odstoupit.
3: Změny na kandidátkách volební úřady oznámí písemně přímo ve volebních místnostech, aby případné hlasy pro kandidáty nepropadly. Hlasovací lístky totiž už byly všem voličům rozeslané v minulých dnech. Prezident Petr Pavel podle Pražského hradu dál trvá na tom, že letos kvůli soukromé cestě v komunálních volbách hlasovat nebude. Kritizují ho za to zástupci vlády i opozice. Prezidenta se zastala první dáma Eva Pavlová. Stát podle ní lidem neumožnil volit ze zahraničí ani z jiného místa v Česku, i když termín voleb do zastupitelstev tentokrát pevně stanovil zákonem. Komunální a senátní volby začnou v pátek ve 14 hodin. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
1: Radnice ve Špindlerově Mlýně dostává další žádosti o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, tvrdí, že jde o účelovou snahu ovlivnit výsledky nadcházejících voleb a chce kvůli tomu podat trestní oznámení.
4: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
5: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
4: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu, jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
5: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.
1: V souvislosti s volbami pracují úřady na zabezpečení svých systémů proti kybernetickým útokům. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost jim pomáhá připravit se hlavně na takzvané DDoS útoky. Útočníci je využívají, aby přetížili weby a dočasně je vyřadili z provozu. Opatření zavádějí také mobilní operátoři, říká za T-Mobile mluvčí Patricie Šedivá.
6: Na takové situace se dlouhodobě připravujeme prostřednictvím preventivního posílení monitoringu, dohledu, pravidelného testování našich systémů, bezpečnostních cvičení a posilování ochranných opatření tak, abychom byli schopni zvládnout i několikanásobně vyšší zátěž.
1: Roste počet obětí ruského raketového útoku na město Priluky v Černihivské oblasti Ukrajiny. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si vyžádal 20 lidských životů. Raketa zasáhla 5podlažní bytový dům.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upřesnil, že mezi oběťmi je 5 malých dětí. Zabíjení dětí, takový dárek si Putin dal k narozeninám, řekl Zelenský a požádal zahraniční partnery o dodatečnou pomoc ukrajinské protivzdušné obraně a o zostření protiruských sankcí. Ruské drony večer znovu útočily na Kyjev. V bytovém domě v oboloňském obvodu zahynuli 2 lidé a 6 dalších bylo zraněno, uvedla kyjevská prokuratura. Z Ukrajiny Martin Durazín, Radiožurnál.
1: 19-letý muž, který ve středu v polské Ostrolence zranil v komplexu odborných škol nožem 9 lidí, měl v batohu výbušninu domácí výroby. V televizi TVN to řekl státní zástupce Darius Korneliuk. Zadržený je studentem jedné ze škol.
8: Státní prokurátor Darius Korneliuk vyzval všechny vzdělávací a osvětové instituce, aby zajistili účinnou bezpečnostní kontrolu lidí vstupujících do jejich areálu.
9: Už jsme si jistí, že pachatel vešel do školního areálu s nebezpečným předmětem, tedy s nožem. A co víc, v batohu, který také přinesl do areálu školy, se nacházela po domácku vyrobená výbušnina.
8: Řekl v televizi TVN Korneliuk. Dodal, že batoh, ze kterého se v určitou chvíli začalo kouřit, jeden z učitelů vyhodil. Z okna. Policie 19-letého Poláka krátce po činu zadržela. Útok je zatím vyšetřovaný jako pokus o vraždu 9 lidí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu skoro vyschla. Zůstává v ní už jen 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltava. A vodohospodáři už budou z přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
10: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
11: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav to teda opravdu je ubohé.
10: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Radiožurnál.
1: Vláda ve Francii chce do konce října představit první opatření, jak zlepšit situaci na středních školách. Oznámil to premiér Sebastian Lecornu. Středoškoláci ve Francii protestují proti nedostatku učitelů nebo zanedbaným školním budovám. Na dnešek svolali další rozsáhlé protesty.
12: Francie se podle premiéra potýká s vysokým deficitem a ministerstvo školství bude příští rok jedním z mála rezortů, který dostane více peněz. Sebastian Lecornu taky řekl, že vláda skrze nově spuštěnou online platformu obdržela už 40 000 připomínek studentů. Ti požadují například změny v systému přihlášek na vysoké školy, nahrazení chybějících učitelů nebo adaptaci školních budov na klimatické změny. Třetím týdnem proto blokují střední školy, před kterými staví barikády a protestují v centrech měst. Někde protesty přerostly v potyčky s policií. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Švédská akademie dnes vyhlásí vítěze Nobelovy ceny za literaturu. Nominace mohli posílat členové literárních akademií, profesoři literatury, bývalí laureáti a předsedové spisovatelských svazů. Jméno letošního vítěze se dozvíme po 13. hodině.
13: Loni Nobelovu cenu za literaturu získal maďarský spisovatel László Krasznahorkai za dílo, které uprostřed apokalyptického teroru znovu potvrzuje sílu umění. Mezi letošními favority se u sázkových kanceláří nejvýš objevuje jméno čínské avantgardní autorky a literární kritičky Chan Xue. V češtině od ní před 13 lety vyšel výbor povídek a esejů pod titulem Tanec temné duše. Mezi další favority se řadí i celosvětově proslulí autoři, kteří ještě Nobelovu cenu nedostali, jako je Japonec Haruki Murakami, Kanaďanka Margaret Atwoodová nebo Francouz Michel Ulebeck. Ondřej Himer, Radiožurnál.
1: Sport. Dvojnásobná mistryně Evropy v judu Renata Zachová má první medaili ze světového šampionátu. V Baku vybojovala v kategorii do 63 kg bronz, když v dramatickém zápase porazila Maďarku Krizovou v prodloužení.
14: To úplně super pocit, sice ten zápas o bronz, no, bylo tam lepší chvíle, horší chvíle, ale jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla na svoji stranu. A jak jsem říkala před tímhle turnajem, když se to povede, bude to krásný, když ne, tak ne. S medailí nebo bez, zase budu na tréninku a budem bojovat o ty svý sny, ještě je to hodně před námi.
1: Basketbalisté Slavie Praha NBK v prvním kole Ligy mistrů podlehli Albě Berlín 86-110. Nejlepším hráčem domácích byl v Pardubicích Američan Ronaldo Segu s 15 body, dvěma doskoky a 8 asistencemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na dálnici D11 u sjezdu na Přelouč a následky nehody v Praze. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč stále stojí nákladní auto. Kilometr 80,5 na vjezdu k odpočívce blokuje část odbočovacího pruhu. Místo je už označené, k odpočívce se projet dá. V Praze ve Vídeňské ulici včera večer havarovalo nákladní auto s jeřábem. Nehoda je za jižní spojkou pod železničním mostem směr Kunratice. Podle policie tam bude do rána neprůjezdný levý pruh a provoz řídit světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 15 stupňů. A přes den pak bude oblačno až zataženo. Zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháníkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
16: Jaké je riziko, že by se ze Sibiře mohl šířit plicní mor? Proč Rusko odmítá světu poskytnout o incidentu podrobnější informace? Kdyby se zprávy některých ruských médií potvrdily, co by to mohlo znamenat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý minister zdravotnictví. Zdravím vás do Madridu, dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Rozhovor natáčíme půl hodiny popoledni. 25. září údajně v Irkutském institutu pro boj s morem v Šelechově upustila 28-letá laborantka Daria Šipilová zkumavku z bakterií Yersinia pestis. Následně onemocněla a 2. října zemřela. Proč myslíte, že ruské úřady stále popírají, že by incident měl spojitost s její smrtí a tvrdí, že zemřela z neznámých příčin?
17: Tak ono to, co je diskutabilní, je vlastně s čím se v daném institutu pracuje, přestože v jeho názvu je, že je to institut pro vlastně jakousi prevenci morových onemocnění, ale to, že tady došlo k úmrtí po upuštění té zkumavky, tak v podstatě znamená, že tam byla poměrně masivní suspenze nějakého mikroorganismu, protože pokud se bude brát za bernou minci, že to nemusel být mor, tak to samozřejmě mohl být jiný patogen a některé ty diskuze v této oblasti vedou k tomu, že by to mohl být i nějaký virový patogen a to samozřejmě nás trochu znervozňuje. Takže pokud by to byl klasický mor, tak já si nemyslím, že by tady bylo jakékoliv nějaké velké riziko dalšího šíření, protože tuto nákazu jsme schopni poměrně efektivně izolovat, jsme ji schopni léčit a to ohnisko by velmi rychle zmizelo.
16: Ruské úřady podle WHO identifikovaly osoby, které byly v kontaktu se zesnulou a nikdo prý neměl příznaky nákazy. Teď se tedy objevila nová informace, že se možná projevila nákaza u jednoho z těch zaměstnanců. Můžeme ale v něčem vůbec Rusům věřit?
17: Tak samozřejmě ta data tady bývají velmi zkreslená, objevují se hodně dlouho po daném incidentu, kdy už to nemůže ohrožovat zájmy takovéto velmoci, takže já si osobně úplně nemyslím, že by teď jakákoliv data, která se dostávají ven, byla úplně validní. Myslím si, že ty první zprávy zřejmě validní byly, protože ty nebyly kontrolované a v podstatě to bylo nějaké hnutí mysli těch lidí, které byly ve bezprostřední blízkosti a tak toto ventilovali. Teď už se domnívám, že ty zprávy jsou víceméně určitým způsobem cenzurované.
16: A jaké zájmy, které hájí Rusko, máte na mysli, není i v jejich vlastním zájmu informovat svět o tom, co se tam děje?
17: Tak pokud v tom zařízení se pracuje s nějakými patogeny a není to úplně veřejně známo, tak to je první problém. Pokud by se tam pracovalo na patogenech a realizoval by se takzvaný proliferativní výzkum, to znamená výzkum vlastně biologických prostředků, které jsou zneužitelné v nějakém válečném konfliktu, tak by to byl ještě větší problém a to jsou samozřejmě otázky, které každá země, která by se tomuto věnovala, by chtěla nechat pod pokličkou.
16: No, v Rusku od roku 2017 nezaznamenali žádný případ moru u lidí. Takže proč myslíte, že tedy v tom výzkumném ústavu vůbec by se mohli původcem plicního moru, jestli o to jde, zabývat, co na ně mohou zkoumat?
17: Právě to je ta klíčová otázka, protože ta nákaza nás nějakým způsobem z celosvětového hlediska rozhodně v současné době neděsí, byť ten mor se vyskytuje endemicky v různých lokalitách, vyskytuje se v Kazachstánu, v těch stepích, vyskytuje se v Mongolsku, tam velice nedávno a možná, že v současné době probíhá malá epidemie, která je přenášena hlodavci, konkrétně sisly. A to všechno je normální běžná věc, to znamená nějaký intenzivní výzkum nedává úplně smysl, že bychom se věnovali takovémuto pro nás okrajovému patogenu a to právě vzbuzuje ty různé diskuze, co se tam vlastně děje.
16: A dá se to podle vás případně opravdu spojovat s bioterorismem?
17: Toto není otázka bioterorismu v tuto chvíli, je to spíš otázka nějakých státních aktivit v této oblasti, ale samozřejmě každá takováto látka může být spojena následně s bioterorismem, protože vidíme, že v současné době probíhá celá řada hybridních útoků a samozřejmě nikdo si nepřeje, aby docházelo i k tomuto, ale to tady skutečně spekulujeme, zatím nejsou jakékoliv podklady k tomu, abychom se ubírali tímto směrem.
16: Tak je dobré zdůraznit, že Světová zdravotnická organizace oznámila, že riziko šíření plicního moru je v Rusku nízké a vně jeho hranic minimální, ale může nás to uklidnit?
17: Tak pokud hovoříme o klasickém plicním moru, to znamená o tom, který tady známe dlouhá léta a staletí, tak ta informace je naprosto korektní. To znamená, tady neočekáváme to, že bychom někde se dostali do situace, že by došlo k nějakému masivnímu šíření, které by šlo nad rámec nějaké země, to znamená, určitě tady nehrozí, že by tady byla epidemie až pandemie, která by postihla jeden kontinent nebo více kontinentů. Toto jsou lokální epidemie, které tady historicky byly a které se vždy podařily zvládnout. Teď nemluvíme o středověku, kdy samozřejmě morová rána v tom klasickém slova smyslu byla jedním z nejzávažnějších onemocnění a která byla schopna v podstatě vylidnit celá města.
16: Také podle informací Evropského střediska pro prevenci a léčbu nemocí je riziko pro Evropu velmi nízké. Jak tedy stanovit hranici mezi předběžnou opatrností a šířením poplašné zprávy?
17: To je velmi těžká věc. Vidíme, že teď Američané reagují a v podstatě dávají doporučení pro své občany, aby do této oblasti určitě nejezdili a aby v případě, že se u nich vyskytne nějaké respirační onemocnění, aby to okamžitě hlásili, dávají v podstatě jakousi dobu 14 denní, to znamená, je vidět, že i oni uvažují o kratší karanténě, než vlastně byla nařízena v této oblasti a to je ta podivnost, protože pokud by to byl opravdu klasický mor, tak není důvod dělat takto dlouhou karanténu a vyvolává to spekulace a zejména ty informace, tak jak pramení z této oblasti, že tam podepisují různé dokumenty o případném šíření nějakého viru neznámého nebo že to je otázka prostě nespecifikovaného zápalu plic, tak to vyvolává určitou diskuzi a samozřejmě svět je nervózní a chce vědět, co se tam vlastně dělo.
16: Plicní mor patří podle Světové zdravotnické organizace mezi nejsmrtelnější infekční choroby. Podstatné je ale, že se dá léčit antibiotiky.
17: Je to přesně tak. My tady máme řadu biologických prostředků, které se dají zneužít v podobě nějakých bojových prostředků. Mezi ty nejklasičtější patřila třeba otázka varioly, to znamená pravých neštovic, antraxu, který má výhodu, že se dá velmi lehce šířit do okolí v podobě spor, ale nešíří se mezi lidmi, to znamená, to je jeho handicap v uvozovkách pro to bojové zneužití, ale ten plicní mor, ten se samozřejmě šířit může a jeho smrtnost je obrovská. To znamená, ta se pohybuje někde mezi 90-95% a to je obrovsky vysoké číslo.
16: V případě jeho šíření bylo by možné se bránit infekci preventivním užíváním antibiotik?
17: Tak teoreticky ano, pokud bychom očekávali, že ta infekce přijde v nějaké krátké době, bylo by ale nesmyslné preventivně brát antibiotika třeba 2 měsíce, protože pak bychom si vypěstovali rezistence a bylo by to naprosto kontraproduktivní. To znamená, tohle není cesta. Historicky se používaly různé experimentální vakcíny, zejména ve vojenských složkách, to znamená, vakcína ve své podstatě existuje, ale běžně dostupná rozhodně není.
16: V Evropské unii se plicní mor nevyskytuje vůbec. Jak jste řekl, jeho endemický výskyt byl zaznamenán v některých afrických zemích, výjimečně v Asii, Jižní Americe, ale také ve Spojených státech. Jaké má to onemocnění příznaky?
17: Tak záleží na tom, jestli půjdeme do těch klasických morových příznaků, které souvisí spíše s těmi jinými formami, než je ten plicní mor, to znamená tyto formy, které se vyskytují vlastně po štípnutí blechou nebo případně nějaká nákaza prostřednictvím krys, tak tady dochází k tomu, že se vlastně postupně zduří uzliny, které nabírají takovou tmavou barvu a v podstatě tady hovoříme o nějakém bubonickém moru nebo dýmňovém moru a tady ta smrtnost je podstatně menší. Ale u toho plicního, o kterém tady hovoříme, tak tady to jsou klasické respirační obtíže, to znamená, ten člověk má nějaký kašel, má okamžitě velmi vysokou teplotu a postupně k němu přibývá, nebo k té teplotě přibývá dušnost a v podstatě dochází k tomu, že ten člověk má vlastně plicní tkáň, která je nevzdušná a velmi omezeně vyměňuje dýchací plyny a proto ten průběh při tom masivním množení těchto jarzínií je poměrně rychlý a ten člověk umírá třeba do 2-3 dnů a i ta inkubační doba u toho plicního moru je poměrně krátká, to znamená někde mezi 1-4 dny.
16: Posloucháte 20 minut radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Jak si vysvětlujete, že oficiální místa vyvracejí i zprávy o přísných sanitárních opatřeních a tvrdí, že hygienická a epidemiologická situace v regionu a ve městech Irkutsk a Šelechov je v pořádku?
17: Nepochybně oni musí vědět, že na druhé straně světa nejsou úplně ignoranti a něco o té biologii vědí, to znamená, i z tohoto se dá usuzovat, co se tam vlastně děje, takže ty informace, které se dostaly navenek, samozřejmě jsou svým způsobem návodné v tom, že by to nemusel být jenom mor, nebo že by to byl mor, který má nějaké odlišné parametry od toho, který známe. A to jsou samozřejmě velmi citlivé a strategické informace.
16: No vy už jste včera v rozhovoru pro novinky CZ připustil, že by mohlo jít o agresivnější patogen, na který by třeba nezabírala antibiotika. Z čeho tak soudíte? Z té delší inkubační doby?
17: Ne, tak to jsou samozřejmě, teď se pohybujeme v naprosté míře spekulací, jasně. Ale když půjdeme do historie, ještě za dob studené války, než byla podepsána konvence, tak na obou stranách barikády se pracovalo v podstatě s různými biologickými agents a u nich se v podstatě sledovalo to, jestli jdou nějakým způsobem upravit, aby byly ještě nebezpečnější, než v reálu jsou. A vznikaly takzvané chimerické mikroorganismy, kdy se kombinovaly vlastnosti dvou vysoce patogenních organismů. To znamená, v podstatě diagnosticky se podařilo zjistit třeba jenom jeden z nich a ten druhý ne. A nebo se kombinoval patogen, který není nějak závažný a vlastně jeho diagnostika vedla k tomu, že nic zvláštního se neděje. Ale součástí jeho genetické informace byla informace o podstatně závažnějším patogenu, který vlastně se potom podílel na tom klinickém průběhu. Takže cíl byl v podstatě vytvořit nějaký mikroorganismus, který bude obtížně detekovatelný a který bude mít vysokou smrtnost. A to, co se lišilo, to byl vlastně přístup k tomu, jestli máme takovéto mikroorganismy vytvářet, když proti nim nemáme nějakou protilátku, nebo je můžeme vytvářet pouze tehdy, když tu protilátku máme, nebo máme nějaký mechanismus, jak se ochrání.
16: Podle amerického ministra zahraničí Marka Rubia Spojené státy sledují případ na Sibiři doslova hodinu od hodiny a podle posledních zpráv se do té události chce vložit i Donald Trump telefonátem s Putinem. Takže určitá ostražitost asi je na místě.
17: Přesně tak. Já si myslím, že ta situace se nedá podceňovat, protože historicky tady byla nehoda ve Sverdlovsku, která nebyla úmyslná. Tady došlo samozřejmě k tomu, že když se měnily směny, a to byl výrobní závod opravdu na antrax, kde se vyráběly čisté spory antraxu jako bojový biologický prostředek. A v podstatě jedna směna, která tam přišla, tak odstranila HEPA-filtry, které mají zachytit spory, které se v tom výrobním procesu vlastně uvolňují a ta druhá, ten nový filtr nenainstalovala. Takže došlo k tomu, že ty antraxové spory se prášily na město a bylo tam řádově nějakých 70 úmrtí a v podstatě to byl incident, který také dlouho nebyl přiznán a v podstatě se říkalo, že tam došlo vlastně k úmrtí, protože se tam vyskytoval přírodně antrax a že to nemělo žádnou souvislost s tímto. Až někde v době tehda, jestli si pamatuju, Borise Jelcina, se ukázalo, že to opravdu byla vlastně bojová látka.
16: No ale ta současná historka je, myslím, málo uvěřitelná. Jak je pravděpodobné, že by laborantka upustila ampuly z bakterií, která ji následně mohla zabít? Při práci s tímto typem bakterií se přeci pracuje s vysokou ochranou.
17: To je pravdou, tady je určitá nedomykavost. Samozřejmě lidé dělají chyby a lidé, kteří pracují v nějakém prostředí zvlášť nebezpečných nákaz, tak někdy mohou ztratit tu jakousi primární ostražitost. Ale toto je opravdu těžko uvěřitelné, protože s plicním morem bych měl pracovat v laboratořích stupně biosafety level 4. Takže tady by opravdu ona měla být ve skafandru v podstatě, měla by mít ventilaci mimo ten skafandr, to znamená, je těžko uvěřitelné, že někdo bez ochranných prostředků nese takovou to zkumavku a to opustí.
16: Hostem 20 minut radiožurnálu je profesor Roman Primula. Uzbekistán, Kyrgyzstán a Kazachstán přijali opatření na hranicích právě v souvislosti s rizikem zavlečení moru. Jakého druhu ta opatření mohou být?
17: Tak já si myslím, že buď tam je úplný zákaz průchodu jedinců z těchto rizikových oblastí, a nebo tam je klasický filtr, který byl uplatňován třeba v době klasického SARS, kdy se monitorovala na letištích, na nádražích a všude, kde docházelo vlastně k přechodu cizinců, teplota. A pokud byla zachycena teplota, tak ti lidé byli víceméně dáváni do karantény a sledovalo se, jestli po maximální inkubační dobu tam dojde k vývoji nějakých klinických příznaků. A je třeba říci, že to opatření, které se aplikovalo u SARS, bylo účinné a de facto ta epidemie se zastavila celosvětově právě proto, že se podařilo tyto jedince izolovat a měli jsme štěstí, že v té době neprobíhala nějaká epidemie nebo pandemie chřipky, takže většinou na těch letištích opravdu byli izolováni lidé, kteří měli SARS.
16: Minister zdravotnictví Adam Vojtěch Sano řekl, že situace je komplikovaná a resort informace sleduje. Žádná opatření ale zatím nepodniká. Na co bychom se měli pro jistotu připravovat my?
17: Tak já si nemyslím, že v tuto chvíli bychom měli dělat nějakou paniku. Já věřím, že se to vysvětlí normální cestou, to znamená, v tuto chvíli nejsme naprosto nějak ohroženi, nemyslím si, že by se sem dokonce nějaký případ v tuto chvíli mohl dostat už vzhledem k různým sankčním opatřením, které tady jsou. A je třeba říci, že na rozdíl od covidu tady ty průběhy jsou poměrně dramatické. To znamená, u covidu jsme riskovali to, že s kýmkoliv se setkáme, tak se můžeme nakazit, protože ten člověk nevypadal, že by nákazu měl, mohl ji šířit kdokoliv, je očkovaný jedinec. Ale tady v podstatě ti lidé, kteří mají plicní formu, tak velice rychle mají obrovské zdravotní problémy, to znamená, pro ně není jednoduché vůbec chodit ve vnějším prostoru a proto to riziko přenosu byť kapenkou nákazou v nějaké masovější míře je výrazně nižší než u patogenů, jako je třeba covid nebo jako jsou spalničky.
16: Ruské úřady dosud oficiálně nereagovaly na opětovnou žádost Světové zdravotnické organizace o informace. Jak jsem řekl, žádá o ně také americká diplomacie. Jaký by byl běžný postup, kdyby k té události nedošlo v diktatuře?
17: Tak my jsme vlastně viděli, že podobná reakce byla na počátku covidu a v Číně v podstatě doposud nebyl zveřejněn pacient nula. Protože od toho prvního pacienta vždy zjistíte, co se tam vlastně dělo a tato informace uvolněna nikdy nebyla. Tady je to něco podobného, to znamená, tady je snaha víceméně zatajit okolnosti, jak k té nákaze došlo, kde k ní došlo. A zase se domnívám, že pokud by to byla běžná nákaza, kterou by se nakazila ta laborantka při práci v nějakém tom ohnisku na mongolských hranicích nebo v Mongolsku, tak z toho není nutné dělat jakoukoliv senzaci a myslím si, že by to nevzbudilo nějaký dramatický zájem. To, že to takto zveřejněno nebylo, nebo že to vypadá jako informace, která víceméně zastírá tu pravou podstatu, tak to naopak vzbuzuje obrovské diskuze.
16: No a jaké máme podle vás šance zjistit nebo ověřit pravý stav věcí?
17: Tak prakticky nulové, my bychom museli se dostat vlastně k tomu pacientovi, který zemřel, nebo k jeho ostatkům a v podstatě udělat diagnostiku, co bylo příčinou té nemoci, to znamená jak virologickou, tak bakteriální. A pokud by se nám podařilo vykultivovat třeba tu bakterii Yersinia pestis, která vyvolala případné onemocnění, tak bychom sekvenačně byli schopni zjistit, jestli vlastně geneticky ta bakterie nebyla nějak upravená, jestli to je běžný bacil moru a tak dále.
16: A co by znamenalo, pokud by se ukázalo, že je pravda ta zvěst o tom, že se objevil druhý případ onemocnění v tom výzkumném ústavu?
17: To ještě nemusí nic znamenat a v podstatě by to mohla být i zpráva pozitivní, že opravdu to byl plicní mor a že ta kolegyně, která se tam s někým potkala, tak vlastně přenesla tu nákazu na něj, co do inkubační doby to víceméně odpovídá, to znamená, byli bychom v předpokládané inkubační době, to je krátké a nemyslím si, že tohle by byla zrovna zpráva, která by byla nějaká špatná, spíš by to deklarovalo, že opravdu to může být klasický mor a mohlo by to veřejnost uklidnit, protože ta situace by se dala poměrně dobře zvládnout.
16: A pokud by se opravdu nějaká nákaza začala od Bajkalu šířit, bylo by výhodou, že nemáme s Ruskem přímé letecké spojení?
17: Tak určitě v dnešní době ta cesta lidí z Ruské federace sem je složitá, to znamená, tady není úplně jednoduché v krátké době se dostat, takže to výhodou samozřejmě je. A samozřejmě pokud by ten člověk vyletěl hned po nákaze a dostal by se sem a byl ještě v rámci té inkubační doby, tak by mohlo dojít k tomu, že tady by se nějaký případ vyskytl, ale jak říkám, bylo by to naprosto omezené, bylo by to lokálně velmi dobře řešitelné, takže opravdu se nemusíme obávat toho, že by tady vznikala nějaká masivní epidemie nebo že by byly ohroženi výrazně občani České republiky.
16: Takže nejspíš světu čtvrtá morová pandemie nehrozí?
17: To já věřím, že ne.
16: Jsou nějaká aktuální větší rizika, která by nás měla zajímat?
17: Tak v tuto chvíli ta rizika pro Českou republiku jsou minimální. To, co je v Africe, tak samozřejmě stále pokračuje epidemie eboli, kterou se nepodařilo zatím úplně lokalizovat, takže Afrika má problém s ebolou, to se netýká příliš toho rozvojového světa. A pro nás asi největší tikající bombou je bohužel ptačí chřipka H5N1, kdy stále se obáváme toho, že dojde k té finální mutaci a ten kmen bude přenosný na člověka, nebo na člověka už přenosný je, ale bude přenosný vlastně mezilidsky. A v ten moment bychom tady měli patogen, který je samozřejmě méně smrtící než tato plicní forma moru, ale ta smrtnost je také obrovsky vysoká. To znamená 30%, znamená, že 3 z 10 by mohli zemřít a na to se celý svět připravuje, třeba Velká Británie má ve svých zásobách už několik milionů dávek vakcíny proti ptačí chřipce H5N1. Očekává se, že by k té mutaci mohlo dojít. Vědci tvrdí, že v podstatě ten virus už je velmi blízko a že tam stačí už jediná mutace, která by v podstatě vedla k tomu, že ten přenos mezilidský by mohl nastat.
16: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s epidemiologem a bývalým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Děkuju a do Madridu přeji klidný den. Naschledanou.
17: Děkuju, naschledanou.
16: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem a jeho hostem je za námi a teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Martin Matějka přináší krátké zprávy.
1: Stavební spoření má aktuálně asi pětina Čechů, ukazuje to průzkum agentury Ipsos pro Asociaci českých stavebních spořitelen, do kterého se o prázdninách zapojilo 1000 respondentů. Lidé nejčastěji používají stavební spoření pro pořízení vlastního bydlení. A průzkum taky ukázal, že 3/4 dotázaných by uvítali státní podporu vyšší než 1000 korun ročně. Polská policie zadržela mladého muže, který v komplexu odborných škol v Ostrolence útočil nožem. Zranil 9 lidí, z toho 2 vážně, informuje o tom rozhlasová stanice RMFFM. Zadrženým je 19-letý student, který po činu z areálu školu utekl. Škodu za bezmála 100 milionů korun způsobil státu pár Spacova. Dvojice ve výkazech uměle navyšovala výrobu elektřiny ve své bioplynové stanici. Díky tomu mohli podnikatelé čerpat vyšší státní podporu pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů. Za podvod obžalovaným hrozí vězení od 5 do 10 let. A nejvyšší soud zamítl dovolání nejvyšší státní zástupkyně Lenky Bradáčové v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Někdejší dlouholetý šéf lodinické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc.
18: Sport.
1: Hokejový obránce Vladimír Travecký podepsal 3letý nováčkovský kontrakt s New York Rangers. Klub, který se 18-letého beka vybral v 5. kole letošního draftu NHL, o uzavření smlouvy informoval na webu. Vicemistr světa z letošního šampionátu juniorů působil v minulé sezóně v nižší kanadské soutěži.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D35 na Olomoucku a omezení na silnici 3 u Benešova. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice za sjezdem na Litovel havarovalo nákladní auto. Čerstvá nehoda je na kilometru 246, dejte pozor. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Přelouč překáží nákladní auto. Kilometr 80,5 stojí na vjezdu k odpočívce, blokuje část odbočovacího pruhu. Místo je označené teď průjezdné. Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz nové omezení. Je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 minut. A v Praze na městském okruhu počítejte s úplnou uzavírkou. Pravidelná údržba zavřela Strahovský tunel směr Smíchov, Barandovský most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den bude oblačno i zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří 19 až 23 a na jižní Moravě naměří kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemnou čtvrteční noc s datem 8. října. Začíná noční radiožurnál, hodiny ukazují 7 minut po půl jedné. A babí léto včerejším dnem zřejmě skončilo. Čeká nás ochlazení v následujících dnech, tak snad jste si ještě poslední den příjemného slunečného počasí užili. A i naše první noční téma tak trochu souvisí s počasím. Noclehárny pro lidi bezdomova se totiž chystají na zimu. V rozpočtech organizací v Moravskoslezském kraji ale chybí peníze na provoz a také platy. Hrozí, že budou muset pomoc omezit? Zjišťovali jsme to a reportáž nabídneme za chvíli.
18: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Skupina Zoo a píseň Už se blíží čas sluhů zazněla v nočním radiožurnálu a přeji příjemný noční poslech i nadále. S nejistotou vyhlížejí chladné dny noclehárny pro lidi bez domova v Moravskoslezském kraji. Kvůli nižším dotacím, které jim vyplácí hejtmanství, chybí organizacím peníze na provoz a také platy zaměstnanců. Některým pomohou města, jiná zařízení se ale obávají, že budou muset provoz omezit.
1: Ředitelka Charity Bohumín Zdeňka Kněžková-Brňáková se připravuje na nejtěžší zimu, co pamatuje. V čele organizace je 13 let.
2: Teď nám chybí 2,8 milionu a to je opravdu částka, kterou prostě nemáte někde na bankovním účtu. To znamená, že se může stát, že nebudeme mít na mzdy.
1: Noclehárna v Bohumíně funguje po celý rok, každý den. Běžný stav je 15 lůžek.
3: A nahoře 5 žen.
1: Sociální pracovnice Alena vše připravuje. Dá se říct, že je pořád plno?
3: Přes zimu určitě ano.
1: Podobně jsou na tom i v dalších městech Moravskoslezského kraje. Armádě spásy chybí peníze na platy pracovníků noclehárny pro muže bez domova v Havířově.
4: Nicméně v této chvíli můžeme ubezpečit, že naše služby lidem bez domova určitě budou poskytovány ve stejném rozsahu, bez ohledu na to, že teď to financování je nejisté.
1: Ředitel Marek Blahut jedná o podpoře s městem a doufá, že osekaný rozpočet vystuží i kraj a stát. Ohrožené služby pro lidi bez domova podle mluvčí Jany Končítkové podrží i Bohumín.
5: My nemůžeme nechat sociální služby padnout, nicméně z dlouhodobého hlediska nelze do nekonečna převádět náklady státu na rozpočty měst.
1: Podle Ministerstva práce a sociálních věcí šlo letos na sociální služby v kraji víc peněz než v loni a je na hejtmanství, jak je rozdělilo. Moravskoslezský kraj už dříve Českému rozhlasu řekl, že žádné další peníze sociálním službám nepošle. Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Lékaři jim řekli, že už nemají moc času.
1: Teď chtějí jediné, dožít doma.
2: Cítím se tu velmi dobře.
3: Doma je doma?
2: Určitě. Jsem ve svém prostředí, mezi známými, blízkými lidmi.
0: S péčí pomáhají rodinám mobilní hospice.
1: Zdravotnice a zdravotníci za pacienty pravidelně dojíždějí domů.
3: Vy si sundáváte zdravotnický batoh.
4: Můžu změřit tlak teda?
5: Ano.
0: Jak situaci zvládají rodiny a jak mohou sami pomoci?
3: Nachystali jsme jí takovou specialitu virtuální brýle. Tam tancovala na gondole.
6: Manželka reagovala, že byla najednou šťastná, hrozně šťastná.
1: Poslední přání.
0: Nový seriál Radiožurnálu o důstojném odcházení v domácím prostředí.
1: Každý všední den, krátce po 3:15.
0: Radiožurnál, každý den s vámi.

0: Výjimečná atmosféra, mezinárodní konkurence a víc než stoletá tradice.
1: To všechno je Velká Pardubická.
0: Prožijte i letošní ročník legendárního závodu ve společnosti Radiožurnálu.
1: V neděli 11. října vysíláme z našeho stříbrného Airstreamu přímo z pardubického areálu
0: rozhovory, postřehy osobností a hlavní dostih v přímém přenosu v 15:30 odpoledne.
1: Velká Pardubická na Radiožurnálu.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
3: Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 28 mrtvých. Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Novým lyžařským trenérem Ledecké je Rakušan Pichler. A dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 28 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíc obětí hlásí město Prilulky v Černihivské oblasti na severu země, kde zemřelo 20 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina se už více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi. Vláda v druhé půlce října projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to řekl náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších letech. Armádu bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu víc zapojit.
4: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
3: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou třeba s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně takzvané DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
5: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody, vyhlásila ho krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané z 35 až na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. A podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by první snížení odtoku z Vraného mohlo nastat v pátek, v Praze ho ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
6: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Sport.
3: Basketbalisté Slávie v prvním kole Ligy mistrů podlehli v Pardubicích Albě Berlín 86-110. Tým, který vznikl sloučením Slávie s Nymburkem, ve většině zápasů dotahoval bodovou ztrátu. Ester Ledeckou bude v nové lyžařské sezóně trénovat Rakušan Karl-Heinz Pichler. Ten v minulých dvou sezónách působil u německé reprezentace, kde vedl třeba druhou ženu celkového pořadí světového poháru Emu Eichrovou. Kromě Pichlera jsou noví další trenéři i podpůrný tým. Ledecká přiznává, že je nezvyklé mít kolem sebe jiné lidi než dosud.
7: Bylo to takový zvláštní z začátku, protože jsem byla zvyklá a zajetá. Vlastně s Tomasem jsem spolupracovala 11 let, s Francem 5 let, s mým bývalým fyzioterapeutem 3 roky. Tak je to opravdu, já bych skoro až řekla, jako konec jedné etapy.
3: Do sezóny vstoupí Ledecká lyžařskými závody na začátku prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody na D35 se u Litovle a následky v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Litovel, kilometrů 246. Dejte pozor, na trase je úzký odstavný pruh. Na D5 se z Prahy do Plzně u Berouna stojí autobus, kilometr 21,5, má poruchu. Není to opravovaný úsek a místem projedete plynule. Další auto osobní stojí na D3 z Benešovska do Českých Budějovic za sjezdem na Tábor. Na kilometru 77,5 blokuje Krajnici. U auta Šipka a taky Kužely. A v Praze ve Vídeňské ulici včera havaroval jeřáb. Je zaseklý pod železničním mostem za jižní spojkou směr Kunratice. Je tam neprůjezdný levý pruh a provoz by měla až do rána řídit světelná signalizace. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den bude oblačno až zataženo. Zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháníkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem. Nejvyšší teploty na západě a severu 16 až 20, jinak naměří kolem 19 až 23 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Sarda.
2: Ladíte noční vysílání radiožurnálu právě teď 6 minut po jedné a přeji příjemnou čtvrteční noc s datem 8. října. 2 roky je bez vlaků a další 2 se tam ani nevrátí. Začíná obnova vlakové trati mezi Opavou a Kravařemi, kterou zničili povodně v září 2024. Řekneme vám k tomu víc hned po písni od Lumineers.
0: Noční radiožurnál
1: a Adam Carda.

0: Vlaky tam neprojeli od ničivých povodní před 2 lety. Teď se tráť mezi Opavou a Kravařemi konečně začíná obnovovat. Dělníci bourají zbytky poškozeného mostu přes řeku. Na jeho místě vznikne úplně nová mostní estakáda a úsek kolejí za zhruba 500 milionů korun. Do vlaků se tam cestující vrátí až v roce 2028.
1: Vlak jsem využívala často.
2: Protože, do obchodu předpokládám.
1: Ano, chodit až na zastávku ke kapli je pro mě daleko.
2: Myslíte náhradní autobus?
1: No náhradní autobus je až na hlavní cestu, to vůbec ne.
3: Motoráky chybí hlavně starším lidem v Malých Hošticích u Opavy. Je to lokální trať, která vede dál na Kravaře. U Opavy po ní po záplavách nezbylo v podstatě nic.
4: Právě probíhají práce na demolici původní mostní estakády. Vidíme velký jeřáb, který vlastně postupně snáší ocelový příhradový nosník.
3: Stavby vedoucí Václav Přehnal je u posledních zbytků starého mostu. Demoliční kladiva ho drtí na malé kusy.
4: S tím, že vlastně v plánu je, abychom to tady celý zdemolovali, urovnali a další práce budou zahájeny až předpokládáme na jaře příštího roku.
3: Dlouho se řešilo, jestli vrátit zpátky původní podobu trati, anebo postavit odolnější mostní estakádu. Proto se začíná s obnovou až teď, 2 roky po povodních, potvrdil Jiří Dittmer ze Správy železnic.
5: Je to náročná stavba, ta mostní estakáda je opravdu technicky náročná. Je potřeba si uvědomit, že se pohybujeme v záplavovém území. Bude ta estakáda hlubině založená na velkoproměrových pilotách.
3: Takže starý most nahradí nová konstrukce s výrazným obloukem a přemostí se tak i kus záplavového území kolem řeky Opavy.
5: Provoz zkušební a železniční zavedeme, chceme zavést první polovině roku 2028.
3: Do té doby budou místo vlaků v této části Opavska dál jezdit náhradní autobusy. Z Opavska Martin Knittl, Radiožurnál.

0: Na stadionu Monumental v Buenos Aires pro 85 tisíc diváků skončil jeden z největších příběhů fotbalové historie. Světový šampion a osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu planety Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací. V přátelském utkání nad Beninem byl u všech gólů. Nejdřív na dva přihrál, pak sám skoroval z penalty. Skončilo to 3-0 a dojatý kapitán a historicky nejlepší střelec Argentiny si vzal mikrofon.
1: Přísahám, že bych tu hrál nejradši navždy. Nosit dres Argentiny, to je to nejkrásnější, co vás může potkat. Je těžké cokoliv říct, cítím tolik emocí, myšlenek. Myslím na tátu, který letos odešel. Splnili jsme si sen, můj i celé země, a stali jsme se znovu mistry světa. A na posledním šampionátu jsme byli tak blízko dalšímu titulu. Připomínal dojatý Lionel Messi výhru Argentiny ve finále mistrovství světa 2022 v Kataru. Jeho americká země tehdy získala titul po 36 letech.
2: Teď má světový pohár nad hlavou, konfety létají z pódia.
1: A Argentinci letos sahali po obhajobě. V semifinále mistrovství světa vyřadili Anglii po obratu v závěru. Z 0-1 na 2-1 oba góly nachystal Lionel Messi.
3: Lionel Messi může centrovat, zatím to bere na sebe, už ten na hranici 16 centruje, do 16 gól! Lautaro Martinez otáčí skóre!
1: Ve finále pak Argentina podlehla Španělsku a brala stříbro, ale letitý mimořádný reprezentační přínos už Messi mu nikdo nevezme. 208 startů, 126 gólů, nejlepší střelec Argentiny a k tomu zmíněný titul světových šampionů.
4: Jsme neskutečně vděční, že nám dopřál tu možnost být po jeho boku. I proto mi tekly slzy. Bude to smutné, že už ho v reprezentaci neuvidíme. Zanechává neuvěřitelný odkaz.
1: Popisoval trenér argentinského národního týmu Lionel Scaloni výjimečnost dlouholetého kapitána týmu. Sám Lionel Messi se s argentinskými fanoušky rozloučil i v oficiálním videu na sociálních sítích.
5: Nastal ten moment. Odcházím s klidem, dal jsem do toho všechno. Tento dres byl mým snem, mou pýchou a mým životem. Děkuji, že jste mě tolik milovali.
6: Gracias por quererme tanto. Gracias
5: a la vida. Budete mi chybět.
6: Me voy a extrañar.
1: Kristián Šveda, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 3:15.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Francouzský premiér Sébastien Lecornu odmítl obvinění z policejní brutality vůči protestujícím studentům. Ve večerním televizním projevu řekl, že bezpečnostní složky neměly žádný rozkaz ke konfrontaci s demonstranty a slíbil, že vláda do konce října předloží plán řešení krize. Studenti protestují třeba proti přeplněným třídám nebo zanedbaným budovám a kritizují vládu, že dlouhodobě nedává na vzdělání dost peněz. Protestující se ale na řadě míst střetli s policisty, ti už zadrželi přes 6600 lidí. Světová zdravotnická organizace požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem a podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky Irkutského ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor. A Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, má po nepovedené popravě zápal plic a nemůže polikat. Oznámil to její právníci a podle nich je žena naštvaná a zmatená, ale plně si uvědomuje, co se stalo. Soud nařídil uchovat co nejvíc důkazů souvisejících s nepovedenou popravou. 50-letá Pajková dostala nejvyšší trest za vraždu spolužačky v 90. letech. Minulý týden přežila dvě smrtící injekce.
2: Sport.
1: Bývalý švýcarský reprezentant Raymond Vega se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který veřejně oznámil zájem utkat se o vedení světové organizace.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D35 se ulitovle a komplikace v Praze. Na dálnici D35 z Olomouce do Mohelnice havarovalo nákladní auto. Nehoda je za sjezdem na Litovel kilometru 246. Kolona se netvoří, následky zřejmě zasahují do jízdního pruhu. Na trase je úzký odstavný. Prahou projíždí nadměrný náklad z Horních Počernic na Smíchov. Vezou mostní konstrukci. Aktuálně na jižní spojce poblíž odbočky na Chodovskou a Spořilovskou. Vypadá to, že brzdí provoz v obou směrech. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je nově zavřený exit 82 Jesenice. A to sjezd i nájezd. Objíždí se přes vedlejší exity 3 Vestec, 5 Písnice, případně 76 Modletice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci od západu přibývá oblačnosti, ochlazuje se většinou na 10 až 5 stupňů. Přes den pak bude oblačno až zataženo, zpočátku na západě Čech a během dne na celém území s deštěm nebo přeháňkami a místy postupně i se silnějším nárazovým větrem a nejvyšší teploty od 16 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme reprízu pravidelného středečního rozhovoru moderátora Jana Pokorného se sociologem Danielem Prokopem v rámci našeho projektu Život k nezaplacení.
4: Dobrý den, kde jsme? Na cestě k prosperitě, říkají jedni, na cestě do pekel, tvrdí druzí. Zkusíme se dnes podívat na rozpočet bez ambicí zaujmout ty, které voliče. Rádi bychom ale zaujali všechny. Daniel Prokop, zakladatel agentury PAK Research, je u mikrofonu. Dobrý den.
5: Dobrý den.
2: Život k nezaplacení.
6: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
4: Danieli, vy kromě jiného říkáte, podstatnější je podívat se pod poklop, tedy nejenom na to, kolik si stát půjčuje, ale taky na to, co v rozpočtu vůbec není a jednou to stejně budeme muset zaplatit. Co tam není?
5: Problém podle mě hlavní je v tom, že ten deficit plánovaný na příští rok je 386 miliard, ale bohužel zároveň ta vláda už šetří na řadě věcí. To znamená, že výdaje na vzdělávání jsou 50 miliard pod tím, než vlastně slibovala, což je průměr těch zemí OECD. Výdaje na obranu jsou zhruba o 0,5% HDP, taky 50 miliard menší, než dávají evropské země na to. Potom hodně jako omezujeme vyjde do budování služeb pro seniory. Jo? Máme stárnoucí populaci a budou chybět hodně ty služby, což vytlačí lidi z práce, protože se budou starat o své rodiče a podobně.
7: Už teď se starají zhruba tak 11 hodin denně v průměru.
5: Když máte někoho ve třetím, čtvrtém stupni příspěvku na péči, tak opravdu se staráte takhle intenzivně. Vychází z našeho výzkumu, který jsme dělali mezi těmi pečujícími. No a jako další věc je dekarbonizace. To zbavování, my máme jednu z nejvíc náročných ekonomik z hlediska jakoby kolik CO2, kolik emisí produkuje vzhledem k tomu, jaký je ten ekonomický výkon. Tak máme jednu z nejvíc jako špinavých ekonomik v Evropě. A trochu se brzdí výdaje do dekarbonizace, třeba do té zelená úsporám, zateplování domů a podobně. A takhle bych mohl pokračovat. Nejsou tam moc třeba výdaje ve smyslu výstavby obecního bydlení v kontextu té jako bytové krize v těch krajských a bohatých městech a podobně.
7: A to dá v úhrnu tak zhruba kolik?
5: To on to ještě sečtete, ty věci, které jsem říkal, tak ten deficit plus ty jako dobré investice, které mají nějakou dobrou návratnost, ale ta vláda už je nedělá, tak je zhruba 550 miliard, jo, nebo 500 až 550. No a k tomu jsou další věci, které, kde budou ty výdaje narůstat. Jo. Takže třeba ve zdravotnictví se odhaduje, že do roku 2040 tam taky přibudou výdaje zhruba nějakých 80 miliard v dnešních cenách, jo, nějaký 1 až 1,5% HDP. Protože stárne populace, protože samozřejmě přibývá té péče díky tomu. Takže my vlastně hledíme na mnohem jakoby hlubší problém, než je těch 386 miliard. Jo.
7: To znamená, že ten rozpočet se netvoří správně?
5: No zase netvoří správně, protože Česko je jedno, myslím, z nějakých 3 až 4 zemí, které nemá takzvané výkonové rozpočtování. Na to hodně upozorňují kolegové z Centra veřejných financí, že v Evropě je běžné, že máte rozpočtování, kde máte nějakou prioritu výdajovou a potom to ministerstvo kontroluje, jestli měla efekt, jestli nějaká, to, že se investuje třeba do, dejme tomu, rekvalifikací, tak jestli má efekt na to uplatnění těch lidí a podobně. A podle toho se modifikuje ten rozpočet. Jo. U nás ten rozpočet dělá tak, že máte vlastně jakoby tabulku těch výdajů, tu nějak jako zvýšíte o 5%, nebo o kolik roste ekonomika.
7: Z minulého roku
5: prostě. V tom Excelu v podstatě. Jako. A teďka to hodíte do té politické vřavy, aby se pohádali ministryně financí a politici. Někdo se tam přidá, že přidejí se tam ty dálnice, což je hlavní priorita, někde se ubírá. Takže je to jako hrozně nesystémový typ dělání rozpočtu, kde je těžký dělat úspory. Protože tam opravdu jsou možné úspory v řádech desítek miliard, ale musíte jít pod povrch těch výdajů. A zároveň tím jako nesledujete efektivitu těch výdajů. Takže to je jako jeden problém, který vede k tomu, že nejsme schopni řídit ten rozpočet nějak jako směrem ke kvalitě toho státu a jeho provozu.
7: Objevují se údaje, že už jenom to výkonové rozpočtování by mohlo přinést několik desítek miliard.
5: Tam je odhad OECD nějakých 40 až 45 miliard. Jo. Jsou to takové ty věci, které já tady zmiňuji, že třeba je hádka o soukromé školy a jedna strana, Andrej Babiš, říká jako nesmysl, ušetříme tam 20 miliard, jo. Druhá strana říká, ne, to jsou prostě dobré výdaje. A když se kouknete pod povrch, tak tam opravdu jako je problém v tom, že stát to dává těm soukromým školám a zároveň ty samé peníze těm obcím a krajům, které mají ty školy zřizovat. A kdyby se tam udělala chytrá reforma, tak se dá ušetřit 5 až 8 miliard. Hodně na straně obcí a krajů, které nezřizují ty veřejné školy. Jo. Takže musíte jít pod povrch a na to musíte udělat rozpočtování, které jakoby jde hlouběji v těch výdajích, než je nějaká politická bitva, jestli to ušetří ve školství nebo v obraně a podobně. Jako.
7: Takže rozpočtuju-li, dávám si základní otázku, čeho chci dosáhnout?
5: Čeho chci dosáhnout a jestli to mělo
7: a ne,
5: efekt.
7: Kolik jsme na to dali loni.
5: Tak, takže třeba podporu nezaměstnanosti. Stát tam zvýšil v prvních 2 měsících podporu nezaměstnanosti s cílem, aby se posílila mobilita na trhu práce a ty lidi, kteří můžou 1-2 měsíce být jako nezaměstnaný díky tomu, tak se jim zvýšila mzda a tím pádem měli vyšší odvody a zaplatili to zpátky. Tak jako výkonové rozpočtování by si řeklo tenhle cíl, vyhodnotilo by, jestli byl splněný. A když není, tak by to skrouhlo, když ano, tak by to v tom pokračovalo. A my děláme rozpočtování, který to nemá vůbec si cíle. No a potom jako se to skrouhne, ne, protože to nemělo smysl, ale protože se někde šetří prostě, tak se tam náhodně dohodnou, že se to vrátí zpátky. A takhle to je jako každá položka toho rozpočtu.
7: Ono je takové pravidlo i v novinařině, že rešerše kazí story. Platí to i při rozpočtování? Teď myslím třeba data kazí rozpočet.
5: No to bych řekl, že právě jako, když vám jde o 2 až 3 biliony korun a opravdu jako by o budoucnost téhle demokracie, tak jinak než s těma datama se to dělat nedá. Samozřejmě potom, když to děláte tu politiku a vysvětlujete to lidem, tak tam nějaké story musíte dát, jo. Ale je to něco, jako byste byl, jo, ten, když píšou historikové prostě historii husitství, tak taky si to nevymyslí prostě, jo, tak, a potom tam dají nějakou story do toho, ale musíte znát ty data, které jsou, a ty reálie, které jsou v pozadí prostě, jako.
7: My slyšíme spíš, že politik říká, zeštíhlíme stát a ušetříme. Kolik se dá realisticky takzvaně ušetřit na úřednících?
5: No, já řekl bych jednotky miliard pravděpodobně, a zároveň trošku jinde, než ten stát to dělá, jo, protože vy můžete vyhodit někoho z ministerstev. Teďka byla taková snaha 10%, že mají zredukovat, jo. Ale tam v těch ministerstvech jsou opravdu jako některé věci, které by se daly zredukovat. Často jsou vynuceny tím, že my jsme si zvykli, tím, že máme malé daně, malé výdaje, jako v kontextu Evropy, tak jsme si zvykli to spoustu těch věcí lepit z těch evropských dotací. Jo. Takže když se kouknete třeba na ministerstvo školství, tak tam ten odbor, který reálně řídí tu kvalitu školství, to je odbor 2 tam prostě, toho regionálního školství, tak má méně lidí než odbor, který řídí rozdělování dotací, operačních programů a podobně. Takže kdyby ten stát tolik nespoléhal na to, že všechno platí těmi roztříštěnými dotacemi, nějaký koncentroval a tím zjednodušil to rozdávání těch dotací, jo, těch evropských, tak by ušetřil prostě dost lidí na správu těch dotačních programů. A kdyby to taky řídil třeba jedno ministerstvo, ne, že to je roztříštěno do všech ministerstev a podobně. Tak to je jedna věc, potom se dá ušetřit samozřejmě v počtu obcí a v počtu, jako kolik lidí to spravuje v těch územích. A teďka jako nemyslím zrovna jenom slučovat obce, jo, ale přenášet některé věci na společenství obcí a podobně. A za třetí se dá ušetřit v tom, že budete vybírat daně, zdravotní, sociální odvody na jednom místě. No a potom, když to vybíráte na jednom místě, ne na finanční správě, sociální správě a zdravotní pojišťovně, tak můžete ušetřit na tom, kolik lidí spravuje ten výběr samozřejmě. A za druhý potom můžete ušetřit na tom, že správa sociálního zabezpečení, to, kde dělá ty důchody, tak se dá vlastně sloučit s úřadem práce, protože oba dva vydávají nějaký typy dávek jenom. Jo. Tak se dají sloučit do jednoho úřadu a tyhle ty reformy, ty tři, které jsem popsal, by tu správu hodně

0: Já myslím, že bychom se víc soustředili na to, co má smysl. A nebyl by prostě každý rok taková ta ubíjející bitva asi pro lidi, že se tam hodí nějaké číslo a teďka říká, to číslo je moc velké a hádej si ministři, kde se bude šetřit. A vlastně to jako nedává smysl ani podle mě té veřejnosti, tohle ta bitva o ten rozpočet.
1: Na rozpočet z výšky se díváme s Danielem Prokopem.
2: Život k nezaplacení.
1: Podle vás, Danieli, od roku 2019 klesly příjmy státního rozpočtu vůči hrubému domácímu produktu o 3% body.
0: No, to je podle těch dat ministerstva.
1: Což je v dnešních cenách kolik? 260 miliard?
0: No, zhruba tak, no. A teďka něco jsou evropské příjmy, ale potom jsou jako dva velké poklesy těch příjmů, nebo tři. Jeden je to zrušení superhrubé mzdy, o tom každý jakoby ví. Ale to se trošku dohání tím, že my zároveň jakoby tu práci daníme skrytě čím dál tím víc, protože se nevalorizují ty slevy. Druhá velká věc, o které se ví méně, tak je tam jako nějaký pokles, ne necelé 1% HDP je tím, že my nevalorizujeme ty spotřební daně. Že daně na alkohol, na benzín a tedy jsou korunové a vlastně jako za 6 let vám zastarají vůči těm cenám, vůči mzdám a podobně. No a třetí zdroj je, že trochu více dostávají z těch výběrů daní obce a kraje dneska a méně stát než před třeba 10 lety a podobně.
1: Jestliže tedy v poměru k HDP vybírá Česko na daních asi o 150 miliard méně než ostatní srovnatelné země, znamená to zjednodušeně, možná zjednodušeně, že bez nějakého zvýšení daní se stejně neobejdeme?
0: No, jako první krok asi, nebo respektive musí to jít ruku ruce s těmi výdaji, jo, kde kromě toho, co jsme říkali, tak se dá šetřit v některých plošních dávkách, v tom rozpočtovém určení daní. Ve zdravotnictví tam podle mě jako ty úhrady a výdaje jsou dost nekontrolované dneska, jo, na to, kolik tam je peněz. Takže dá se šetřit ve spoustě věcí, ale neušetříte tím, jo, když jsme říkali, že tam je 380 miliard dluh a ještě vnitřní dluh, který je, nebo deficit, pardon, který je jako vyšší, tak to celé nepoškrtáte. Jo. A my máme opravdu zhruba o 150 miliard menší příjmy než Polsko, Slovensko, Maďarsko, ty čtyři země podobné. A budeme muset přemýšlet, kde to vybrat, aby jsme zároveň nepoškodili růst a nepoškodili tu prosperitu, nevytvářeli chudobu, nepoškodili investice firm a podobně. Jo. Což jde udělat taková reforma.
1: Vy neříkáte jenom zvyšte daně, vy tvrdíte, že některé daně se dají zvýšit, jiné naopak snížit. Co je v tom českém daňovém mixu obráceně?
0: No my, když jsme srovnávali s těmi autory, těmi ekonomy asi 20 český daňový systém, tak my vybíráme relativně dost z té zaměstnanecké práce a specificky z těch lidí, kteří mají třeba pod mediánovou mzdou. Lidi, kteří mají polovinu průměrné mzdy, to je někde nad minimální mzdou, tak platí v Česku relativně hodně prostě. Teďka platí víc než těch dobrých daňových systémech, které jsou třeba ve Skandinávii, zejména v anglosaských zemích a podobně. Když uděláte průměr těch západních dobrých lepších daňových systémů, tak tam, když máte minimální mzdu, tak neplatíte jako v Česku 11-12 tisíc každý měsíc, jo, vy a ten zaměstnavatel. Protože prostě to má spoustu negativních účinků. Vytlačujete ty lidi z trhu práce, musíte jim to vracet dávkama a podobně. Takže tam daníme trochu víc, máme pomalé odpisy pro firmní investice. To znamená, že jako my nesměřujeme k tomu, aby ty firmy reinvestovaly v Česku. Jo, takže když máte rychlé odpisy a tu investici si rychle odepíšete v daních, tak máte spíš motivaci v tom Česku investovat, jako třeba korporace zahraničí nebo česká firma, abyste si snížili ty aktuální daně prostě. Jako. Takže to bychom mohli jako zlepšit a naopak my máme hrozné díry v danění spotřeby, nemovitostí, kapitálu a podobně. Tam jako ztrácíme těch víc než 200 miliard no, oproti podobným zemím.
1: Teď se, když se podíváme na jednotlivosti a ona, byť je to velké číslo, tak je to jednotlivost, vede debata o takzvané firemní dani. Vláda má něco v programovém prohlášení, něco slíbila voličům. Jak to dopadne?
0: Já jsem zastánce toho, že lepší ty špatné sliby neplnit. Jako jo, že vždycky potom ta opozice říká dnešní, vy jste to slíbili. Přestože ví, že to bylo nesmysl, tak já bych spíš tu vládu pochválil, když tu špatný ty nesplní. Protože ta firemní daň 21% jako opravdu není problém. Ani ten biznis jako netlačil na to snížení. Tam opravdu jako by bylo dobré, aby jsme podpořili ty firemní investice, což uděláte tím, že si rychle uplatníte ty výdaje v těch daních, ty odpisy, jo? Nebo aby se podpořily odpočty na vědu a výzkum, aby investovaly ty firmy do inovací. Ale snižovat tu sazbu daně a bavit se tím nějakých 20-30 miliard třeba, to je jako opravdu zbytečné naprosto. Jo? Ta sazba té daně

0: ovlivňuje ten růst mnohem méně než rychlost odpisů a ty další věci. Jo. Takže doufám, že to vláda nesplní a nechá tu sazbu na 21% minimálně.
1: Vy možná pro někoho trochu překvapivě říkáte, že Česko je v některých ohledech dokonce daňovým rájem bohatých.
0: To bych řekl, že jako nepřekvapivé pro každého, pro kohokoliv, kdo to zná, ten daňový systém. Jo. Ale myslím, že veřejnost to může podceňovat, protože když si uděláte seznam daní, které míří na tu bohatší část společnosti, tak my nemáme danění z prodeje akcí, firem a nemovitostí po nějaké době. Jo. Teďka ty akcie a firmy, většina zemí to daní, ale dává tam nějaké osvobození, že třeba první nějaký objem nebo celoživotní objem těch investic kapitálových se nedaní a na to se to daní. A u nás se nedaní nic po nějakých třeba až 5 letech. Jsme jedna ze 3 zemí spolu s Litvou a Slovenskem, která nedaní ani prodeje těch investičních nemovitostí a ani nemá daň z převodu nemovitostí. Jo. Takže vlastně jako to podporuje takový ten jako biznis s těmi nemovitostmi místo vlastního bydlení. Jsme jedna ze 2 zemí, když pronajímáte, tak se můžete daněmi dostat do mínusu dokonce, jo, a snižovat si další daně. To má jenom Francie, kromě nás. Máme jednu z nejnižších daní z nemovitosti, která zároveň není vázaná na cenu. Takže to znamená, relativně hodně platí lidi v Karviné a málo lidí, kteří vlastní lukrativní pozemky kolem Prahy a podobně, nebo v Praze. Takže celý ten daňový systém jako má ty díry zejména tam, kde se to hodí tomu hornímu 1 až 5% poplatníku. Jo, a zejména k tomu hornímu 1%. A teďka asi nejde, ono to má své výhody prostě, jo, ty nízké kapitálové daně. Ale musíme si položit otázku, jestli bychom to neměli zvýšit, uchovat si tu konkurenceschopnost, mít to nižší než zahraničí a nebýt úplně daňovým rájem teda. Protože jestli ztrácíte desítky miliard korun. Jo. Ne nějaké závratné, ale 20-30 miliard tam ztrácíme.
1: Už si povídáme 16,5 minuty a pro mnohé z toho může celý ten rozhovor nebo dosavadní rozhovor vyznít, že je vlastně všechno špatně.
0: Takhle, prostě podle mě, kdybych řekl dobré věci, abych to trošku negoval, podle mě ten stát je v řadě věcí efektivní, jo? Že podceňujeme tu efektivitu státu třeba v tom, jakou kvalitu produkuje v tom vzdělávání. V rámci toho, že tam dáváme méně peněz než je běžné, jo? Nebo ve zdravotnictví, jaká je kvalita toho zdravotnictví vůči tomu, jak trošku řešíme na ty reformy. Jo? Takže,
1: ale pod tím zajde ta propast.
0: Spíš bych řekl, že máme velké, velké rizika do budoucnosti. Jo? Že zatím máme malý dluh taky, máme dluh kolem 45% HDP, ten kumulativní. Takže to je jedno z nižších čísel v Evropě. Jo? Takže ty pozitiva jsou podle mě spíš v té efektivitě státu za malé peníze relativně a v tom, že ten dluh je malý. A ty rizika jsou v té budoucnosti, že se jako, že trošku jsme zavřeli oči nad těmi riziky díky tomu.
1: Je to problém v metodice?
0: No spíš jako bych řekl, že jako každý člověk, který jako nemá ty problémy akutní, tak jako řešíte na tu budoucnost, že to řešíte moc pozdě prostě, jo? Že řešíte na to, že ten dluh je malý a můžete se trošku zadlužovat. Řešíte na to, že v tom vzdělávání to utáhnou, nebo v těch nemocnicích to utáhnou lidi prostě i bez těch jakoby potřebných investic, jo? Takže díky tomu tam neinvestujete do prevence a podobně, jo? Takže spíš je to takové jako zanedbání budoucnosti, řekl bych. No.
1: Co to je ve vašem podání zdravý rozpočet?
0: Já bych řekl, že to je rozpočet, který investuje tam, kde víme, že se to vrací a vyhodnocuje, jestli se to vrací, jo? Což je hodně do transformace ekonomiky, do lidského kapitálu, do rozvoje lidí prostě, jo, protože ta ekonomika se hodně mění a bude se měnit s příchodem umělé inteligence a my potřebujeme jako flexibilnější pracovní sílu, vzdělávání a podobně. Potřebujeme investovat do těchto věcí, nejenom do toho betonu prostě, jo, který je taky důležitý, ty dálnice a dostupnost regionů a podobně, ale je to rozpočet, který teda jako vyhodnocuje, jestli to, co platí, tak má nějakou návratnost a zároveň jako udržuje nějaké kvalitní veřejné služby. Protože na tom závisí důvěra v demokracii. Hodně na udržení zdravotnictví, dostupnosti bydlení, regionální rozvoje a podobně. Takže to jsou věci, kde se láme i nějaká důvěra v demokracii a má cenu tam investovat, ale samozřejmě vyhodnocovat, jestli ty investice mají svůj dopad.
1: A je ještě čas dělat nějaké ty změny postupně, anebo nás třeba demografie v těch následujících 10 letech donutí k mnohem razantnějším zásahům?
0: Já bych si to rozdělil řada těch věcí v těch daních a těch úsporách, jako v těch plošných dávkách nebo v tom financování obcí a krajů, to jsou věci, které jsou jako v transferech, které fakt uděláte během 2 let třeba, jo, a, nebo 1 až 2 let. A potom jsou věci, které musíte fakt dělat jako pečlivě a dobře. A to jsou třeba ty investice do sociálních služeb nebo poslední zdravotní prevence, zkrocení těch výdajů ve zdravotnictví. Protože tam jde o kvalitu toho provedení. Jako. Takže bych si to rozdělil mentálně na dvě věci. Některé můžou snížit ten schodek rychle a některé ho snižují v řádu třeba 5 až 10 let. A není dobrý v nich spěchat nějak. Jako.
1: Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research, byl u mikrofonu Radiožurnálu. Mějte se hezky, děkuju.
0: Díky.
2: Život k nezaplacení.
3: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Za vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky rozdal soud peněžité tresty. Ve Španělsku bude kvůli krizi bydlení v listopadu generální stávka. Basketbalisté Slávie vstup do Ligy mistrů v Pardubicích nevyšel, Albě Berlín podlehli 86-110. A dnes bude od západu postupně pršet, teploty vystoupí maximálně na 23, na jihu Moravy až na 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali 2 bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Bývalý náměstek IKEMu Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun, někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř institutu. Rozsudek není pravomocný. Obhájci poškozených i obžalovaných, stejně jako státní zástupce, si ponechali lhůtu na odvolání. Jeden z poškozených, chirurg Ivan Netuka, je s rozsudkem částečně spokojený.
3: Na jednu stranu určitě cítím satisfakci, upřímně na druhou stranu cítím i velký smutek, kam spory mezi inteligentními lidmi mohou až zajít, a silně rezonuje u mě ten výrok paní soudkyně, že více sebereflexe od obžalovaných by určitě tou satisfakcí bylo.
1: Obžalovaní Malý a Raška k jednání nepřišli, už dřív vinu odmítli. Jejich obhájci rozsudek nechtěli komentovat. Španělsko čeká 11. listopadu generální stávka kvůli krizi bydlení. Na protestu se dohodly největší španělské odborové svazy s organizátory současných protestů za lepší ochranu nájemníků. List El País píše, že půjde o první generální stávku za 14 let, kterou podpoří hlavní odborářské organizace. Demonstrace spustilo na konci září nedobrovolné vystěhování seniorky z bytu v Madridu, kde žila 70 let. Protestující minulý týden dosáhli toho, že španělská vláda přijala 2 dekrety o lepší ochraně nájemníků. Ty ale neprošly dolní komorou parlamentu a premiér Pedro Sánchez vyhlásil na konec listopadu předčasné volby. Železniční dopravu v Praze a okolí dlouhodobě ovlivňuje nedostatek provozu schopných elektrických vlaků. Některé spoje tak jezdí s poloviční kapacitou a jsou kvůli tomu přeplněné.
4: Pravidelně je to jenom jedna souprava místo dvou. Prostě ty soupravy jsou poruchové a jsou porouchané, no tak nejedou. Víme to všichni a jsme rádi, když ten vlak přijede vůbec, že jo? Jako.
5: Říká pan Michal, který jel vlakem z Milovic do Prahy po 7:30. Podle mluvčí Českých drah Nikoly Moravcové dnes chybí kvůli technickým závadám nebo instalaci bezpečnostních systémů 8 souprav City Elephant. V pondělí to bylo přes 20.
6: Dotčené jsou trasy směrem na Benešov, týká se to také vlaku, které jdou z Prahy přes Český Brod do Kolína nebo do Lysé nad Labem.
5: Za nevypravené nebo kapacitně oslabené vlakové soupravy